Muzikum Vín přednesli koncerto Facile de Dur pro klavír, dvoje housle, violu a violončelo, dílo France Jakoba Freistetlera. V Mozartově životě a tvorbě vídeňského období let 1781 až 91 zaujímají významné místo hudební nakladatelé. Roku 1770 se ve Vídni etablovalo italské nakladatelství Artaria and Company, rodinný podnik bratří Artariů, jejichž nakladatelský dům dodnes stojí na Uhelném trhu a hudebniny si v něm lze zakoupit rovněž dodnes. Firma Artaria byla na sklonku 18. století jedním z významných vydavatelů Mozartových, ale třeba Haydnových a později i Beethovenových skladeb. Dalším vídeňským nakladatelem, který vydával Mozartova díla a patřil do okruhu jeho přátel, byl o dva roky starší Wolfgangův vrstevník Franz Anton Hofmeister. Po studiích práv a hudby se rozhodl pro hudební kariéru a po krátkém působení v Uhrách v kapele hraběte France von Széchenyi se usadil ve Vídni, kde si roku 1785 otevřel hudební nakladatelství. Ačkoliv Mozarta a Hofmeistera spojovalo přátelství, neznamenalo to, že by se neobjevovaly obchodní potíže. Některé Wolfgangovy skladby byly u tehdejších posluchačů považovány za hudebně těžko pochopitelné či příliš novátorské. Neudiví, že si Hofmeister skladateli stěžoval, že například jeho klavírní kvartet G-moll, který vydal, lidé moc nekupují, protože je příliš těžký. Mozart, než aby vyšel nakladateli vstříc a složil jednodušší hudbu, od smlouvy na další kvartety raději odstoupil. Na straně druhé Mozart Franci Antonu věnoval jeden ze svých smyčcových kvartetů, který ho vydal tiskem, a kvartet dodnes nese přídomek Hofmeisterův. Vedle provozování nakladatelství byl Franz Anton Hofmeister také velmi plodným skladatelem. V jeho rozsáhlém díle zaujímají významné místo skladby pro flétnu, na kterou též sám hrál. Vytvořil kolem 25 flétnových koncertů a mnoho dalších komorních flétnových skladeb, které byly složeny s ohledem na rostoucí počet vídeňských amatérských hudebníků, pro něž byla flétna jedním z nejoblíbenějších nástrojů. Z Hofmeisterova díla si dopřejeme koncert S-dur pro flétnu a orchestr. Hrají Claudy Ariman i Barcelo a Franz Liszt Chamber Orchestra. Řídí János Rola.

Claudy Ahriman i Barcelo a Franz Liszt Chamber Orchestra za řízení Jánoše Roli přednesli koncert Esdur pro flétnu a orchestr od France Antona Hofmeistera. Vraťme se ještě jednou k hudbě Mozartova přítele a spolupracovníka France Xavera Süssmayera. Rakouský muzikolog a ředitel hudebního archivu vídeňské Gesellschaft der Musikfreunde profesor Otto Biba o něm napsal. Nezachoval se žádný jeho dobový portrét. Jako svého druhu fikce se dostal do jevištních děl a filmů a stal se romantickou postavou stvárnění Mozartových posledních dní. Byl to konečně on, kdo dokončil Mozartův opus ultimum, jeho requiem. Tak to je znám dnešnímu publiku a tak to zůstává zapsán v hudebních dějinách. Süssmayer už byl hotovým a úspěšným skladatelem, když mu Mozart nabídl možnost, aby jako jeho umělecký spolupracovník v pravidelném kontaktu s ním shromažďoval zkušenosti a učil se z nich. Když navázal přátelství s Mozartem, bylo mu asi 24 let a už tehdy měl úspěchy a byl uznávaným církevním i operním skladatelem a roku 1794 se stal kapelníkem německého repertoáru ve vídeňské dvorní opeře. Psal skladby na zakázku prominentů a slavných solistů. Jeho opery se hrály na mnoha místech, i v Praze, hodně se o něm mluvilo a mohl se těšit značné popularitě. Bylo mu pouhých 37 let, když zemřel na plicní tuberkulózu. Zůstalo po něm bohaté ve všech oborech úspěšné dílo. Potud rakouský muzikolog Otto Biba. Süssmayerovo jméno se sice zapsalo do hudebních dějin, do lexikonů i článků, ale jeho hudba stále čeká na svoje objevení. Z několika málo vzniklých studiových nahrávek Süssmayerových skladeb si poslechneme jeho Requiem B-dur pro smíšený sbor a orchestr, které pravděpodobně složil kolem roku 1786. Zajímavostí je, že Requiem zhudebňuje německý text, což má návaznost na výnos tehdejších rakouských církevních autorit, které v rámci některých regionů umožnili strofický lidový zpěv v národním německém jazyce, takzvané Deutsche Messe, s přiměřeným doprovodem dalších hudebních nástrojů. Requiem B-dur France Xavera Süssmayera přednese St. Olaf Choir and Orchestra, řídí Anton Armstrong.

Sbor a orchestr při koleji svatého Olafa, řízený Antonem Armstrongem, přednesli Requiem B-dur pro smíšený sbor a orchestr od France Xavera Süssmayera. V letech 1786 až 88 se Mozartovým žákem stal mladičký, mimořádně hudebně nadaný 8letý hošík pocházející z hornouherského Prešpurku, Johann Nepomuk Huml. Zázračné dítě, které stejně jako kdysi Wolfgang už předtím v doprovodu svého otce, houslisty a dirigenta, koncertovalo v mnoha evropských městech. Po Mozartově smrti se dalšími Johannovými vídeňskými učiteli stali Albrechtsberger, Haydn a Salieri. Jako 13letý podnikl v doprovodu svého otce první velkou koncertní cestu napříč Evropou, po níž v příštích letech následovali další. V dospělosti byl Huml vyhlášený klavírní virtuos, uznávaný skladatel a dirigent. V letech 1803 až 11 se stal nástupcem Josefa Haydna na postu dvorního kapelníka orchestru knížete Mikuláše II. Z Esterházyů a v příštích letech podnikl Huml spolu s manželkou, operní zpěvačkou Elizabetou Röklovou, velké koncertní turné po Rusku a Polsku. V letech 1816 až 19 působil jako koncertní mistr ve Stuttgartu a od roku 1819 až do své smrti v roce 1837 zastával místo hudebního ředitele v durinském Výmaru. Hudební dílo Johanna Nepomuka Humla odráží jeho dvě umělecké oblasti, pedagogickou a skladatelskou. Roku 1828 publikoval svou školu klavírní hry, která přinesla nový způsob prstokladu a hraní ozdob a bezmála na celé 19. století ovlivnila výuku a techniku klavírní hry. Z této školy vycházel i další z velkých hudebních pedagogů této doby, Karl Czerny, učitel mladého Ference Lista. Humlova hudba, jeho skladby, ať komorní či orchestrální, odráží dobu přechodného období od pozdního klasicismu k ranému romantismu. Skladby většinou zachovávají zřetelný formální obrys, ale v melodicko-harmonickém průběhu často využívá virtuózní ornamentiku či tonální rozkolísanost, typickou pro první romanticky cítěné skladby té doby. Humlův vliv lze do jisté míry postřehnout například v raných skladbách Friderika Chopina nebo Roberta Schumana a dalších. Naše malé putování za hudbou Mozartových současníků, přátel a žáků zakončíme koncertem H-moll pro klavír a orchestr opus 89 Johanna Nepomuka Humla, dílo zkomponované roku 1819. Hrají Stephen Hough a English Chamber Orchestra, řídí Bryden Thompson.

Stephen Half a English Chamber Orchestra za řízení Bridena Thompsona přednesli koncert H-moll pro klavír a orchestr opus 89 Johanna Nepomuka Humla. A to byla také tečka za naším setkáním s hudbou současníků, přátel a žáků Wolfganga Amadea Mozarta. Od mikrofonu se loučí a mnoho krásných zážitků při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje redaktor Libor Dřevíkovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Dodnes nedoceněný význam má jeho způsob kompozice operetních předeher. Cimrman v nich totiž, na rozdíl od všech tehdejších skladatelů, zásadně nepracoval ani s vedlejšími, tím méně pak s nějakými hlavními melodickými motivy. Cimrman pracuje pouze s hudebními přechody, mosty, výplněmi, až vycpávkami a vytváří tak zvláštní atmosféru plnou svérázného napětí, které je neustále stupňováno pravidelným střídáním dvou prvků. Prvku očekávání a prvku zklamání. To je typický příklad jeho slavné frustrační kompozice.
1: Ano, velcí skladatelé, jako byl Bach, Cimrman nebo Beethoven, si uvědomovali, jak důležitou funkci mají v hudební kompozici mezihry a intermeca, prostě spojovací hudba, i když Cimrman jejich význam přeci jen trochu přecenil. Nicméně ucho a náš mozek jsou schopny zpracovat jen omezené množství hudební informace. Brzy se unaví a potom potřebují čas na regeneraci. Pokud ho nedostanou, začne jim unikat spousta důležitých věcí. Dlouho jsem vzpomínal, existuje-li nějaká skladba, která takto zahlcuje posluchačovo vnímání. A pak jsem si vzpomněl na jednu větu ze symfonie Turangalila Oliviera Messiána. Skladatel nám v 6-minutové kompozici nedává ani vteřinovou šanci k odpočinku.

Mesiánovým záměrem bylo touto větou posluchače převálcovat. Snad ani nemusím dodávat, že po ní následuje číslo plné magického klidu a tiché poezie. Zákon kontrastu je závazný pro každého tvůrce. Oddechový čas, tolik potřebný pro regeneraci našeho vnímání, nám skladatelé dopřávají především v různých mezihrách. Někdy se spokojíme jen s několika takty. Třeba Johann Sebastian Bach má ve druhé větě svého koncertu pro dvoje housle motývek, který ve srovnání s myšlenkovou hloubkou této věty působí skutečně nicotně. Ale to je právě ten moment, který vnese do Bachovy široce tekoucí hudby trochu potřebného provzdušnění.

V rozměrnějších skladbách musí být i delší oddechové časy. V Beethovenově valštínské sonátě, zvané též Jitřenka, je takovou spojovací mezivětou vyplněna celá jedna notová stránka. Jestliže v Cimrmanově frustrační kompozici se střídal prvek očekávání s prvkem zklamání, Beethoven nás toho zklamání většinou ušetří a po odpočinkovém mezičase vždy vytryskne sytý pramen beethovenovské invence. Ukázka z valštínské sonáty, kterou si pustíme, je ovšem oddechovým časem jen pro publikum. Klavíristova pravá ruka má s neměnným 16-novým pohybem stále dost práce.

Monumentální kantáta Bouře Vítězslava Nováka vrcholí hrůzyplnou scénou, v níž se loď i s nic nechápající opilou posádkou potopí ke dnu. Poté se běsnící mořský živel uklidní, nastane božský klid a začíná orchestrální mezihra, kterou Novák pojednal jako jakousi hudební prázdnotu. Po dramatu, které se před chvílí odehrálo, to místo působí doslova zázračně.

Životně důležité jsou mezihry v operách. Vnímat hudebně dramatické dílo je ještě namáhavější než poslech symfonie. Pěvcům obvykle není rozumět, takže musíme napínat uši i mozek, abychom alespoň částečně pochopili, oč v mnohdy značně zamotaném ději vlastně jde. O to jsme pak vděčnější, když skladatel zařadí instrumentální mezihru, kterou si můžeme při stažené oponě pěkně v klidu poslechnout. Benjamin Britten zařadil do opery Peter Grimes 5 krásných a rozsáhlých meziher. Některé jsou hotovými symfonickými skladbami, jiné, jako tato s názvem Měsíční světlo, si podržely svou původní spojovací funkci.

A pak existují skladby, které ve svém názvu nesou pojem intermezzo nebo interludium, ale ve skutečnosti žádnými mezihrami nejsou a činí si mnohem vyšší ambice, než propojovat jiné, důležitější skladby kompozice. Tak je jedna část v Bartókově koncertu pro orchestr nazvána intermecem, ale přitom je to zcela rovnocenná a možná dokonce nejvýraznější věta pětidílné kompozice. Takže pozor na skladatele. Místo, aby nám alespoň volbou vhodného názvu pomohli v orientaci ve svých komplikovaných skladbách, ještě nás záměrně matou. Ze symfonie se vyklube kantáta, z valčíku symfonická báseň a z intermeca hlavní věta koncertu. Ale my, zkušení posluchači, se názvem zmást nedáme. Intermezzo z Bartókova koncertu pro orchestr je tak dobrá muzika, že nám ani nebude vadit, že to není žádné intermezzo.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kolem 600 položek čítá katalog děl barokního velikána Georga Friedricha Händla, německého skladatele, který ovšem ve svých 74 letech umíral jako britský občan, někdejší skladatel ve službách královského dvora Jiřího I. a nejoslavovanější mistr anglické hudby. Händel byl mimořádně kompozičně zručný, schopný zasáhnout vynikajícím způsobem do všech žánrů tehdejší hudby, včetně opery i mohutných sborových skladeb a hudby k nejrozmanitějším příležitostem, třeba i k plavbě královského dvora po Temži. I takovou akci Händel doprovodil geniální hudbou, doslova vodní. Ze tří svit vybíráme tu první, Akademie staré hudby, zařízení Christophera Hogwooda, hraje její třetí část F-dur.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže. Opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merinder.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Klasika na dosah.
0: Zlatý fond klasické hudby. Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovy komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Ludwig van Beethoven, Leonora, koncertní předehra číslo 3, opus 72b, Gewandhausorchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď pozvání na procházku. Promenade je přeslavný kousek jednoho z nejpopulárnějších amerických skladatelů 20. století v oblasti, řekněme, lehčí nebo zábavní hudby či vyššího populáru. Leroy Anderson psal orchestrální drobničky, z nichž mnohé se staly znělkami různých pořadů v televizi, znějí v různých filmech či seriálech a bez jeho projížďky na saních by snad v Americe nebyly Vánoce. Typické je pro Andersona melodické bohatství a také originální nápady, jimiž doslova hýřil. Taková promenáda, kterou Anderson složil na sklonku druhé světové války v roce 1945, je toho všeho živým důkazem. BBC Concert Orchestra vede Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Odietamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Při silných bouřkách se včera v Česku pravděpodobně vyskytlo malé tornádo. Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha. Bylo mu 52 let. A čekejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a teplotami do 22 stupňů Celsia. Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy a navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odborů Charlotte Dětková.
3: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
2: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne. Výstražnou stávku ale vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé organizace se dnes na část dne zavřou. Například pražské Sananim a Drop-in budou mít otevřeno. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a je se dá rozpoznat podle specifických škod.
4: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
2: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, jak potvrdila rumunská analýza. Podle prezidenta Nikoše Radana šlo o typ Geraň 2. Kyjev k tomu uvedl, že Ukrajina se snaží sestřelit všechny ruské drony, které míří na území zemí NATO.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Kyjev okamžitě informuje své partnery, pokud se nepřátelský dron nepodařilo odklonit nebo zničit. Jde o ruské nepilotované letouny letící směrem na Rumunsko, Moldavsko, Polsko nebo pobaltské země. A Ukrajina dělá vše proto, aby spojencům pomohla, uvedl Zelenský. Rusko podle něj vysílá drony do těchto států, aby vyvinulo tlak na země NATO, zjistilo jejich reakci a prověřilo protivzdušnou obranu. Jestli Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Moskva po incidentu v Rumunsku odmítla, že by šlo o ruský dron. Lidé musí do dneška zaplatit daně z nemovitosti. Majitelé bytů v Říčanech u Prahy letos kvůli chybě radnice musí uhradit výrazně vyšší částky. Vedení města se omluvilo a připravuje náhradu.
6: Když za ten byt zaplatím 6 tisíc na dani, to se nemělo stát.
7: Milena Jechová bydlí na sídlišti v Říčanech u Prahy. Vedení města letos omylem pro majitele bytů zvýšilo daň z nemovitosti, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5.
7: Radnice přitom chtěla navýšit poplatek pouze pro průmyslové areály. Za chybu se občanům omluvila a připravuje kompenzaci, říká mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
9: Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší.
7: Město také občanům nabízí bezúročnou půjčku, pokud by daně nyní nezvládali zaplatit. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Ve věku 52 let zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha. O jeho úmrtí včera informovalo plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla, kde od roku 2019 působil jako sbormistr operního sboru. Zicha vystudoval pražskou konzervatoř, kde později také vyučoval dirigování. Během své kariéry působil jako dirigent, sbormistr i pedagog a patřil k výrazným osobnostem českého hudebního života. Divadlo ocenilo jeho profesionalitu, lidskost a oddanost hudbě.
0: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ujediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 13. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
10: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
11: Radioservis představuje
12: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
13: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
12: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
13: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
12: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré pondělní ráno, nový pracovní týden, celý před námi, pondělí plné deště, na mnoha místech i bouřek, snad už přichází o něco klidnější ráno. A my ho společně odstartujeme příběhy, které propojují slávu, umění, ale i dávnou minulost. Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun. Zařadil se mezi nejdráž prodaná autorova díla. Co stojí za jeho mimořádnou hodnotou, řekneme za chviličku. Potom připomeneme ženu, kterou zná celý svět. Vyznačovala se bílými šaty, nad větrací šachtou, rudými rty a nádhernou, krásnou ženskou tváří. Marilyn Monroe by dnes oslavila stovku. No a potom se vydáme ještě dál do minulosti, do brněnského pavilonu Antropos, kde nová výstava představuje nejvýznamnější archeologické objevy posledního desetiletí. Jsme rádi, že jste si na nás udělali čas.
2: Co budeme hrát mezi 6. a 7. Zpívat bude Louis Armstrong, zahrajeme si taky hudbu Petra Iljiče Čajkovského anebo Johanna Sebastiana Bacha. Tady je 4. část sonáty pro housle a čembalo číslo 2.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Johann Sebastian Bach, Glenn Gould a Jamie Laredo. Čtvrtá část sonáty pro housle a čembalo číslo 2.
1: A my se ještě ohlédneme za víkendem, protože obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun, včetně aukční přirážky v aukci galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord, ten byl 30,5 milionů korun, konkrétně za obraz Nevěstka. Bylo to při aukci loni v listopadu.
0: Piják je podle galerie vzácnou ranou prací Josefa Čapka. Malba zobrazuje muže u stolu s kloboukem na hlavě, zahleděného do sklenice vína.
1: Je to typicky čapkovský obyčejný typ, jehož prostřednictvím autor ze všednosti dobývá to, co přesahuje pouhou dokumentaci sociálního údělu. A formálně řeč obrazu je příznačná pro Čapkův kubismus přelomu 10. a 20. let minulého století.

0: Vilém Veverka a Vranický kapele s Markem Štělcem, divertimento Pavla Vranického část jsme nabídli těsně před 6:45.
1: Brněnské Moravské zemské muzeum otevřelo v pavilonu Antropos novou výstavu a představuje nejvýznamnější archeologické objevy uplynulého desetiletí.
0: Návštěvníci na ní uvidí exponáty od doby kamenné až po vrcholný středověk.
1: A co patří vůbec k nejzajímavějším, je to říční valoun.
0: Má unikátní rytí a jeho stáří se odhaduje na desítky tisíc let.
2: Tady je pravá zadní noha.
3: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
4: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
3: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
4: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
3: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
4: Hrob dítěte z popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
3: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
5: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
3: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
5: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm otištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
3: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Petr Ilič Čajkovský, London Symphony Orchestra a část baletu Louskáček. V ranní mozaice na Vltavě v 6 hodin a 24 minut.
1: Festival Pražské jaro dnes v Národním technickém muzeu nabídne koncert mezi aeroplány. V obecním domě zahraje Rotterdamský filharmonický orchestr a v dopravní hale technického muzea se uskuteční prostorová performance houslistky Hany Kotkové a Wienera Ricardottiho. Ve Smetanově síni obecního domu potom zazní díla Roberta Schumana, Johannesa Brahmse a Johanna Wagnera.
0: Pražské jaro letos nabízí 40 koncertů a na zahajovacím 12. května zazněla Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Festival ve čtvrtek zakončí hudba Giuseppe Verdiho v podání Saského státního orchestru Drážďany.

0: Willie the Lion Smith je autorem skladby Finger Buster a my jsme kromě jiných slyšeli i Emmett Cohen. Je 6 hodin a 30 minut. Dnes máme pondělí s datem 1. června. Tak příjemný start do nového pracovního dne a také do nového měsíce.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky ke zestátnění její výrobní části. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS zahajuje čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Na ostrov společně s ním přiletěla delegace 5 desítek podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ně odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Petera Maďara pro prezidenta země Tamáše Šujoka. Jeho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Maďar prezidenta označuje za loutku expremiéra Viktora Orbána. Pražská Valštejnská zahrada dnes hostí finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů a nebo Leoše Janáčka. A čekejte zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť a nebo přehánky, ujediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno a ještě nabízíme další kulturní tipy. Synagogu v Brandýse nad Labem rozezní od 19 hodin jarní koncert pěveckého sboru Bojan. Spoluúčinkovat bude i sopranistka Tereza Bortlová.
2: V Litoměřicích chystají projekt Divadlo na plátně. Od 19.30 promítají v kině Máj Marie Antonietu v podání Národního divadla Moravskoslezského.
1: Čáslavské muzeum zve od 17 hodin na vernisáž nové výstavy Jídlo a pití od pravěku po novověk. Součástí bude i setkání se skupinou Živé historie Bronzáci z Polabí a představí repliky dobových zbraní, šperků, keramiky anebo oděvů vyrobených tradičními postupy.
2: Ještě tip ze zámku Šluknov, tam zahájí výstavu prací obrazů a soch, tedy výtvarnice Ivany Záleské, ke shlednutí budou do konce července.

0: Bohuslav Martinů, Česká filharmonie a Christopher Hagwood, první část koncertu pro flétnu, housle a orchestr.
1: Rudé rty, blond vlasy a k tomu obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie.
0: Právě dnes si připomínáme 100 let od jejího narození.
2: Tell me, who runs up that flag? Your wife?
3: No, my flag's doing.
2: Who mixes the cocktails? Your wife?
4: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
5: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
6: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
4: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
7: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
4: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
8: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
4: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
9: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
4: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Hana Hegerová a píseň Takto na tom světě chodím v nahrávce z roku 1973.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A pokud posloucháte Vltavu pravidelně, víte, že dopoledne nabízíme osudy, začínají vždy v 11 hodin a 30 minut. Máme tu nový týden a my se tentokrát budeme potkávat se sochařem, řezbářem a pedagogem Janem Zemánkem.
0: Vyprávět bude o cestách do Itálie, práci se dřevem i o přátelství s Karlem Krylem, kterému Zemánek věnoval i originální fontánu ve tvaru kytary v Novém Jičíně.
2: Abychom vás nalákali k poslechu, tady je krátká ukázka.
3: Vznikla skupina Telstar na základě krásné instrumentální skupiny. Tak tato skupina měla mít první vystoupení, tak jsem měl vytvořit 5 plakátů, které byly rozvěšeny po městě. Bratr vymyslel, že by to byly takové 4 figury kytaristů. Ty figury byly takové jako trochu vlasaté a měly na sobě takové hábity a měly ty kytary elektrické, z nich trčely a pod tím byl nápis Telstar, vyvěsilo se to po městě. Bylo asi tak 2 hodiny, kdy zazvonil zvonek domu a dole stál příslušník pomocné stráže VB s tím, jestli jsem maloval ty plakáty, ale že okamžitě to půjde dolů. Tak ta potupa, kdyby to byl aspoň Ezenbach, ale pomocní stráž VB a s ním jsem šel po městě, on měl tu pásku, taková žlutá páska, tam byla pomocná stráž, tak s ním jsem šel a teď jsem sundával ty plakáty, které byly vyvěšeny.
0: Říká sochař Jan Zemánek, kterého můžete slyšet od pondělí do pátku v osudech v 11.30 u nás na Vltavě.
2: A teď máme 7:15. Za chviličku vám nabídneme dnešní úvahu. A my vám vlastně společně se spisovatelem Janem Němcem odhalíme jedno malé rozhlasové tajemství našich ranních úvah. Tak poslouchejte dál.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Boris Geldburg, část z jeho skladby, tedy ze skladby Sergeje Rachmaninova v jeho podání. 8 minut zbývá do 7 ráno.
1: Jak asi tak denní doba ovlivňuje naše myšlení? Jak ovlivňuje naši tvorbu nebo vnímání světa? Nad tím se teď zamyslí spisovatel Jan Němec, který nechá nahlédnout i na to, jak vznikají třeba jeho ranní úvahy.
2: Snad vás tím nezaskočím. Tyhle ranní úvahy ve skutečnosti vůbec nejsou ranní. Nepředstavujte si, že někdo v 7 hodin ráno sedí ve studiu Českého rozhlasu a jakmile se rozsvítí červené světlo, dává se pěkně z čerstva do uvažování. Ne, ne, není to tak, že bychom stávali v 6 hodin ráno a během čištění zubů si říkali: doufám, že se mi dnes ve studiu urodí nějaká pěkně prorostlá myšlenka. Vy to samozřejmě tušíte, že ranní úvahy se předtáčejí. Psychoterapeut Adam Borzič se v 7 ráno teprve pomalu probouzí a pokud je pravda, co píše v knize Spiritualita posvátné země, první myšlenku věnuje světlu. To Petr Vizina už pije kávu, kontroluje e-maily a uvažuje, jestli si půjde zaběhat do obory Hvězda hned ráno nebo až před obědem. Farářka Sandra Silná nasazuje vodítko psovi, se kterým se pak staví do kavárny Friedrich. Vím to, protože jsem dlouhé roky bydlela za rohem. Snad jen básník Petr Borkovec 7 ráno skutečně něco píše. Nejsem si jistý, ale bylo by mu to podobné. Neříkám to proto, abych propaloval, co moji kamarádi dělají v době, kdy rozumní lidi ještě nepřijímají návštěvy. Jde mi o něco jiného. Úvahy, které posloucháte, když snídáte, vypravujete děti do školy nebo sedíte za volantem, zatímco Borzič se modlí, Vizina kontroluje stravu a Silná venčí, mají prostě jen zřídka jitřního ducha. Nejsou to ony první myšlenky dne, jež se ještě napájejí z hlubin noci, myšlenky, které se ve vědomí vznášejí jako olej na vodě. Záleží na tom? Myslím, že jo. Věřím totiž, že jako existuje denní myšlení a noční myšlení, existuje také myšlení na pomezí dne a noci, totiž ranní a večerní myšlení. Některé texty v sobě nesou příslib či něhu svítání, jiné zase míru soumraku. Člověk na to občas narazí v denících či pamětech spisovatelů. Nejde jen o to, zda si skřivan nebo sova, i když cirkadiální rytmy s tím souvisejí. Například Michael Cunningham přísahá na psaní hned po probuzení. Prý se ani nepřevléká z pyžama. K psacímu stolu se z postele přesouvá po přímce. Psaní je pro něho, jako pro mnoho z nás, pokračováním snění. Nesnad, že by si sny zapisoval a pak je rozvíjel. Jde spíš o to, že jitřní mysl je uvolněná a plastická, vrstvy vědomí průlinčité. Ale jsou také spisovatelé, co přísahají na noc. Jako první se mi vybavuje Marcel Proust, jak leží v posteli, v pokoji jehož stěny si nechal obložit korkem, aby ho nic ze světa tam venku, z toho strašného světa, nerušilo. Každý spisovatel chce tvořit světy vlastní, to je jasné. Proust většinu dne prospí, až když život kolem konečně utichne, pouští se do svého hledání a hledat bude až do svítání. I Franz Kafka řekl něco v tom smyslu, že psaní je hlubší spánek než smrt, a psával po nocích. Takže to, co posloucháte, jsou ranní, denní, večerní i noční úvahy. Například já si rozhlas v 7 hodin ráno nepouštím. A pokaždé znovu mě překvapí, když mi někdo řekne, že ráno mou úvahu slyšel. Jaká pak ranní úvaha? Vždyť já jsem sotva zamžoural na hodinky, než jsem se ještě na chvíli přetočil na druhý bok. Není 7 hodin ráno, ale 7 hodin večer, sedím na houpačce ve Vinicích kousek za Mikulovem a tvrdím, že slunce se maceruje v pásu bílo-žluto-šedých mraků na západě. Všude kolem cákají cikády, srnky přeskakují řádky vinohradu jako delfíni, než se zase zanoří do zeleně. A já si říkám, než už neříkám nic a jen jsem, ale vlastně ani nejsem, říkám si, že ráno je možná moudřejší večera, ale večer je moudřejší rána.
1: Krásná úvaha. Spisovatel Jan Němec ji pro nás připravil na dnešní ráno. Těžko říct, kde ji psal.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Teď je 7 hodin. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Firma Sudop Praha dostala od energetického úřadu pokutu téměř 3 miliony korun za navrtání plynovodu. Dražba klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla přes 4 miliony korun. A čekejte zatažno až oblačno s občasným deštěm a teplotami do 22 stupňů Celsia. Majitelé domů, bytů a pozemků mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti. Upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, jak popisuje daňový poradce firmy Redl Tax Petr Koubovský.
6: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
5: Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí být zaplacena do dneška a druhá do 30. listopadu. Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunů a zachování současného stavu. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější a nadrezortnost zůstane zachovaná.
7: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
5: Energetický regulační úřad pokutoval firmu Sudop Praha za navrtání tranzitního plynovodu na Kutnohorsku. Společnost má zaplatit 2 miliony a 800 tisíc korun. Nikomu se nic nestalo, ale hrozil požár sahající do výšky až 400 metrů. Společnost je přesvědčená, že k havárii před 2 lety došlo kvůli tomu, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky. Pokračuje mluvčí společnosti Jakub Ptačinský.
8: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině, což mimochodem konstatovali dříve i vyšetřující orgány, studují nyní rozhodnutí energetického regulačního úřadu naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
5: S úderem půlnoci začal v celé polské metropoli Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky.
9: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
10: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
9: Říká Lukáš Tchuřevský, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekt začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístkový tvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun, jak říká mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
11: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
5: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun.
12: Počasí.
5: Čekejte zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 13. A více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké pondělní ráno. Některé příběhy na sebe upozorňují hlasitě, za to jiné čekají ukryté v detailech, kolem kterých chodíme každý den. Ono stačí se na chvilku zastavit a podívat se trošku pozorněji. No a právě o takovém zastavení bude naše následující téma. V Terezíně otevřeli novou uměleckou instalaci Pohlednice z Terezína. Němečtí autoři Klára Taborda a Petr Bér na místo velkých historických symbolů zamířili své objektivy na dveře a na vrata. Detaily připojíme. A vydáme se taky do světa současné literatury. Česká spisovatelka Dora Kaprálová získala cenu Evropské unie za literaturu pro rok 2026 za svůj román Mariborská hypnóza. A my nabídneme s čerstvou laureátkou rozhovor už za pár minut. Příjemný poslech v pondělí s datem 1. června.
2: Zahrajeme si taky Viléma Tauského, potom Georga Friedricha Händla a zaspívá Čeko Buark, stejně tak jako Esperanza Spalding, ale teď pianista Víkingru Olafsson a rondo pro klavír Wolfganga Amadea Mozarta.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Víkingur Olafsson a Rondo pro klavír a Wolfgang Amadeus Mozart 10 minut po 7 ráno.
1: Česká literatura má další výrazný evropský úspěch. Spisovatelka Dora Kaprálová získala cenu Evropské unie za literaturu za svůj román Mariborská hypnóza. Ten mimochodem letos uspěl i v soutěži Magnesia Litera.
0: Porota vybrala její knihu ze 14 nominovaných titulů z celé Evropy. Poetický a hravý příběh o představivosti, nejistotě a hledání naděje, tak teď získává významné mezinárodní ocenění.
1: My samozřejmě s Františkem gratulujeme, ale jakou roli v této knížce hrají mouchy domácí a legendární hypnotizér Svengály? Na to se přímo Dory Kaprálové ptala redaktorka Šárka Jančíková.
2: Ta kniha vznikala v jistém smyslu tak trochu na zadání, které se pak proměnilo. Tak kdybyste mohla nastínit tu genezi, jak krystalizovala od toho úvodního podnětu do té podoby, kterou nakonec má?
3: Tou genezí byla nabídka Petra a Pavla. Petra Mina říká a Pavla Řehoříka, jestli bych nejela do města Maribor a nenapsala tam literární bedekr po měsíčním pobytu. A já jsem z rodinných důvodů řekla, že tam pojedu na 14 dní. A pak jsem si říkala, že za 14 dní toho zase tolik nezjistím a že se mi literární bedekr nechce psát, tak jsem hledala způsob, jak to uchopit a hledala jsem zvířátko, který žije tak krátkou dobu, abych dokázala ten Maribor pochopit pohledem bytosti, která žije od narození až do smrti. A takovým zvířátkem je moucha domácí. A současně ta advokace mouchy domácí vychází z toho, že moje maminka ty mouchy zabíjela jako dítě a pak se z toho zpovídala.
4: Mouchy jsou naši páriové, je to tak. Není otravnější zvíře než moucha. V popularitě nenávisti je před mouchou snad jedině tchoř. A přitom mají mnohem lepší oči než člověk, vyvinutější mozek, umí dokonale lítat, jsou daleko vřelejší, jemněji dokážou meditovat a modlit se nohama při sosání jídla. A kdyby neexistovali, kriminalisté by byli bezradní a přírodní koloběh by se zadrhával ještě víc. V lidské rase by žili v kastě popelářů. Kolik jich v Mariboru přesně žije? Po dlouhém naléhání vytáhl blok, soustředěně kreslil grafy a nakonec spočítal, že jich ve 100 000ovém Mariboru může být toho léta kolem 10 milionů. Rozloučili jsme se na rušné křižovatce, kde bzučilo jedno auto za druhým a v intimitě náhlého pohnutí jsem se entomologa zeptala, zda někdy jako dítě mučil hmyz.
3: Tak jsem si říkala, že to je dobrý takzvaně zabít dvě mouchy jednou ranou a proto jsem si tu mouchu vybrala jako takový zvíře, který to všechno stroboskopicky rychle proletí tím městem a pochopí, o čem je ten život. No a když jsem do toho města přijela, tak jsem si četla v archivu takovou noticku, že tam také žil hypnotizér jménem Svengály a pak se mi to už nějak jako spojilo v takovou love story, protože vždycky jsem chtěla napsat milostný příběh a nějak pak do toho vstoupil ještě ten festival metalový, který možná nebyl úplně metalový festival a tak nějak to vzniklo, že to teda nebude literární bedekr, ale spíš novela, takže to vlastně vzniklo omylem, nebo jako vedlejší produkt. On the mental count of 10.
4: You will be in Europa. A právě tuhle první Šerbaumovu opičku, co zemřela za okupace Mariboru, právě tu si v mariborském létě roku 1922 prohlíží také žena muší váhy v kostkovaném kostýmku z Prýmky. Je nenalíčená, za to s hlubokýma, laskavýma očima, na nichž má nasazené na svou dobu extravagantní sluneční brýle. Sundá si je v okamžiku, kdy se vedle ní objeví vysoký mladý muž. Máte na šatech květy, nejsou to náhodou pivoňky? Pronese Svengály čistou slovinštinou. To, abych vás líp viděla, pivoňky na šatech jsou mé oči. Zabzučí mu v odpověď líbezně drobná žena. Elis představí se a Leo jí políbí ruku. Pak se na sebe ti dva dlouze zadívají a zatmí se jim před očima. Je to žena ze Svengálího snu. O tom už není pochyb.
2: Jak potom ovlivnil pobyt v tom městě, nějaké procházení těch míst, to samotné psaní?
3: Maribor byl víceméně záminkou, že možná jsem vždycky chtěla napsat o hypnotizérovi a možná jsem vždycky chtěla napsat o mouše domácí, takže se to spíš sešlo zcela náhodně. Byla to taková zvláštní konstelace, která se tak jako naskytla a nějak se to se skládalo samo, aniž bych si to představovala. Do toho ještě vstupovali pavouci se svými sítěmi pavoučími, jak jsme všichni v zajetí nějakých dezinformací a pokušení věřit tomu, co pravdou možná není a možná je.
4: O hlubokém citu se toho dá napsat tolik, až zmizí. Rozpustí se v sentimentu slov, vyčerpá se, zhořkne, stane se z něj škraloup na horké čokoládě, plíseň na stěně. Co milujeme skutečně, je za dosahem slov.
2: A samotná ta hypnotická, ale zároveň trochu rozsekaná struktura té knihy vznikala přímo lineárně, tak jak jste to psala, nebo se to přeskupovalo ještě potom jinak?
3: Ta vznikla až ex post, když jsem se vrátila do Berlína a měla jsem deadline 3měsíční, takže jsem se zhypnotizovala, abych byla schopná to nějak dokončit a spojit ten středoevropský prostor s tím, co mě trápí a dostat tam tu veselou úzkost, která snad z toho textu je nějakým způsobem patrná.
1: Tak ještě jednou gratulujeme Doře Kaprálové, čerstvé držitelce Evropské ceny za literaturu, která mluvila o své knížce Mariborská hypnóza.
0: Pokud vás proza zaujala tak jako autorskou četbu s hvězdičkou, ji můžete ještě 2 týdny poslouchat na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Ponořte se do tónu rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Vilém Tauský a část koncertína pro foukací harmoniku a orchestr Tome Reilly a Akademie svatého Martina v Polích.
1: Fotka vrat nebo dveří, ale zároveň detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně teď otevřeli speciální uměleckou instalaci německých autorů Kláry Tabordy a Pétera Béra.
0: Pojmenovali ji Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války.
2: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
3: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Klára Taborda a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
4: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pojeli.
3: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
4: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
3: Peter Bär vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
4: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
3: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Z Terezína Lucie Hýzlová, Český rozhlas.

0: Tak tohle je naprostá klasika od George Gershwina, Love Walked In. Tak ať k vám vejde nejenom láska, ale i přesný čas. Teď je 7:30, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Jak řešit sněmovní obstrukce? I o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky. Potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dorazil na Tajvan. Na ostrov společně s ním přiletěla delegace 50 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ně odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila Čína. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by měl ČEZ vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 je slovenská básnička a filozofka Alexandra Brodsková. Ocenění za původní esejistický text v českém jazyce si dnes převezme v rezidenci primátora hlavního města Prahy. Vítěznou esej Lodě, moře, přístavy ocenila porota za propojení kulturní erudice s úvahami o lidském životě a odpovědnosti. Soutěž pořádá knihovna Václava Havla. A čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť anebo přehánky, ujediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 13. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pražské jaro pokračuje a na večer nabídne debut mladé klavírní hvězdy Lukase Šternata a také vystoupení dirigenta Lahava Šányho s Rotterdamským filharmonickým orchestrem. Ve Smetanově síni obecního domu v Praze zazní díla Schumanna, Brahmse a Wagenára.
2: V Ostravě začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, a to slavnostním koncertem v divadle Antonína Dvořáka. V 7 večer se představí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.
1: Teď opouštíme svět hudby a zveme na hrad Hukvaldy, kde si ode dneška můžete prohlédnout novou výstavu, která představuje zvyky šlechty při stolování na vévodských dvorech.
2: A bohatý program nabízí taky festival městské knihovny v Třinci, Čtafest. Chystají workshopy a debaty třeba na téma zakázané knihy.

0: Four Times, barok část z předehry k opeře Rinaldo Georga Friedricha Händla u nás na Vltavě.
1: Už je to 650 let, kdy veřejnost mohla poprvé vidět dnes už kultovní seriál Ingmara Bergmana Scény z manželského života. V pařížském divadle Odeon teď uvedli divadelní stvárnění Bergmanova krajana, švédského režiséra Markuse Erna.
0: Podle kritiky je to inscenace plná brutality i satiry. A jaký názor má naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová? Na to se zeptáme právě teď. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Marie, tak jsou scény z manželského života v tom současném švédském pojetí v Odeonu opravdu tak brutální?
2: Řekla bych, že asi ano, doufám, že nikomu nespříjemním ráno hned takhle. V podstatě se jedná o to, že tato adaptace scén z manželského života Ingmara Bergmana je tedy adaptací a ta inscenace se proto jmenuje Scény z manželství. Ono to na první pohled tedy vypadá skutečně brutálně, v představení je skutečně hodně krve, umělé samozřejmě. To je mimo jiné, řekli bychom, taková značka tohoto švédského režiséra. Markus Ern tady ale chce tematizovat právě to, co známe každý ze své rodiny, jistou intimitu, nedotknutelnost rodiny nebo páru, tajemství mnohdy krutá, násilná, vydírající, to, co zažívá mnoho mezilidských vztahů, mnoho v podstatě i perverzních, nedotknutelných a skrytých situací. Markus Ern chce právě tohle všechno pojmenovat, ukázat a přehrát na jevišti. V podstatě nám ukazuje jistý masochismus, který se mnohdy mezi páry skrývá. Přitom, jak se vyjádřil, hodně ho inspirovala vlastní rodina, patriarchát v rodině, silné postavení, osobnosti jeho dědečka i prostě dá se říct prostředí vesnické, ve kterém vyrůstal.
0: Jak režisér Marie přistupoval k těm jednotlivým scénám? On sám je výtvarník, sochař, často pracuje s videem, tak jestli se tohle propisuje do inscenace?
2: Ano, to je pravda. On v podstatě, Markus Ern, patří k uznávaným vizuálním umělcům, pracuje hodně s videem a vlastně k tomu divadlu, k divadelní režii se dostal tak trochu náhodou, jak sám sdělil, v podstatě jednou přijal jednu nabídku a ta shodou okolností měla úspěch a teď tedy patří k těm předním režisérům. Jeho určujícím stylem na jevišti je přitom silná vizualita na scéně, ta scénografie. V podstatě jeho umělecká práce je skutečně takovým vizuálním dílem. Scéna je bílá kostka, ozářená, minimum dekorací. Na scéně je herec a herečka, v tomto případě tedy manželský pár Johan a Marian, kteří mají na hlavách masky. Právě masky tvoří určitý další symbol Markuse Erna a navíc mají zdeformované hlasy, což je třetí takový symbol Markuse Erna. Jako bychom tedy koukali na kreatury, monstra s jedním výrazem nebo řekněme na manželský pár, něco mezi, já bych to možná pojmenovala, něco mezi Avatarem a Crazy Frogem. A právě to je záměr, vygradovat tuto situaci, ukázat surreálnost, znetvořená je určitá gesta, je to groteskní, je to cynické, taková je vlastně povaha tohoto páru. No a jednotlivé scény, jejich šest a každou na začátku režisér v podstatě představí, je nám určitým vypravěčem, no a ty scény jsou přímým a o to brutálnějším vhledem plného krve do toho manželského páru. Ta krev je samozřejmě, jak jsem řekla, umělá a je velmi přítomným elementem. A Markus Ern nám vysvětlil, že se nechal v podstatě inspirovat i hodně metalovou hudbou, která je pro něj jistou formou taková nespoutaná.
1: No, zní to zajímavě, Marie. Každopádně, co na to publikum?
2: Ano, bylo to v zásadě, řekla bych, rozdělené. Publikum bylo, řekla bych, nadšené, alespoň při tom představení, které jsem viděla. Lidé se skutečně smáli, protože ono to má být do jisté míry takovou drsnou komedii. Markus Ern, bych řekla, že má určitě velký smysl pro humor, i když takový, řekli bychom, černý. A je v tom určitá, jak jsme zmínili, satyra. Na druhou stranu on totiž společnosti nastavuje zrcadlo a právě je to jistá snaha i víc ze stínu určité té velkoleposti Ingmara Bergmana. On ho nechce zesměšňovat, samozřejmě, že to nejde tady o to, ale Markus Ern obdivuje jeho dílo a snaží se touto brutální formou, tímto brutálním černým humorem ukázat vlastně na nás všechny. To přijetí bylo dvojsečné, třeba i právě v deníku Le Monde se píše, že se jedná o jisté gumáky na scéně. Já bych v tom spíš viděla to, že se Ingmaru Bergmanovi nestaví pomníček a přitom zásadní podstata zůstává.
0: Scény z manželského života jsou poslední inscenací sezóny v Odeonu. Na co půjdete příště, Maria, od září?
2: Ano, to je pravda, protože právě dnes se nám odtajní ten program, nebo se aspoň zveřejní, a to za přítomnosti Juliana Goslena, ředitele divadla Odeon, ale my už máme samozřejmě informace o tom, jak by měla vypadat ta následující sezóna. Představí se třeba Faust režírovaný Romem Castellucim. Bude to třetí z té pohřební trilogie španělské režisérky a herečky Angeliky Lidl. Je to dílo nazvané Sepulcrum, ale také se třeba představí mnohdykrát uváděný také režisér polského původu Christian Lupa. Na scéně se nám tady představí příští rok také dílo Francouze Filipa Kena a jedno dílo zrežíruje i sám režisér Odeonu Julien Gosselin. Bude to inscenace Maldoror, která je na motivy díla Roberta Bolaňa.
1: Závěr této sezóny ale patřil bergmanovským scénám z manželského života. My jsme se podívali do pařížského divadla Odeon společně s naší stáhlou spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Děkujeme, máváme do Paříže.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: A Banda, ač jako Buark v nahrávce z poloviny 60. let, pozitivní náladu nám přinesl necelou minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Průběžně po celé ráno nabízíme kulturní tipy. Tady je další starou čistírnu odpadních vod v Praze 6. Právě dnes na večer rozezní orchestr Berg pozoruhodnou hudbou silné generace čtyřicátnic.
0: Litevky žijící v Itálii, Italky pohybující se mezi Berlínem a Pařížím a hudba irské a české skladatelky. Jsou to výrazné autorské hlasy s originálním jazykem, je osobitým citem pro hudební barvu a texturu.
2: Uslyšíte díla Jany Verešové, Justé Janulité, Anne Claire i Kláry Janoty. Tyhle všechny staví na přírodních a biologických procesech jako spánkové vlny, převlékání pavouků nebo elektromagnetismus.
0: Koncert ve staré čistírně začne v 7:30 večera.

0: Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu a část koncertu pro violončelo Roberta Folkmana hrál Daniel Miller-Schott.
1: Vizitka. Tentokrát přijde fotografka Alžběta Jungrová a řeč bude o její výstavě Bez konce a začátku, která vznikla ve funkcionalistické Volmanově vile a vrací do ní imaginární příběhy a taky ženskou energii.
0: Jak fotografie pracuje s atmosférou prostoru, světlem a taky pamětí míst.
1: Na to všechno se budeme Alžběty Jungrové ptát po 10:00 dopoledne.

0: Náš dramaturg Jan Kincel vybral část smyčcového kvartetu Ádor opus 20 Josefa Haydna.
1: A co asi vybere básnířka, knižní redaktorka a komparatistka Klára Krásenská do našeho básnění?
2: Básnění.
3: Louise Glicová, Jitřní hodinka. Odpusť, říkám-li, že tě miluji. Mocným se vždycky lže, neboť slabé od jak živa žene strach. Nemohu milovat, co neumím obsáhnout. A ty neprozradíš celku nic. Podobáš se snad keři hlohu, vždy tatáž věc na témže místě, či si spíš jako nestálý náprstník, co jednou vyžene růžový klásek na stráni za chudobkami a rok na to vyrazí na choví v záhoně růží. Jistě vidíš, jak bezcenné je pro nás tohle ticho. Jen posiluje víru, že si bez pochyby vším. Si náprstník i hloch, křehká růže i odolná chudobka. Nakonec stejně řekneme, že není možné, abys existoval. Je snad tohle tvůj záměr? Je tohle příčina onoho ticha po ránu, když cvrčci ještě nezačali třít křídly a kočky na dvoře se ještě nezačaly prát? V básni ze sbírky Divoký kosatec se zbíhají tak propastné kontrasty mezi tím, co je řečeno, a tím, jak je to řečeno, že mě každé další čtení vydává zcela na pospas. Člověk sotva dočte první verš a už se odehraje povážlivé drama. Odpusť, říkám-li, že tě miluji. Promlouvající hlas se přiznává ke lži závažného charakteru, lžu druhému o lásce, jejíž vyznání nyní beru zpět. Domnělou lásku navíc nepopírám směrem do minulosti. Je to popření, které zahrnuje všechen čas. Pokud říkám, že tě miluji, není to pravda. A proč? Vysvětlení je lakonické. Mocným se vždycky lže, protože slabí mají strach. Tak to na světě chodí. Jitřní hodinka je báseň formulovaná jako modlitba. Mluvčí v ní promlouvá k Bohu a ačkoliv text postrádá jeho explicitní oslovení, v kontextu celé sbírky je duchovní rozměr zjevný. Celá báseň tak nabývá velmi opovážlivého charakteru, nepokrytého vzdoru. Přesto, a to je na ní tak mrazivé, je napsaná nesmírně věcným tónem. Místo křiku a výčitek se v básni konstatuje. Básnířka zachází s velkými slovy, ale zdánlivě žádnými city a přitom je jitřní hodinka po okraj plná duševního pohnutí. Vší silou se opírá do náboženské konvence, v níž se Bohu vyznává láska a boří ji jednoduchým výrokem. Nemohu milovat, co neumím obsáhnout. A snažím-li se dopátrat obsažitelného Boha, nabízí se mi jen panteistické hledisko. Bůh je hlohem i růží, i chudobkou, i náprstníkem. Mluvčí má ale odvahu vyslovit svou frustraci. Ale co z toho? Říká, tvoje ticho je pro nás bezcenné a ty to nemůžeš nevědět. Nevede k víře, ale k nevíře. Je to ticho, kam báseň ústí. Nezměrnost, která však umožňuje rozlišit jednotlivosti. Teprve v tichu lze rozeznat zvuk. Francouzský filozof Gaston Bachelard napsal: nezměrnost je v nás. Nezměrnost je pohybem nehybného člověka. A tak se jitřní hodinka, navenek jakoby nehybná, stává velikým pohybem. Sama se stává závratnou nepojmutelností. Závěrečné ticho se čemu si dychtivě otevírá.
1: Klára Krásenská tentokrát vybírá texty pro naše básnění. Dnes jsme slyšeli poezii Louise Glicové.
0: Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka i o tom ještě přineseme podrobnosti za 3 minuty.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Evropské mocnosti odsuzují izraelské stupňování války v Libanonu a vláda by dnes měla projednat návrh poslanců TOP 09 snížit věkovou hranici voličů v obecních volbách na 16 let. V Ostravě začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm a teplotami do 22 stupňů Celsia. Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá svolání Rady bezpečnosti OSN a francouzský minister zahraničí Jean-Noël Barrot označil izraelské jednání za velkou chybu. Izraelská armáda obsadila strategickou křižáckou pevnost Beaufort na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domovů.
3: Naši hrdiní vojáci právě obsadili hrad Beaufort. Hrdě na něm vztyčili vlajku Izraele a prapor Golanské brigády. Nařídil jsem armádě, aby své manévry v Libanonu rozšířila.
4: Prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Připomněl návrat vojáků na místo, které v roce 2000 po 18 letech okupace jižního Libanonu opustili. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mezitím jedná s vůdci Libanonu a Izraele o novém plánu na příměří. Hizballáh by podle něj měl zcela zastavit palbu a Izrael by se zřekl útoků na metropoli Bejrút. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
5: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
2: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská a odborná diskuze. Lidé cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, jak říká mluvčí společnosti Ropit Filip Drápala.
6: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
2: Koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukvaldské oboře nabídne festival i novou scénu ve zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech.
7: Šostakovičův violončelový koncert číslo 1 zahraje na dnešním zahájení Pablo Ferrandez společně s pražskými symfoniky. Na festivalu zazní také filmová hudba, jazz nebo folklor. Porod si taky vyhlásí vítěze skladatelské soutěže Generace. Celý festival pak v Hukvaldském amfiteátru uzavře Carmina Burana od Karla Orfa. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ujediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů a na horách bude kolem 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika.
1: Dobré ráno, některé příběhy nestárnou, jenom se po čase vracejí v nové podobě, třeba i s novými herci a novou energií, ať už jde o divadlo, film anebo hudbu. Takové Národní divadlo po 25 letech znovu uvedlo jednu z nejkouzelnějších shakespearovských komedií, Večer tří králový. Jak se tedy povedl návrat hry plné převleků, záměn a nečekaných citů na první českou scénu? Tak na to se zeptáme divadelní recenzentky. Ohlédneme se i za víkendem ve Zlíně, kde se už po 660. setkal svět filmu na festival pro děti a mládež. Tam dorazil Aidan Gillen, kterého diváci třeba znají ze seriálu Hra o trůny. Byl uveden i dokument o neviditelném dramaturgovi nebo česká fantazy. A zůstaneme u příběhů, které zase přetrvávají desetiletí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví stovku a jubileum připomene nejenom velký open-air koncert v pražských Riegerových sadech už tuhle sobotu, ale taky nová výstava, která mapuje historii orchestru. Jaké vzácné dokumenty, fotografie a osudy SOČR ukrývá, i o tom si budeme povídat s vedoucím našeho archivu Tomášem Duvkou. Tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Zpívat bude třeba Frank Sinatra po 20:30, k tomu hudba Josefa Suka nebo France Schuberta. A teď jako první Jean-Marie Leclerc, část koncertu pro housle. Přejeme dobrý poslech.
0: Mosaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jean-Marie Leclerc, část koncertu pro housle v ranní mozaice na Vltavě v pondělí 1. června.
1: Zlín Film Festival, tedy Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, je v plném proudu. Město Zlín až do 3. června bude žít filmy i pestrým doprovodným programem pro děti všech věkových kategoriích. No a o víkendu se z Moravy vrátil, nebo respektive včera večer se vrátil, náš kolega Tomáš Pilát. Tomáši, vítej u nás ve studiu. Ty se s námi podělíš o festivalové dojmy. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, je to přesně tak.
0: Zlín Film Festival tedy trvá až do středy. Jaká atmosféra je ve městě?
2: Myslím si, že ta atmosféra je úžasná. Mě tedy udělala velikou radost to město, že je hodně intenzivně festivalem. V tom rozšířeném centru města je vidět na každém kroku, a ať jde o ulice nebo náměstí nebo parky, všelijaké scény, stánky s programem, různé pouliční vystoupení, velké koncerty, divadelní představení, všelijaké zastávky pro děti, ale i pro dospělé. A všude je spousta lidí, hodně místních a rodiny s dětmi, a to i s těmi nejmenšími z kočárky.
1: Když jsi zmínil místní, tak chápeme to správně, že festival přijímají Zlíňané v Lídně?
2: Přijímají ho velice v Lídně. Celé rodiny se zapojují do toho programu, tedy včetně dospělých. A je vidět, že jsou rádi, že se v jejich městě něco děje, což se samozřejmě týká i filmu. Ta kina jsou vždycky velice plná a je tam velké zastoupení rodičů s malými dětmi. A je na co se dívat, ten program je opravdu kvalitní, ale to říkám každý rok, je to pravda.
0: Zlín Film Festival je stále především filmovým festivalem, tak které filmové zážitky pro tebe byly ty nejsilnější?
2: Zmíním tři. Tím prvním je film Rysa volá nebe, což je argentinský snímek, kde se velmi citlivě a s fantazií pracuje s tématem dětského přijímání smrti někoho blízkého, což je velmi důležité téma. Druhým filmem jsou Ministranti, to je polský snímek, ten musím říct, že mě teda dostal, pro mě asi král, filmový král festivalu ve Zlíně. Poláci znovu potvrzují, že umí tnout do živého a přitom velmi kvalitní kinematografii, a týká se to i filmu pro děti a mládež. Nebojí se, mám pocit, že u nás jsou naši filmaři mnohem opatrnější a divákům zdánlivě vlídnější, ale je to opravdu jenom zdánlivé, protože často se pak nedostanou pod povrch. Samozřejmě i v české kinematografii jsou výjimky, které potvrzují tohleto pravidlo. No a tím třetím filmem je snímek Máma a táta jsou boží, což je nová česká fantasy s prolínáním doby Velkomoravské říše a dneška. Ten film natočili režiséři Jan Chramosta a Adam Hobzík a je to podle mě další český film pro děti. V průběhu 2 let jich bylo 5-6 minimálně, který obstál se ctí, což je velice potěšitelné. Do film tenhle ten snímek se chystá na podzim.
1: Jak vypadal doprovodný program? Co tě zaujalo?
2: Tak vedle návštěvy Aidena Gelena, který uvedl film Thread, taky aukce filmových klapek, která pomůže filmovým školám ve Zlíně, bylo vybráno 4 314 000 korun, což tedy opravdu není málo, takže filmové školy si přijdou na své. A další zážitky spojené, tedy nefilmové, ale s filmem, vždycky je radost vidět kino plné rozjařených dětí, které spontánně reagují na dění na plátně. A sledovat jejich reakce, to je opravdu velmi radostné. A celé to dokazuje, že točit filmy pro děti a mládež má opravdu cenu, protože ten sdílený zážitek je specifický a nenahraditelný. No a zážitkem bylo sledovat i děti při venkovních aktivitách, jak jsem o tom mluvil na začátku. Velmi zajímavé ve Zlíně jsou výstavy, které festival provázejí, ať už se třeba týkají Tomáše Bati v souvislosti se 150. výročím jeho narození nebo 90. výročím vzniku ateliéru ve Zlíně. No a dalším silným zážitkem bylo setkání s legendárním českým filmovým dramaturgem Janem Gogolou, který má na svědomí jednak spoustu dětských filmů, jednak spoustu filmů pro dospělé. Z těch dětských Namátkou, Sonáta pro zrsku, Pohled kočce uši, Třetí skoba pro kocoura. No a z těch dospěláckých je třeba Zabít sekala, Tobruk, Domácí péče nebo Kouř. Ve Zlíně byl uveden film, který se jmenuje Neviditelný Jan Gogola, což jak tvůrce Marek Janičík řekl, je jednak film o Janu Gogolovi a jednak film o dramaturgii. Ale podle mého názoru zase té dramaturgie nebo vysvětlení, co to je dramaturgie, tam zase nebylo tolik. Tak jsem se protagonisty toho filmu Jana Gogoli zeptal, jestli třeba neměl tendenci vysvětlit trošku ještě blíže, co to ta dramaturgie je.
3: To by byla možná nudná přednáška, kterou je možné pronést na přednáškovém sále nebo tak, ale já nevím, jak by to znělo na tom plátně, jako takové školení. Já tam v úvodu cituju slova, že dramaturg je člověk, který mluví do scénáře, ale nepíše ho, chodí na plac, ale netočí, je ve střižně, ale nestříhá. To jsou slova mého syna. Takže zviditelnit tu dramaturgovou práci je opravdu nemožné pro laika. lidi z branže si to dovedou představit, ale mě se lidi ptali na poprojekčních sezeních, co je to vlastně ten dramaturg. No já jsem se z toho vylhával zdánlivě vtipným. Dramaturg je člověk, který nedělá nic, ale za všechno může.
2: Říká tedy s nadsázkou Jan Gogola. Ten film teď čekají další festivaly a v říjnu bude uveden v České televizi. O uvedení v kinodistribuci se zatím jedná.
0: Zlín Film Festival pokračuje až do středy, kdy vrcholí slavnostní vyhlášení vítězů soutěžních sekcí. Které filmy si z letošního ročníku odvezou festivalová ocenění? O tom vás samozřejmě budeme informovat prostřednictvím Tomáše Piláta, který přišel i teď. Děkujeme, měj se hezky.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku necelých 21 minut po 8 ráno.
1: Po úspěšné a taky cenami ověnčené inscenaci Verniš se vrací do Pražského národního divadla režisér Jan Nebeský a tentokrát tam nastudoval Shakespeareovu komedii Večer tří královí v překladu Jiřího Joska.
0: Čtvrteční premiéru si ve Stavovském divadle nenechala ujít ani divadelní publicistka Marcela Magdová. Právě teď ho novinku zhodnotí ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jan Nebeský, jak už jsem říkala, se vrací po Vernišovi, navazuje taky na své starší inscenace, jako byl Král Lír, anebo Tartif, Imprompty, Amprompty, nebo jak se to čte. Marcelo, jak mezi těmito inscenacemi působí ten nový Večer tří královí?
2: Inscenace Verniš, která obdržela ocenění divadelní kritiky a jejíž záznam nedávno nabídl ČT Art, byla přeci jen o něco jiná než předešlé inscenace Jana Nebeského v Národním divadle. Šlo o scénickou koláž, především z poezie Nebeského přítele Ivana Verniše, a přestože samozřejmě nesla režijní znaky jako práce s asociací, střídání obrazů, tanec mezi žánry a styly, permanentní ironie, tak přesto myslím, že měl režisér v tomto případě mnohem větší volnost, protože nepracoval s pevným textem. Navíc je úplně jiná situace, když má co dočinění s Shakespearem nebo jiným kánonem, který se pojí s jistou inscenační tradicí. A tu on samozřejmě systematicky bourá. Vždycky jde o postmoderní uchopení, velmi radikální výklad, který může konzervativní diváky provokovat, zvláště v souvislosti s Národním divadlem. V

0: Tentokrát sice Nebeský nerezignoval jako u Líra naději a vzájemné vztahy mezi postavami, i když text velmi razantně zkrátil a nasytil jej nepřeberným množstvím nápadů a různých referencí. Vychází přitom už z názvu hry Večer tří králový aneb cokoliv chcete, o čemž informuje i program, respektive první text v něm od teatrologa a anglisty Pavla Drábka, který právě vysvětluje onu možnost tedy nabídnout divákům opravdu cokoliv libo podle jejich humoru. A Jan Nebeský se této pobídky chytil. Referenční rámec je velice široký, takže v inscenaci potkáváme postavy od například undergroundové Máničky nebo Jokera, do kterého se proměňuje postava Malvoly a potom co má zešílet a mnoho dalších. Postavy melancholických zamilovaných Orsina a Olivie jsou hrány daleko staršími herci, než bývá zvykem, což zase je vlastně prostor pro takovou vyhrocenou jakousi grotesknost, která daleko víc teda je než ta původní romance, v jaké je ta hra psána. Je to opravdu takový šílený, bláznivý, nepřetržitý karneval, který odkazuje k svátku bláznů, tedy k tradiční oslavě, která je situovaná na přelom roku, respektive blíží se právě k svátku tří králů. Ale musím říct, že po dobu, co jsem inscenaci sledovala, jsem se nemohla zbavit pocitu, jestli už opravdu to není samoúčelné a jestli už toho humoru, vtipu a toho permanentního, intenzivního, exponovaného není moc.
1: Mm-hmm. V inscenacích Jana Nebeského hraje důležitou roli hudba. Jakou funkci má právě ve Večeru tří královém a jak ovlivňuje výsledný tvar celé inscenace?
0: V inscenaci je každá postava spojena s konkrétním hudebním žánrem. O hudbu se postaral opět Aleš Březina a například Olivie se pojí se šanzonem, postava Orsina zase upřednostňuje klasickou hudbu. Na předscéně na vyvýšeném orchestřišti je umístěn smyčcový kvartet s pozounistou, kteří jsou vlastně jakousi integrální součástí scénického dění, protože neustále do něho vstupují a zároveň zajišťují hudbu jako podkres těch jednotlivých songů, kterými je inscenace prolnuta.
2: Jan Nebeský často spolupracuje se stabilním hereckým týmem, Lucí Trmíkovou, Davidem Prachařem a dalšími. Jak se jim to daří ve Večeru tří královém?
0: Opět tam vidíme ony tváře, které jsou stabilní oporu inscenací Jana Nebeského. Oni v podstatě opravdu vyplňují to, co bylo režijním zadáním. Takže každý vtip je velmi detailně vyhraný, je to takové velmi, jako řekla bych, přeexponované herectví, blížící se jakési lidové taškařici, třeba velmi výrazný je v tomhle Robert Mikluš v roli pana Tobiáše Broka, ale musím říct, že v této poloze já už jsem ho viděla v řadě inscenací, takže mi přišlo, že vlastně nenabízí ten prostor nějakou jinou možnost, jinou varietu herectví, než tu, kterou jsem už od konkrétních herců viděla. Na mne, musím říct, zapůsobila velmi silně Kateřina Vintrová, co by Olivina Komorná Marie a potom myslím, že i velmi dobře se zhostila té roli Denisa Barešová jako Viola.
1: Národní divadlo má za sebou premiéru komedie Večer tří králový. Jak se povedla? O tom jsme mluvili s divadelní publicistkou Marcelou Magdovou. Děkujeme, mějte se hezky.
0: Naslyšenou.

0: Onda Armónika a část koncertu pro fagot Antonia Vivaldiho v 8 hodin a 31 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let a vy můžete být u toho už tuhle sobotu v pražských Rígrových sadech. My tam s Františkem pochopitelně chybět nebudeme.
0: Vystoupí Epoch kvartet, Clarinet Factory, dechová skupina Luďa Banda nebo jazzový kvintet Spinus Q a nebude chybět oblíbené vlnohraní pro děti.
2: No a jako vrchol programu se chystá večerní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Bude to pod taktovkou dvou dirigentů, Petra Popelky a také Roberta Jindry. Tohle všechno na vás čeká v Rígrových sadech, ale i v éteru Českého rozhlasu Vltava, když za námi nebudete moci do pražských Rígrových sadů zajít.
0: Součástí akce bude taky zahájení venkovní výstavy Socher 100, příběh rozhlasového orchestru, kterou nám za pár minut představí vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka.

0: Vodní hry Václava Riedelbaucha, triu pro dvě flétny a harfu v Ranní mozaice na Vltavě.
1: Doufejme, že žádné vodní hry nebudou tuhle sobotu v Praze, konkrétně v Riegerových sadech, protože se chystá velký open air program ke 100 letům Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Chystáme pro vás večerní koncert orchestru právě pod širým nebem.
0: Součástí projektu bude i venkovní výstava Socher 100, příběh rozhlasového orchestru, a na přípravě se podílel autorský tým archivních a programových fondů Českého rozhlasu.
1: S námi ve studiu už šéf archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Tomáši, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Ještě než si budeme povídat, pojďme si pustit jednu archivní ukázku.
3: Kdo se střídal u dirigentského pultu?
4: To byl profesor Talich, dále profesor Stupka, také Čelanský ještě, profesor Jirák, doktor Krupka, Ostrčil, Oskar Nedval a dirigent Charvát jako náš první dirigent. Ateliér Obisu nebyl veliký, byl jenom veliký 9x6 metrů v nejvyšším poschodí a orchestr tam neměl právě příjemné prostředí ke své práci. Malá místnost byla pro nás těsná a práce v ní unavující. Těšili jsme se vždy na veřejný koncert, který nás na chvíli vysvobodil z tohoto dusného prostředí.
0: První archivní ukázka. Tomáši, koho jsme na té nahrávce měli možnost slyšet?
2: Měli jsme možnost slyšet hornistu Josefa Javůrka, který byl jedním z členů zakládajícího souboru Symfonického orchestru Pražského rozhlasu, respektive Orchestru radiožurnálu tehdy, který vznikl 1. října 1926. A je to ukázka, rozhovor byl natočen v roce 1956, vlastně 30 let po vzniku orchestru.
1: Tomáši, máme takových archivních záznamů rozhovorů o rozhlasovém orchestru víc, anebo je tohle unikátní?
2: Tenhle rozhovor, který tedy tam nemluví pouze Josef Javůrek, mluví tam například violončelista, taky Karel Kopecký a další, tak ten takovýhle typ rozhovoru je unikátní. Víc jich takhle nemáme, kdyby pamětníci, kteří byli opravdu členy toho nejdřív 16 členého souboru, mluvili a vzpomínali na to, jak to vypadalo. Ale co jsem měl možnost právě studovat v našem archivu, tak máme docela dost samozřejmě rozhovorů se šéf dirigenty. Takže například s Otakarem Jeremiášem, hlavní tváří orchestru radiožurnálu, tak tam máme rozhovor z 30. let, nebo možná i z pozdějších, ale každopádně vzpomíná na ty 30. léta. A vlastně takový výběr jsem teďka vybral pro náš projekt Auditorium, který je dostupný na můj rozhlas.cz.
0: A vy jste si jako ochutnávku tohoto seriálu připravili ještě jednu ukázku. Co uslyšíme tentokrát?
2: Tentokrát je to taková specialita, ale docela významná událost. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v roce 1985 vysílal první digitální přenos z Prahy do Tokia. Je to první digitální přenos na světě a ta ukázka se k tomu vztahuje, to reportážní.
5: V 11 hodin a 57 minut už pan Okita volá haj haj, což určitě znamená ano, ano. Praha se v tuto chvíli digitálně spojila s Tokiem.
6: Můžeme to...
7: Haj, haj.
8: Zmačni stopky, Honzo.
6: Haj, haj, vadíme stáha. Jo, rozporuješ vás.
1: Tak si říkám, takhle to možná bude vypadat v sobotu na večer nebo později odpoledne, až my se s Františkem přímo z Riegerových sadů propojíme sem s režií Českého rozhlasu.
0: No to jsou ale stovky metrů, možná.
1: No jsou to stovky metrů, ale bude to stejně dokonalé, jako to bylo tehdy v tom 85. roce. Tak Tomáši, vy už jste nás nalákal k poslechu Auditoria, které je dostupné na Můj rozhlas. Co dalšího ještě chystáte? Co bude třeba k vidění na té výstavě přímo v Riegerových sadech tady v Praze?
2: Tak tam bych upozornil na to, bude to vlastně 13 panelů a určitě bych připomněl a chtěl nalákat na panel o zahraničních zájezdech Symfonického orchestru. To je opravdu zajímavá část historie, kdy v 60. letech orchestr začal pořádně vyjíždět nejenom do východní Evropy, ale také do západní, v různých dopravních prostředcích. Máme z těchto akcí nejenom hezké fotky, ale i plakáty. Takže to je určitě panel, na který bych upozornil. A pak například i na zajímavé fotky. I třeba Symfonický orchestr s Bohuslavem Martinů. Máme jednu fotku s Otakarem Jeremiášem a Bohuslavem Martinů. Nebo samozřejmě přehled všech šéf dirigentů, to nesmí chybět.
0: Sočersto, příběh rozhlasového orchestru, to je výstava, kterou připravili kolegové v archivu. Mluvili jsme o tom s vedoucím Tomášem Duvkou. Moc děkujeme, že jste přišel, ať se daří.
2: Děkuji za pozvání.
0: A zveme na sobotu 6. června, nejenom od 15 hodin na ten program, který chystáme, ale ve vysílání Vltavy nás uslyšíte taky po 17., kdy se přihlásíme.

0: Začínali jako amatéři a po 30 letech koncertování je z Vypsané Fixy jedna z nejpopulárnějších kapel u nás.
1: Nyní přichází s novinkou nazvanou Ideál.
0: Zpěvák a frontman Márdy ji představí ve vltavském Art Café.
1: 1. června po 17. hodině.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Radus a Mahulena, Josefa Suka, hráli Josef Suk mladší a Josef Hála v ranní mozaice necelé 2 minuty po 8:45.
1: Každoročně uděluje agentura Delia ceny Evalda Šorma. Získávají je studenti vysokých škol za původní hru, dramatizaci nebo překlad. A laureáty letošního ročníku se staly Maxim Bito a Kristýna Nebeská za původní hru Prokletí domu Manových.
0: Co výsledky napovídají o směřování současné české dramatiky, je na to se zeptáme dramaturgině a tajemnice ceny Marie Špalové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Maxim Bito a Kristýna Nebeská, to jsou mladí tvůrci, ale už mají lecos za sebou. Čím porotu právě tohle dílo Prokletí domu Manových oslovilo? Jaký příběh vyprávějí?
2: Příběh je to vlastně autorský portrét Klause a Eriky Manových a vlastně nahlížíme trošku do zákulisí, jaké to je vyrůstat ve stínu slavného otce Tomase Manna. A myslím si, že ta hra je základně velmi zajímavá expresivní groteska, co znamená ta hravost, protože oni si vlastně, ty děti si vlastně přehrávají takové situace z toho osobního života ve stínu svého slavného otce. A takže vlastně ta forma je hravá, ale ta témata jsou velmi temná. Takže myslím, že právě tenhle ten kontrast hravosti a temnoty a zároveň vlastně příběh, který je sice starý, ale kam se silně propisují i problémy dneška, tak myslím, že tohle bylo to základní, co Porutu zaujalo.
0: Dále uspěl ještě pan Klinkovský za překlad hry Pinkava od Karen Jes a Helena Rychlík za původní muzikálové libreto Svět se zbláznil. Co Porutu na těchto textech nejvíc zaujalo?
2: Tak to druhé místo získal překlad. To je samozřejmě vždycky lehce problematické porovnávat překlad a původní hru. Nicméně bohužel máme jenom jednu cenu, takže se s tím musíme nějak vyrovnat. A právě druhé místo je za Porotu vlastně dramaturgickým objevem, protože se jedná o v německojazyčném prostoru velmi známou autorku Karen Jes. Ovšem v Čechách ji dosud nikdo nezná. A Štěpán Klinkovský vlastně díky tomu překladu pro Českou divadelní obec objevil. A tam se jedná o 7 krátkých bajek, kde jaksi alegoricky skrze ptačí svět odhalují vlastně, ale zároveň zase opět současná témata. A tam je tedy, musím říct, velice komplikovaná vícevrstevnatá struktura a střídají se tam různé jazykové rejstříky, takže to bylo, muselo být velice náročné a Štěpán Klinkovský se toho zhostil s naprostou suverenitou, ale včetně toho, že vlastně i konzultoval s autorkou, sám se s ní dokázal spojit, takže to je obrovská zásluha. No a co se týče třetího místa, tak tam zase se jedná o libreto rapového muzikálu, vlastně takové generační výpovědi současné mládeže. A tam jde taky opět o velmi výrazně jazykově autentický materiál, který navazoval na hudbu Shizzle Orchestra. Takže máme 3 velice různé, různorodé, ale každý velice zajímavý text. Doporučuji k přečtení.
1: Cena Evalda Šorma zahrnuje taky originální předmět. Je to kožich, který vítězové získávají. Co má symbolizovat a kdo ho letos navrhl?
2: No, tady je právě ta potíž, že cena Evalda Šorma nemá kožich a my jsme o víkendu předávali cenu Marka Ravenhilla, takže to se možná popletlo, ale cena Marka Ravenhilla, ta se udílí za českou inscenaci původního textu a tu letos získali také studenti. To právě proto možná došlo k omylu. Byli to studenti, kteří inscenovali hru Ropa Eli Hickson. A takže to jsou 2 ceny a my jsme obě tento
0: obě vlastně souvisí i s vámi, že Marie, takže
1: ano, to hlavně, že jsme to uvedli na pravou míru.
0: No měla jste to nabité a sledujete toho spoustu, čili nám určitě můžete odpovědět nějak v kostce, jak se třeba proměňuje nebo vyvíjí současná česká dramatika, jakým tématům se studenti věnují.
2: Já si myslím, že úplně stejně, jako se vlastně v dnešní době, myslím, nedá určit nějaký jasný proud jakéhokoliv umění, tak i ta témata té současné dramatiky jsou různá. Myslím si, že i když vlastně se věnují, dejme tomu, historičtějším obdobím, tak ale vždycky vlastně nějakým způsobem pojmenovávají, co nás dnes pálí, ale ta témata jsou velice různá a myslím si, že vlastně ta různorodost a pestrost a to, že když se objeví nějaký nový hlas, tak je vlastně zajímavý tou autenticitou toho svého tématu. Takže vlastně myslím si, že se to, a za mě teda je to ku prospěchu, vlastně nedá úplně přesně určit, že by existoval nějaký trend. A to si myslím, že je na té současné dramatice to nejzajímavější.
1: Tak ještě jednou, abychom to nepopletli, cenu Evalda Šorma dostali autoři hry Prokletí domu Manových, Nebeská s bytem a cenu Marka Ravenhilla dostal Eliáš Gajdečka za inscenaci Ropa divadla Disk. My jsme si o tom všem povídali s dramaturgyní Marií Špalovou. Mějte se hezky, Marie, děkujeme.
2: Díky moc, hezké dopoledne.

0: Brok Orchestra a část symfonie číslo 3 France Schuberta. Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku 4 minuty před 9 dopoledne.
1: Za okamžik František nabídne zprávy, pochopitelně i s aktuální předpovědí počasí, protože to vypadá, že tento týden bude hodně proměnlivý, bude se různě střídat slunce s deštěm a hned potom přijde za námi do studia cestovatelka a spisovatelka Lenka Hrabalová.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo více než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jenom 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli ke 300 případů. Ve středních Čechách vyjeli hasiči k dnešnímu ránu kvůli bouřkám zhruba 50krát. Nejhorší byla situace na Příbramsku, Kladensku, Praze Západ a Praze Východ. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to Finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým Finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. První je potřeba zaplatit do dneška a druhou do konce listopadu. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podíleli se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. V pražské Valštejnské zahradě se dnes koná finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Martinů, Janáčka nebo Lutoslavského. A ještě počasí, bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť anebo přehánky, ujediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 13. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Blízký východ, severní Afrika nebo jižní Súdán. Tohle jsou místa, která si často spojujeme s titulky o konfliktech, krizích nebo nedostatku. Jenomže za nimi jsou taky obyčejné lidské příběhy, každodenní život a překvapivá krása všedních okamžiků. No a právě takové momenty dlouhodobě zachycuje cestovatelka, spisovatelka a arabistka Lenka Hrabalová. Za fotografii Sprcha z jižního Súdánu nedávno získala prestižní cenu Hanzelky a Zikmunda. Co všechno nám tady mohou cesty do vzdálených kultur prozradit o světě, ale třeba i o nás samotných? Na to se Lenky Hrabalové zeptáme přímo tady u nás ve studiu už za pár minut. Za celý tým přejeme dobrý den.
1: A bohatý program je i po hudební stránce z klasiky a jazzu. Luigi Cherubini, Lukáš Oravec, Kvartet nebo Antonín Dvořák. Teď Luciana Souza a nahrávka z roku 2009.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: 6 minut po 9 dopoledne máme právě teď. Posloucháte Český rozhlas Vltavu i v pondělí 1. června.
1: Cestovatelka, spisovatelka Lenka Hrabalová dlouhodobě ukazuje, že Blízký východ anebo sever Afriky nejsou jenom místa konfliktů a stereotypních představ, ale především prostor plný silných příběhů, kultur a lidských osudů.
0: Nedávno získala cenu Hanzelky a Zikmunda za fotografii Sprcha, zachycující každodenní život kmene Mundary v Jižním Súdánu.
1: A nejenom o tom budeme s Lenkou Hrabalovou mluvit právě teď. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Opakovaně se dlouhá léta vracíte na Blízký východ, na sever Afriky. Pro mnoho lidí jsou to určitě oblasti nějakým symbolem nebezpečí nebo té extrémní chudoby. Co vás na těch místech přitahuje?
2: Já mám hrozně ráda tu barvitost toho regionu. Ono, ten samotný název vlastně naznačuje, že Blízký východ je něco, co je nám blízko. Je to náš nejbližší takový jako kulturní soused nebo kulturní okruh, který se má sousedí. A je to svět, který je nám v mnoha ohledech hrozně podobnej. Ony ty lidské hodnoty jsou velmi často jako sdílené napříč kulturama a zároveň strašně vzdálený. Takže já se tam vracím už 15 let velmi intenzivně, někdy až moc intenzivně a strašně mě baví na tom, že při každé cestě můžu objevit něco nového a zařadit si ten střípeček informací do té svojí rozsáhlé mozaiky, kterou tenhle svět pro mě představuje.
1: A když je nám to svět v mnohem vzdálený, tak co o těchto regionech v Evropě nejčastěji nechápeme?
2: A nejčastěji nechápeme například to, že celý Blízký východ opravdu není válečná zóna. Nejčastěji nechápeme to, že ne každý muslim je Arab, nebo ne každý Arab je muslim, to je docela důležité. Etnikum a náboženství spolu se 100% nepřekrývají. A taky se často setkávám stereotypy, že každý Arab nebo muslim je terorista, což je absolutní nesmysl. Kdyby to tak bylo, tak máme asi úplně jiné problémy, než máme teďka ve světě. A vlastně lidi i nechápou i třeba to, že opravdu některé ty hodnoty můžeme spolu sdílet.
0: Ve své práci propojujete roli cestovatelky, průvodkyně, novinářky i výzkumnice. Umožňuje vám to dívat se na ten svět, do kterého přijedete komplexně?
2: Já doufám, že vlastně, že ano. To je vlastně jako naděje, kterou mám, je to, že ten svět prostě pochopím v těch jeho mnoha úrovních. Pro mě cestování není prostě jako jet stopem nebo autobusem, prochodit si památky, navzdory tomu, že historii miluju, ale třeba teďka v Afghánistánu minulý týden, tak jsem svůj čas trávila tak, že jsme objížděli místní kočovníky, člověk přijede k někomu do stanu, tam si sedne a 4 hodiny mluví. A 4 hodiny se prostě bavíte s lidma o tom, proč například hnutí Talibán mají rádi, proč ho v minulosti podporovali. Bavíte se s nima o tom, jak daleko pasou svoje kozy, jak daleko musí každý den ujít, jak často prší, jak přemýšlí o svých dcerách, jak jim manželky zakazují se znovu ožit, aby měli druhou manželku. Vlastně jako ta úroveň těch rozhovorů někdy je strašně povrchní, ale někdy naopak jako mě samotnou překvapí, do jaké hloubky to jde. A ačkoliv prostě za ten den neuděláte nic jiného, než vypijete hektolitr čaje, který je prostě součástí těch místních kultur, tak já se vracím vlastně jako plná informací a plná toho poznání, o které mě v prvé řadě jde.
1: A kdyby posluchači viděli Lenku Hrabalovou, tak Lenka je blondýna, modrooká. Jak to tak vypadá, když přijdete ke stanu a chcete si s kočovníky povídat o tom, jak žijí, co prožívají, co cítí? Kdy si vás pustí k tělu?
2: Konkrétně v tom Afghánistánu, když tam přijde modrooká blondýnka jako já, tak oni vytáhnou svoje modrooké blondiaté děti. To byste nevěřili, střední Asie je plná jako lidí, co vypadá, co nám jsou vizuálně strašně podobní, takže já tam úplně jako nepůsobím až tak překvapivě,
1: exoticky,
2: jako třeba v jiných regionech, kde se pohybuju. Ale oni se mi jsou hrozně zvědaví. Takže třeba ty lidi v životě nepotkali cizince, takže se najednou prostě nepřijdou jim lidi z toho jednoho stanu.
1: Ale a na oni, co se ptají vás?
2: Oni se ptají například na to, jak u nás funguje manželství. Kdo vládne doma? A jsou nadšení, když slyší, že i v Česku vládne doma manželka. Že i ta manželka prostě říká manželovi, co má dělat. Nebo aspoň tak se jsme s tomu jako zasmáli tam společně. Jsou nadšení z toho, že třeba i o náboženství popovídáme. Teďka jsme se bavili o křesťanství. Já teda jako samozřejmě říkám, že jsem křesťanka, ačkoliv jsem nevěřící, to se v téhle části světa nehodí. A oni třeba srovnávají s islámem, ptají se, jaké jsou jako naše posvátné knihy, jaký je třeba vztah jako křesťanů k Bohu a hrozně se jim líbí, že to je podobný. Čili sami prostě jsou zvědaví a jsou šťastní z té příležitosti, která vlastně je jim dána. A jako teďka jsme se strašně nasmáli.
0: oboustranné obohacení na těch cestách. Nedávno jste získala cenu Hanzelky a Zikmunda za fotografii z pracha z Jižního Súdánu, jak jsme připomněli, která zachycuje každodenní hygienický rituál kmene Mundary. Jak tenhle rituál probíhá? Co na tom snímku uvidíme? Zkuste ho popsat posluchačům.
2: Na tom snímku uvidíte malého Afričana, na který teda je zhrbený a močí na něho kráva, což vlastně v českém divákovi může vyvolat nějaký pocit odporu nebo hnusu. Ještě jako vlastně centrem té fotky je jako poměrně zářivě svítící kravý moč, takže to vlastně to je jako znásobený. A vlastně pro nás to je něco nepředstavitelného, nicméně v kontextu aridního, suchého Jižního Súdánu, kde ta fotka byla vyfocená, tak vlastně ty Mundariové žijí v úzkém sepětí s kravami. Oni jsou pastevci, pohybují se denně na vzdálenosti asi 50 kilometrů a vlastně velmi vzácně potkávají vodu, ve které by se mohli smočit. Čili sprcha v kraví moči je pro ně otázkou osobní hygieny, ale také otázkou například boje s moskyty. Třeba oni potom, co se osprchují v té moči, tak se potírají směsící hlíny a kravých výkalů, které vlastně oni pálí a ještě se jako nechávají celý ovývat tím velmi smrdutým kouřem a všechno vlastně v rámci toho nedostat malá. Protože malárie je v regionu velmi rozšířená. A třetím důvodem tak je důvod rituální. Oni se tam také sprchují vlasy a ty vlasy potom získávají díky čpavku obsaženému v moči takovou jako nazrzlou barvu, což je pro ně symbolem krásy.
1: Jak dlouho jste na tu fotku, Lenko, čekala?
2: A my jsme u těch Mundariů v tomhle ležení strávili 24 hodin a vlastně jsme se potulovali mezi tím obrovským stádem krav vatusy, které oni pasou. No a ta fotka, prostě chodíte jako fotograf, rozhlížíte se nalevo, napravo, kde prostě se naskytne ten správný úhel. A když jsem jako viděla, že chlapeček se sklání u té krávy, tak já jsem vlastně sprintovala přes půlku toho ležení, které je vlastně složené z krav a z hořících kravých výkalů. Jak jsem říkala, oni to pálí, takže jsem vlastně proběhla jinak těma výkalama, po kterých se to jako příjemně klouže člověku. A druhá i teda tím uhlím nebo tím hořícím
1: trusem.
2: No, hořícím trusem, děkuji za slovo. A vlastně doběhla jsem tam jako pokrytá, teda výkaly je pokrytá prostě popelem a vlastně jsem jako tak dojela, doklouzla a tu fotku jsem vyfotila. Takže i samotné jako ten jako moment toho vyfocení, tak byl takový docela jako silný zážitek. Já jsem vlastně ještě udělala, než jsem tam jela, já jsem na 5 týdnů do východní Afriky, tak jsem si trošku prostě udělala pedikur, abych nevypadala úplně jako absolutní jako hnusák. A vlastně ten první den byl hnedka tím Mundariové, takže moje pedikura, ten lak celý zuhel na těl, zhořel, takže jsem byla ještě víc jako v horším stavu potom, než jsem přijížděla.
0: No jiným levelem by bylo ještě vyfotit vás, jak tohle fotíte.
2: No to by taky. Já jsem jako doufala sama, že si tu sprchu udělám, protože jsem si říkala, hele, jako docela velký víti, musí s nima býti, nebo jak to říká, ne, býti, tak naopak jsem to řekla, ale a tam vlastně v okolí opravdu není žádná voda, takže jsem si říkala, jako dobře být pokrytá, jako kraví močí, to zvládne člověk hodinku, dvě, nevíme, jaké to má efekt na naši rozmazlenou evropskou kůži, ale jako tím, že to není ta sprcha, tak vlastně to nebudu riskovat, abych tam byla pokrytá 24 hodin dalších, tak jsem nakonec vyměkla, ale pak jsem našla pumpu, takže vím, že pokud se tam vrátím, tak už ta možnost
1: podstoupíte rituál. Lenka Hrabalová stále s námi zůstává ve studiu. Za okamžik budeme pokračovat.

0: Pianista Miroslav Sekera a sonáta pro klavír Doménika Scarlattiho. 9:45.
1: Cestovatelka, spisovatelka, arabistka Lenka Hrabalová dlouhodobě ukazuje Blízký východ a sever Afriky jinak, než jak je často vídáme ve zprávách. My si o tom povídáme tady ve studiu. Lenko, když člověk delší dobu pobývá mezi komunitami, které žijí úplně jinak než my, začne si víc uvědomovat třeba nějaké vlastní stereotypy?
2: Začne si víc uvědomovat jednak stereotypy a jednak jako absolutní blahobyt, ve kterém žijeme. Že i ten kohoutek s vodou, který si každý ráno pustíme, tak je vlastně jako v kontextu světa nadstandard.
0: No. V těch svých knihách i rozhovorech často zdůrazňujete tu lidskou pohostinnost. Překvapuje vás ještě po tolika cestách, jak podobné si jsou některé lidské potřeby a emoce napříč těmi kulturami?
2: A překvapuje. Já jako opravdu teďka třeba v tom Afghánistánu, jestli to můžu vést jako příklad. My jsme seděli jedno ráno, teďka byl svátek oběti minulý týden, tak jsme seděli od nich kočovníků, ti byli nadšení, prostě mají WhatsAppovou skupinu, tam spolu sdílí, co se mezi kočovníkama děje. A už ten pán jako doufal, že mu přijedeme ten druhý den, takže nás vítal prostě z náručí do kořán. A u něho jsme teda seděli několik hodin, bylo to skvělý ta návštěva u nich. A v jeden moment on vyprávěl, prostě podporoval Talibán. Jak prostě mu tam jako zásoboval zbraněma, jídlem, vším možným. A člověk, který seděl vedle něho, tak byl z vedlejší vesnice, byl to normálně prostě vesničan, zemědělec, a ten pracoval pro předešlou vládu. Takže oni stáli politicky proti sobě, ale byli nejlepší kamarádi. A jakmile jako jeden zjistil, že prostě se chystá útok na ty druhé, tak se navzájem volali, aby se varovali, aby toho druhého nezastřelili. A prostě popisovali mi jako to vlastně to jejich přátelství napříč tady tou politikou i tu realitu, v jaké žijí teďka. A mě to úplně dostalo, já jsem se tam jako málem rozbrečela, protože to bylo takový prostě jako strašně krásně lidský. A vlastně jako jo, pořád mě překvapuje, jak prostě lidi dokážou být někdy skvělí, někdy samozřejmě hrozní, to k tomu prostě patří, ale jak vlastně ta míra té skvělosti i toho, kolik šmejdů potkáte, tak se vlastně neliší od nás ani tam.
1: Jste arabistka, výzkumnice, badatelka, ale když to vezmeme obecně, myslíte, že dnes ještě umíme naslouchat jiným kulturám, aniž bychom je okamžitě hodnotili podle nějakých vlastních měřítek?
2: Já se trošku děsím toho, jak vlastně dneska jsou ty jiné kultury redukovány na 30-vteřinová videa na Instagramu. Mně to přijde úplně šílený. A teďka vlastně dobou se cestuje za bizárama. Já už na to jsem úplně alergická, chci, prostě lidi jedou, aby nafotili, natočili nějaký bizár a potom jako o tom vyprávěli. A zároveň jako mě děsí i to, jako jak spousta cestovatelů dokáže ty kultury zcela ignorovat. Jak vlastně využívají i nějaké to svoje bílé privilegium, což je vlastně, aby to popsala, tak je to, že my využíváme to, že jsme cizinci a že na nás se vztahují trošku jiné jako pravidla než v těch zemích. Například žena cestovatelka v Afghánistánu má prostě jiné postavení než místní afgánské ženy. To ale neznamená, že tam prostě budu producírovat jako odhalená a ukazovat všem, že já můžu.
1: Bez respektu jejich kultury.
2: Takže mě děsí to, jak jako míň a nebo jak víc lidí se pohybuje tímto směrem, aby šokovali na sítích, že a ukazovali, že my můžeme, že my to teďka tomu Talibánu natřeme, ale tak to prostě jako vůbec není a tak bys to dělat nemělo, protože i samozřejmě ti místní lidi, kteří třeba proti tomu Talibánu jako nejsou jako pozitivně naklonění, tak samozřejmě vnímají to, jak my to využíváme, jak my se prostě stavíme, ukazujeme na odiv prostě to, že na nás neplatí jejich zákony a jako není to prostě dobrý. Takže dobrý video na Facebooku nebo na Instagramu, ale ta realita jako může být mnohem problematičtější.
0: No i proto ceny Hanzelky Zikmunda ocenila, že vaše fotografie nepůsobí senzace chtivě, ale otevírá téma odlišných životních podmínek. Je to pro vás podmínkou při cestování, že musíte ty jiné kultury zobrazovat citlivě?
2: Já se snažím, já se opravdu jako dělám pro to maximum. Já nemůžu zdaleka říct, že bych jako byla perfektní, nebo že bych prostě neudělala někdy necitlivou věc. Každý prostě děláme věci, co se potom vyčítáme několik let ještě. Ale opravdu jako se snažím, pokud fotím, a pokud i fotím něco, co by se fotit nemělo, například mám fotku nějaké krásné kyrgyzské pastevkyně a jako v tom prostředí nám jako místní lidé fotit jako ženy zakázali, přiznávám, tu fotku mám, protože ty ženy tam jsou přenádherný a paní se fotit chtěla, takže zase ten rozkol mezi zákonem a přáním těch místních, ale snažím se prostě, pokud ta fotka bude někdy publikovaná, a pokud publikuju jakékoliv fotky, tak já na svých stránkách vždycky dávám kontext. Já píšu příběhy těch lidí, které fotím, já popisuju prostředí, v jakém oni fungují a snažím se právě neudělat jenom prostě šokující fotka, ale právě ten svět popsat tak, aby ty fotky byly zasazeny do kontextu a dávaly smysl.
1: Co vám všechny ty cesty po Orientu a Blízkém východě dali jako člověku? V čem vás třeba, Lenko, změnili?
2: Mě změnili v tom, že se učím jako lépe komunikovat. A učím se nedívat jako na svět skrz prsty. Já jsem jako děvče z Olomouce původně. My jsme v Olomouci, když jsem byla malá, tak tam byl jeden jediný jako vlastně Afričan. A vždycky prostě člověk jde po ulici a říká si, hele, Afričan, koukej na to. A jako najednou prostě člověk přijde do světa, ve kterém jako ty Afričany potkává dnes

0: jako o tom, že by třeba neměli snít o cestě do Evropy. Ale já to myslím poslouchat. A to asi je to, co plánuju dělat i do budoucna. Vzdělávání je prostě role nezisku nebo nějakých jiných organizací. Já prostě se snažím předávat ten způsob myšlení, který tam existuje tady jako do Evropy.
1: Naším hostem byla cestovatelka, spisovatelka a arabistka Lenka Hrabalová, držitelka ceny Hanzelky a Zikmunda za fotografii Sprcha. Děkujeme, že jste přišla, mějte se moc
0: hezky. Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Lukáš Oravec, kvartet Seamus Blake de Negriset v nahrávce z roku 2021. Posloucháte Vltavu a ranní muzaiku i 2 minuty po 9:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Galerie hlavního města Prahy představuje v městské knihovně výběr ze svých akvizic, tedy přírůstků z let 2013 až 2025. Tahle výstava potrvá do konce srpna.
0: Nová díla do sbírek pořizují i další tuzemské galerie a jaké akvizice si české instituce mohou dovolit, na to se Saša Michailidis ptal v Akcentu.
2: Ptal se ředitelky Galerie hlavního města Prahy Magdaleny Juříkové a také šéfa Galerie moderního umění v Hradci Králové Františka Zachovala.
3: Ten rozpočet, nebo řekněme ten investiční fond, který je k tomu nasměřován, je docela stabilní. Každý rok disponujeme částkou 1,5 milionu korun. Ministerstvo kultury, pokud to projde odbornou komisí, tak vám dodají dalších 70%. Takže ve výsledku se může stát, že nějaký rok jsme schopni získat akvizice v hodnotě 4,5 milionu korun. Což je skvělý. Samozřejmě je to strašně moc práce, co se týká těch podkladů a těch fascyklů na tu kontrolu, což si myslím, že je to správně, protože dokládáme nějakou výstavní historii, dokládáme nějakou recenzní historii. To znamená, že ten obraz existoval už v nějakém tom, řekněme, výstavním prostoru a je tam nějaká jako relevance k té společnosti, k tomu, že prostě už nějakým způsobem byl prezentován. No a co se týče jako dalších galerií, o kterých vím, že ten rozpočet je vlastně strašně nízký, tak je to extrémně jako demotivující, protože jsme paměťové instituce, sbíráme a získáváme díla, která jsou někdy vysoce hodnotná a my je potřebujeme že jsme součástí nějakého vzdělávacího systému, že prezentujeme společnosti jako příklady toho, co se v té a v té době odehrávalo, o čem se mluvilo, jak se přemýšlelo, což je strašně důležité. Takže některé galerie, menší galerie, prostě musí bojovat o tyto rozpočty, což je strašně jakoby ponižující.
4: Paní Říková, než jste nastoupila do funkce, tak za zhruba řekněme nějakých 12 let před vaším nástupem, tak bylo pořízeno, alespoň podle informací, které mám, 375 děl. Za těch 12 let od roku 2013 do roku 2025 2366 ve chvíli, kdy jste tedy byla ve funkci. Povedlo se to především díky navýšení prostředků, anebo díky systematičtější práci a možná řekněme, a teď to řeknu asi i hloupě, ale třeba i přemlouvání umělkyně umělců, aby vám to prodali za rozumné ceny.
5: Ano, všechno dohromady musím říct. Ano, my jsme samozřejmě na tom díky pochopení našeho zřizovatele líp než František. My máme teďka pravidelně 8 milionů na nákupy a samozřejmě taky žádáme ministerstvo kultury v akvizičním fondu. Takže loni se nám třeba podařilo získat díla až za 15 milionů, což samozřejmě ve srovnání s menšími galeriemi vypadá jako ohromná suma, ale pořád souhlasím s Františkem, i tak je to stále málo, protože nám uniká spousta důležitých věcí. A je potřeba těm zřizovatelům vysvětlit, že se zhodnocuje i jejich majetek, že to je vlastnictví města, případně kraje a ten majetek tím narůstá. To je možná směr, kterým bychom měli diskutovat se zřizovateli, protože jinak je to dost komplikované. Ale myslím si, že díky tomu akvizičnímu fondu ministerstva kultury se poněkud situace zlepšila a jenom doufáme, že u toho zůstane, protože jak víme, tak situace na ministerstvu kultury se mění ze dne na den.
4: A to my samozřejmě budeme sledovat, i když je otázka, jestli akviziční fond je opravdu ta jedna z priorit, kterou teď ministerstvo kultury řeší. Nicméně, Františku, kdo je pro vás největším konkurentem z hlediska akvizice? Jsou to soukromí sběratelé, anebo jsou to soukromé instituce?
3: V roce 2020, když jsme skutečně začínali s těmi velkými akvizicemi, tak to byly soukromí sběratelé. Ale my jsme si vybudovali tak silnou pozici, že pokud někdo, nějaký umělec přijde s nějakými nehoráznými požadavky, tak vyjednáváme. Prostě stlačíme tu cenu dolů, která je prostě reálná pro ten náš rozpočet. Takže víceméně po těch 5-6 letech už to není konkurence, ten soukromý sektor.
4: A kdo je vaším partnerem? Je to samotná umělkyně nebo umělec, anebo galerie, která je zastupuje?
3: Umělec, umělkyně, rozhodně. Jako samozřejmě nakupujeme přes soukromé galerie, ano, děje se tak, ale kdybych měl přiblížit naší strategii v zahraničí, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, tak tam vlastně byste nic nenakoupili. Ty ceny jsou dvojnásobně, trojnásobně vyšší, ale i přesto se nám daří u té starší generace těch 70. 80. let, který mají despekt k tomuhle soukromému sektoru, jako reprezentování skrz soukromou galerii, tak se nám podařilo získat jako úžasné, jako vytříbené věci, které prostě skutečně jsou jako extrémně důležité v kontextu střední a východní Evropy.
0: Dodává ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval, který byl s ředitelkou Galerie hlavního města Prahy Magdalenou Juříkovou hostem Akcentu.
2: My jsme slyšeli jenom malý úryvek, pokud se k celému pořadu ještě chcete vrátit, tak můžete na našem webu, anebo potom taky v podcastové aplikaci Můj rozhlas. No a Akcent nás odpoledne od 16:30 čeká znovu a na jaké téma?
0: Z té výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností 20. století Marilyn Monroe.

0: Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
1: Zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu.
0: Užijte si bláznivou jízdu Barbary Hennigan a České filharmonie.
1: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina vysíláme v úterý 2. června od 20 hodin na Vltavě.

medaily hvězd, balancuji nad hlavy diváků na hoře bez. Jsem penězokazec, jdu po provaze, rozhazuji drobnost.

0: zase se vrátí.
1: Vladimír Merta a Penězokazec, nahrávky z alba Vykopávky z Korintu CD2, které jsme nabídli v 9.45.
2: Jak odlišně člověk přemýšlí po probuzení, za soumraku anebo hluboko v noci? No a proč v sobě některé texty nesou světlo svítání, zatímco jiné patří rozhodně večeru? Tak i nad tím se zamyslí spisovatel a novinář Jan Němec.
3: Snad vás tím nezaskočím. Tyhle ranní úvahy ve skutečnosti vůbec nejsou ranní. Nepředstavujte si, že někdo v 7 hodin ráno sedí ve studiu Českého rozhlasu a jakmile se rozsvítí červené světlo, dává se pěkně z čerstva do uvažování. Ne, není to tak, že bychom vstávali v 6 hodin ráno a během čištění zubů si říkali: doufám, že se mi dnes ve studiu urodí nějaká pěkně prorostlá myšlenka. Vy to samozřejmě tušíte, že ranní úvahy se předtáčejí. Psychoterapeut Adam Borzič se v 7 ráno teprve pomalu probouzí a pokud je pravda, co píše v knize Spiritualita posvátné země, první myšlenku věnuje světlu. To Petr Vizina už pije kávu, kontroluje e-maily a uvažuje, jestli si půjde zaběhat do obory Hvězda hned ráno nebo až před obědem. Farářka Sandra Silná nasazuje vodítko psovi, se kterým se pak staví do kavárny Friedrich. Vím to, protože jsem dlouhé roky bydlel za rohem. Snad jen básník Petr Borkovec v 7 ráno skutečně něco píše. Nejsem si jistý, ale bylo by mu to podobné. Neříkám to proto, abych propaloval, co moji kamarádi dělají v době, kdy rozumní lidi ještě nepřijímají návštěvy. Jde mi o něco jiného. Úvahy, které posloucháte, když snídáte, vypravujete děti do školy nebo sedíte za volantem, zatímco Borzič se modlí, Vizina kontroluje stravu a Silná venčí, mají prostě jen zřídka jitřního ducha. Nejsou to ony první myšlenky dne, jež se ještě napájejí z hlubin noci, myšlenky, které se ve vědomí vznášejí jako olej na vodě. Záleží na tom? Myslím, že jo. Věřím totiž, že jako existuje denní myšlení a noční myšlení, existuje také myšlení na pomezí dne a noci, totiž ranní a večerní myšlení. Některé texty v sobě nesou příslib či něhu svítání, jiné zase míru soumraku. Člověk na to občas narazí v denících či pamětech spisovatelů. Nejde jen o to, zda si skřivan nebo sova, i když cirkadiální rytmy s tím souvisejí. Například Michael Cunningham přísahá na psaní hned po probuzení. Prý se ani nepřevléká z pyžama. K psacímu stolu se z postele přesouvá po přímce. Psaní je pro něho, jako pro mnoho z nás, pokračováním snění. Nesnad, že by si sny zapisoval a pak je rozvíjel. Jde spíš o to, že jitřní mysl je uvolněná a plastická, vrstvy vědomí průlinčité. Ale jsou také spisovatelé, co přísahají na noc. Jako první se mi vybavuje Marcel Proust. Jak leží v posteli, v pokoji jehož stěny si nechal obložit korkem, aby ho nic ze světa tam venku, z toho strašného světa, nerušilo. Každý spisovatel chce tvořit světy vlastní, to je jasné. Proust většinu dne prospí, až když život kolem konečně utichne, pouští se do svého hledání a hledat bude až do svítání. I Franz Kafka řekl něco v tom smyslu, že psaní je hlubší spánek než smrt. A psával po nocích. Takže to, co posloucháte, jsou ranní, denní, večerní i noční úvahy. Například já si rozhlas v 7 hodin ráno nepouštím. A pokaždé znovu mě překvapí, když mi někdo řekne, že ráno mou úvahu slyšel. Jaká pak ranní úvaha? Vždyť já jsem sotva zamžoural na hodinky, než jsem se ještě na chvíli přetočil na druhý bok. Není 7 hodin ráno, ale 7 hodin večer. Sedím na houpačce ve Vinicích kousek za Mikulovem a tvrdím, že slunce se maceruje v pásu bílo-žluto-šedých mraků na západě. Všude kolem cákají cikády, srnky přeskakují řádky vinohradu jako delfíni, než se zase zanoří do zeleně. A já si říkám, než už neříkám nic a jen jsem, ale vlastně ani nejsem, říkám si, že ráno je možná moudřejší večera, ale večer je moudřejší rána.
2: A tahle úvaha nám nechala nahlédnout do způsobu psaní našich úvah, které vám pravidelně nabízíme v ranní mozaice na Vltavě. Tak děkujeme spisovateli a novináři Janu Němcovi.
1: Divadlo na divadle, úvaha v úvaze. Teď Béla Bartók, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

0: Bela Bartonk ve vysílání Vltavy v pondělí 1. června.
1: Za malou chvilku se nám otevře dnešní vizitka, tentokrát přijde fotografka Alžběta Jungrová a mluvit se bude o její výstavě Bez konce a začátku. Vznikla ve funkcionalistické Volmanově vile.
0: Moderátorka Karolína Koubová se určitě zeptá i na to, jak fotografie pracuje s atmosférou prostoru, světlem nebo pamětí míst.
1: Za okamžik tedy vizitka, ranní mozaika, ta opět zítra ráno úderem 6. Budeme tu na vás čekat. Ze studia zdraví a dobrý den přejí František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby také dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Dvouhodinovou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zajišťuje asi 40 organizací po celé republice. Premiér Andrej Babiš z ANO na sociálních sítích řekl, že nový systém bude efektivnější a není ohroženo ani financování agend. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právníci úřadu vlády. Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kešm. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Íránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Iránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich USA využívají k útokům na iránské území. Koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukovaldské oboře nabídne festival i novou scénu ve zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukovaldech. A čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť anebo přehánky, ojediněle bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a taky se vyjasní. Teploty 18 až 22, na horách 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Volmanova vila přímo vzývá návštěvníka k vytváření vlastních příběhů, které se zde mohly odehrát a přitom většinu času byl objekt opuštěný. Vytvořila jsem si tak pro Volmanovu vilu příběhy vlastní, které nemají začátek ani konec, říká renomovaná česká fotografka Alžběta Jungrová. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ve své tvorbě vychází z dokumentu a reportáže. Zajímají ji lidské osudy, mezní situace i místa, kam se běžně neobrací pozornost. Za své reportáže z afgánsko-pákistánského pohraničí, Péšáváru nebo bangladéšských uprchlických táborů získala uznání Czech Press Photo a ceny Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Dnes vedle dokumentární práce vytváří také intimnější autorské projekty, ve kterých zkoumá lidské emoce, paměť a hranice vlastního prožívání. Aktuálně je k vidění její výstava Bez konce a začátku ve zmiňované Volmanově vile v Čelákovicích, kde jejími snímky ožila funkcionalistická architektura. Ústředním tématem expozice je žena, a to jako vypravěčka příběhů, umělecký objekt nebo nosič autorčinných emocí. Já vás, Alžběto, poprosím, abyste nás do Volmanovy vily teď vzala. Jak ta výstava, jak jste ji koncipovala, protože vy jste fotila i přímo tam, ne?
2: Celá ta výstava je nafocená přímo ve vile. Byl to takový shoda okolností a náhod. Já jsem tam před necelýma 3 rokama byla jako návštěvník na prohlídce, protože funkcionalismus mám hrozně ráda. Bydlím v baráku, který vlastně postavil stejný architekt jako Volmanovu vilu.
1: No to je náhodička.
2: Takže všechno se to propojuje vždycky a úplně jsem se zamilovala. Hned jak jsem vešla do vily, tak musím říct, že ta atmosféra, světlo, propojení interiéru, exteriéru, takže samozřejmě první, co mě napadlo, bylo, tak tady bych strašně ráda něco nafotila. A potkala jsem se na prohlídce se Zuzkou Karlečkou, která se o vilu stará, a tak jsme se začali povídat, ona věděla, že já, kdo jsem, fotografka, takže jsem říkala, nebylo by možnost, a ona říká, nechtěla byste tu pak udělat výstavu, takže vlastně se ty věci sami, to jsou ty nejlepší projekty, které takhle vznikají za pochodu, a do toho Trafogalerie se stará vlastně o výstavní plán ve vile Blanka Čermáková, s kterou já jsem před pár lety dělala výstavu u nich v Trafačce.
1: Je tady kurátorkou i teď tady.
2: A je, přesně tak. Takže Blanka byla nadšená, já jsem pak Blanku zpětně požádala, aby se stala kurátorkou, tím pádem vlastně za tím projektem stojí zase ženy, které pak vlastně to jsou takový ty malý věci, které se do sebe zaseknou a vlastně pak...
1: Takže vy jste se zamilovala do té architektury a řekla jste si, to bude fajn mít tady ateliér. Udělala jste si tam ateliér a začala jste tam fotit.
2: Víceméně, ve zkratce, přesně takhle nějak to bylo. Ta lokace je pro mě hrozně důležitá, vždycky součást toho projektu nebo konceptu. Takže tady nečekala jsem, že to bude takhle velký projekt. Myslela jsem si, že to bude původně třeba jednodenní focení nebo něco takového. Nakonec jsme fotili skoro 2 roky. A v průběhu 2 let a vlastně začalo to tak samo jako růst, postupovat. Já jsem vlastně, mě fascinují příběh vlastně mnoha vil prvorepublikových, který byly pak opuštěný, vlastně nikdy ten život tam nebyl, bylo to dáno tou dobou nebo tou historickými událostmi a spoustu těch rodin ty vily opustili po roce, po 2, někteří tam ani nikdy
1: nežili.
2: Byli donuceni opustit. A já jsem se vlastně rozhodla, že vytvořím takový paralelní svět, ve kterém nechám ty vily žít, jako kdyby se nic nestalo.
1: A necháváte je žít skrz hlavní protagonistku. A tady předpokládám, že u Volmanovy vily je v hlavní roli žena Luďa Volmanová.
2: Já jsem se snažila se vůbec nedržet historických faktů. Samozřejmě ano, na začátku tohodle byla Luďa Volmanová. Ale nesnažila jsem se to dobově zařazovat, proto i Bez konce a začátku tam není ukotvený, jsou to spíš příběhy emocí, okamžiků, prchavosti, pomíjivosti. Takže časově je vlastně naprosto neukotvený, ale je to takový, jako co by se mohlo stát, kdyby.
1: To je právě pro mě zajímavé, jak se vám rozvíjela ta fantazie, protože přece jenom tu historii známe. Volmanovi museli vilu opustit, pak tu chvíli v těch prostorách byla mateřská škola. No a pak už, jak to tak bývalo, když se o to staral režim, tak ta vila pouze chátrala. Tak jak se vám rozvíjela fantazie potom v té krásně tedy zrekonstruované funkcionalistické vile, která vás tak nadchla, když jste ji navštívila, že co se tam mohlo odehrát a tak?
2: Já si myslím, že kdyby do té vily přišla v době, kdy byla schátralá, vlastně zničená, tak by celý soubor vůbec nevzniknul. Tady to bylo vlastně, jak člověk vešel do té vily a mohl by být teoreticky ve 30. letech, ve 40. tak vlastně to nahodilo celou tu představivost moji. Já vždycky říkám, já jsem takový pohádkář a já si představuju příběhy, já si vymýšlím příběhy pro lidi, co sedí vedle v restauraci nebo když vidím někoho v metru. Takže si vytvářím vlastně svůj takový svět, který nemá nic společného s tím reálným, až na nějaký základ. Takže tím, že právě ta vila vypadala, že by teoreticky mohl někdo odejít před hodinou, nebo by se naopak mohl za 3 hodiny vrátit a vlastně tam mohl prožívat nějaký život, tak to byl ten impuls, proč mě to takhle vtáhlo do toho, abych ten svět vytvořila.
1: Zároveň jste se tedy odpojila nějak od toho vybydlení nebo toho ducha, který tam jako nebyl, když ta vila chátrala. Nebo to tam prostě je součást?
2: Já si myslím, že to, tam musí být, je že? Součást. No. Že ta, tak ve mně je ta nostalgie strašná a je to i v té tvorbě, je to vidět po tom, co zmizelo, co už není, jak se mění ta společnost, jak se mění chování, jak vlastně všechny některé věci úplně mizejí, objevuje se spousta nových. Takže to samozřejmě je i ta prázdnota toho domu, který vlastně takhle šel nějakou smutnou cestou, tak pak se ve mně taky transformuje do něčeho, co vytvořím.
1: A vytváříte to i na různé materiály, které bychom kolikrát nepředpokládali jako materiály pro fotografii, polopropustné, jsou tam tedy textilie, závoje plexiskla, můžete nám to prosím popsat?
2: Tak zrovna tady mi to přišlo extrémně důležitý vlastně propojit tu fotku zpátky s tím domem. A ty místa já vlastně vracím na mnoho z míst, tam vracím tu fotku přímo na místo, kde vznikla. A tím, že to je na poloprůhledných materiálech nebo na takových tenonkých látkách, tak to vypadá jako takový přízraky, že vlastně celý ten dům nechávám ožívat.
1: Zase u těch duchů.
2: A jsme zase u těch duchů, já vím, ale tak to jsou takový jako opravdu. A tudíž ten experiment s tím materiálem a i to, že prochází reálný světlo, mění se ta fotka vlastně s hodinou v tom domě, pokaždé je to trošku jiný, ta atmosféra se mění podle počasí venku, tak vlastně to je nějakým způsobem, jsem asi potřeba implantovat opravdu do té vily, nejenom na vilu, nejenom vydekorovat nebo pověsit na zdi, ale potřebovala jsem, aby i ten divák, až tam vejde, tak vlastně měl pocit, že stojí v tom.
1: A když z toho řemeslného úhlu pohledu, jak těžké je udělat fotku na, nevím, nějakou látku a tak ještě, která je jako průsvitná, už s tím, že přemýšlíte o tom, jak tam bude hrát světlo dopoledne, odpoledne?
2: Já už tohle přemýšlím už ve chvíli, kdy to fotím, takže vlastně tady tím, že je to takhle uzavřený koncept pro jeden dům, tak vlastně to bylo jednodušší, ale můj manžel se směje a říká, ty si to neděláš jednoduchý, protože samozřejmě nejjednodušší by bylo pověsit rámy na zeď a mít to hotový. Tady jsme bojovali celkově i s tou instalací, protože je problém vrtat, dávat nový hřebíky, vlastně implantovat do té vily cokoliv. Takže i ta instalace musela být víceméně samonosná, tudíž jsme tam strávili 10 dní, v průběhu 10 dnů jsme to instalovali, což na výstavu tohoto rozměru je extrémně dlouhá doba. A samozřejmě testovali jsme látky, testovali jsme gravírování, vymýšleli jsme různé jako technologie pro fotku, naprosto neobvyklý. Třeba s látkou mě nakonec zachránila Libiana Rochová, protože jsem byla opět zoufalá, tak se vyvolala. Ta mi poradila firmu ve Švýcarsku, který tisknou opravdu na tenhle typ látky, která se jmenuje Juma a je gramová. To je tak jako, to je jako pavučinka opravdu. Takže jsme ve Švýcarsku se dělali nátisky, ty to posílali sem, pak jsme to zase posílali zpátky do Švýcarska. Takže opravdu ten proces byl neuvěřitelný. Jsme na tom pracovali posledních 5-6 měsíců, vlastně jsme pracovali jenom na té instalaci.
1: Takže na Jumě, na takové pavučinové látce, Juma. Na zrcadle.
2: na zrcadle.
1: Na plexisklu.
2: Gravírovali jsme do plexiskla. A pozor, já jsem úplně nadšená spolupráce s Průšalabem 3D tisk. Mm-hmm. Oni jsou vlastně vývojáři. Tak jsme udělali i 3D tisk. Z plastu, což je přijde úplně jako zázrak.
1: Takže máte z fotky sochu? Nebo?
2: Z 3D, ne, je to opravdu jako deska, tady nevidíte, ale ukazuju destičku. A je to čistě jenom recyklovaný odpad, je to bílej plast a je to jako reliéfovaný, takže když to vidíte, tak to vypadá jako taková jako struktura, ale v protisvětle se tam naprosto vyrýsuje fotografie, jako kdyby v tom byl reálný tisk, který tam není. Je to opravdu jenom umělá hmota.
1: Nezbývá, než to skutečně zažít a jít se podívat, co všechno může být fotka a na čem všem může být fotka. Aktuálně můžete vidět na výstavě Bez konce a začátku ve Volmanově vile v Čelákovicích, kde vystavuje Alžběta Jungrová, která přijela dnes pozvání do vizitky a jako taková nám vybrala také hudební program a začínáme kapelou Salt, Wildfires a já se vždycky ptám samozřejmě trochu proč, tak jestli nám můžete uvést tuhle písničku.
2: Já mám většinu hudby spojenou s nějakýma událostma v mém životě. Že někde hrála písnička a já ten moment si pamatuju jako nějaký zásadní pro mě, což je případ zrovna tady Wildfires a já si ji strašně ráda pouštím na focení, protože je to taková atmosféra, která myslím, že zasáhne spoustu lidí, takže lidi na to dobře reagují, vlastně trošku se uvolnějí, uklidnějí, což já na tom focení mám ráda, zapomenou na to, co se děje kolem, což je strašně důležitý, protože většina lidí má problém při focení, že je nervózní, je ano. To pro ně nějaký... A tohle si myslím, že je přesně ten typ té hudby, který funguje.
1: Tak, Wildfires.

0: jsme se hezky uvolnili při písni Wildfires, protože Alžběta Jungurová, jedna z nejvýraznějších tváří současné české fotografie, tak na tuto píseň fotí ráda, jak říkala, a objekty focení se u toho docela uvolní. Ale to mi řekněte, to musí být docela náročné. Jestli se spíš setkáváte s těmi lidmi, kteří jsou takový excentričtí a proto třeba jsou modely nebo modelkami, anebo že jsou to introverti, které musíte otevírat takhle?
1: Já musím říct, že větší část lidí se nerado fotí. Já vždycky přicházím někam a slyším, já se tak nerad fotím, takže vlastně, a vlastně úplně jako bezdůvodně, jako to focení je hrozně bitý, že mám pocit, že jsem horší než zubař. Ale takže teď se bavím.
0: A zároveň všichni tak zaplavují, nebo dost značná část populace zaplavuje vlastními selfiečky.
1: Jenom, že tam ty lidi mají pocit, že mají tu kontrolu. Aha. Podle mě je to o předání kontroly. Aha. A všimněte si, že většina lidí, když se má fotit, tak nakloní hlavu na stranu, což je odevzdanost. Takže se odevzdá tomu fotografovi nějakým způsobem, což podle mě je ten problém. Ale tak to se týká mý práce, nebo tak, a když si vybírám na projekty, na svoje vlastní nebo na svoji vlastní tvorbu lidi, tak tam je to strašně složitý a zdlouhavý proces. Vlastně najít modelku nebo objekt ženský na to focení má tolik aspektů, že se jako opravdu může to být i měsíce až roky, kdy si to sedne. Tam je to strašně důležitá ta emoce a ta energie toho člověka pro mě, kdy si to musí celý sednout, aby to vlastně fungovalo v tom výsledku. Takže vlastně potkala jsem za svůj život pár, doslova jako třeba na jedné ruce spočítatelných modelek žen, kdy opravdu mám ten 100% pocit, že to tam sedí. Mm-hmm. A pak je to hodně o té režii a to, že toho člověka musí člověk nějak vysvětlit, co od něj chce popsat. A nejlepší je většinou, když ty lidi něco dělají. Nejtěžší pro většinu lidí je stát jenom na té fotce. Mm-hmm.
0: No a to musí být tady opravdu úplně odlišná práce od toho, co také považujete za páteř své fotografické kariéry, a to jsou tedy dokumentární a reportážní fotky.
1: Tak v tom dokumentu si přeju být neviditelná. To je opravdu dva naprosto rozlišný světy. U dokumentu bych si i v ideálním světě přála být neviditelná a nemůžu zasahovat, nemůžu vlastně nějak ovlivňovat výsledek, kromě způsobu, jakým to vidím, a což nese v sobě nějaký kompozici z úhel pohledu, perspektivu, ale už děj toho příběhu vlastně vůbec nemůžu ovlivnit, spíš naopak, tam jako každý ovlivňování je chyba. A naopak u těch volných věcí se vlastně stávám spíš režisérem, který vlastně diriguje celý ansábl lidí, protože na té výsledné fotce je třeba žena, ale někdo jí musel oblíct, někdo jí musel namalovat, někdo musel nasvítit celou ten set, musel se tam postavit.
0: Takže a jaké to bylo, když Alžběta Jungurová vystoupila z té role mušky, tiché, nepozorované, která dokumentuje něco, do toho, kdo bude říkat, já potřebuji, aby si stála tak?
1: Já to byl několikaletý proces, to nebyl úplně rychlej přerod. Já jsem se strašně dlouho učila těm lidem říkat. Já jsem měla pocit, že vlastně nesmím, že jo, takže opravdu několik let jsem se postupně pomalinku učila chybama, když jsem zjistila, ježiš, oni to ty lidi nevědí, co já v té hlavě mám, protože to jako taky člověk předpokládá. A vlastně mě hrozně v tom pomohla ta komerční fotka. Já jsem vystudovala užitou fotografii a vlastně potom, co jsem přestala jezdit nebo se živit reportážní fotkou, jsem přišla na reklamu. A tam ta režie je úplně jasná. Tam dostanu obrázek, na kterém je nakreslený, co vlastně po mně klient chce, a já už jenom jako řemeslně dotáhnu to, aby to vypadalo jako na tom obrázku. Takže tam mi to byla věc, která mi hodně pomohla v té režii, potom na těch výtvarných věcech, na těch mých, kde naopak občas si můžu dovolit nějaký moment náhody nebo nějaký pohyb, který vytvoří sama modelka, nebo se něco stane, zasvítí nebo něco, a může to pomoct, protože tam prostě každý detail vlastně na té fotce, fotka je zmražená, zmražený okamžik. Tam je každý detail hraje roli. Každý, já nevím, dejme tomu šperk, nebo to, jak se vyletějí vlasy, nebo to, jak se zatváří, tam opravdu změní atmosféru celý té fotky, tudíž tam občas náhoda vej, tam to je přesně někde tak mezi tou komercí a tím dokumentem je pro mě ta výtvarná tvorba.
0: Vy si to teď tak kompilujete dohromady, že máte právě svoji volnou tvorbu, živí vás tady komerční fotka, zároveň tomu se také budeme věnovat, jste neopustila ani dokumentární fotografii, ale protože jsme to ještě nedoslovili, co se týká Volmanovy vily a vaší aktuální výstavy, která měla tady vernisáž 28. května a potrvá až do 31. srpna v Čelákovicích, výstava Bez konce a začátku, tak ono je to vlastně třetí díl takové jako pomyslné trilogie z vaší volné tvorby, kdy se věnujete ženě a předcházeli tomu Emotion Disconnected, odcizení, odpojení, to bylo v benediktinském klášteře v Rajhradě a pak Já věřím ve staré prádelně v areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Takže toto máte trilogii mimo galerie, jo?
1: Je to, ano, tak, je to přesně tak, trilogie mimo galerie zní skvěle. A tam to bylo vlastně Rajhrad, klášter vzniknul úplně náhodou.

0: zde dovnitř a na mě úplně dejchla ta atmosféra, ale je to přesně, furt se vracíme k tomu 20. století, protože vlastně ten klášter během toho 20. století prošel strašně etapama, kdy tam byly kasárny v jeden moment a všechno to tam nechalo nějakou stopu po sobě vlastně, takže to je takový mix úplně všeho, co si člověk dokáže představit, do toho ty nádherný malovaný stropy, rozpadající se, a já jsem úplně stála a říkám, já chci výstavu tady. A oni na mě koukali, říkají, to nejde, to padá celý tady, návštěvníci na vlastní riziko. Já jsem říkala, oni to dají na vlastní riziko. Ale tam jsme vlastně narazili na problém té instalace první, že ta výstava tam byla půl roku, dovnitř pršelo, vlhko, vedro, tudíž klasický print to vůbec nemá šanci přežít. Tak to byl možná jako první malinký impuls, že jsem začala hledat něco, co přežije. A pak samozřejmě mi přišlo škoda to jako nespojit s tím interiérem, tu fotografii. Takže tam jsme dělali takový průhledný tapety přes celý ty stěny rozpadající se, kdy jsme vlastně se implantovali ten rozpad a rozklad vlastně zpátky do té fotografie, což byl. No a to jakmile člověk začne experimentovat.
1: To je interakce mezi tím prostorem, který je typicky negalerijní, je mimo.
0: Což by mi nikdy žádná vlastně galerie neumožnila jít do takovýhleho vlastně punku. Ale za mě to prostě má prostě strašnou sílu potom. Tudíž tam začala cesta vlastně experimentování s těma instalacema.
1: A prádelna
0: už byl takový jako koncepčnější projekt, že vlastně už jsme hledali.
1: I ten název Já věřím.
0: Já věřím. Já furt ještě věřím. Vlastně jak se i vlastně snažím já těma souborama nějakým způsobem vyrovnávat s tím, co jsem prožila, se svýma emocema, nějakým způsobem si to zpracovat sama v sobě a dát to ven, tak vlastně ty názvy jsou jasný i v tom, co prožívám. Takže po odcizení, odloučení bylo a to, tam to vlastně Emotion Disconnected vzniklo v covidu. A tam to bylo hodně i o tom odpojení se od té společnosti, že tam...
1: My jsme byli hodně odloučení.
0: Doťuk tohodle toho. Takže já věřím, byla vlastně taková jako... Tam to byla i část té práce, která byla v tom Rajhradě. A bylo to... Chtěla jsem tím říct, že pořád ještě věřím. A teď jsme bez konce a začátku, tak uvidíme, co bude příště. Já už mám v hlavě takový další projekt. No ale takže tam už jsme pracovali v prádelně jako s tím konceptem těch prostor jako od začátku víc než...
1: Stejně jako
0: ve Vile Volman. A Vila Volman už je dotažená, takže i je to tam nafocený a pak implantovaný vlastně zpátky.
1: Právě vaše kariéra je opravdu fascinující. Vy jste začínala v novinách s jedním filmem na akci, to je 36 snímků.
0: To bylo tvrdý.
1: Pak vám přišla zlomová pracovní nabídka z Londýna, kde jste fotila u slavných reklamních a módních fotografů. Nakonec ale právě jsme mluvili o tom, že zásadní stopu jste učinila na poli dokumentární a reportážní fotografie. Teď jste se tedy rozmáchla takzvaně s volnou tvorbou, řekněme. Mě by zajímalo, jak by vypadal snímek, kterým byste zdokumentovala tu vaši fotografickou stopu.
0: Byl
1: by
0: koláž. Byla by to 100% koláž, s kterou experimentuju hodně i normálně v té výtvarné tvorbě. Musela by to být koláž. A nebo ještě dojdu k něčemu, co to pak pojme všechno. Já doufám, že jsem furt v procesu a ve vývoji.
1: A to jste mi právě inspirovala k další otázce, protože vy se od té fotografie, a je to asi patrné z celého našeho rozhovoru, klasické v rámečku opravdu posouváte dál a dál. Používáte jako i jiná média, tedy i video, střihy. Kam se posouváte tedy ještě od té statické fotky?
0: Já vůbec vím, jak se posouvám, ale kam se posouvám, těžko říct. Ne, já si myslím, že to je potřeba, že to nějaká odpověď i na tu současnou dobu, na tu přehlednost s tou fotografií v rámci všech sociálních sítí, tak je nějakým způsobem, já vlastně pušuju tu fotku ve svým vlastním způsobem, co vydrží a kam až se dá vlastně s ní dojít mimo.
1: Takový fotoart, skoro videoart.
0: No, že tak jako je to, ona je to hrozná zábava. Já vždycky říkám, ta práce je radost a já strašně mě baví jako vlastně vymýšlet věci, posouvat, přesně hrát si s tím. Takhle, správný slovo je hrát, mě prostě baví si hrát.
1: říká Alžběta Jungrová, přední česká

0: Pokračuje vizitka na Vltavě dnes s Alžbětou Jungrovou, českou fotografkou. Pište nám prosím vaše podněty a dotazy na vizitka@rozhlas.cz, kdyby vás cokoliv zajímalo, protože Alžběta má neskutečně zajímavou kariéru, budeme o tom právě mluvit. A když jsme si říkali o té vaší reportážní a dokumentární práci, protože vy jste představitelkou, nebo reprezentujete i válečnou fotku, fotky z věznic, fotila jste různé utrpení v nemocnicích, tak vzpomínáte, čím vás právě ten reportáž a dokumentární svět, nebo svět této fotografie dostal, protože jsme říkali, že vás to odvedlo z toho Londýna, z té reklamy právě sem.
1: Tak ono vlastně tam to bylo celkem jednoduchý. Já jsem maturovala někdy v půlce 90. let na grafické škole s fotkou a šla jsem do práce a vlastně jsem se rozhodovala mezi ateliérem, portréty, občanka anebo noviny, což samozřejmě z mýho pohledu ty noviny v tom věku byly tisíckrát zábavnější, než sedět někde v aťasu. Pak jsem si chtěla takže jsem nastoupila hned po maturitě do novin, pak jsem si vlastně chtěla zkusit ten Londýn, to byla taková nabídka vlastně náhodná docela, měla jsem strašný štěstí. A zjistila jsem po roce v tom Londýně, že ta komerční fotka v těch 20 letech není vůbec pro mě, že je to přesně jako že to není, že jako nemá to dynamiku, je to opravdu zakázka, řemeslo, takhle to bude vypadat a vy to vyrobíte. Což v těch 20 člověk na to není podle mě úplně ready, furt si jako chce něco prožívat, že jo? Chce něco vidět, chce cestovat.
0: A teď tak o 10 let později.
1: Ne, o 15 let později.
0: Jste vzala reklamní fotku na milost.
1: Úplně zamilovaná, prostě je to klid. Je to prostě čas na všechno, člověk si může všechno vyřešit tak, jak potřebuje, není to pod žádným stresem, teda v uvozovkách, protože někdy taky, ale naopak přesně potom jsem vítala zpátky, ale říkám, je to tím věkem, jako kterým si člověk prochází, že v těch 20 chceme prostě žít a všechno vidět a všechno, co teď jsem šťastná, že ráno dojedu do ateliéru, tam si sednu a že mám ten svůj klid a vlastně člověk to může v poklidu tak jako vytvářet.
0: A nehledáte už, ten adrenalin vám neschází tohoto typu, že vyjedete na reportážní cestu?
1: Ale tak byla jsem, teď jsme byli v Kongu vlastně, ano. Umělecká expedice a loni
0: ale jsem... tam jste říkali, že jste spíš byla na takovém zájezdě. To bylo ne, už ale jako... možná to můžeme také uvést, aby posluchači věděli, že jste byla s dalšími umělci v Kongu. Charitativní akce.
1: Charitativní akce, ale rozhodně nevyhledávám, ale já jsem ani nikdy nebyla ten typ, který by odjel s Baťohem do Indie cestovat. Jo. Já vlastně nejsem úplný dobrodruh.
0: Pro mě... No to zní fakt zajímavě. Když jste fotila v Pákistánu, v Kongu, v Etiopii, v Súdánu, ozbrojené děti a civilisty v pásmu Gazy a tak dále, tak říkáte, já vlastně nejsem dobrodruh, když jste se brodila ropným bahnem na vrakovišti tankerů v Bangladéši. No tak o ty riskantní a dobrodružné situace asi nebyla nouze, ne?
1: To určitě ne, ale já to brala jako součást té práce, nebo spíš té fotky a ten vedlejší vlastně jako produkt toho byly to cestování do těchto míst, ale samozřejmě, když se mě zeptáte, jestli pojedu do Konga nebo do Paříže, tak řeknu do Paříže.
0: Aha. A co byste tam třeba teď fotila v Paříži?
1: Já bych šla na výstavu.
0: Jasně.
1: Fotila bych každodenní život, který ty Francouzi to furt umí. Já vlastně hrozně fascinuju takový ty obyčejný momenty, taková ta lidskost v tom, takový ty jako letmý, mizející, prchavý okamžiky toho všedního dne víc než ty dramatické události. A taky jsem si k tomu určitě musela dojít věkem. Ale takže ta Paříž nebo Londýn nebo Řím jsou plný takovýhle jako malých momentů, který ten život dělají nějakým způsobem úplný.
0: A to se možná posouváme k sociálnímu dokumentu, řekněme, a vy také děláte časozběrné dokumenty a to se týká teď i pražské záchranky?
1: Jo, teď poslední rok a půl děláme projekt s pražskou záchrannou službou, ještě rok fotit budu, pak z toho vznikne kniha ke 170 letům výročí. A já vlastně jsem se rozhodla, že pokud budu vytvářet nějaké dokumentární projekty, že budu trvat na tom, aby to bylo dlouhodobý, že už nechci někam přijít na 2 dny, tam se něco snažit vytvořit a pak zase odejít a opustit to, že mi dává smysl tam trávit ten čas, abych mohla jít vůbec do hloubky. Že pokud člověk přijde na jedno odpoledne, tak jde po povrchu, po takových těch vizuálně silných věcech.
0: Teď ještě ti ostatní okolo vás jsou na vás tak citliví, možná teď no, už jsou asi otevřenější, když s nima
1: tak,
0: trávíte
1: teď
0: rok a půl.
1: Po roce a půl vlastně už přijdu a všichni se všema se znám, všichni vědí, co jako ode mě, uvolní se ty lidi trošku. Neříkám, že 100%, ale za rok třeba věřím, že už budou úplně v pohodě, když přijdu. Ale a pak taky další věc je, že opravdu jako ten vizuál. Je to jako, když člověk přijde na dovolenou. Vlastně všechno mu přijde zajímavý, všechno mu přijde zábavný. A to jsou ty povrchové věci. A aby šel do hloubky, se vlastně trošku musí začít nudit. Mm-hmm. Aby začal hledat i jiný pohledy na ty věci a jiný cesty.
0: Aha. Takže z toho potom vznikne kniha. A řekněte mi, jak právě poznáte, že třeba ti lidi už před ten váš objektiv vlastně jako nevnímají, což je asi i cílem, pokud má vzniknout nějaký sociální dokument nebo dokument o práci třeba záchranářů, který má v sobě nějakou autenticitu. Dá se to vůbec dokázat, když přece jenom je to pořád jako taková nepřirozená přítomnost někoho dalšího?
1: Já si musím se pochválit, ale já si myslím, že v tohle mám dar být trošku opravdu neviditelná, že na tom place, že už od začátku vlastně, nebo třeba u té záchranky zrovna ty lidi říkali, my jsme ani nevěděli, že jsi tady byla. Jako, což si myslím, že je způsob chování, způsob, jak se oblíknete, jak vlastně člověk působí, jak funguje, jak se pohybuje. To si myslím, že je daný, ale samozřejmě, že někde jako vědí, že tam jsem, ale že dokážu v tomhle asi být docela nenápadná, ale pak je to, ono to asi nepřijde úplně stoprocentně, že by ty lidi byli, jako, že bych pak už si mě nevšímali, ale pak dojde na nějaký moment, který je svým způsobem jako třeba dramatický, nebo zrovna jako vyžadující její pozornost a oni v tu chvíli zapomenou, že tam jsem. A pak je vlastně, je to třeba 10 minut, půl hodina, někdy je to 3 minuty. Ale v tu chvíli vlastně si myslím, že vlastně člověk má šanci je vidět, je poznat a vlastně pochopit je více, než když se s nima baví.
0: Co jste za ten rok a půl zatím na pražské záchrance zažila a zdokumentovala a kolik třeba snímků vycvakáte za ten den?
1: Snad už úplně všechno musím říct, že jsme zažili od velmi smutných věcí až po narození dítěte prostě v paneláku. Je to život. Já říkám, je to zrození až smrt. Obsahuje to vlastně taková celá kostka, která obsahuje všechno kompletně. Je to laskavost strašná, teda musím říct. Je to strašná statečnost těch záchranářů jako a můj strašný obdiv k ním, protože dělají práci opravdu, kterou by dělal málo kdy, nesou neskutečnou zodpovědnost a ještě u toho dokážou být opravdu empatický.
0: Mě tady u toho napadá, že víc asi třeba než, nevím, u fotek ve vaší volné tvorbě vyvstává na prvních otázka nějaké etiky, když vy jste přítomná takto vypjatým okamžikům, samozřejmě okamžikům smrti na pražské záchrance, tak kde je vaše hranice, co by fotograf mohl, měl fotit a co už ne?
1: Já vždycky říkám, nikdy nepublikuju fotografii, na který je někdo v situaci, v který bych nechtěla, aby mě takhle viděla moje máma.
0: Aha. Tam no ale potom třeba na pražské záchrance můžete potom něco vůbec vyfotit?
1: Můžu. Ne, určitě člověk může. To je jako samozřejmě vyhýbám se v obličejům úplně kompletně všech pacientů. Tam jako od začátku ten koncept byl pro mě vlastně, je to o záchranářích, o těch složkách. A vlastně vstupuji do nějaký velmi soukromý zóny těch pacientů a těžko je budu žádat o souhlas s focením, když pro ně jede sanitka, bylo by to z mýho pohledu, to už samo o sobě se ptát by bylo neetický, protože jsou pod určitým tlakem, kdyby mi to pravděpodobně podepsali cokoliv a to. Tudíž my od začátku to koncipujeme, nebo já koncipu, což jsem si vymyslela, nedělám si to jednoduchý, takže vlastně se snažím chytit momenty, kdy třeba opravdu je před nima ruka nějakého záchranáře, nebo zrovna je to nebo v pozici, tak aby tam zůstala celá ta emoce, ale nebyla jsem popisná a neukazovala jsem v obličeji toho pacienta, takže se vlastně soustředím primárně na tu záchranku. Záchranu akci.
0: Ale když jste třeba právě fotila ve válkách, v drogových nějakých kartelech a tak dále, tak jste se určitě taky dostávala do situace, kde jste byla tváří v tvář lidskému utrpení a teď jste chtěla o tom přinést nějakou zprávu, nějaký záznam. A zároveň se tam člověk asi musí ptát, kde je ta hranice, kdy je to prospěšné a kde je tam hranice, kdy to může být, řekněme, neetické. No.
1: No jasně. Ne, tak samozřejmě tohle nastavení máme v každý nějakým způsobem v sobě. Já si nemyslím, že ukazovat úplně všechno na první dobrou vlastně je přínosný. Já si myslím, že ta lidská představivost je tisíckrát horší většinou než jakákoliv realita, takže jako ukázat divákovi, a teď budu patetická, botičku dětskou, jak leží na zemi, je tisíckrát silnější než ukázat...
0: Ano.
1: Mrtvý dítě. Tudíž tam je určitě pracovat s tímhletím. Určitě nikdo by nechtěl, nikdy bych nepublikovala fotku, na kterém bude mrtvý dítě, protože prostě pro tu rodinu, jenom jako vidět tohleto potom je samozřejmě šílený. A to by mi moje, to je přesně to, takhle bych nechtěla, aby viděla moje máma mě, takže tam prostě samozřejmě tahle fotografie neprojde. A já neříkám, že ji člověk na tom místě neudělá v tu chvíli, protože samozřejmě je pod šíleným tlakem sám, jakoby vyfotí, ale prostě ji nepustí potom ven, protože ví, že by ti mohl někomu ublížit víc, než asi jako pomoc. A říkám, ty věci se dají odvyprávět jiným stylem než brutálním, což si myslím, že my jsme teď tak přehlcení tím obrazem, který je opravdu drastický, že ty lidi už na to stejně nereagujou, jo? Že vlastně jenom otupíme postupně na to, na co jsme citliví a vlastně to stejně nikomu nepomůže.
0: Říká Alžběta Jungrová, česká fotografka, která je naším hostem dnes ve vizitce. Vy můžete své dotazy a podněty psát na vizitka@rozhlas.cz a my si teď chvíli zase zahrajeme a to bude St. Vincent, Psychopat. To jste vybrala proč?
1: já jsem hrozně pocitová na ty věci, takže vlastně cokoliv ve mně vyvolá emoci, ať je to jakákoliv, tak považuji za výtvarný nebo umělecký počin a zrovna tato písnička vyvolává emoce.

0: Posloucháte Vizitku na Vltavě a dnes naše pozvání přijela renomovaná česká fotografka Alžběta Jungrová. Její aktuální výstavu Bez konce a začátku můžete vidět ve Volmanově vile v Čelákovicích, a to až do konce srpna. Mě zaujalo, Alžběto, když jste ještě nedávno pro Český rozhlas řekla, že když vidíte moment, který vás zasáhne, takže vaše automatická reakce je to vyfotit, dřív než přemýšlíte třeba o nějakých osobních věcech. Ono to bylo v souvislosti s tím, jestli třeba fotíte někoho v metru po cestě nebo tak, ale mě to vlastně vedlo k úvaze, nakolik je to svého druhu profesionální deformace, že ten život jako vnímáte primárně jako možnost pro záznam, pro zaznamenání, něco?
1: Tak ono to možná je, že díky tomu jsem byla schopná ustát všechno, co jsem prožila, jo? Že je to taková obrana trošku, že, ale tak já jsem jako dítě začala fotit deníky, protože jsem byla nekomunikativní, byla jsem hodně introvertní dítě a ten foťák mi vlastně umožňoval ten kontakt s tím světem, aniž bych byla exponovaná úplně napřímo. Jo? Ono je to takový jako štít trošku, což si nesu podle mě celým tím svým životem, že vlastně pak v těch stresových nebo dramatických událostech nebo smutných, že vlastně je to furt takový štít, který mě trošku odděluje od toho světa a umožní mi to nějakým způsobem zpracovat a potom teprve se s tím poprat. Takže si myslím, že ta reakce je úplně automatická, že prostě to, že reaguju první, že myslím na to focení nebo na tu fotku, nebo na to, je prostě nějaký zpracování radosti i smutku, je prostě postavení toho štítu, než vlastně se to ke mně dostane, odrazí, tak je to takový automat, autopilot vlastně.
0: Sama se nerada vystavujete nějaké expozici.
1: Lepší s foťákem před obličejem. Ne, je to,
0: tak
1: je
0: jaký
1: to,
0: jste objekt k focení?
1: Strašně skvělej. Jo? Já jsem úplně, nechám se sebou vláčet, víceméně stojím, kam mě člověk postaví, udělám, co mi řekne, protože samozřejmě tím, že celý život nutím lidi kolem sebe, ať už profesionály nebo neprofesionály, aby se fotili, tak pak samozřejmě mám respekt k tomu, když někdo zase chce něco po mně.
0: A co ty vaše deníky, však vy se je vedete dosud? Kolik tam je fotografií?
1: Já vůbec bych nikdy nechtěla počítat, kolik jsem udělala fotek za svůj život.
0: Tak já měla teď na mysli skutečně ty deníky, jak jste říkala.
1: Kdybych z toho vyselektovala, každý den něco vyfotím, tak ono by to bylo...
0: Hodně, radši to nebudeme počítat.
1: Nebudeme to počítat. Já se vlastně, teď jsme se bavili o tom, že 30 let se živím fotografií letos, 30. rok, a předtím jsem studovala fotku a vlastně fotím už v dětství. No takže i kdyby to mělo být, já nevím, 25 fotek, a to je opravdu směšný, každý den, tak se dostaneme na nějaký šílený číslo.
0: A vy si třeba vzpomenete, protože pokud se nepletu, tak jako malá jste dostala foťák od babičky, snad v první třídě, nebo?
1: Na vysvědčení, ano.
0: Skvěle. Co byla ta vaše první fotka, víte to?
1: Ne, to si nespomenu. Já vím, že jsme pak vytvářela takový zátiší různý, že jsme kradli ruce figurínám v obchodním domě Máj, a z toho jsem pak dělala takový zátiší, to si pamatuju jako dítě, ale to určitě nebyla první fotka, ale pamatuju si první fotku, kterou jsem kdy v životě udělala, a to by byly 4. A byla jsem s babičkou a s dědou ve Světlý nad Sázavou a moje babička mi dala foťák, ať je vyfotím na nádraží. A teď tam prostě je půlka dědy, pak je babička, pak je největší část je křoví. A moje babička ji nechala nazvětšovat a zarámovat a řekla, až jednou nebudeš slavná, tak budeš mít první fotku, kterou si kdy udělala. Já tu fotku do dneška mám a musím se koukat na to, jak jsem udělala špatnou fotku.
0: No ale tak má svůj velký význam.
1: Jo, to je krásný moment.
0: No tak to je poenta pro dnešní vizitku od Alžběty Jungrové, fotografky. Tak vlastně ani jsme se nedostali k tomu spolku 400 ASA, kdy jste vlastně založili spolek se záměrem udržovat tradici a kvalitu české dokumentární fotografie. Ta otázka, jestli vůbec v tomto prostředí, kdy jsme zahlceni tím obsahem na těch sociálních sítích, lze usilovat ještě o kvalitní fotografie.
1: Já si myslím, že je hrozně důležitý o to usilovat o udržení nějaký kvalitní fotografie.
0: Ráda si o tom popovídám znovu někdy příště. Alžběta Jungrová, moc vám děkuju, že jste přišla do vizitky.
1: Já moc děkuji za příjemný rozhovor.
0: A na závěr si zahrajeme od Alžběty ještě Leonarda Cohena Dance Me to the End of Love.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze, už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dnes zahajuje čtyřdenní návštěvu Tchaj-wanu. Společně s Vystrčilem na ostrov přiletěla delegace 50 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Vystrčil podle čínského velvyslanectví v Praze nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Spojené státy se snaží domluvit diplomatická jednání mezi Izraelem a Libanonem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil jak s libanonským prezidentem Josefem Aounem, tak i s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. Spojené státy navrhly, že jako první krok militantní hnutí Hizballáh zastaví všechny útoky na Izrael a na oplátku se Izrael zdrží eskalace situace v libanonském Bejrútu. Laureátkou ceny Thomas Toparda za rok 2026 je slovenská básnířka a filozofka Alexandra Brodsková. Ocenění za původní esejistický text v českém jazyce si dnes převezme v rezidenci primátora hlavního města Prahy. Vítěznou esej Lodě, moře, přístavy ocenila porota za propojení kulturní erudice s úvahami o lidském životě a odpovědnosti. Soutěž pořádá knihovna Václava Havla. A počasí bude zataženo až oblačno, na většině území čekáme občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Otevřeli jsme další hodinu vltavského vysílání. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. Je pondělí 1. června a právě 1. června slavíme pochopitelně Mezinárodní den dětí. Na to myslel i kolega David Brada, který pro děti a samozřejmě i pro jejich rodiče na dnešek vybral jednu speciální jazzovou desku. Davide, zdravím tě.
2: Hezké dopoledne a všem dětem i jejich hodným rodičům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: My jsme všichni určitě zvědaví, co jsi pro nás připravil, ale upřímně, uslyšíme opravdu jazz pro děti?
2: No jednoznačně a jazz je pro děti. Já použiju takový citát Woodyho Allena, je sex sprostý, ano, když se dělá správně, tak myslím, že obdobně to platí pro jazz, tedy jazz je pro děti, pokud je dostatečně hravý. A přesně taková bude hudba, kterou dnes budeme poslouchat. When you're tired of your toys and of your games and of the television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery, it might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with the tide, all you need's a little music. How's about it?

0: Let's go everywhere, tedy pojďme kamkoliv. Slovní hříčka v názvu hravé jazzové desky nejen pro děti. Davide, prozraď víc o tomhle originálním projektu.
1: Tohle album Let's go everywhere, tedy pojďme všude, vzniklo v únoru 2006 ve slavných LR Studios v Šokanu, což je takové studio v horská rezidence, asi 2 hodiny od New Yorku. Hrozně starý objekt, který prošel multimilionovou rekonstrukcí před mnoha lety. A nahrávali tady třeba David Bowie nebo Norah Jones, opravdu jako velmi slavné studio s velmi specifickou atmosférou. A tohle je první nahrávka mého milovaného tria Medesky Martina Wood, která je určená právě pro nejmladší publikum. To pozadí vzniku přesně popsal Chris Wood, což je kontrabasista, když říkal, šli jsme do studia s minimální přípravou. Měli jsme jenom několik konceptů, hudebních nápadů a osnovy různých dětských říkanek. Neměli jsme žádný jasný plán toho, co vznikne. Takže jsme postupovali metodou spontaneous composition, tedy spontánní kompozice. A takže vidíš, že to je úplně jako hravý proces a celou tu desku vlastně na místě vymysleli tak, že je to jakási cesta. Basista Chris Wood a bubeník Billy Martin dokonce vzali do studia své děti, Nisu a Dakotu, a protože deska vznikla před 20 lety, tak by mě zajímalo, co Nisa a Dakota, když je jim dneska 20+, tak co téhle nahrávce říkají a jak se jim líbí jejich výkon. Můžeme si pustit další ukázku, takovou hodně hravou, jmenuje se Cat Creeps.

0: Cat Creeps, další skladba z alba Let's Go Everywhere, které do vysílání přinesl David Brada. Trio Medesky Martin Wood hraje velmi pestrou hudbu. Existuje dokonce vysvětlení, že jde o avant jazz funkovou skupinu. Zapadá tedy jazz pro předškoláky a školáky do jejich repertoáru?
1: Já myslím, že absolutně. Medesky, Martin Wood se nevejdou do žádné škatulky hudebních kritiků, protože ten jejich rozptyl je opravdu široký. Tahle kapela vznikla už v roce 1991 v Brooklynu a za víc než 30 let si tihle tři veselí pánové vybudovali pověst hudebníků, kteří neustále bourají hranice mezi jednotlivými žánry. Já jsem dokonce jednou byl na nějaké perkusionistické seanci Billyho Martina v Brooklynu, úplně jako omylem jsem se tam ostnul a byl to v podstatě hudebně spirituální zážitek, takže oni jsou opravdu trošku střelení. Nicméně ta hudba, ten základ jejich hudby je takový mix jazzu, funku, rocku, groovu, hip-hopu a taky elektroniky. Spolupracovali logicky s mnoha různými umělci napříč žánry, takže na jedné straně DJ Logic, na druhé straně Iggy Pop, anebo třeba z jazzu John Scofield, několik desek vynikajících s Johnem Scofieldem. No a v 90. letech byli takovými ikonami New Yorkské jazzové scény, že se dostali i na velké festivaly vedle hvězd jako Fish nebo Grateful Dead. A k té metodě, kterou oni postupují, jak vlastně vidí hudbu, tak klávesista Billy Martin říká, naše hudba je nejlepší, když ji píšeme a tvoříme z dětské perspektivy. A já si myslím, že to vlastně sedí. Sice je to hudba, kterou bychom mohli vidět dětskýma očima a moje děti třeba jejich hudba baví nejenom tahle dětská, ale i dospělá hudba, kterou tohle trio dělá, ale vlastně ta muzika, kterou dneska posloucháme, skladby, které si pouštíme, tak by se klidně mohly ocitnout na kterékoliv řadové desce tria Medesky Martin Wood pro dospělé. Tady je další důkaz. Ta další skladba se jmenuje Where's the Music?
2: Where's the music?

0: Where's the music, tedy kde je hudba, no kde jinde by se ukrývala než na Vltavě. My můžeme určitě potvrdit, že jazz pro děti je hravý, je originální. Doporučil bys posluchačům i třeba jiné jazzové nahrávky pro děti?
1: Tak přiznám se, že druhou takhle střelenou neznám. Nicméně samozřejmě mraky jazzu, který je vhodný pro děti. Když začneme u nás doma, tak celá raná tvorba dvojice Šlitr Suchý v Semaforu 60. let. Na tom jsme vyrostli ostatně my sami. Moje děti milují taky písničky Voskovce Vericha Ješka z Osvobozeného divadla. Tam je zase swingový základ. V Česku taky funguje program Mladí ladí dětem, což je součást festivalu Mladí ladí jazz. A v rámci tohohle programu každý rok zhruba 3500 dětí objeví takovou metodu timbalulu od amerického jazzového pedagoga Orana Atkina. Myslím, že tenhle program zrovna právě v těchto dnech probíhá, nebo možná už končí, ale je to každý rok už asi 6 nebo 7 let, ale pokud se stojí na hudbu, tak když se podíváme do zahraničí, tak určitě všem rodičům doporučuju soundtracky z dětských pořadů, a sice třeba hudba k seriálu Charlie Brown, kterou napsal Vince Guaraldi. A to je nesmrtelná klasika. Případně fantastický animovaný film Soul, ke kterému napsal soundtrack John Batiste. To je deska, kterou si budeme připomínat na Vltavě během letních prázdnin, kdy se budeme soustředit na filmy. No a my teď v dětství ještě chvilku zůstaneme. Strijeme desky Martina Wood a nakonec jsem vybral takovou praštěnou verzi skladby, ve které se vaří. Takže jsme blízko oběda, všem přeju dobrou chuť a pojďme se teď ponořit na 2,5 minuty do kuchyně s tímhle trijem a s jejich dětma ve skladbě All Around the Kitchen.
0: David Brada, dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Taky.
2: I'll pour it in.

0: the sweet stone. So, but it all by the spectrum.
1: Nejen k Mezinárodnímu dní dětí jsme dnes poslouchali skladby z alba Let's Go Everywhere tria Medesky Martin Wood. Ve vysílání jsme se na okamžik ocitli v kuchyni, dozněla skladba All Around the Kitchen. Hezký den, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a pochopitelně příjemný poslech polední Vltavy.
2: Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
3: Zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu.
2: Užijte si bláznivou jízdu Barbary Hennigan a České filharmonie.
3: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina vysíláme v úterý 2. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Kultura v rytmu dne.
1: Osudy, povídky a spousta hudby.
0: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
2: Sochař Jan Zemánek na počest svému kamarádovi, se kterým absolvoval peripetie své puberty, vytvořil fontánu z dubových fošen ve tvaru kytary se 6 tryskajícími pramínky vody místo strun. Ta fontána se nalézá na autobusovém nádraží v Novém Jičíně, kde se sochař Jan Zemánek narodil a kde žije. A ten kamarád se jmenoval Karel Kryl. Sochař, umělecký řezbář a pedagog Jan Zemánek nám tento týden nabízí povídání o své cestě životem. Pětidílný cyklus osudů otevřeme už za pár minut.

0: Je 11:30.
1: Osudy.
0: Dnes otevíráme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání sochaře, uměleckého řezbáře a pedagoga Jana Zemánka. Pořad připravil Jiří Kamen v technické spolupráci s Jiřím Flosmanem. Je tady první epizoda.

Pocházím z rodiny řemeslníků z otcovy strany. Dědeček byl kovářem, otec měl lakírnickou dílnu. Měl výtvarný talent, amatérsky maloval, myslím si, že ty geny jsem zdědil po něm. Pořád jsem se pohyboval mezi lidmi, kteří se živili prací rukou a ten okruh řemeslnický mě vždycky s tím způsobem i přitahoval. Mám takový čichový zážitek z dětství, dodnes si ho dovedu vybavit, že nedaleko bylo stolařství Šefrany a když se na to vzpomenu, tak okamžitě mi naskočí právě ta vzpomínka čichová na vůni čerstvě nařezaných fošen, ta hraň toho dřeva a zároveň i kočičích extrementů, koček, kterých tam bylo mnoho a patřili k tomu stolařství. Mám to asi tak, jakože i dodnes, když mám podat nějaký výkon, tak se o toho musím zapotit, takže je to taková fyzická nějaká práce, bez které pokud nejsem nějak zapocen, tak nejsem spokojen. Maminčiny strany, maminka byla učitelka a její tatínek byl řídícím učitelem v Černotíně na vsi, tak asi odsud mám ty kantorské geny. Mám staršího bratra o 3 roky Václava. Já jsem se narodil do města Nového Jičína a to město mě velice dlouhou dobu připadalo, že si nepatří. Že bylo to asi takovým tím pocitem, Nový Jičín byl z větší části německý obyvatel plný a po odsunu vlastně se tady nastěhovali noví osídlenci a nebyly zde vytvořeny takové ty běžné tradiční rodinné vztahy, kdy se ty rodiny znaly po generace nebo takto. Takže on to trochu bylo asi cítit, i když přesto to město teda bylo vytvořeno velice rozumně a mělo teda ten urbanismus vymýšlený už vlastně na začátku, řekněme 20. století, kdy fungovaly nejenom průmyslové zóny, kde byly zóny odpočinkové, kde měly všechno lázně a obslužnost byla v dosahu, řekněme, té koňské bričky. Myslím si, že některé tady z těchto funkcí jsme i zapomněli během používání toho města, nebo že se dokonce vytratili. A je to škoda, protože dnes je znovu se snažíme obnovit.

pokud mám mluvit o dětství, tak jsou to hry takové ty běžné klukovské ve městě na ulici s klukama, jsme se tam hodili, že kolíčky a takové opravdu ty staré hry. Hra na vojáky, bylo to několik let po válce, ještě tady byla spousta třeba nějakých těch reziduí poválečných, takže se našli třeba i přilby, jsme si mohli nasadit přilby a hráli jsme si na vojáky. Dokonce se mi podařilo od jedné dívenky vyměnit bubínkový revolver za 5 plátků žvíkačky originál, to mi dovezla teta z Vídně, která jezdila na hroby svých předků tady do Nového Jičína. A ta mi přivezla skutečně originál americké žvíkačky a já jsem za těchto 5 plátku žvíkač dostal starý rakouský revolver. To bylo úžasný, protože jsem byl tím pádem okamžitě jmenován velitelem celé tlupy těch opřilbených mládenců a jsme se honili. Hráli do chvíle, než bratr mi natoušil krásné kožené pouzdro, měl jsem zavěšeného opasku. Po strejdovi jsem měl nádhernou brigadírku z první republiky i s tím ještě tradičním označením Československé armády. A do chvíle, než narazili na mladého, horlivého příslušníka veřejné bezpečnosti, kterému vadili, ale především to označení na té čepici, až posléze si všiml, že mám revolver. A v tom, že jak už jsme byli, tak nám vynadal a jdeme domů, a tak jsme se otočili a v tom si všiml toho revolveru u opasku, tak a co to je? A samozřejmě ta, která mě dovedl domů a tam vyčinil i rodičům a všema, že to bude teda ještě pěkně zatopeno. No naštěstí se nic nestalo, myslím si, že si revolver nechal. Byla to starožitnost už téměř, takže následky to nemělo. Ale je to takový nějaký zážitek, na který si s úsměvem dneska vzpomenu, i když tehdy mi do smíchu samozřejmě nebylo. Na další možná je takovým s dětstvím spojeným, je pak už vlastně taková inklinace k nějaké té tvorbě, kdy ty hry byly vlastně jako hra s plastelinou. Je fakt, že v té době nebyly k dostání nějaké hračky. Jednak bylo to přece jenom už nadstandardní mít nějakou pěknou hračku, to už vyžadovalo opravdu i dost peněz. Tak nejsnadnější bylo mít hroudu plasteliny a jste si ty hračky udělat. Takže já jsem se bavil tím, že skutečně jsem hodně modeloval, tvářil jsem si figurky, dělal jsem si scény, s těmi figurkami jsem si hrál. Došlo to tak daleko, že jsem nakonec modeloval jsem pod vlivem těch filmů, které v té době v 50. letech natáčel Vávra, husickou trilogii. Tak jsem si udělal takové diorama bitvy u Sudoměře. Z té plasteny jsem vytvořil vojsko křižáků, vojsko husitů na vozech a jejich vzájemný střed. No, dostala se ta informace k mojí třídní paní učitelce. Ta to chtěla vidět, no a bylo to jako teda asi zajímavé. Tak to byl můj první úspěch, protože tuto bitvu, která byla vlastně na metru čtverečním, tak byla vystavena za okny státní okresní pojišťovny na náměstí v Novém Jičíně. To byl první můj výtvarný úspěch, na který jsem teda opravdu byl docela, musím říct, pyšný dodnes. Ta bitva u Sudoměře vlastně, to byl víceméně jako počátek, ale i když jsem si pořád jako s tou plastelinou nějak jako se mi opracovával, tak nebylo tady výtvarného školení. To se dostavilo až někdy v roce 1961, když jsem byl v 8. třídě a to se otevřela tady Lidová škola umění, obor výtvarný, který vedl profesor František Svačina. Byl to výtvarný pedagog, veliký nadšenec taky a znamenitý malíř, který studoval taky sochařství u Makovského. Takže měl dobré základy a věděl, co chce. A jeho výuka byla opravdu velmi originální, protože v té době vzniku těch lidových škol umění neexistovaly nějaké zavedené postupy, tak každý učil v podstatě, jak myslel, že nejlépe. Pan profesor Svačina učil tak, že měli jsme zátiší třeba džbánek a skývu chleba, kterou jsme malovali temperama, tak, že nám teda vysvětlili zavry, ale potom přistoupil ke každému z nás a přemaloval to, jak by to mělo být. Takže na začátku jsme přicházeli každý se svým jménem, ale na konci lekce jsme odcházeli všichni malí Svačinové. Bylo to jako legrační, ale dalo nám to aspoň nějaký základy, které se potom postupně dál jako rozvíjely. To už se vlastně blížil konec školní docházky. Rozhodoval jsem se kam dál, protože skutečně teda ještě nebylo jasno v hlavě, co a jak, i když to výtvarno už tam hrálo dost velkou roli, tak zvítězila přece jenom střední škola a v té době
se jmenovala Střední všeobecně vzdělávací škola, byla 3 léta, byla tady v místě. S tou střední školou se potom, to už je období té puberty, toho dospívání, kdy jsme skutečně zažívali i už tu první studentskou recesi, ale i ty vzpomínky se možná vážou na takové ty typické produkty. První brigáda, která utkvěla, byla Chmelová brigáda, kdy jsme ještě před nastoupením do prvního ročníku střední všeobecně vzdělávací školy jeli na Chmel pomoci národnímu hospodářství a pivnímu průmyslu. Zatím v té fázi teda přípravy a produkce toho piva, nikoliv v konzumace. A tak jsme strhávali chmel na chmelnici v Postoloprtech. No a když jsme u těch brigád, tak potom opravdu se vybaví i další, že když jsme pomáhali našemu zemědělství tím, že jsme jezdili na bramborové brigády a tam k tomu jako možná jenom takový připodotknutí, aby jsme splynuli s tou dělnickou třídou, tak jsme se oblékali, to byla úplně taková potom posedlost, kdo se obléče co největší hadry na sebe. Když bylo město plné takových hadrníků, tak bylo jasné, že se buď jde, anebo byla bramborová brigáda střední školy.

těch letech potom všude mě provázela četba. K té četbě měl jsem jako hrozně blízko. V těch 50. letech byl problém s dobrodružnou literaturou a vůbec s kvalitní literaturou. Naštěstí jsem měl bratrance, který byl o hodně starší a byl skautem ještě za první republiky a měl krásnou knihovnu dětských knih a vůbec i dobrodružných knih. Takže jednou matka jsme se zbalili, jeli do Ostravy a přivezli si celý kufr knížek, které pak se staly vlastně jádrem mé knihovny, než jsem je zase zpátky potom vrátil, ale vlastně to duchovno nebo čerpání tady těch příběhů mě hodně ovlivnili. Já si vzpomínám, že úplně nejkrásnější knihou celého mého raného dětství byla kniha od Richmol Crumptonové, anglické spisovatelky z 30. let, který se jmenoval Jirka postrach rodiny. Bylo to takové hochovi, který prostě taky překračoval ty pravidla, ale neumyslně, tak jako víceméně prostě jenom z té snahy poznávat a jít za něčím trošku dál a tím vždy přestoupil pravidla. Vedle toho samozřejmě už potom později nastupoval Ernst Thomas Seton, dva divoši, Rolf Zálesa, že tam už se najednou začal objevovat ten vliv toho bratrance skauta a jeho knih, které měl od spisovatele Jaroslava Foglara. Potom samozřejmě Rychlé šípy mě ovlivnili. No gradovalo to vlastně v tom období taky Markem Twainem, Dobrodružství Huckleberryho Finna a tak dále. Takže doba se uvolňovala, ta edice knih Odvahy a dobrodružství Kot, a z těch jsem opravdu měl radost a to byla četba, která, myslím si, člověka formuje a ovlivňuje. No a potom na té střední škole tam už ten výběr byl samozřejmě náročnější a určitě, jako kdybych měl jmenovat jednu knihu, která mě hodně ovlivnila, tak to bylo vydání v těch 60. letech Jacka Kerouaka a myslím, že první vůbec vydání jeho tady v češtině byl Říjem železniční zemi. Byla to kniha právě o tom nespoutaném tuláctví, o takové té svobodě toho vykročení, to, co v té době toho mládí my jsme pocitovali asi jako největší touhu jít svobodně za něčím, toulat se, nebýt vázaný na ty statky, na to a jenom se spíš tím způsobem realizovat té romantice. Samozřejmě ještě i v té době byl vliv toho Františka Svačiny v té Lidové škole umění, kde už jsem podstoupil nějakou přípravu na talentové zkoušky, kde šlo o to tedy skutečně se propracovat těmi základy kresby, malby i grafiky a modelování hlavy, kde už šlo o poměrně seriózní přístup k studiu toho výtvarného umění a samozřejmě i dějiny umění a teorie.

na té střední škole potom se objevuje ještě další fenomén, konec 50. let, začátek 60. let, a kdy nastupuje éra kytar a kdy člověk jako najednou je úplně uchvácen tím elektrizujícím zvukem elektrických kytar, kdy to drnčivé a rytmické údery do nástroje v nás rozproudily krev. Jsme byli úplně posedli poslechem zahraničních stanic. Radio Luxemburg, ten tady byl opravdu hodně těžko slyšitelný, ale přesto jsme ho poslouchali každý večer. Stát lepší příjem byl z Vídně, to si vzpomínám, že to bylo to Autofahrer Unterwex z Vídně, kde vedle těch jejich tyroláckých písní jsem tam zazněl i nějaký hit, tak to bylo jako očekávané. No a potom pochopitelně radost z té hry, bylo to takový, že maminka mi koupila jednu z nejlevnějších kytar a že jsem se sám začal tedy učit hrát na kytaru. Samozřejmě to byla jenom ta touha být zajímavým, protože hudebního talentu jsem nepobral, takže jsem nedovedl dvojhlasy, to bylo neudržitelné v mém případě. Tak jsem aspoň teda pomáhal klukům, kteří to uměli a kteří už vytvářeli ty skupiny i tady, první big beatové skupiny, tím, že jsem jim maloval plakáty a z toho mám taky jeden krásný zážitek, neopakovatelný, kdy vznikla skupina Telstar na základě krásné instrumentální skupiny Telstar z 60. let. Tak tato skupina se takto pojmenovala a měla mít první vystoupení. To vystoupení mělo být v závodním klubu Autopal, to byly ještě takové dřevěné baráky, jak po válce z nějaký haly udělány. Tam nanosili amatérskou aparaturu a měli mít vystoupení. Tak, aby se to dovědělo, tak jsem měl vytvořit 5 plakátů, které byly rozvěšeny po městě. Bratr vymyslel, že bychom to mohli, ať to je stejné, takže bychom použili, že by to byly takové 4 figury kytaristů a že by se to udělala taková jedna šablona a ta by se potom přes tu šablonu bychom to přestříkali na papír. Ty figury byly takové jako trochu vlasaté a měly na sobě takové hábity a měly ty kytary elektrické, z nich trčely a pod tím byl nápis Telstar a tehdy a tehdy. Když jsem to dokončil, tak jsem to šel vyvěsit, vyvěsil jsem to po městě. Bylo asi tak 2 hodiny, kdy zazvonil zvonek domu a dole stál příslušník pomocné stráže VB s tím, jestli jsem maloval ty plakáty, ale že okamžitě to půjde dolů. Tak ta potupa, kdyby to byl aspoň Eisenbach, ale pomocní stráž VB a s ním jsem šel po městě, on měl tu pásku, to byla taková žlutá páska, tam byla pomocná stráž, tak s ním jsem šel a teď jsem sundával ty plakáty, které byly vyvěšeny. Ale ten pocit takové potupy v těch letech puberty nakonec dosáhl nějakého zadosti učinění. Ta satisfakce přišla asi za 5 roku poté, kdy se slavilo výročí, takže to bylo v roce 1965, kdy se slavilo výročí 20 let osvobození. A měli jsme udělat ve třídě velkou nástěnku k tomu výročí osvobození. A tak mě nenapadlo nic jiného, než použít tu šablonu tady těch kytaristů, ale ustřihnout těm klukům ty konce kytar a přidat tomu jako zásobníky a vypadalo to jako sovětští vojáci s těmi ruskými samopaly. A tak to jsme potom jako dali na tu nástěnku a 20 let osvobození bylo věnčeno vlastně napůl kytaristy, napůl osvoboditeli.

Na maturitu mám takový zvláštní vzpomínky, protože já jsem maturoval, jak v té době bylo zvykem, z jazyka českého, z matematiky, z jazyka ruského a volitelný byl čtvrtý předmět a to jsem měl dějepis. A ty otázky se mi kdysi nedávno dostaly do rukou a byly to otázky jako například, nejenom, že v dějepise to byly dějiny dělnického hnutí, ale ten proletariát se promítal i do literatury české, kdy to taky měla být proletářská literatura. V ruštině tam o tom ani nemluvím. A v matematice snad tam v té geometrii jsme se nenarazil na nějakého bolševika. Je to takové zvláštní, protože dneska si říkám, toto byla úroveň maturity. To přece kromě té matiky, tam to bylo exaktní, tam co si člověk musel umět spočítat, to ostatní byl balast. Tak se na to člověk musí podívat realisticky.

V té době taky samozřejmě s těma kytarama, když jsme takhle jako řádili, tak nebylo nemožné potkat Karla Kryla. Karel Kryl se vrátil do Nového Jičína, myslím v 7. třídě jeho. On byl o 3 roky starší, chodil do třídy s mým bratrem Václavem. A potom odešel zase na studia do Bechyně, na střední keramickou uměleckou průmyslovou školu. Krylovi byli zajímaví. Já jsem s ním začal jako kamarádit, protože, jak říkám, tam nás dovedli jednak i ten zájem o to vytvarno. A ten původ tiskařské rodiny Krylů je velice jako zajímavý, protože oni vlastně byli tady od roku 1907, kdy přišli z Ostravy dva tiskaři, Karel Kryl nejstarší a Scotty, jeho kamarád, a založili českou tiskárnu ve většinově německém městě, což samo o sobě byl sebevražedný podnik. Přesto se udrželi a naopak ve 20. letech ta tiskárna získala veliký věhlas díky tiskům bibliofilii a díky tomu, že tiskli avantgardu českou. Tak si jenom namátkou vzpomínám na vydání knihy Lautremontovi Zpěvy Maldororovi, které k vydání připravil Karel Taiga. Ty knihy měly neobyčejně kvalitní tisky. Takže oni vlastně byli ten Kryl tiskárna, potom se osamostatně, bylo to jenom tiskárna Karel Kryl na Moravě, tak vlastně museli v záboru v 38. roce, kdy se Nový Jičín stal součástí SUD, tak museli opustit ten Nový Jičín a tím se stalo, že šli do Kroměříže, ta tiskárna tady zanikla, starý pan Kryl z toho byl opravdu nešťastný, protože dokonce vím, že z pozdější literatury, že musel dokonce zaplatit ještě živnostenskou daň do konce roku, i když odešel někdy na jaře. Vlastně byli to ti první vyhnaní Češi, kteří odsud odcházeli. A oni se potom jako vracejí, že až někdy v těch 50. letech, a tím Karel se narodil vlastně v Kroměříži. Tak to jenom na okraj, ale spolu jsme potom jako zažívali právě tu pubertu, takže on přijel jako z Bechyně, buď na Velikonoce, Vánoce, kdy to bylo další svátky, tak jsme se potkali. A potom jsme jezdívali na naši chatu na Bystřičku, to je údolní přehrada Bystřička mezi Valašským Mezříčím a Vsetínem. Poměrně známé turistické středisko a hlavně pro mládež, protože ti se tam scházeli a taky tam bylo spousta těch trampských a kytarových skupin, které vlastně tam v té přírodě měly tu jedinou možnost si svobodně nějak zahrát a se realizovat. Takže mé vzpomínky na Karla jsou spojené zatím tady s tímto obdobím jako vlastně tak té puberty, toho zrání, kdy on už samozřejmě skládal své písničky. Ale když jsme se setkali, bo když to bylo v nějaké společnosti děvčat a kluků, tak Karel samozřejmě vytáhl své písně, ale ty děvčata tak chtěla spíš tancovat. Tam jako on jednak byl tím vzrůstem malý, ale nebylo to to, co by ty holky tak nějak zvlášť přitahovalo. A on taky jako byl takový trochu ješita, takže se nenechal tak odradit. A vlastně tím, že se nenechal odradit, tak odrazoval. Ano. Ale jinak to s ním bylo velice jako fajn, protože on měl úžasnou teda tu výbavu po otci, tím, že on načetl ty, že měli doma knihovnu té produkce Kryl a Scotty a později Kryl. Takže on měl vlastně tady toto všechno, celou českou literaturu měl prožito, měli v krvi. On měl to básnické střevo a měl z čeho čerpat. To byl, myslím si, Karel Kryl tak raný. Já jsem se s ním potom setkal později.

Otevřeli jsme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání sochaře, uměleckého řezbáře a pedagoga Jana Zemánka. Pořad připravil Jiří Kamen v technické spolupráci s Jiřím Flosmanem a další díl vám nabídneme zítra v 11.30. Ladíte vysílání Českého rozhlasu Vltava. Do konce hodiny vás doprovodí americký jazzový pianista Joey Calderazzo.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Policisté při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistili 86 tisíc produktů. Donald Trump vrátil Íránu návrh mírové dohody, žádá zpřísnění záruk ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. V Ostravě dnes začíná mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů. Policie při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. U více než 11 tisíc produktů úřady podle něj nařídily jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Do konce července by tak podle Metnara měl jeho rezort vládě předložit návrh zákona, který má posílit možnosti státu při omezení dostupnosti látek pro děti a mladistvé. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a také seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
2: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě, řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků, dalších 15 podporuje. V poledne mají na 2 hodiny stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb. Americký prezident Donald Trump požaduje přepracování textu možné dohody s Íránem. Dokument vrátil Teheránu s tím, že žádá pevnější záruky. Podle amerických médií může jít jen o taktický tlak, jak donutit Írán přijmout původní návrh, který už leží u nejvyššího vůdce Chameneího.
3: Donald Trump podle zjištění deníku Axios a New York Times od Íránu žádá přísnější záruky ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Odmítá jakoukoliv zmínku o uvolnění íránských finančních prostředků, aby se vyhnul srovnání s předchozí americko-íránskou dohodou, kterou sám vypověděl. Server Iran International navíc odkazem na vlastní zdroje píše, že íránský prezident Masoud Pezeškian nečekaně nabídl svoji rezignaci kvůli nedostatku reálného vlivu na směřování Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. Francie v uplynulých měsících přispěla k zadržení několika lodí z takzvané ruské stínové flotily v severním i Středozemním moři. Rusko tyto lodě využívá k obcházení mezinárodních sankcí a financování války na Ukrajině. Evropská unie některá z těchto plavidel zařadila na sankční seznam. Koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka dnes zahájí mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukvaldské oboře nabídne festival i novou scénu ve zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech.
4: Šostakovičův violončelový koncert číslo 1 zahraje na dnešním zahájení Pablo Ferrandez společně s pražskými symfoniky. Na festivalu zazní také filmová hudba, jazz nebo folklor. Porot si taky vyhlásí vítěze skladatelské soutěže Generace. Celý festival pak v Hukvaldském amfiteátru uzavře Carmina Burana od Karla Orfa. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno. Na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Postupně bude od severozápadu déšť i oblačnost ubývat a později večer už se budou objevovat srážky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 14. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Je pondělí 1. června a další hodinu našeho vysílání zahájíme tvorbou Ludvíka van Beethovena.

Česká filharmonie v čele s Karlem Ančerlem nám zahrála třetí část symfonie číslo 8 F-dur Ludvíka van Beethovena. Operní soubor divadla FX Schaldy uvedl v premiéře slavnou Mozartovu operu Figarova svatba. Premiéry se uskutečnily 29. a 30. května a na serveru klasika+.cz se na inscenaci zaměřil Tomáš Šimerda. Liberecké divadlo přizvalo k nastudování Mozartova veledíla dirigenta Paola Gatta. Již předehra podle redaktora překvapila dokonalou souhrou smyčcových nástrojů, přesnou rytmickou artikulací a diferencovanou dynamikou. Dirigentova pečlivá práce byla zřejmá nejen na výkonu orchestru, ale i všech pěvců. Díky tomu nemuseli zpěváci viset očima na dirigentovi a mohli plnit mnohdy nelehké úkoly, které od nich vyžadovala režie. Vedení liberecké opery mělo tentokrát podle Šimerdy velmi šťastnou ruku při obsazení solistů. Jako Figaro v této roli debutoval Josef Kovačič, pěvec disponující hlasem vzácné barvy, typově basso profondo. Ačkoliv partie Figara je spíše pro vyšší hlasy a bývá obsazována i baritonisty, Kovačič se své role zhostil se ctí. Více čtěte na serveru klasika+.cz. A uplynulý víkend patřil také projektu Prague Offspring, který nám už po páté nabídl festival Pražské jaro. Jak se letošní ročník vydařil, to si dozvíme za okamžik.

0: Johann Nepomuk Huml, třetí část jeho sonáty pro klavír číslo 3 F-moll nám zahrál klavírista Constantino Mastropremiano. O uplynulém víkendu patřilo Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích soudobé hudbě. Festival Pražské jaro tam uspořádal pátý ročník projektu Prague Offspring, který letos přivezl do Prahy jako rezidenční skladatelku Un Suk Chin, dirigenta Ilana Volkova a frankfurtský ansámbl Modern, jeden z nejrespektovanějších souborů specializovaných na interpretaci současné hudby. Vedle skladeb Un Suk Chin zazněla také díla Ondřeje Adámka a Janise Xenakise a pět světových premiér českých a slovenských autorů. Jak letošní ročník působil, jakou úroveň nabídly nové skladby a čím byl tento projekt výjimečný v kontextu celého pražského jara, o tom si už budeme povídat s hudebním publicistou Jiřím Slabihoutkem. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás vidně.
0: Hlavní osobností letošního ročníku byla už zmíněná korejská skladatelka Un Suk Chin. Co vás na hudbě této autorky nejvíce zaujalo a podařilo se festivalu představit její tvorbu v dostatečné šíři?
1: Ano, myslím si, že Prague Offspring se podařilo jí představit. Zahrály se tři skladby, které střední délky, řekněme. A na její hudbě, a zvlášť naživo, je neuvěřitelná její práce se zvuky. A z nástroji zná precizně, úžasně zná nástrojové možnosti, zvukové možnosti nástrojů. A právě při živém provedení jsme toto mohli zjistit.
0: Zmínila jsem také ansámbl Modern a dirigenta Ilana Volkova. Ti patří k absolutní světové špičce v oblasti soudobé hudby. Jak se jejich zkušenost a interpretační kvalita promítly do výsledného dojmu z koncertů?
1: Ano, tak jedna z premis Prague Offspring už od prvního ročníku je jejich zájem prostě do Prahy přivést opravdu tu největší, nejlepší interpretační špičku v oblasti soudobé hudby. Ale to se nebyla výjimka, takže co se týká jejich technické připravenosti, ať už ansáblu Modern nebo dirigenta Ilana Volkova, tak ta je neoddiskutovatelná a byl to opravdu vynikající zážitek. To je něco, co Prague Offspring jaksi vždy přináší a není třeba se bát, že by se to nestalo ani třeba příští rok.
0: Součástí programu bylo ale také pět světových premiér českých a slovenských skladatelů. Objevilo se mezi nimi třeba dílo, které vás osobně zvlášť překvapilo, nebo které by podle vás mohlo mít další koncertní život?
1: No já bych nerad vybíral jedno dílo na úkor dalších, protože vlastně ty skladby jsou často stylově tak odlišné a individuální, že mi to vlastně nepřijde úplně fér nebo vhodné. A spíš si myslím, že je důležité zmínit tu hlavní premisu těchto premiér. To znamená propojení české skladatelské scény s tou mezinárodní interpretační špičkou. Je to vlastně takový trošku networking pro tu českou scénu. Zvláště sled čtyř kratších premiér z druhého festivalového večera, tak plní roli vlastně až takového showcaseu československých skladatelských talentů. Zároveň je třeba říct, že tyto skladby vznikají pro velmi specifické obsazení, takže si myslím, že ani ty skladatelé samotní úplně nepočítají s tím, že by se z toho měl za každou cenu stát repertoárový kus. Spíš to má být odrazový můstek pro nějaké širší spolupráci v budoucnu.
0: Nicméně současná hudba bývá někdy vnímána jako obtížně přístupná. Nabídl letošní Prague Offspring i momenty, které mohly oslovit, řekněme, širší publikum, nebo šlo spíše o program určený zasvěceným posluchačům?
1: Jasně, no já myslím, že v současnosti ten, řekněme, elitářský rozměr, ta soudová hudba už tolik nemá. Je sice pravda, že třeba právě Un Suk Chin, která letos má už 64 let, ta přece jenom ještě hodně čerpá, řekněme, z takové té nekompromisní, radikální poválečné hudební avantgardy a asi bych její hudbu třeba nedoporučil úplně začátečníkům v tomhle světě. Ovšem třeba u těch mladších ročníků tam už je jako všecko jinak. Tam se prostě mísí opravdu obrovské množství vlivů a estetik a inspirací. Aby byl konkrétní, tak třeba rozsáhlá premiéra skladby od Michala Nejtka, který krom skládání hraje třeba taky s Michalem Pavlíčkem, má v sobě hodně i ze světa, řekněme, progresivního rocku nebo free jazzu nebo improvizace. A takže si může zaujmout posluchači z těchto končin. Taky bych zmínil třeba kratší skladbu Unravel od slovenské skladatelky a hudebnice Michaly Antalové. To zase nabídla až skoro takovou filmovou náladu. Takže já bych to jako nějak shrnul, tak myslím si, že pokud máte zvídavé uši a dobrodružnou povahu, tak se opravdu nemusíte bát ani Prague Offspring, ani třeba Ostravských dnů, anebo Nodo, dny nové opery Ostrava, které nás čekají v červnu.
0: Prague Offspring se během několika let stal ale pevnou součástí pražského jara. Jak na vás letošní ročník působil jako celek? Patřil podle vás k těm, řekněme, mimořádně vydařeným?
1: Tohle to je taková otázka rovnou na komoru. No. Musím teda napřímo otázku přímo odpověď. Myslím si, že letošní ročník jako byl vynikající, jak jsme už o tom mluvili, ale některé ročníky z bývalých let si myslím, že byly přece jenom o něco i zajímavější. Proč? No, řekněme, že ta československá stopa letos už jsem zažil i podnětnější premiéry, ale přemýšlel jsem o tom, že také letos možná přece jenom chyběl na Prague Offspring nějaký opravdu výrazný solista, který by strhnul publikum na svou stranu zcela. Třeba na rozdíl od toho, co se stalo loni, když pěvkyně Jennifer France a Helen Rusker v komorní opeře tehdejšího rezidenčního skladatele George Benjamina Into the Little Hill, tak to byl zážitek, který myslím si tehdy opravdu všechny obrovsky zaujal.
0: Hudební publicista Jiří Slabihoudek hodnotil letošní ročník Prague Offspring, který o víkendu proběhl v Centru současného umění DOX v rámci festivalu Pražské jaro. Vystoupil ansámbl Modern pod vedením Ilana Volkova, rezidenční skladatelkou byla Unsuk Chin a zaznělo také 5 světových premiér českých a slovenských autorů. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Moc děkuji, naslyšenou, mějte se hezky.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Berlínská akademie staré hudby nám zahrála předehru k opeře Mirways Georga Filipa Telemana. Je 12 hodin 31 minut, čeká nás vltavský kvíz, tentokrát ze světa filmu.

0: Polední Vltava.
1: Dnes se vás ptáme, co ve filmu znamená skript. Ve filmovém štábu má skript nebo skriptka či script supervisor na starosti kontrolu návaznosti natáčených záběrů, aby na sebe ve výsledném filmu logicky i vizuálně navazovali. Zajišťuje, že se hercům nemění účes, oblečení ani rekvizity mezi záběry a pečlivě dokumentuje veškeré změny v dialozích. Mezi hlavní úkoly skriptu patří kontrola kontinuity, hlídá případné chyby, například aby postava držela skleničku ve stejné ruce napříč různými úhly kamer. Zapisuje detaily každého klapnutého záběru, délku, použité objektivy, pohyb kamery i to, zda byl herecký výkon podle režiséra vyhovující. Tyto podrobné poznámky předává střihačům, aby se ve všech natočených materiálech snadno orientovali a mohli film správně sestavit. Přestože diváci práci skriptu na plátně nevidí, bez něj by se film snadno rozpadl. Skript se účastní tvorby od prvního dne přípravných prací až do okamžiku schválení díla v jeho konečné podobě. Je tedy nenápadným, ale bezesporu nepostradatelným článkem filmového štábu. Stejně jako u filmu není ani rozhlasové vysílání dílem jednotlivce. Na programu se podílí řada našich spolupracovníků a právě díky tomu vám můžeme přinášet aktuality z domácí i světové kulturní scény. Proto zůstaňte s námi i nadále.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Posloucháte Vltavské vysílání. Slyšeli jsme třetí část sonáty pro housle a klavír číslo 2 Karla Nielsena. Světové premiéry, scénická opera, milostné písně i duchovní hudba. To ode dneška nabízí tradiční hudební festival Baroko v Olomouci. 8 koncertů a přednášek s hudbou v dobové interpretaci uslyší návštěvníci v Olomouckém vlastivědném muzeu, v Prostějovském zámku a v Olomouckém kostele Panny Marie Sněžné. Dramaturga festivalu Tomáše Hanzlíka si k mikrofonu pozvala Blanka Mazalová.
1: Je to hudba, která je i dnešnímu posluchači srozumitelná. A přestože tam ta velká časová vzdálenost, tak je to hudba, která komunikuje. A co mě na baroku fascinuje, je ta nespochybnitelná kvalita té hudby, to řemeslo.
2: Vysvětluje dramaturg a produkční festivalu Tomáš Hanzlík, proč je barokní hudba blízká i současnému posluchači. Právě duchovní hudba Mauricia Fochta zahájí festival v kostele Panny Marie Sněžné. Mezi hvězdnými hosty festivalu bude například i kontratenorista Vojtěch Pelka. Kontratenoristi dnes skvěle ovládají techniku zpěvu falzetem, vysvětluje Tomáš Hanzlík.
1: Vojtěch Pelka je vlastně, bych řekl, jediný v tuhle chvíli, který v České republice je schopný tento virtuózní sopránový repertoár opravdu na špičkové úrovni zvládat, a proto se objevuje stále častěji i v těch zahraničních produkcích. A letos pro festival Baroko nastuduje kantáty od Antonia Bioniho, které se zachovaly v Kroměříži a pravděpodobně byly dedikované olomouckému biskupovi Wolfgangu Hannibalu Schrattenbachovi. A to jsou všechno teda sopránové kantáty, vlastně jsou to 3 sopránové kantáty, skládající z recitativů a árií, jsou to vlastně jako fragmenty opery, velice dramatické, kde samozřejmě mluví o lásce k ženě. Takže myslím si, že to je přesně pro něj.
2: Část festivalového programu Baroko v Olomouci bude patřit i klavichordu, předchůdci klavíru. Je malý, zvuk velmi komorní a muzikanti ho využívali k výuce nebo jako pomůcku při komponování.
1: Používali ho skladatelé jako třeba cestovní nástroj, takový keyboard. Mozart třeba sebou nevozil klavír, ale vezl si v kočáře klavichord, aby mohl komponovat. Ale na rozdíl od čembala, ten klavichord je schopný dělat dynamiku. Ten klavichord, co budeme ho používat z vlastivědného muzea, je velice zajímavá památka ze začátku 19. století a má ještě jednu vazbu na náš region, že byl v majetku vynikajícího výtvarníka a ilustrátora Adolfa Kašpara. Tenhle ten program, kde budeme vlastně hrát celou řadu skladeb, dokonce chceme ukázat i melodram dobový, je věnovaný hlavně s písním Jana Josefa Resslera, a tento program, na ten klavichord hraje Martin Smutný, bude zpívat Dorota Grossová, tak ho v určité modifikované podobě přenášíme i na Prostějovský zámek, kde to bude obohacené o nějaký komentář těch interpretů.
2: Jeden z festivalových koncertů bude patřit i autorovi jedné skladby, jak v současnosti lidé vnímají Františka Škroupa, autora státní hymny.
1: Napsal celou řadu oper, vynikající komorní skladby, a my jsme se letos zaměřili na jeho písně. A protože on byl takový jako na obě dvě strany, tak to budou písně v češtině i písně v němčině za doprovodu kladívkového klavíru, a v té době byla velice oblíbená kombinace s lesním rohem, v téhle době ještě teda přirozeným, bezventilovým. Další skladatel vlastně z podobného období je Antonín Reicha, který sice odešel do Vídně a pak do Paříže, kde byl učitelem celé řady skladatelů významných a známých. Ale zase jeho hudba je z nějakého nepochopitelného důvodu málo hraná a my jsme sáhli u toho Reichy do takových jako speciálních kompozic, velice složitých. On napsal několik učebnic kompozice a jedna je věnovaná výhradně celá kontrapunktu. Takže je to takové umění fugy podle Reichy.
0: Tolik dramaturg hudebního festivalu Baroko v Olomouci Tomáš Hanzlík. Podtitul letošního ročníku je Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Začíná dnes a celkem 8 koncertů a dalších doprovodných přednášek lidé můžou navštívit do 17. června. Dodejme, že řada skladeb uvedených v premiéře na tomto festivalu vyšla na hudebních nosičích a v posledních letech se kompletní videozáznamy představení objevují také online.

My Baby Just Cares For Me zpívá Nina Simone v pondělním vysílání Vltavě 1/4:1. Teď už se slova ujímá básník a esejista Jakub Řehák. Tento týden se s námi podělí o své čtenářské vyznání.

0: Téměř každý den chodím z domova do zaměstnání pěšky podél dlouhatánské zdi nového židovského hřbitova a zamřížovanou branou pohlédnu na tajemný a impozantní krystal hrobu France Kafky. Po vzoru Bohumila Hrabala jej vždy pozdravím. Ahoj, doktore. Je to důležitý orientační bod v mém současném bydlišti, kterému říkám Distrikt Borovic. Několikrát jsem si ke Kafkovu hrobu i zašel a chvíli u něj postál. Vzhledem k tomu, že jsem si v distriktu mnoho z Kafkových děl znovu přečetl, mohu spisovatele považovat za svého průvodce současnou končinou. Ve chvíli, kdy píši svůj knižní pól Za okny sněží, a vždy, když nastane podobně výjimečný okamžik, sahám po jediné knize, po zámku France Kafky a musím číst rychle. Jakmile se v Praze objeví sníh, udrží se 3 dny, maximálně týden, ale ne déle. Poprvé jsem zámek v překladu Vladimíra Kafky přečetl na střední škole jako první Kafkovu knihu vůbec. Dodnes cítím vzrušení, když vidím na obálce z edice světové četby reprodukci obrazu od Alfreda Kubina, na které je tajemný vlk. Těším se, že se ocitnu ve světě hrdiny jménem K., Frýdy, Brunslíka, Černého, Hostinské, Amálie a dalších Kafkových přízraků. Pokaždé na mne zámek udělá jiný dojem, ale pokaždé je ten dojem velkolepý. Zámek je jedna z knih, které v sobě mají něco absolutního. V mém kánonu je to zkrátka něco jako Bible. Zámek by mohl mít 10 000 stran a přesto by se četl stále stejně. Každodenní i snový život jsou u Kafky neodlučitelné, což knize dodává velkou komplexnost. Jako bychom současně prožívali bdělý život i sen. Zámek je plný stavů a aktů, kdy někdo vstává, polospí, pololeží, ukládá se ke spánku, spí, je právě probuzený. Kapitoly zámku na sebe sice chronologicky navazují, ale čas uvnitř nich neběží lineárně. Smršťuje se a zase rozpíná. Některé rozmluvy jakoby trvaly týden. Snový je sám Kafkův jazyk. Když jej čtu, splývám s větami, slovy, scénami i dějem, jako kdyby se staly součástí mne samotného. Tento zvláštní pocit mi nedovede navodit žádný jiný spisovatel. Ve snech také splýváme s druhými lidmi. I naši největší nepřátelé v nich obsahují komponentu nás samotných. Nejrůznější překážky, jakkoliv mohou být hrozivé, mají ve snu rys čehosi důvěrného. V denním životě jsou však druhé bytosti doslova pohřbeny ve svém fyzickém těle a jejich nitro je pro nás neproniknutelné. Vystížení této snové důvěrnosti a bdělé cizoty tvoří základní přitažlivost Kafkova psaní. Ovšem sen je už dnes podobně jako kniha vyhynulý živočich. Nikdo už nesní. Nikdo si už sny nezapisuje, protože sny jsou záležitostí nitra a dnes je vše podřízeno hrozivé vnějškovosti.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básník a esejista Jakub Řehák. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tajvanského parlamentu Chanem Kuo-yuem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svojí cestou na Tajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky vedoucí k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní společné schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá také to, že tuzemské domácnosti mají o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech malý zájem. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. V pražské Valštejnské zahradě je dnes finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Witolda Lutoslavského. A počasí bude zataženo až oblačno, na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky. Postupně budou od severozápadu déšť i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 14. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je tady pro vás i v pondělí 1. června. Máme aktuálně téměř 3 minuty po 13. hodině. A hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková.

Christoph Willibald Gluck na Vltavě dozněla první část jeho koncertu pro flétnu a orchestr G-dur. Teď se budeme věnovat v pořadí osmému titulu francouzského spisovatele Eduarda Louise, který zprostředkovalo nakladatelství Paseka v překladu Sáry Vybíralové. Kniha se jmenuje Zhroucení a autor se v ní vyrovnává se smrtí svého nevlastního staršího bratra, který v 38 letech zemřel na alkoholismus. Knihu na webu ČT Art hodnotí Josef Chuchma. Vztah Louise k jeho nevlastnímu staršímu bratrovi byl značně odtažitý a dlouhá léta se nestýkali, takže když mu matka na počátku vyprávění oznámí, že sourozenec zemřel, je to pro Louise, jako by obdržel zprávu, že skonal nějaký jemu známý člověk, s ním však jinak neměl téměř nic společného. Ovšem matka rozhodla, že bratr, jemuž selhaly orgány, bude odpojen od přístrojů a právě kvůli matce si autor nechá bratra znovu vstoupit do života. Portrét autor skládá mozaikovitě. Na rozdíl od svých knih o matce nemá podle recenzenta až tak kde brát. Nevlastní sourozenec mu ve vědomí časem odplul a spisovatel nyní bere do rukou pomyslný dalekohled a v moři času dohledává stíny po zemřelém a zkouší je zpětně proměnit v tělo a mysl dotyčného, což se daří jen z části. Bratr zůstává poněkud nehmotný, obkružovaný, lecos je u něho třeba spíše jen domýšlet a dosud vyhraněně behavioristický spisovatel, jímž Louise je, tedy takový, jehož vyprávění stojí na popisech chování, na vnějších projevech postav, těl, na fyzičnosti, je zde postaven před výzvu psychologické syntézy dané postavy a tato metoda mu není vlastní. Celou recenzi najdete na webu ČT Art.

0: Beata Hlavenková a skladba Žena u klavíru, kterou je možné slyšet na hudební kompilaci Moderna. Desku vydal Český rozhlas Vltava letos v březnu. My teď míříme na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který dnes zahajuje svůj 76. ročník koncertem v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK bude řídit Tomáš Netopil, solistou bude španělský violončelista Pablo Ferrandez. Dramaturgie připomene hned dvě významná výročí, 120 let od narození Dmitrie Šostakoviče a 100 let od premiéry Janáčkovy symfoniety. Festival letos poprvé ve své novodobé historii organizuje Janáčkova filharmonie Ostrava. Do 3. července nabídne víc než 40 koncertů a doprovodných akcí v Ostravě, na Hukvaldech, v Opavě, Frýdku Místku, Příboře nebo Novém Jičíně. A naším hostem je teď ředitel filharmonie i festivalu Jan Žemla, kterého zdravíme do ostravského studia Českého rozhlasu Ostrava. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, letošní ročník je v mnoha ohledech přelomový, jak už jsem zmínila. Festival se poprvé koná v produkci Janáčkovy filharmonie Ostrava. Jak náročný byl proces převzetí festivalu a co jste si při vstupu do této role stanovil jako hlavní cíle?
1: Tak řekl bych, že to byl standardně náročný proces, to znamená, věděli jsme přesně, do čeho jdeme. Převzetí jako takové proběhlo naprosto příkladně a hladce. Od bývalého vedení, tedy od doktora Jaromíra Jaburka, jsem dostal veškeré informace naprosto hladce a zodpovědně. Samozřejmě s těmi informacemi jsme potom začali nějakým způsobem pracovat. Zásadní pro nás bylo rozšířit a vytvořit tým v rámci Janáčkovy filharmonie, která teda, jak jste řekla, bude festival nadále organizovat. To znamená, nějaké, řekněme, organizační složitosti jsme měli, ale počítali jsme s nimi, takže jsme nebyli překvapeni. No a pokud bych měl nějakým způsobem říct, jaké jsou cíle či ambice festivalu, no tak v tuto chvíli samozřejmě navázat na 75-letou tradici, která zcela jako nesporně je tím důležitým prvkem. Chtěl bych festival obecně z hudebního nebo z uměleckého hlediska výrazně internacionalizovat. Chtěl bych ho internacionalizovat nebo respektive zmodernit z hlediska komunikace, otevřít do širší veřejnosti a obecně chci při plánování tohoto festivalu silně akcentovat hudební kvalitu nad kvantitou. To bych řekl, že takové jako nejvíce zhrnující.
0: Vy vedle koncertů ale myslíte také na vzdělávání a mladé talenty, ať už prostřednictvím mistrovských kurzů nebo skladatelské laboratoře Generace. Je právě podpora nové generace hudebníků a skladatelů třeba jednou z priorit, které chcete festivalu vtisknout do budoucna?
1: Zcela bez pochyby. Myslím si, že je naší povinností jako profesionálního festivalu a profesionálního tělesa se starat o budoucí generaci našich profesionálů, ať už hudebních, tedy instrumentalistů nebo skladatelů. Kdo jiný by to vlastně dělal? To je naše hlavní úloha, nebo jedna z hlavních úloh a chceme se jí samozřejmě zhostit co nejvýrazněji.
0: Program letošního ročníku je velmi bohatý. Zmiňte prosím alespoň některé třeba z vašeho pohledu klíčové koncerty.
1: Tak festival tradičně má symfonickou část, část komorní, recitálovou a potom například open air koncerty na Hukvaldech, tedy v rodišti Leoše Janáčka. Já bych určitě zmínil zahajovací koncert, který se koná tedy dnes. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zahraje s Tomášem Netopilem, s Pavlem Ferrandezem. Vystoupí zde katovický Nospr se svou šéf-dirigentkou Marin Alsup a Lukášem Vondráčkem. Vystoupí zde symfonický orchestr Českého rozhlasu s Eliasem Grandym a doprovodí našeho českého zpěváka Jana Martiníka. Naprosto unikátní je pro mě teda vystoupení Jerusalem kvartetu zde v Ostravě. Akcentoval bych také klavírní recitál Vycházející hvězdy Tamty Magradze. No a zmínil jsem ty Hukvaldy. Máme tam celý víkend open air koncertů, který vlastně uzavře celý ten festival a na jeho úplném konci nebude nic menšího než Orfova Carmina Burana.
0: Když už zmiňujete Hukvaldy, čím jsou právě Hukvaldy pro festival výjimečným místem? Jedná se o to, jak jste zmínil, že jde o rodiště Leoše Janáčka?
1: Přesně tak. Hukvaldy jsou výjimečným místem, jednak teda tímto, ale samozřejmě, když na tom místě jste, tak ten genius Luci tam na vás úplně září. Je to prostě krásná obec s velkou oborou, která v tuto chvíli buduje a rozšiřuje infrastrukturu. Rekonstruují budovy, které jsou jaksi v majetku obce a které už v letošním roce využíváme například pro komorní koncerty. To znamená, věřím, že to je místo s obrovským potenciálem, který bych rád rozvíjel.
0: Festival je pevně spojen s Ostravou, ale současně zasahuje celý Moravskoslezský kraj. Jak důležité je pro vás, aby festival nebyl jen ostravskou záležitostí, ale skutečně kulturní událostí celého regionu?
1: Důležité to je, protože Janáček sám nepocházel z Ostravy, ten pocházel prostě z Hukvald a do Ostravy v podstatě z praktických důvodů pouze zajížděl, jinak je vlastně nevyhledával. To znamená, už tenhle úvodní kontext je pro nás zásadní, ale zároveň Moravskoslezský kraj má spoustu krásných míst, které třeba ani v Ostravě nenajdeme. Jo. Teď například myslím kostel svatého Václava v Opavě, což je naprosto unikátní místo, ale i naše koncerty nebo koncerty jiných subjektů v rámci festivalu v Nové Míčině nebo ve Frýdku Místku. To je něco, co je prostě dlouholetou tradicí a není jakýkoliv důvod to měnit. Naopak je důležité, aby festival byl rozkročen do celého regionu.
0: Naším hostem byl ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Jan Žemla. Mluvili jsme o 76. ročníku festivalu, který začíná dnes v 19 hodin koncertem orchestru FOK s dirigentem Tomášem Netopilem. Solistou bude španělský violončelista Pablo Ferrandez. Festival potrvá až do 3. července a nabídne více než 40 koncertů a doprovodných akcí v Ostravě i napříč Moravskoslezským krajem. Pane řediteli, díky a naslyšenou.
1: Těšilo mě, naschledanou.
2: Kdysi na večer bledý poutník šel do vsi tiché jak zabitý vír, v mechu kameny

hlad po srdí. Záda shrbená, smutku ozvěna, se schlým lesem zas.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
1: Jako renomovaný historik umění a kurátor výstav měl Jiří Machalický za svou kariéru příležitost zblízka poznat řadu osobností českého výtvarného umění. Tato setkání zachytil v drobných prózách v knize Černé jablko Yoko Ono jede po Vltavě. Ve vltavské povídce už za chvíli uslyšíte tři vzpomínky z této knihy. Jmenují se Když mi bylo 16, Knoflík v obraze a Buď živ. Jiří Machalický v nich vypráví o své návštěvě ateliéru malíře Jana Zrzavého, o výtvarníkovi Františku Grossovi a připomíná i malíře Otakara Slavíka, jednoho z nejvýznamnějších koloristů v českém výtvarném umění. Povídky Jiřího Machalického vám na Vltavě nabídneme za pár minut.

0: Oliver Nelson, americký jazzový saxofonista a aranžér, vám hraje pro příjemně strávené odpoledne s Vltavou. Je 2:30.
1: Povídka.
0: Dnes budeme na Vltavě poslouchat vzpomínky historika umění Jiřího Machalického. Povídat bude o jeho setkání s malíři Janem Zrzavým, Františkem Grosem a Otakarem Slavíkem. Pořad připravil Dominik Mačas, účinkuje Jaromír Meduna v režii Vlada Ruska.

obrazy Jana Zrzavého. Byl jsem na jakémsi knižním veletrhu, myslím, že to bylo v paláci u Hybernů, a tam jsem uviděl jeho monografii. Na titulní stránce byl obraz Hoře se slzou v oku. Řekl jsem si, že se s Janem Zrzavým musím seznámit. Listoval jsem telefonním seznamem žlutými stránkami. Doma jsme tehdy neměli telefon, tak jsem zašel do budky. Dlouho jsem sbíral odvahu a pak jsem vytočil číslo. Chvíli jsem čekal a za pár vteřin to Jan Zrzavý zvedl. Představil jsem se, že jsem student gymnázia, a zeptal jsem se, jestli bych ho nemohl navštívit v ateliéru, že jsem byl na jeho výstavě a že bych se s ním rád setkal. Chvíli váhal a pak řekl, tak přijďte. Bydlel v podkroví starého domu na Nových Zámeckých schodech, myslím v čísle 6. Vstoupil jsem do domu a zaklepal na jeho dveře. Za chvilku mi přišel otevřít. Byl ke mně milý, uvedl mě do ateliéru a řekl, no tak se dívejte. Byl trochu nedoslýchavý a zeptal se mě, co děláte. Odpověděl jsem, že studuji na gymnáziu, ale že mě to moc nebaví. A on řekl, cože, že vám to nevadí? Pak se mě zeptal, jaké je venku počasí, protože zřejmě z ateliéru vůbec nevycházel. Prohlížel jsem si obrazy. Byla tam jedna z verzí Kleopatry, krásná bretaňská krajina, a ještě si pamatuju velkou kubištovou studii ke staropražskému motivu, kterou měl na malířských štaflích. Jan Zrzavý zatím seděl na gauči a četl si. Co jiného? Nějakou knížku od Zejera. Asi za hodinu mi řekl, tak už jste si to prohlédl? Čímž mi naznačil, abych se rozloučil. Poděkoval jsem mu a byl jsem šťastný, že jsem měl takovou možnost, která se už nikdy neměla opakovat. A pak jsem se dozvěděl, že skoro nikoho cizího nepřijímal. O to víc jsem si vážil toho, že jsem ho směl navštívit. Po letech jsem mluvil s jednou absolventkou Akademie výtvarných umění a ta mi říkala, že když už na tom byl Jan Zrzavý zdravotně špatně, vedení Akademie rozhodlo, že k němu bude posílat studenty, aby mu uklidili a nakoupili. Ona sama mu také chodila pomáhat. Prý se jí stalo, že jednoho rána k němu přišla a on myslel, že je v Bretani, a celý den na ní mluvil francouzsky. Když přišla další den, věděl už zase, že je v Praze, a mluvil s ní česky. Když jsem nastoupil jako správce depozitáře v grafické sbírce Národní galerie, měli jsme na zdi pověšenou nádhernou tuškovou variantu jeho Kleopatry a od mého stolu jsem se na ní mohl dívat každý den. Ta, kterou jsem viděl v ateliéru, byla červená. Když jsem to vyprávěl svojí ženě, řekla mi, že někdy začátkem 60. let byla jako úplně malá holčička s tátou na výstavě Jana Zrzavého v Mánesu a před Kleopatrou se ho ptala, tatí, proč je ta paní červená? A on jí prý odpověděl, protože se dlouho vařila.

Knoflík v obraze. Když jsem poznal malíře Františka Grosse, tak mu bylo přes 70 a nebyl už zdravý. Byl po infarktu, ale občas si zapálil. To nesměla jeho žena vědět. Měl tehdy ateliér v Lucerně. Řekl mi, že ho dostal po Františkovi Tichém, a když tam uklízel a ateliér si upravoval pro sebe, tak tam našel knoflík, který později vmontoval do svého obrazu. Ten obraz tam ještě pořád měl. Chtěl jsem tehdy připravit knížku o jeho grafice, a tak jsem ji u něj začal prohlížet a fotografovat. Vytahovali jsme ji ze šuplíků a on se k ní nechoval zrovna šetrně a říkal, co se může stát, maximálně ji přetrhnem. Vzpomínám si, že při mé návštěvě maloval a potichu si prospěvoval. Moje přítomnost mu vůbec nevadila. Každý malíř má svůj rytmus. František Gross někdy pracoval celé dny skoro nepřetržitě, snad ani nespal. A jindy zase třeba i několik dní za sebou nedělal nic. Měl to prostě jinak než ti, kteří pravidelně a systematicky každý den pracují, jako to dělal třeba Jiří Kolář, který ostatně byl členem stejné umělecké skupiny. Když jsem Františka Grosse poznal, byl to laskavý a přívětivý starý pán, ale jeho vrstevníci říkali, že v 50. letech, kdy byl snad tajemníkem Svazu výtvarných umělců, zastával postoje komunistického funkcionáře. Ale to už bylo naštěstí všechno pryč. Měl zvláštní smysl pro humor. Ten se projevoval i v jeho obrazech. Maloval své vize měst, kde se volně prostupovaly interiéry s exteriéry, stvárňoval vášnivé, někdy ostré rozhovory. Měl svůj typický, na první pohled poznatelný styl zjednodušených tvarů a výrazných barev. Chodil jsem k němu asi 2 roky a pak mě pozval, abych přijel na jeho chatu, kterou měl v obci Slapy, nedaleko známé Vltavské přehrady. Jel jsem tam autobusem. Vystoupil jsem na zastávce a on už mě tam čekal. Byl oblečený v montérkách, na hlavě placatou dělnickou čepici. Přišli jsme k chatě. Vlastně to byla spíš malá chalupa se zahradou. Byla jednoduše a skromně zařízená, stejně jako jeho pražský ateliér, kde byly jen šuplíky s kresbami a grafikami, dřevěné, asi vlastnoručně stlučené regály s obrazy a samozřejmě malířské štafle. Maloval i ve Slapech. Právě tam měl na štaflích větší obraz s charakteristickým motivem imaginárního rozhovoru. Do té doby jsem nevěděl, že dělal také sochy. Byly dřevěné, rozmístěné na zahradě. Byly to takové fantaskní a přitom kubizující figury. Nevím, co se s nimi po jeho smrti stalo. Vstoupili jsme do chalupy a on měl puštěnou televizi. Právě přenášeli tenisové utkání Davisova poháru. Zrovna hrál Jiří Hřebec, tehdejší veliká tenisová hvězda, už ani nevím proti komu. A František Gross mi řekl, že by se rád dodíval. Utkání jsme sledovali až do konce. Bylo velmi napínavé. Pak mi s určitým smutkem říkal, že už sám na některé věci fyzicky nestačí, a tak si opatřil pomocníka, jednoho mladého malíře, který mu napínal plátna, a podle jeho pokynů některé obrazy předkresloval. Měl svůj styl od začátku až do konce. Nejdřív ho ovlivnil surrealismus a kubismus, ale pak ho okouzlil život velkoměsta a tomu zůstalo až do konce života. Jen v 50. letech začal malovat továrny a haldy, ale přesto si i při těchto tématech zachoval svůj osobitý rukopis. Během návštěvy jsem si prohlédl obrazy, které měl na chalupě, a večer jsem zase odjel do Prahy. Někdy se vyjadřoval se zvláštní sebeironií. Jednou jsem přišel do jeho ateliéru.
On maloval malé obrázky a řekl: právě dělám zboží pro Platýs. Párkrát jsem s ním z ateliéru jel i do jeho bytu, ještě si pamatuji adresu. Byt byl na rohu tehdejší ulice Wilhelma Píka, dnes opět Koruní. Jeli jsme tam vždycky taxíkem a on pokaždé řekl jen Píka 21. Dokonce si pamatuji i jeho tehdejší telefonní číslo do ateliéru 267-562. Připomnělo mi to totiž tenisový výsledek. Doma měl na skříně malou sošku od Ladislava Zívra, který byl také členem skupiny 42. Nebo krásný obraz od španělského malíře Oscara Domingueze, který po válce u nás ještě s dalšími levicově orientovanými španělskými malíři vystavoval. A řada z nich se pak dostala do českých sbírek. Jednou mi ukazoval dopis, který mu poslala neznámá mladá Francouzka a vyjádřila mu svůj obdiv, když na výstavě v Paříži viděla jeho kresby. A on říkal, moc mě to potěšilo a povzbudilo. Jsem sice starý a nemocný, ale stejně bych rád ještě něco stihnul. Mám nápady na několik let. Po určité době jsem měl text pro knížku o jeho grafice skoro hotový a on mi dal vybrat několik leptů a litografií. A říkal mi ještě, abych přišel na podzim, třeba někdy v září, že mi dá i obraz. V červnu se však bohužel rychle zhoršil jeho zdravotní stav a pak v nemocnici za pár dní zemřel. A tak obraz nemám. Byl jsem na jeho pohřbu a najednou jsem měl pocit, jako by on sám snad na svůj pohřeb přišel. Ale stál tam jeho bratr Karel, který mu byl až neuvěřitelně podobný. Měl i stejný lišácký pohled přivřených, trochu šikmých očí, stejné bílé, nakrátko ostřihané vlasy i stejný postoj a pohyby. Knížku jsem měl brzy po jeho smrti skoro připravenou. Měla vyjít v Národní galerii, ale nakonec se chystaná řada monografií odložila na neurčito. A taky jsem tehdy ztratil přístup do ateliéru, protože se zdlouhavě vyřizovala pozůstalost. Pak začaly po sametové revoluci vznikat soukromé galerie a jedna z nich, Galerie Vltavín, se zaměřila na některé autory skupiny 42, hlavně Grosse a Hudečka. Knížku jsem jim nabídl, ale staré fotky z mnoha veřejných sbírek byly už bohužel nepoužitelné a navíc většinou jen černobílé. Pozůstalost byla už vyřízená. Její značnou část získal jeden příbuzný, který se o ni opravdu staral, rozstřídil ji a zdokumentoval. Ten mi hodně pomohl. Museli jsme všechno nafotit znovu a text jsem ještě upravil a rozšířil. Vltavín ji pak vydal, i když to bylo mnoho let poté, co jsem k Františku Grossovi chodil. A tak jsem konečně splatil svůj dluh. A ještě na závěr zbývá dodat, že mi František Gross věnoval malou knížku, kterou mu vydali v Obelisku. Říkal mi, že napsal text, který měl sloužit jako podklad pro jednoho teoretika. Ten však odborné zpracování stále odkládal, až se nakladatel rozhodl, že vydá malířův text tak, jak ho sám napsal. Byly to půvabné svěží vzpomínky a postřehy. Psal o ateliérech, kterými prošel, nebo o osobnostech, s nimiž se potkal. Například o ateliéru, ze kterého mohl vidět do protějšího okna, kde se každý večer procházela tlustá nahá žena, nebo o malíři Josefu Šímovi, kterého pokládal za jednoho z nejjemnějších lidí, s nimiž se kdy setkal.

Buď živ. Ota Slavík mě ze všeho nejdřív zaujal svými výroky. Když potkal nějakého známého, tak už z dálky volal: buď živ, vypadáš dobře na některých místech. Když jsem se ho zeptal, na kterých, nikdy mi neodpověděl, takže jsem se to nikdy nedověděl. A už se to taky nikdy nedovím. Ota už totiž nežije. Zemřel po náročném, vyčerpávajícím a přitom po všech stránkách bohatém životě po několika infarktech. Měl, jak už jsem naznačil, zvláštní smysl pro humor. Když jsme jednou seděli v hospodě u Chcípáka, sousedící s pohřebním ústavem, zavolal na jednoho známého malíře, který popíjel pivo u vedlejšího stolu. Hele, pořádám pochod plagiátorů, půjdeš v čele, viď? Jindy prohodil, když někoho z přátel či známých potkal: vypadáš inteligentně, kdo ti vaří, pivovar? Nebo nám doporučoval: ať děláš, co děláš, vykašli se na to. Byl skvělý malíř, ale v totalitním komunistickém režimu neměl podobně jako ostatní skuteční umělci nejmenší šanci na jakékoliv výstavy, na jakýkoliv prodej. Když se ho někdo zeptal, jestli maluje, tak stručně odpovídal: vše je hotovo. Jeho tvorba 60. a 70. let byla svobodná a originální. Snad právě proto, že maloval vlastně jen pro sebe a pro pár přátel a neměl skoro žádnou možnost něco kdekoliv veřejně představit. Ale stejně se o jeho obrazech vědělo. Měl své obdivovatele, ti však většinou neměli ani halíř, aby ho nějak podpořili. V době stále narůstající šikany všech, kteří měli vlastní názor, se živil jako kulisák v divadle nebo stěhovák ve výstavním ústředí. Volný čas rozděloval mezi malování a hospodu. Nežil asi zrovna moc zdravě a jistě trpěl stresem z toho, v jaké se ocitl situaci. Brzy po jejím vzniku podepsal chartu 77, čímž se jeho životní podmínky, pokud to vůbec bylo možné, ještě výrazněji zhoršily. Režim ho neustále pronásledoval, protože se nijak netajil se svými názory. Vzpomínám na další z jeho průpovídek, že komunismus je možné přežít jen v polovožralým stavu. Nebo na jednu z jeho výstav, kdy řekl kurátorovi, který ji zahajoval: ukaž mi, co jsi napsal. Papír zmuchlal a v zápětí ho sežral. Nebohý teoretik se mi přiznal, že jak nebyl vůbec připravený na to, že bude mluvit z patra, tak jenom co si koktal a brzy svůj nepodařený projev ukončil. Jiný nešťastník se mi svěřil, že mu Ota při zahájení výstavy střílel papírové kuličky trubičkou od verzatilky na jeho holou hlavu a přitom v pravidelných intervalech opakoval: výstava se mi velmi líbila. Nakonec už Ota nemohl v Praze vydržet, i když se vlastně vystěhovat nechtěl, protože jeho umění mělo své kořeny právě tady, na křižovatce západních a východních vlivů, kde se střetávaly progresivní umělecké i myšlenkové proudy různých druhů, které místní prostředí přetvářelo po svém. Byl však policejním pronásledováním víceméně přinucen odsud odejít a tak strávil 80. léta ve vlídné Vídni, která mu umožnila, aby v klidu maloval. Ale jeho obrazy se tam hodně změnily. Dřívější řád a smysl pro rytmus tvarů a barev ustoupil silné expresi a až barokní monumentálnosti, která určitě souvisela s rakouskou tradicí. Ota Slavík měl ve Vídni úspěch, stal se uznávaným malířem. Když se pak po pádu komunistického režimu v Československu začal z Vídně pravidelně vracet do Prahy, uskutečnilo se tady několik jeho velkých výstav v důstojných podmínkách.
Jeho obrazy se konečně staly součástí sbírek našich oficiálních institucí. Když jsem ho po letech emigrace potkal na pražském Staroměstském náměstí, potěšilo mě, že jsem opět slyšel jeho typický pozdrav. Buď živ, vypadáš dobře, kdo ti vaří? Znova nečekal, stejně jako dřív, na odpověď a zmizel v davu turistů. Dojalo mě, když jsem ho viděl v Národní galerii, s jakou pokorou stál před obrazy velkých mistrů českého i světového umění. Často se tam vracel, aby si připomněl historii a aby čerpal inspiraci. Dočkal se uznání i doma a dožil se vzhledem k tomu, co všechno měl za sebou, dost vysokého věku. Zemřel ve svých 80 letech na selhání srdce. Přátelé se s ním rozloučili v kapli pražského židovského hřbitova, kde odpočívá stejně jako Franz Kafka a řada jiných osobností.

Když mi bylo 16, Knoflík v obraze a Buď živ. To jsou názvy tří krátkých povídek Jiřího Machalického, které jsme dnes poslouchali ve vysílání Vltavy. Pro rozhlas je připravil Dominik Mačas. Účinkoval Jaromír Meduna, kterého režijně vedl Vlado Rusko.

0: 50. letech vznikl největší obraz v Československu.
1: Malíři Čumpelík, Schoř a Čermáková vytvořili kolektivně monumentální dílo. Hold československého lidu Stalinovi.
0: Reportér Vojtěch Koval a kurátor Ondřej Horák pátrají po největším obrazu své doby v Československu.
2: Tady těch víc než 70 metrů čtverečních je mimochodem víc, než mají třeba slavné obrazy Alfonze Muchy a jeho slovanské epopeje.
0: Kam tohle obří plátno zmizelo? Stalo se obětí destalinizace, nebo ho někdo přemaloval?
3: Tak první pohled vypadá dobře. Tady vidíte, že je pod tím barevná vrstva.
0: Celou sérii Ztracený generalissimus poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda připraví nový adiktologický zákon, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo zdravotnictví taky předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let. Zároveň bude u kratomu zvýšena DPH. Valná hromada skupiny ČES od rána v pražském kongresovém centru jedná o schvalování výše dividendy za loňský rok. Na programu má také plán na rozdělení společnosti. Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČES. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie, informovala o tom agentura Reuters. Íránský prezident Masoud Pezeškian podle tvrzení serveru Iran International nabídl svou rezignaci. Serveru to řekl nejmenovaný zdroj. Pezeškian v dopise nejvyššímu duchovnímu vůdci údajně zdůraznil, že prezident i vláda jsou vyloučeni ze zásadních rozhodovacích procesů. Kontrolu nad děním mají podle něj radikální frakce iránských revolučních gard. Iran International píše, že Pezeškian požádal o odvolání, protože není schopný plnit své zákonné povinnosti. Den dětí ve Zlíně dnes zpestří oslava Hurvínkových narozenin. Pohádkové postavě ke stému výročí můžou lidé gratulovat na zlínském filmovém festivalu celé odpoledne. Součástí oslav budou živé scénky z Pejbla a Hurvínka i dílny pro děti. Od 19 hodin bude na náměstí Míru ve Zlíně talk show Patrioti v pohybu. Hostem bude Martin Trecha, který propůjčil legendárnímu Hurvínkovi svůj hlas. A počasí bude zataženo až oblačno, na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Postupně od severozápadu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 14. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

Štěstí je bez pochyby krásná věc a jak už napsal ve 4. století před Kristem jeden z klasických řeckých filozofů Aristoteles, závisí zcela na nás. What is this thing called happiness? Na to se v úvodní písni pondělního odpoledne ptala polská jazzmenka Aga Zarian. Vítáme vás u poslechu a doufáme, že z kraje nového týdne jste a nebo v něm ještě alespoň chvíli budete šťastní. Snad vás v dnešním odpoledni přinejmenším potěšíme čerstvými zprávami o kulturním dění a třeba i přineseme pár pozitivních podnětů. Myslím, že málo kdo z vás bude proti, když řeknu, že v tanci je obrovská síla a že lidem různých temperamentů i věku často přináší čirou radost. Mohla by nás tady potěšit už první zpráva o tom, že dnes večer začne největší přehlídka současného tance u nás. Festival Tanec Praha zahájí inscenace Natural Order of Things, za kterou stojí dvojice světových choreografů. Kam se svět řítí tak závratnou rychlostí a co nás ještě drží pohromadě, na to nám Ginader a Marie Campos odpoví v reportáži už za chvíli. A k tanci Praha se pak ještě vrátíme jednou kolem 15:30 a představíme vám kamerunského choreografa Zoru Snakea, který na festival přijíždí se svým souborem a také s inscenací Comba de Lian. Více nám prozradí naše spolupracovnice Lucie Němečková. A dobrodružnou cestou scénického umění šla životem i aktérka dnešních momentů, herečka a zpěvačka Věra Nerušilová, která minulý týden zemřela ve věku 91 let. Prošla řadou pražských divadel a proslavila se songem Kočka ze Záběhlic, který se objevil ve filmu Smrt černého krále. Tuto dámu vám ve vysílání připomeneme po 14:30. Teď už do vltavského prostoru vstupuje vídeňský klasik Mozart. Jeho sonátu pro violončelo a klavír B-dur hrají Jiří Bárta a Jan Čech.

0: Co nás drží pohromadě v neustále se proměňujícím světě, na to se v dnešní době pravděpodobně někdy zeptá každý z nás. V inscenaci Natural Order of Things teď tuhle otázku zkoumají světoví choreografové, a to zakladatelé souboru GNMC Ginader a Marie Campos, kteří dnes večer v pražském divadle Ponec zahájí mezinárodní taneční festival Tanec Praha. Jejich živý organismus tanečníků se pokusí vtáhnout diváka do pulzujícího rytmu inscenace, která má přirozený řád věcí a rytmus přírodních zákonů. S Ginaderem a Marie Campos mluvila o inscenaci Natural Order of Things redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Když vytváříte tělesný jazyk nebo slovník pro taneční představení, je to pro vás něco jako vlastní vnitřní slovník, který si pak nesete v hlavě i v těle a který případně využíváte i v další tvorbě?
2: Ano, my máme poměrně dlouhý proces tvorby, obvykle kolem 5 měsíců. Na začátku se hodně věnujeme i vzájemnému poznávání. Performery a performerky potřebujeme dostat na společnou půdu, aby spolu mohli sdílet jeden jazyk. Je to pak velmi konkrétní proces. Hledáme způsob, jak se co nejpřesněji dorozumět a jak se v takovém společném rámci rozvíjet. Ten koncept nám zároveň dává nástroje, které nám umožňují soustředit se na to podstatné, aby to, co vytváříme, bylo pak dobře přenositelné dál.
3: A já bych k tomu dodal, že je to praxe, kterou rozvíjíme už mnoho let. Vytváří to určitý druh slovníku, ne ve smyslu opakování nebo mechanického dělání, ale spíše kvalitu pohybu, která se z té praxe rodí a kterou pak ukazujeme na jevišti. Diváci pak vidí samotný proces, vývoj pohybu, jeho kvalitu i fyzické principy, se kterými pracujeme. Vždy se snažíme soustředit na jeden jasný úkol, a to je vlastně nejtěžší. Odložit všechny asociace a vrátit se k něčemu jednoduchému, čistému, na čem se dá stavět. Aby to bylo co nejčitelnější i pro diváky.
1: Můžeme tedy Natural Order of Things vzít jako konkrétní příklad? Jaký byl ten prvotní základní impuls?
2: Vlastně velmi jednoduchý. Je tam jeden člověk, který stojí, najednou se vychýlí z rovnováhy a začne padat. Na to reagují další a vzniká tak jakési houpání v prostoru. Dopředu a dozadu, stále dokola. Je nás 9 v řadě, děláme to společně a začínáme právě tímto jednoduchým principem. Hrajeme si s tím, jak pád může generovat pohyb. Stavíme na kompozici, která se nezakládá jen na opakování, ale i na repetici a kumulaci a variaci. Vzniká tam i určitá hudebnost. A v tom velmi omezeném rámci si můžeme hodně hrát. Je to konkrétní, ale právě díky tomu se můžeme posouvat dál.
3: Vycházíme z pozorování přírody. V přírodě je neustále napětí mezi řádem a chaosem, mezi tím, co se rozpadá a znovu rodí. Závisí to na inteligenci systému, v mikrosvětě i makrosvětě. Od pohybu planet až po velmi malé struktury. A zároveň si uvědomujeme, že my nejsme mimo přírodu, my jsme její součástí. Příroda není něco venku, co jen pozorujeme. Je to i něco, co v nás rezonuje, co v nás funguje. Chtěli jsme proto pracovat s tímto principem řádu a chaosu. Nebylo jednoduché najít konkrétní fyzický úkon, protože existuje mnoho možností. Nakonec jsme zvolili tuto linii pohybu, ne jako doslovný obraz řádu, ale jako výchozí bod pro koordinaci v čase a prostoru. A má v sobě i hudebnost, připomíná kyvadlo, příliv a odliv. Je to něco, co dýchá a vytváří určitou přírodní harmonii.
1: Často se mluví o posouvání hranic, pro mě je ale zajímavější vnímat hranice spíš jako něco, s čím se dá pracovat, ne co se musí překračovat. Jak k ním přistupujete vy, třeba právě v rámci inscenace Natural Order of Things?
2: Náš slovník vychází z kontaktu a partnerské práce. Je to skupinová choreografie, která závisí na setkávání, pomáhání si a vyvažování. Je to velmi fyzické a hravé pole. Hledáme situace, kdy nemůžete být sami, kdy ztrácíte rovnováhu a právě z toho vzniká pohyb. V partnerské práci se dostáváme do situací, kdy už nemáme plnou kontrolu nad vlastní vahou a předáváme ji ostatním. A tady se otevírá téma hranic. Házíme tělo do prostoru a tam je zásadní důvěra. Víme, že gravitace funguje, že pád přijde. Učíme se nejen házet, ale i zachytit.
0: Pohybový minimalismus s hypnotickou gradací, který vyvrcholí brilantní partneřinou plnou precizních skoků a zvedaček. Tak právě takový zážitek slibuje dnešní slavnostní zahájení Mezinárodního festivalu Tanec Praha. V Pražském divadle Ponec ho odstartuje zahraniční soubor GNMC s inscenací Natural Order of Things. A my se k Tanci Praha vrátíme ještě v další hodině. Po půl čtvrté zavítáme s Lucí Němečkovou do Kamerunu, kde žije a tvoří choreograf Zora Snake. Ten na přehlídku přijíždí se svým souborem a také s inscenací Komba Delian. Tak nás poslouchejte.

0: Filip Jelínek a Dan Bárta jsou autoři písně Kontrabásník z desky Illustratosfér stejnojmenné formace z roku 2000. Jejich příjemně plynoucí bárka nás teď ale posunula v čase o výrazný kus vpřed, či tedy vzad, konkrétně do dob baroka, kde tvořil a také žil skladatel Georg Muffat, důležitá osobnost hudby 17. století. Právě dnes si připomínáme přesně 373 let od jeho narození. Kým byl Georg Muffat, to už nám teď prozradí vedoucí hudební redakce Vltavy, Alena Michálková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Aleno, jak je to s původem Georga Muffata? Kde a kam se narodil?
1: Tak on pocházel ze savojského vévodství, ale jeho, řekněme, ten rodinný rodokmen tak byl mnohem zajímavější, protože on byl skotsko-francouzského původu. On pobýval na různých místech tehdejší svaté říše římské a tehdejšího habsburského soustátí, takže studoval v Ingolštatu, pobýval ve Vídni, také studoval v Paříži u věhlasného skladatele Jeana Baptisty Lillyho a poté působil také v Salzburku, na dvoře salzburského arcibiskupa Maxe Gandolfa z Kuenburku. Tam teda sloužil jako komorník a hrál na varhany v chrámu. Kromě toho on si tento salzburský pobyt přerušil cestou do Itálie, kde studoval u Bernarda Pasquiniho a vlastně z jeho zápisků tak se úplně poprvé dochovalo označení Concerto Grosso, že jeho zakladatelem tak je věhlasný skladatel Arcangelo Corelli. A jeho život tak se uzavřel v Pasově na dvoře pasovského biskupa Jana Filipa z Lambergu.
0: Z toho, co říkáš, vyplývá, že Georg Muffat se čile pohyboval po Evropě. Zavítal během svých cest i do českých zemí?
1: Přesně tak, byl to velký světoběžník a našel, nebo jeho prostě osobnost tak zanechala otisky a stopy v českých zemích. Tak v roce 1677 máme doloženo, že pobýval v Praze a složil zde velmi slavnou sonátu pro housle a basso continuo. A kromě toho tak se ucházel o místo na dvoře olomouckého biskupa Karla II. Z Lichtenštejna Kastelkornu.

0: na Sebastiana Bacha, tak právě jméno Georga Muffata také má stejnou hodnotu pro skladby určené pro varhany takzvaně jihoněmecké. Jsou to krásné exponované virtuózní skladby komponované na jednotlivé církevní tóniny a Georg Muffat v nich mistrovsky zachytil charakter právě jednotlivých těch církevních tónin.
1: Jakou hudbu si zahrajeme jako ukázku Muffatova hudebního kompozičního umění?
0: Já jsem dlouho váhala, jestli přinést varhany, ale ty varhanní skladby podle mě jsou známé více, takže pojďme si poslechnout ukázku z jednoho koncerta Grossa. Bude hrát ansámbl 415 s dirigentkou Chiarou Banchini.
1: O tvorbě a osobnosti hudebního skladatele Georga Muffata jsme v odpolední Vltavě mluvili s Alenou Maršíkovou, Michálkovou a děkujeme za to.
0: Není zač.

0: Začínali jako amatéři a po 30 letech koncertování je z Vypsané fixy jedna z nejpopulárnějších kapel u nás.
1: Nyní přichází s novinkou nazvanou Ideál.
0: Zpěvák a frontman Márdy ji představí ve vltavském Art Café.
1: 1. června po 17. hodině.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: odpoledním vysílání Vltavy znějí nejrůznější světové jazyky. Právě teď v něm zněla brazilská portugalština Ivete Sangalo, jedné z nejprodávanějších a také nejvyhlasnějších latinskoamerických umělkyň. Její samba dozněla na Vltavě 3:45. A teď už nastolíme poněkud jinou náladu, poněkud smuteční. Minulý týden totiž ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová. Tato dáma účinkovala na pražských jevištích i ve vysokém věku, například své 90. oslavila v Malostranské besedě, v pořadu Barování nebo v rozhlasovém Tobogánu. Diváci si ji pamatují také z pražského divadla ABC, kde hrála v představení Pan Kaplan má stále třídu rád. Věru Nerušilovou proslavila ale ze všeho nejvíc píseň Kočka ze Záběhlic. Ovšem její charakteristický kontraalt ji předurčil také ke zpěvu šansonů nebo romských a židovských písní. V roce 2022 jsme s ní ještě stihli natočit jedno z jejich vzpomínání. Teď vám je nabízíme v repríze Vltavských momentů.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví zpěvačka a herečka Věra Nerušilová.
2: Jak bydlím tady na Starém Městě, tak dívám se na malý rynek, jsem se dělala na ulici a bylo takový období, kdy jsem hodně seděla u televizoru a poněvadž jsem se za svůj umělecký život potkala s hrozně moc lidma, takže jsem si oživovala ty vzpomínky, s kým jsem se potkala, no a co kdo provedl, teď mě to naskakovalo. Takovéhle blbosti jsem si pamatovala, jo. Takže jsem usoudila, že asi, jak říkali v televizi, že je ta krátkodobá paměť a ta dlouhodobá. Takže ta z toho mládí a tak to si všecko pamatuju. Ale abych si vzpomněla na některé jména, jako teď jako s tou krátkodobou pamětí, tak to už je horší. Ono jako plánovat něco a ještě být takhle v tom mým věku, tak ono se plánovat nejde, no. Ale raduju se z každého dne, jak blázen chodím tady po bytě a zpívám si, víš, no, abych udržovala ten hlas. Ale ne, tak jsem takový, já jsem vždycky byla optimistka, takže to mě teda vydrželo. Ale potkala jsem za svůj život díky tomu zpívání tolik báječných lidí, šikovných, no, talentovaných, takže to jsem si užila. A ještě když mě chválili, joj. Na to ABC mám teda opravdu krásný vzpomínky, na tu fidlovačku taky. Tam jsem prožila úplně nádherný chvíle. V divadle ABC Pan Kaplan má třídu rád. Já jsem měla roli, která se jmenuje, tak já se tady představím. Já jsem Olga Tarnovskaja, ruská prima balerína. Takže to jsem milovala teda, no. No ale v tom divadle ABC začal ten covid, takže se přestalo hrát ve všech divadlech. S tím Kaplanem mě skončilo působení v divadle, no. Chybí mě to moc. A pochybuju, že už někdo jako asi si vzpomene, abych nastoupila zase do nějaké inscenace, protože vždycky jsem jako spíš tutlala svůj věk, ale teď už je mě těch 80, 87. A když mě bylo 85, tak jsem měla ještě velký koncert na Malostranské besedě. Takže právě se chystám, co ještě bude, no. A já jsem teda netušila, že já ten život budu mít takhle dlouhej. A navíc, že budu mít ještě dceru, jediný dítě se mě podařilo, že, a ta bude tak šikovná, že bude umět všecko opravit, bude umět mě uvařit a já si tady sedím a jsem úplně spokojená, až teda na to, co se děje v tom světě. No. koho by napadlo, že takovej obrovský stát schválí to, aby se střílelo na děti a aby zlikvidoval vlastně v podstatě ten národ. To je něco tak šíleného, že když jím, tak radši na to nemyslím, až bych se nemohla ani najíst. Ta představa, že tam někde ve sklepě jsou nějací lidé, kteří nemůžou ani vyjít ven, až slyší to burácení a tak, tak snad ještě to dopadne dobře. No. No, není to radostný, tohle už skoro nikdo asi nečekal. No, zvláště ti, kteří to jako v mládí zažili. No. Protože vlastně jako dítě jsem zažila tu druhou světovou válku, ale to jsem tak nějak jako nevnímala. To jsem dokonce dělala hrozné věci, pač tam chodili v uniformě taky po té Třebíči, nějaký mužský, ti vojáci. A já, když jsem šla ze školy, tak mě spolužečka ta šla normálně do toho kopce, po tom chodníku a já jsem vylezala na takovou ohrádku, pod tím byl teda příkop a když oni šli proti, tak já jsem z vrchu jim plivla na tu čepici vojenskou. No úplně něco nerozvážného. Já jsem byla taková, co mě napadlo, tak jsem udělala, no. Jestli se to nerozladilo.

0: nepřišlo vůbec nic. Já jsem se zaběhla, kočka se zaběhlic. A zpívejte dál se mnou, kočku se zaběhlic. Já jsem stačila po válce být takzvanou světluškou, jo? Či skautkou, ale jako ten dorost, že jo, no. No a to já si na to vzpomenu a úplně to vidím i jako obrazově, jak jsem lítala kolem táboráku v takovým prostěradle a dělala jsem ducha, který předpovídá. A ten for si pamatuju, takovouhle blbost, jo, že jsem předpovídala, jsem se na někoho zaměřila a ta chceš vědět, kdy zemřeš. A teď jsem říkala, zemřeš 3 dny před svým pohřbem. Až tenkrát bylo, to se zachovávalo, že jo, ty 3 dny, aby ten nemocník už potom byl. No a já si pamatuju právě takovýhle jako blbosti, co jsem prožila v ty Třebíči, všecko, co jsem prožila do těch 18 let, tak to teda, to mám v živé paměti. Takže já si takhle jako sleduju tu paměť a tyhle ty texty teda některý si velice jako dobře pamatuju. No. A když teď byl ten covid a nikam jsem nechodila mezi lidi, tak cokoliv bylo v televizi a někdo zpíval, takže já jsem si zpívala jako blázen úplně sama doma u ty televize, abych si jako ověřila, že mě ta paměť ještě nějak slouží. No. Takže, kde jsem skončila, teď nevím. Chtěla jsem možná toho víc natočit, protože mě byla vydaná akorát jako deska s Inkognito kvartetem, a kde mám taky ty solové věci, potom ty židovské, potom anekdoty, kde jsem k tomu dělala potom písně. No, ale myslím, že jsem to za ten život toho mohla natočit víc, kdybych byla nějak jako víc protěžovaná zrovna v rozhlase. No, jako zas tak vysílaná jsem nebyla. Hlavně tam vždycky šlo o ta veřejná vystoupení. To byly nádherný zájezdy, jsme třeba jeli i navíc dní někam a tak samozřejmě pak se ještě posedělo večer, no a zase se vzala kytara a zpívalo se. No tak ono, já myslím, pokud někdo neměl úplně nešťastné dětství, no tak, že asi vždycky ty vzpomínky nějak vytěsní to, co nebylo dobré, a vzpomínám to, protože člověk měl před sebou celý život. Já se těším, jestli se dožiju toho, že ten covid už nebude takový masivní, nebude to nebezpečný, protože aby se oni šli radovat z mého zpívání a pak zjistili, že vlastně, že se tam nakazili, že tam někdo kašlal a že chytli ten covid, no tak to by teda jako radost nebyla. Takže jestli tohle jednou skončí za mého života, tak bych chtěla třeba, já nevím, v Balbince, nebo v Salmovský, v těch klubech, kde už jsem předtím jako zpívávala a dělala program, tak bych hrozně ráda se tam vrátila, protože mám spoustu známých, ale i lidi, se kterými jsem se v životě nepotkala, a oni mě píšou, a kde by mě mohli vidět, no tak já jim teda odpovídám, seč mohu, ale zatím teda nemůžu napevno něco slibovat. Hlavně tedy, což je ku podivu, hlas mě zůstal. Třeba vidíš ty starší lidi a už mají takový ten hlas, to se těžko ze sebe dostávají, že jo, a takhle. No a já tady, já můžu řvát na lesy. No, takže to mě teda Pán Bůh hezky nadělil, no, 3 oktávy.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Zvukový mistr Jonáš Rosůlek, autor Daniel Kupšovský.

Klára Šumanová neprožila své dětství ve hře, natož pak v zahálce. Její otec jí denně driloval lekcemi klavíru, houslí, zpěvu, hudební teorie, harmonie i kontrapunktu. Vyrostla z ní tedy přední klavíristka své doby a také skladatelka. Právě jsme vyslechli její trio pro housle, violončelo a klavír G-moll, druhou část Scherzo. A hudbu si budete moci vychutnat i tuto sobotu v Riegrových sadech v Praze, kde budeme slavit 100 let od založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Zveme vás tedy na open air koncert s celodenní hudební scénou, který jsme připravili pro širokou veřejnost. Vstup na něj bude zdarma. A co konkrétně vás čeká? Program začne už v 15 hodin. Postupně vystoupí několik kapel a souborů se členy orchestru a dalšími hosty. Na pódiu se vystřídají například Epoch Quartet, Clarinet Factory, jazzový kvintet, Spinus Quae, anebo i dechovka pod názvem Luďa Banda. Pro děti pak bude připraven oblíbený pořad Vlnohraní. Vrcholem dne bude od 20 hodin slavnostní open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který zazní pod taktovkou Petra Popelky a Roberta Jindry. Zazní známé skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Richarda Wagnera, Edvarda Grieg, Sergeje Prokofjeva a dalších. Celou akcí vás provedou Nadežda Hávová a František Šedivý. Těšíme se tady na vás v sobotu odpoledne a večer v pražských Riegrových sadech. Určitě přijďte.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí. Dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je o zhruba 64 miliard korun více než v dubnu. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v přepočtu přes 1 800 miliard korun do vzniku datacenter. Potvrdila to při 9. ročníku investičního summitu Choose France, který na zámku ve Versailles pořádá prezident Emmanuel Macron. Dnes je zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách pak naměříme kolem 14. A více zpráv najdete na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Většina mých písní je o lásce a o tom, jak se k sobě lidé chovají. Vždycky mi jde o nějaký druh vztahu, řekla nedávno v jednom rozhovoru jazzová zpěvačka Alina Enguibarian. V roce 2016 zaujala už svou debutovou deskou Driving Down the Road. O dva roky později pak na ní navázala velmi osobní a beze zbytku autorskou deskou We Are. Dcera arménského otce a ruské matky nám z ní teď zaspívá eponymní píseň a my vám přejeme dobrý poslech a příjemné odpoledne.

Kdykoliv jsem odolal pokušení, bylo mi krásně, ovšem kdykoliv jsem mu podlehl, bylo to ještě krásnější. Svěřil se v jednom z dopisů německý romantický básník Heinrich Heine. Podobně jako on smýšleli i příslušníci symbolismu a dekadence, třeba takový Josef Váchal nebo František Kobliha. Myslím, že úplně jinak to ale viděl jeden z pouštních otců, poustevník Antonín, kterého ďábel zkoušel všemi myslitelnými způsoby. On ale nepodlehl ani příslibům moci nebo peněz, odolal dokonce i svůdné vidině krásných žen. Jeho pokoušení vešlo do dějin církve a vešlo taky do dějin umění. Děsiví démoni, divoká zvířata a přízraky, které stělesňovaly pozemská pokušení, inspirovaly k fantastickým vyobrazením třeba Lukase Cranacha, Pietra Bruegela nebo Hieronyma Bosche. Později se k něm vraceli už zmiňovaní symbolisté. Díla mnohých z nich teď najdete ve čtvrtém patře pražského veletržního paláce v takzvaném grafickém kabinetě na výstavě nazvané Erotika přešla v děs. Už za chvíli si ji projdeme společně s kurátorkou Národní galerie Petrou Kolářovou. Teď už ale dostává prostor Sergej Prokofjev se svou první nejslavnější symfonií D-dur. Její první část nám hraje komorní orchestr Giro Ensemble. Řídí jej Sergej Simakov.

0: Chceš-li být dokonalý, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě, říká Kristus v Matoušově evangeliu, konkrétně v 19. kapitole 21. verši. Právě tato slova zaslechl jednoho dne v kostele bohatý koptský mladík, který následně svůj nemalý majetek skutečně rozdal a odešel do egyptské pouště, kde se zasvětil asketickému životu. A protože celou svou duší usiloval o čistotu i o jednotu s Bohem, byl také nemilosrdně pokoušen. A právě scény pokoušení, kterým v poušti čelil svatý Antonín, inspirovaly v průběhu dějin umění mnohé umělce. A některé z nich teď najdete i v grafickém kabinetě v pražském Veletržním paláci na jedné z výstav Národní galerie. A s podrobnostmi už teď přichází kurátorka Petra Kolářová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Malinko jsem nastínila zajímavý a pohnutý příběh svatého Antonína. Jak byste jeho životní osudy připomněla vy, případně co byste doplnila nebo rozvinula?
1: Tak svatý Antonín, také mu říkáme svatý Antonín Veliký či svatý Antonín Poustevník, se žil od roku 269 v Thébské poušti v Egyptě, kam, jak jste již říkala, se odebral poté, co se vzdal světského života. A kolem sebe soustředil také skupinu učedníků a právě v té poušti zažil ta pokušení, o kterých vypráví i grafický kabinet.
0: Jak to bylo s tím pokoušením, kterému svatý Antonín čelil? Co všechno na něj ďábel zkusil a jak mu Antonín odolával?
1: Ďábel se mu zjevoval v různých podobách, například v podobě krásné ženy, či v podobě velkého bohatství, či plných tabulí jídla, a snažil se ho vrátit mu zpět všechen světský život spojený se smyslovým životem. Nicméně svatý Antonín odolal a modlitbami k Bohu těmto pokušením nepodlehl.
0: Odkud vlastně o osobnosti i životě svatého Antonína, včetně zmiňovaného pokoušení, víme, z jakých pramenů se výtvarníci mohli inspirovat?
1: Základním pramenem pro život svatého Antonína je Vita Antonii, neboli život Antonínů, který se psal na konci 4. století před naší, pardon, 4. století našeho letopočtu, alexandrijský biskup Atanáš.
0: Právě scény pokoušení nebo toho zápasu Antonína se zlem byly pro umělce napříč staletími přitažlivými motivy. Proč je podle vás tak inspirovali, fascinovali, co v nich viděli za potenciál?
1: Předně to bylo téma, které poskytovalo možnost zobrazit určité vize, zjevení, a tím také dávalo umělci možnost popustit úzdu své fantazii a zachytit témata, která nebyla běžná v zachycování skutečnosti.
0: Předpokládám, že každá epocha, například středověk, renesance nebo baroko, později i zmiňovaný symbolismus nebo dekadence, kladly akcenty na něco jiného ve výkladu toho příběhu nebo možná i v té výtvarné ikonografii. Jaký rozptyl ukazujete na výstavě?
1: Tak v umění staršího období, tedy ve středověku a v renesanci, bylo toto téma chápáno zcela v křesťanských intencích, a právě v pozdním středověku byl dán akcent na mystické prožívání víry, který právě ten příběh svatého Antonína zachycoval. V grafickém kabinetu toto období dokládají díla grafiky od Martina Schongauera, Lukase Cranacha či Pietra Brechla staršího. Na druhou stranu právě v moderním umění již byla upuštěna ta tradiční křesťanská symbolika, ale tento motiv sloužil umělcům k zachycení tématu pokušení, halucinací, vizí, tedy zase odvratu od skutečnosti, od zobrazování skutečnosti a k zobrazování určitých snů a vizí, tak jak o to usiloval moderní umění, především symbolismus.
0: Zmínila jste jméno jednoho z velkých renesančních umělců, malíře a grafika Lukase Cranacha. V Praze je k vidění dřevořez svatý Antonín nesený démony z roku 1506. Jak Cranach k námětu přistoupil?
1: Cranach si zvolil motiv pokoušení svatého Antonína příšerami. Nejedná se přímo o antropomorfní ďábly, ale jsou to opravdu jakési stvůry složené z hmyzích těl, které vynáší svatého Antonína do vzduchu a tam tedy na něj útočí. A pod Antonínem pak můžeme zahlédnout jeskyni, v které přebýval, a v pozadí je také průhled do krajiny s městem.
0: Zmiňovala jste také Pietra Bruegela staršího. To, co na výstavě bohužel chybí, je triptych Hieronyma Bosche z roku 1505, tedy o jeden rok mladší dílo než to Lukase Cranacha. Znáte ho? Byla to třeba pro vás nějaká reference při přípravě výstavy nebo...
1: Toto dílo se nachází v Lisabonu, jedná se tedy o oltářní obraz, o triptych, a v jeho ústředním panelu můžeme vidět zobrazení pokušení svatého Antonína. Tento motiv je zasazen do takové fantastní krajiny, kde na pozadí hoří města, a svatý Antonín je tedy ve středu výjevu v takové malé jeskyni. Vlastně zaujímá jenom pouze malou část celého výjevu. Kolem se nachází zase různé příšery složené z lidských a zvířecích těl, jak je pro Bosche typické. A možná ještě zajímavost k těm ohňům na pozadí. Svatý Antonín byl patronem ochrany proti požárům a zároveň ten oheň symbolizuje nemoc zvanou oheň svatého Antonína, která byla velice rozšířenou epidemí ve středověku.
0: Jako jeden z podstatných pramenů jste zmiňovala Vita Antonii z pera Atanáše ze 4. století našeho letopočtu. Já jsem se dočetla, že v 19. století vlastně Antonínův příběh moderně převyprávěl francouzský romanopisec Gustave Flaubert v díle Pokoušení svatého Antonína z roku 1874, a právě tohle dílo bylo velkým inspiračním zdrojem pro symbolisty i dekadenty. Jakým způsobem Flaubert příběh svatého Antonína popsal a víme, proč vůbec měl potřebu o něm psát?
1: Francouzský spisovatel Gustave Flaubert toto téma znovu uvedl do umění. Takovým impulzem k zpracování tématu byla návštěva jedné šlechtické sbírky v Janově během jeho první italské cesty v roce 1845. Zde mladý Flaubert uviděl obraz pokušení svatého Antonína od Pietra Bruegela mladšího a natolik ho zaujal, že se rozhodl tomuto tématu věnovat. A s přestávkami se mu věnoval dalších 30 let. Finální verze románu Pokušení svatého Antonína vyšla až v roce 1874. A toto téma ho zaujalo především proto, že postava poustevníka se pro něj stala symbolem člověka, který čelí velkému fyzickému a psychickému útlaku, a v podstatě v době 19. století to bylo téma spojené právě s křesťanskou vírou a zároveň se sílícím ateismem, takže Flaubert si zde kladl otázky po Bohu a víře pro člověka pochybujícího, moderního člověka pochybujícího o světě.
0: Pochybujícího o všem. Pokoušení svatého Antonína a také jeho vizuální zobrazení, to je téma pondělní odpolední Vltavy a také výstavy s názvem Erotika přišla v děs, kterou najdete ve 4. patře Veletržního paláce. My se k ní ještě za chvíli vrátíme.

tapetě maníra a tvá protestantská nevole, slunce tě vidí. Archimboldo hněje na stole.

0: Jeden ze světových výtvarníků, svérázný italský manérista Giuseppe Arcimboldo, se právě teď vloudil do písně Baroko kapely My dva trio a my se budeme světovým výtvarníkům věnovat i teď. Řeč už byla o Lukasi Cranachovi, Hieronymu Boschovi nebo Pietru Bruegelovi. My teď ale zamíříme spíš do středoevropských končin a budeme mluvit o Josefu Váchalovi, Josefu Čapkovi nebo Janu Konupkovi. Každopádně budeme mluvit o výstavě Erotika přišla v děs, kterou můžete stále vidět ve čtvrtém patře pražského veletržního paláce na stejnojmenné výstavě v grafickém kabinetě. O výstavě teď mluvíme s kurátorkou Petrou Kolářovou. A jak jsem říkala, už před chvílí byla řeč o umělcích renesance, vaše výstava ale zaostřuje na moderní umění, čili kteří symbolisté a dekadenti měli potřebu jaksi zmocnit se motivu pokoušení svatého Antonína a proč?
1: S tímto tématem se v souvislosti s románem Gustava Flauberta Pokušení svatého Antonína setkáme především ve francouzsky mluvícím prostředí, takže bych připomněla belgického symbolistu Feliciana Robse, který se tomuto tématu věnoval v takovém velmi provokativním zobrazení, kde svatý Antonín klečí pod křížem, na kterém visí místo Krista nahá žena. Žena, která je zde zachycena jako femme fatale, velice eroticky svůdná. Naopak například u Odiona Redona se pak setkáme s tématem ilustrací Flauberova románu, kde se vyskytují různé typy přízraků, které se vynořují ze tmy. Redon zpracoval toto téma v technice litografie a právě tento Redonův cyklus ovlivnil také české umělce, jako například Františka Koplihu, který vytvořil cyklus pěti dřevorytů, kde pokušení svatého Antonína umístil do snové krajiny, kde tedy ta přírodní složka převládá nad tou figurální, ale přítomnost postav jako poustevníka či zobrazení ženské tváře právě upomíná na ty vidiny svatého Antonína. Naopak u Váchala se setkáme s takovým satirickým, pitoreským pojetím námětu, jak je pro něj vlastní. Váchal se inspiroval v středověkých dřevorytech. Téma svatého Antonína zpracoval v roce 1913 a samozřejmě vedle nahé ženy, zase zde je ten erotický akcent velmi silný.

0: textem, protože postava kacířská byla takovým souborem takových parodií na náboženská kázání. A právě v této básni na pokušení svatého Antonína je také onen zletný citát, který používám jako podtitul celého kabinetu, tedy Erotika přešla v děs.
1: Už jsme dnes obě několikrát zmiňovali Flaubertův román Pokušení svatého Antonína, které na výstavě dokládáte ilustracemi hned dvou českých výtvarníků, Josefa Čapka a Jana Konůbka. Jak se liší jejich pojetí?
0: Ano, Flaubertův román byl uveřejněn také v překladu, v českém překladu poprvé v roce 1897 a poté ve 20. letech právě spolu s ilustracemi jednak i Josefa Čapka a Jana Konůbka. Čapkovy ilustrace jsou velmi střídmé, geometrické, až abstrahující. Například na obálce používá motiv hada jako symbol pokušení a naopak ilustrace Jana Konůbka jsou figurální, zachycují různé výjevy, konkrétní výjevy právě z těch Antonínových vizí a představ.
1: Současná výstavka v grafickém kabinetu ale prezentuje i práce německy mluvících autorů první poloviny 20. století. Je jejich pojetí muk svatého Antonína hodně odlišné v porovnání s pracemi jejich českých kolegů?
0: Takže vedle českých malířů, o kterých jsme již hovořili, Váchala, Konůbka, Koblihy, zde jsou vystaveny také práce německy mluvících autorů, ať již se jedná o Alfreda Kubina, což byl umělec žijící v Rakousku, který pocházel z Čech a který v roce 1911 věnoval tématu kresbu, kde svatý Antonín má takovou vizi zase nějaké nahé ženy doprovázené smrtí. Takže je zde zase to téma žena a smrt, které nalezneme například v dílech Lukase Cranacha, takže Kubin se odvolává na německé renesanční umění ve svém spodobení svatého Antonína, či například v díle Rudolfa Jakubka, poněkud neznámého autora, to byl český Němec, žijící v Karlových Varech a ten zase na grafickém listu pokušení zachytil svatého Antonína před takovou až zrůdně vypadající slepicí, která tady měla reprezentovat to erotické pokušení.
1: Na výstavu Erotika přešla v děs pokušení svatého Antonína jako téma moderního umění jsme z kraje týdne zvali s kurátorkou Národní galerie Praha Petrou Kolářovou. Zmiňovaný grafický kabinet je součástí expozice 1796 až 1918 umění dlouhého století ve Veletržním paláci v Praze. Si můžete tuto výstavu projít až do 21. června. Petro, děkuji moc za rozhovor. Ať se daří.
0: Děkuji, nashledanou.

0: Balet o třech dějstvích na motivy stejnojmenné tragédie Williama Shakespearea z pera Sergeje Prokofjeva. Čtvrtou část nám právě hrál Filharmonický orchestr Oslo, řídil Maurice Jansons.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A jak už jsme dnes slyšeli, začíná festival Tanec Praha. Mimo jiné dlouhodobě představuje současnou taneční scénu afrického kontinentu. Ale to na něm uvidíme inscenaci Komba de Lian. A bojovat s liánami bude soubor kamerunského choreografa Zory Snakea, který patří k současné špičce performativního umění ve světě. A povídat si o něm teď budeme společně s Lucií Němečkovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Vy jste měla, Lucie, možnost setkat se s tvorbou Zory Snakea už dříve. Čím vás zaujala?
2: Tak určitě je to jeden z nejcharismatičtějších umělců, se kterými jsem měla možnost se potkat. Je to obrovský zářič pozitivní energie, i když ty jeho inscenace ne vždycky vyprávějí o radostných tématech. A kdybych ho měla nazvat nějakou nálepkou, který on se samozřejmě vzpírá, tak pak bych volila něco jako moderní šaman, protože všechny ty jeho performance jsou vlastně takové rituály, které skutečně mají ambici uzdravovat nás od různých předsudků.
0: A co všechno Zoru Snakea umělecky formovalo?
2: Tak Zora Snake se narodil na západě Kamerunu, pochází z jedné malé vesnice, ale ty jeho taneční kořeny, ty se vzpínají z toho městského prostředí, z oblasti street danceu nebo hip-hopu, který propojuje potom s tradičním a moderním tancem. Je zároveň absolventem té slavné umělecké líhně Germaine Akoni a její senegalské školy École des Sables, ale formovali ho také burkinští choreografové jako Aimé Serge Koulibaly nebo Salia Sanu a dokonce i konžský dramatik Dieudonné Nyanguna, který mu žertem říká Shakespeare. V roce 2013 založil Zora Snake svoji vlastní společnost taneční, založil také v Kamerunu Mezinárodní taneční festival a teď se nedaleko své rodné vesnice snaží o to vytvořit taneční centrum, kam by se sjížděli tanečníci a tanečnice z celého světa.
0: Přiznám se, že jméno Zora Snake mi úplně nezní jako typické kamerunské jméno. Je to pseudonym nebo vlastní jméno?
2: Máte pravdu, je to pseudonym. Jeho pravé jméno je Zobel Raoul, tak to Zora vzniklo s přežením těch prvních dvou slabik. Příjmením je Tejeuca, což v jeho rodném jazyce znamená člověk s velkou empatií, což na Zoru skutečně sedí. No a Snake je přezdívka, protože had je jeho totem, tedy symbol stvoření, moudrosti a také trochu nebezpečí.
0: Jakou moudrost, možná tedy i nebezpečí, skrývají jeho choreografie?
2: Určitě obojí. Jednak Zora Snake čerpá moudrost z předků, z moudrosti tedy předků. A jeho inscenace, jak už jsem říkala, jsou rituály, které nás očišťují od předsudků a zároveň tuto moudrost těch předků konfrontuje se současnými problémy. Propojuje sakrální a politické, prohlašuje, že nechoreografuje pohyb, ale ducha a dokonce říká, že tanec je pro něho projevem odporu, což jsem měla možnost zažít na vlastní kůži letos v únoru, když jsem se zúčastnila festivalu Buja Santabu v Burundi, kde jsem měla možnost vidět dvě jeho choreografie, zejména vesnickou operu, což byla performance, jeho solová performance, která se zabývala restitucí zabavených sakrálních předmětů během kolonizace Afriky. A v té první části jsme sledovali, jak tam napolo mrtvá maska živoří kdesi v evropské vitríně nějakého muzea, kde dokonce, a to je tedy Zorův obraz, je dušena francouzskou vlajkou. No a v té druhé části potom s ní sledujeme cestu zpátky do Afriky, kde ji však nečeká úplně ten nejradostnější osud, nebo tato maska opět nežije, ale je pohřbená, kdy performer je skutečně zahrnut obrovským valem hlíny, z které kouká jenom jedna kytička a celý ten hrob je opět pokryt francouzskou vlajkou, takže představitelé francouzského velvyslanectví, kteří na představení byli, nakonec z tohoto představení i odešli.
0: Jeho poslední inscenace, kterou uvidíme tento čtvrtek na Pražských jatkách 78, měla premiéru v září loňského roku v Národním divadle v Bruselu. K jakému tématu se choreograf obrací tentokrát?
2: Tak je to téma ekologické, téma odlesňování, což je problém, který sužuje obyvatele rovníkové Afriky, kam se také do těchto lesů vydal Zora Snake se svými tanečníky, aby se zde nechali u lidu Baka inspirovat jejich rituály a jejich tradicemi. Lid Baka jsou vlastně první Afričané a také první ekologové, kteří žijí v blízkém sepětí s lesem, který pro ně představuje nejen možnost obživy, ale zároveň je také spiritualitu tím jejich nejvyšším božstvem, kterého také budeme možnost vidět v té inscenaci Ejengui. A zosobňují také jejich kulturní identitu. Oni říkají, že když se pokácí strom, je to jako kdyby zemřel člověk. Opravdu rostliny, stromy považují za živé bytosti. A ačkoliv jsou tedy jejich tradice chráněny UNESCOM, tak stále je lidé nazývají tím pro ně hanlivým označením pygmejové právě kvůli jejich malému vzrůstu.
0: Na festivalu Tanec Praha se tento čtvrtek představí soubor kamerunského choreografa Zory Snakea s inscenací Comba de Lian. Uvedená bude ve čtvrtek v Pražských jatkách 78. Nám je teď přiblížila rozhlasová dramaturgyně a publicistka Lucie Němečková. A já za to děkuji.
2: Také děkuji a ve středu na představení na viděnou.
0: Ve čtvrtek.
2: Ve čtvrtek.
0: Ve čtvrtek. Ve čtvrtek na viděnou. Nasledujeme.

0: Slovenský jazzman Peter Lipa se v roce 1994 vrátil zpět na stromy. Z této desky a z oné divočiny právě teď dozněla skladba Balada o čtyřech koňoch. Je 15 hodin, téměř 48 minut a před námi je repríza dnešní ranní úvahy. Její autor, spisovatel Jan Němec, se v ní zamýšlí nad tím, jak vznikají právě ranní úvahy.
1: Snad vás tím nezaskočím. Tyhle ranní úvahy ve skutečnosti vůbec nejsou ranní. Nepředstavujte si, že někdo v 7 hodin ráno sedí ve studiu Českého rozhlasu a jakmile se rozsvítí červené světlo, dává se pěkně z čerstva do uvažování. Ne, ne, není to tak, že bychom vstávali v 6 hodin ráno a během čištění zubů si říkali: doufám, že se mi dnes ve studiu urodí nějaká pěkně prorostlá myšlenka. Vy to samozřejmě tušíte, že ranní úvahy se předtáčejí. Psychoterapeut Adam Borzič se v 7 ráno teprve pomalu probouzí a pokud je pravda, co píše v knize Spiritualita posvátné země, první myšlenku věnuje světlu. To Petr Vizina už pije kávu, kontroluje e-maily a uvažuje, jestli si půjde zaběhat do obory Hvězda hned ráno nebo až před obědem. Farářka Sandra Silná nasazuje vodítko psovi, se kterým se pak staví do kavárny Friedrich. Vím to, protože jsem dlouhé roky bydlel za rohem. Snad jen básník Petr Borkovec v 7 ráno skutečně něco píše. Nejsem si jistý, ale bylo by mu to podobné. Neříkám to proto, abych propaloval, co moji kamarádi dělají v době, kdy rozumní lidi ještě nepřijímají návštěvy. Jde mi o něco jiného. Úvahy, které posloucháte, když snídáte, vypravujete děti do školy nebo sedíte za volantem, zatímco Borzič se modlí, Vizina kontroluje stravu a Silná venčí, mají prostě jen zřídka jitřního ducha. Nejsou to ony první myšlenky dne, jež se ještě napájejí z hlubin noci, myšlenky, které se ve vědomí vznášejí jako olej na vodě. Záleží na tom? Myslím, že jo. Věřím totiž, že jako existuje denní myšlení a noční myšlení, existuje také myšlení na pomezí dne a noci, totiž ranní a večerní myšlení. Některé texty v sobě nesou příslib či něhu svítání, jiné zase míru soumraku. Člověk na to občas narazí v denících či pamětech spisovatelů. Nejde jen o to, zda si skřivan nebo sova, i když cirkadiální rytmy s tím souvisejí. Například Michael Cunningham přísahá na psaní hned po probuzení. Prý se ani nepřevléká z pyžama. K psacímu stolu se z postele přesouvá po přímce. Psaní je pro něho, jako pro mnoho z nás, pokračováním snění. Nesnad, že by si sny zapisoval a pak je rozvíjel. Jde spíš o to, že jitřní mysl je uvolněná a plastická, vrstvy vědomí průlinčité. Ale jsou také spisovatelé, co přísahají na noc. Jako první se mi vybavuje Marcel Proust, jak leží v posteli, v pokoji jehož stěny si nechal obložit korkem, aby ho nic ze světa tam venku, z toho strašného světa, nerušilo. Každý spisovatel chce tvořit světy vlastní, to je jasné. Proust většinu dne prospí, až když život kolem konečně utichne, pouští se do svého hledání a hledat bude až do svítání. I Franz Kafka řekl něco v tom smyslu, že psaní je hlubší spánek než smrt, a psával po nocích. Takže to, co posloucháte, jsou ranní, denní, večerní i noční úvahy. Například já si rozhlas v 7 hodin ráno nepouštím. A pokaždé znovu mě překvapí, když mi někdo řekne, že ráno mou úvahu slyšel. Jaká pak ranní úvaha? Vždyť já jsem sotva zamžoural na hodinky, než jsem se ještě na chvíli přetočil na druhý bok. Není 7 hodin ráno, ale 7 hodin večer, sedím na houpačce ve Vinicích kousek za Mikulovem a tvrdím, že slunce se maceruje v pásu bílo-žluto-šedých mraků na západě. Všude kolem cákají cikády, srnky přeskakují řádky vinohradu jako delfíni, než se zase zanoří do zeleně. A já si říkám, než už neříkám nic a jen jsem, ale vlastně ani nejsem, říkám si, že ráno je možná moudřejší večera, ale večer je moudřejší rána.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Odsouzenou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou má Česko předat do Německa, kde pak nastoupí do vězení. Rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie extremistku zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Líbichová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnila pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici, kam ale nenastoupila. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století objevili čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textílie a nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Zároveň podle něj demonstruje důležitý technologický pokrok v podvodní archeologii. Zlínský filmový festival připomíná 90. výročí založení filmových ateliérů ve Zlíně. Na programu je cyklus besed Zlínští filmoví průkopníci. Navazují na ně filmová pásma. Dnes to uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Ateliéry vznikly k natáčení reklamních filmů společnosti Baťa. Později z nich vzešly stovky snímků. Působila tam například režisérka Hermína Týrlová anebo režisér Karel Zeman. Cyklem besed se přibližuje tehdejší produkce současným pohledem. A ještě počasí, dnes v noci bude jasno až polojasno a místy se vytvoří i mlhy. Nejnižší teploty 12 až 8, v údolích až 6, na horách kolem 8 a v mrazových kotlinách výrazně méně. Zítra pak ráno čekáme jasno až polojasno a ojediněle i mlhy. Postupně většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle také bouřky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 26, na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Sefardské písně, hudba ze Skandinávie i Balkánu a v posledních letech také lidové písně z Čech a zejména z Moravy. To všechno jsou inspirační zdroje kapely Bragas, která má na kontě 6 alb. My teď z posledního z nich, z Dožínek, vybíráme píseň Červená růžičko a přejeme příjemný poslech.

0: kulturní a filmová ikona, sex symbol své doby i žena plná rozporu s křehkou duší. Americká herečka Marilyn Monroe se narodila přesně před 100 lety 1. června roku 1926. Myslím, že to je víc než dobrý důvod, proč jí věnovat dnešní vltavský akcent. A jaký bude, to nám přichází říct editorka Lenka Burjánková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ano, řekla si to přesně, Markéto. Dnes téma Marilyn Monroe, narodila se před 100 lety. My se tedy vrátíme do 50. a 60. let 20. století, do filmového Hollywoodu. Pokusíme se říci ještě něco neotřelého, možná i nového o herečce, kterou si spojujeme s filmy jako Páni mají radši blondýnky, Slaměný vdovec, Někdo to rád horké nebo Mustangové. Proč se stala sex symbolem, nebo spíš obětí Hollywoodu, nebo snad byla jednou z nejtalentovanějších tvůrkyň vlastního mediálního obrazu? Bude nás tedy zajímat, jak se zrodil ten mýtus nebo hvězda Marilyn Monroe, jestli byla opravdu lepší herečka, než si myslíme, a proč nás vlastně fascinuje i ještě po 100 letech.
0: Velká sláva a triumfy, ale také život na hraně a těžké chvíle v dětství a v dospělosti. To všechno se týká osudu Marilyn Monroe, hollywoodské hvězdy, které bude věnován dnešní akcent na Vltavě. A koho se budete ptát, kdo budou vašimi hosty?
1: Budeme tady mít Tomáše Hubáčka, což je filmový historik a publicista, působí v Národním filmovém archivu, ale v brněnském studiu Českého rozhlasu přivítáme filmovou publicistku a kritičku Šárku Jelínek Gmiterkovou, která působí v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
0: Editorka Lenka Burjánková zve k poslechu dnešního premiérového akcentu, který bude věnován Marilyn Monroe, a to u příležitosti z tého výročí jejího narození 1. června roku 1926. Určitě si ho na Vltavě nalete. Lenko, díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Španělské Capriccio pro orchestr, konkrétně jeho pátá část z pera Nikolaje Rimského-Korsakova v podání České filharmonie, kterou řídil Vladimír Válek. Je 16 hodin a 13 minut a my teď v závěrečném příspěvku pondělního odpoledne míříme do Brna. Konkrétně do Moravské zemského muzea, které otevřelo v pavilonu antroposnovou výstavu. Představuje největší objevy za posledních 10 let. Návštěvníci tam uvidí exponáty z doby kamenné i třeba z vrcholného středověku. Součástí expozice je také říční valoun s unikátním rytím.
1: Tady je pravá zadní noha.
2: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
3: Na té výklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
2: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
3: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
2: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
3: Hrob dítěte z popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
2: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
4: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
2: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
4: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm otištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
2: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
5: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu v případě, že bych ještě ožil kulí hlavu pro ženu.
6: Pro koho?
5: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám buď. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění,

0: Doufám, že život pro vás není obnošená vesta, šedá a nudná, tak jak o ní teď zpíval Jiří Suchý, který nás vrátil do let dozrávání, a to po boku Jiřího Šlitra a orchestru Ferdinanda Havlíka. Jsme dobrá kapela, která hraje dobře vlastní dobré písně, píší o sobě členové Vypsané fixy na svém oficiálním webu. Začínali jako amatéři, kteří si hráli jen tak po práci. Ovšem dnes, po více než 30-letém neúnavném koncertování a nahrávání desek, je z Vypsané fixy jedna z nejpopulárnějších rockových kapel u nás. A právě jí bude patřit dnešní vydání Art Café. Koncem května tomuto pardubickému kvartetu vyšla novinka nazvaná Ideál. Zpěvák a frontman Michal Mareda alias Márdy ho přijde představit do vltavského studia, kam si ho pozval moderátor Tomáš Klement. Art Café si naleďte dnes po 17. hodině. A ještě pro vás máme jeden literární tip. Pozor na spodního víra. Tak znělo záhadné heslo, které nosili na tričkách američtí vysokoškoláci na konci 70. let. To, aby dali najevo svůj obdiv k románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Od té doby oslovil už několik generací čtenářů a aktuálně je k poslechu v 31-dílné četbě s hvězdičkou na Vltavě. V režii Radima Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek.
1: O chlípnosti pak spolu debatovali ještě i u večeře. Garb se přiznal k chlípnosti, jakou cítil vůči kuší Persiové, a předložil matce náležitě krotkou verzi scény u kanónů, kde málem přišel o panictví a o iluze. Jenny se to vůbec nelíbilo. A co Helena? K Heleně tohle cítíš taky? Garb připustil, že k Heleně cítí chlípnost taky. To je strašné, vzdychala Jenny. Tomu pocitu nerozuměla a vůbec nechápala, jak jej může Garb spojovat s něčím jako láska. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, citoval Garb nepřesvědčivým tónem vídeňskou modlu Marka Aurelia. Jeho matka ale jen vrtěla znechuceně hlavou. Dokonce odešli z restaurace bez dezertu.
0: Kultovní tragikomický román, v němž jsme všichni jen smrtelné případy. S tímto podtitulem uvádíme Svět podle Garpa od Johna Irvinga. Dnes už pátý díl četby s hvězdičkou. Poslouchejte ho od 23 hodin a pak třeba i na webu Vltavy. A zítra od 6 hodiny raní můžete poslouchat čerstvý kulturní servis, který už se pro vás peče. Po 7 hodině vám nabídneme rozhovor se spisovatelem Craigem Brownem. O 7:30 vás vezmeme na vernisáž do centra Galaxie, kde se otevírá nová výstava Vladimíra 518 a Epose 257. Mluvit budeme i o koncertu Sočru a Klarinet Factory tuto sobotu v pražských Riegerových sadech, kam jsme vás ostatně dnes odpoledne také zvali. A po 9. hodině přijde spisovatelka Petra Dvořáková, která nám představí svůj nový román Ordinace. Bude to tedy nabité ráno, určitě si nezapomeňte naladit Vltavu, které doufám zůstanete věrní i dnes v podvečer. Dobrý poslech a samozřejmě dobrý podvečerní čas vám přeje Markéta Kaňková i za celý tým editora Jana Zítku a také za Janu Studeckou z Techniky. Opatrujte se!

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
2: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Hrála ve filmech jako Páni mají radši blondýnky, Slaměný vdovec, Někdo to rád horké anebo Mustangové. Její vlající bílé šaty nad větrací šachtou patří k nejslavnějším obrazům filmové historie. Její jméno zná celý svět. A přesto, 100 let po jejím narození se stále přeme, kdo vlastně byla. Herečka, sex symbol, oběť Hollywoodu nebo jedna z nejtalentovanějších tvůrkyň vlastního mediálního obrazu. Před 100 lety se narodila Norma Jean Baker Mortensen, tedy Marilyn Monroe. Dnešní akcent patří jí. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. No, v brněnském studiu je s námi filmová publicistka a kritička Šárka Jelínek-Gmiterková, která působí v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne, Šárko.
1: Dobré odpoledne.
0: A se mnou ve studiu potom v Praze je filmový historik a publicista Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A ta první otázka je na vás na oba. Co je to první věc, která vás napadla v souvislosti s Marilyn Monroe? Šárko. První obraz.
1: První obraz, jsou to ty blond vlasy.
0: Mm-hmm. Tomáši?
2: Asi ta ikonická scéna samozřejmě s valícími šaty.
0: Takže ze Slaměného vdovce.
2: Ano, ano.
0: Dobře, no, ale teď vlastně si asi musíme říct, proč vlastně byla tak výjimečná. Proč zrovna Marilyn Monroe? Šárko, pojďme se vrátit vlastně na začátek úplně do těch 40. let, kdy ona skutečně přes velmi těžký osud pěstounské péče, je dokonce siročinec, se dostala vlastně na obálky časopisů jako fotomodelka, aby následně vlastně jako by měla svoje první svoji první smlouvu se studiem. A postupně se začal rodit mýtus. Proč zrovna ona?
1: Tak tam je jako celá řada faktorů. Ten první určitě je ten, že my když se podíváme na ty jako rané fotografie nebo i na ty vůbec jako první role Marilyn Monroe, takové často jako drobné, tak ona není vlastně nějak zas až tak zvlášť jako nápadná, výjimečná, co se týče talentu, co se týče i té fyzické krásy. Ale to se vlastně postupem času změnilo, nebo v průběhu několika let změnilo. Jedna věc jsou nějaké širší, řekněme, ekonomicko-systémové změny ve filmu, a to, že ten systém, který ten Hollywood jako dlouhodobě budoval právě taky pro kultivaci filmových hvězd, kdy opravdu existoval systém, který se jmenoval build-up, tedy výstavba, kdy se filmová hvězda vlastně mohla stát ze sportovců, sportovkyň, divadelních herců, hereček nebo i z celé jako náhodných objevů, tak tenhle ten systém se vlastně začal bortit a

0: ona vlastně vstoupila přesně jakoby do toho momentu, kdy to staré už přestalo fungovat a v té nejistotě toho, co bude dál, se začal rodit nějaký jakoby nový obrys toho, jak hvězdy ve studiích a uvnitř studií fungují. A druhá věc, která si myslím, že je ještě ale mnohem podstatnější, my si ji připomínáme primárně jako sex symbol, což si myslím, že je strašně důležitý, protože ona vlastně stělesnila všechny představy a ideály, všechny nějaké strachy, které obestíraly tu sexualitu v těch poměrně jako zvláštně represivních amerických 50. letech 20. století.
1: Tomáši, je tam velký vliv studia na to, že se vlastně Marilyn Monroe stala skutečně tou hvězdou, anebo tam bylo vlastně vedle toho, co říkala teďko i Šárka, tak velká část i její vlastní píle a práce na svém obrazu?
2: Ten vliv studia je tam mimořádný, protože když se podíváme na první filmy, ve kterých můžeme vidět Marilyn Monroe, tak jsou to většinou malé, drobné role, nenacházíme zde ještě tu vybudovanou star, tu ikonu, se kterou bychom si spojovali jméno této herečky dnes. A prostřednictvím řady velmi nesourodých rolí, protože zde nacházíme i například role, které jsou dramatické, tak teprve se postupně buduje ten obraz Marilyn Monroe, tak jak si ho pamatujeme, jak si ho i dnes mnozí budeme na první dobrou s touto herečkou spojovat. Ta otázka, jak moc ten svůj obraz Marilyn budovala, je trošku složitá, protože ona velmi záhy pochopila v tom studiu, co se od ní, od těch rolí, které ona stvárňuje, co spodobňuje, tak co se od ní očekává. A tomu ona svým způsobem šla naproti, velmi vědomě pracovala se svým hvězdným obrazem, ale samozřejmě studio do toho mělo právo a možnost zasahovat, takže my víme o řadě případů, kdy vlastně a o řadě změn, které ona ještě podstupovala a které jí vlastně měly opravdu, jak už Šárka zmiňovala, ten build-up, tak aby z ní učinili tu hotovou hvězdu na konci.
1: Ano, ten vliv vlastně už byl znám hned u toho samotného jména, že jo, Šárko, protože vlastně to jméno jí bylo do určité míry vybráno zástupcem studia.
0: To právě patřilo k tomu procesu výroby těch hvězd. Ono se velmi často vlastně stávalo, že opravdu ty personální akvizice hvězdné, herecké.
1: To zní studi- strašně, Šárko.
0: Já vím, ale takhle oni to opravdu jako brali, jo, jako nějakou formu investice, jako nějakou formu lidského kapitálu. Tak oni vlastně potřebovali úplně je očistit od veškerých asociací, které vlastně mohly být nepříjemné nebo které v tom procesu výroby té hvězdy mohly nějakým způsobem uškodit. A jméno vlastně bylo dost často jako první na řadě, protože dost často má nějaké jakoby etnické nebo náboženské konotace, které prostě jako nechceme. Takže myslím si, že asi nejznámější příběh v tomhle ohledu je jiné blondýnky z 50. let, Doris Day, která se původně jmenovala Doris von Kaplhoff, což samozřejmě jako po válce, po druhé světové válce jako nechcete jako německy znějící hvězdy.
1: No Tomáš, když tedy vysvětlíme, jak vzniklo jméno Marilyn Monroe.
2: Marilyn je po jejím hereckém vzoru a Monroe je rodné jméno, rodné příjmení její matky.
1: Což je docela vlastně zajímavé to jméno Marilyn, protože se jednalo o Marilyn Miller. A Marilyn Monroe potom následně byla vdaná za Artura Millera, ale shoda je to úplně čistě náhodná.
2: Ano, ano, je to tak.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: V dnešním Akcentu se věnujeme Marilyn Monroe, která by se dnes dožila 100 let, ale když se podíváme právě na celou její hereckou práci, protože Tomáš už to vlastně zmínil, že i v těch malých rolích to nebyly pouze a jedině komediální nebo úplně takové jednoduché, řekněme, pěvecké skeče, ale už se tam objevovaly vlastně i dramatické role, ale o těch my vlastně tolik v souvislosti s Marilyn Monroe, Šárko, nemluvíme.
0: No nemluvíme, protože prostě je samozřejmě otázka, co si představujeme pod pojmem jako herecký talent. Každá doba si pod tím představuje nějakou jinou hereckou dovednost. Pro nás je to dneska nějaká jako verzatilita, jo? To, že ten herec vlastně umí jako zahrát všechno, tak říkajíc. A Ale v té době, v které jsme, když Marilyn začíná, tak to, čeho si vlastně to studio jako velmi cení, tak je vlastně nějaký typ a nějaká jakoby ta schopnost jako rozpoznat ten typ, vklouznout do něj a pravidelně ho naplňovat a jenom nějak drobně ho variovat.
1: Takže regulární škatulka.
0: Regulární škatulka, což je samozřejmě nám to zní dneska jako velmi ošklivě, ale jako je to taky vlastně nějaký způsob talentu, jako najít si určitou jako pozici, kterou vlastně zvládneme jakoby pravidelně vytěžovat, pravidelně ji naplňovat. A u té Marilyn Monroe se to opravdu jakoby povedlo hlavně teda primárně v těch komediálních rolích taková ta typická jako role Marilyn Monroe je prostě vytěžující ten stereotyp té hloupé blondýny. Ona vlastně nikdy v těch filmech zase na druhou stranu nebyla v žádné své roli, nebyla vyloženě jako zesměšněná, ale samozřejmě jako na ty blond stereotypy se tam poukazovalo velmi často.
1: Je pravda, to je vlastně možná docela dobře, že to Šárka zmiňuje, že vlastně filmaři vůči těm postavám byli poměrně laskavé, byť vlastně jí dali tak stereotypní obraz, ale ona vlastně tomu napomáhala tím, že skutečně to její komediální herectví bylo poměrně přesné a takové správně tajmované. Co vlastně bylo to její kouzlo?
2: To její kouzlo, ať už to bylo to, co zmiňovala Šárka, schopnost vlastně naplnit ten herecký typ nebo tu hereckou stránku, kterou od ní studio předpokládalo, tak to je ta jedna část. Ta druhá část je ta, že ona skutečně měla, alespoň co víme, velký cit pro timing. Všichni, kdo s ní spolupracovali, se shodli na tom, že ona skutečně hrála velmi upřímnou formou, velmi upřímným způsobem. A taky je důležité to, že ona nebyla nutně jenom obětí toho stereotypu, který pro ní to studio vytvořilo. Ona s ním velmi silně a velmi vědomně s ním pracovala. Tady v tom ohledu jeden z jejich nejlepších citátů, který zaznívá v jednom z jejich filmů. Umím být chytrá, když na to přijde, ale muži to neradi vidí.
1: Když se potom ale podíváme na ten vývoj kariéry Marilyn Monroe, tak ona se v jednu chvíli skutečně vzepřela. A rozhodla se, že svoji kariéru bude směřovat úplně jiným způsobem. Přestěhovala se do New Yorku a začala chodit do Actors Studia, Šárko. A předpokládám, že to nebyla jenom čistá rebelie.
0: Tak nebyla, tak samozřejmě ona, takhle, já vždycky, když se mluví o tom jejím obrazu, tak mě jako fascinuje, jak vlastně jako osamocená figura to pro mě jako je, jo? Že jako vlastně velmi solitární, často vlastně nemá nebo nevidíme za ní nějaké jako klíčové spolupracovníky, prostě to někdo, kdo byl fakt jako nechaný jako na pospas tomu systému a tomu chaosu, tak nějak sám. No a myslím si, že to, co to, čeho se jí nedostávalo a to, po čem velmi toužila, byl vlastně nějaký respekt, můžeme říct. A ten respekt jí sliboval byla přinést vlastně to, že ze sebe vytvoří opravdu tu seriózní herečku zcela v souladu zase s těmi dobovými módními hereckými preferencemi, což bylo to Actor Studio, neboli takzvané metodické herectví, které vlastně opravdu jakoby velí pracovat s nějakou emocionální pamětí a ty role vlastně vytvořit v souladu s nějakými svými zkušenostmi, zážitky, prožitky a tak dále. Takže tam někdy jako může docházet i k tomu, že to je forma psychoterapie, protože ty herci můžou jako zaměnit svoje emoce vlastně za emoce té postavy. A vzhledem k tomu, že ona ten život měla skutečně jako velmi složitý, tak vlastně tohle pro ní mohla být nějaká forma terapie, ale je otázka, jestli to pro ní vlastně mohla
1: bylo
0: být
1: dobře.
0: Cesta, jak si ten respekt získat, protože prostě nastupujeme do 60. let, že do období těch modernistických kinematografií a tam opravdu, co někteří třeba režiséři, jakým způsobem se chovají k hercům a k herečkám, tak opravdu jako není vůbec jako ukázkový jako způsob nějaké tvůrčí spolupráce.
1: Jak se na ní vůbec dívali, Tomáši, režiséři, nemůžeme říct bohužel v té době režisérky a kolegyně a kolegové?
2: Dle dochovaných vzpomínek pamětí, tak ona byla velmi náročnou herečkou. Zejména tedy v těch svých pozdějších letech nebo v té pozdější kariéře, tak byla skutečně osobou, která vyžadovala právě ten respekt i během toho natáčení. Neměla vlastně ráda, když se i při vzniku filmů, ve kterých skutečně spodobňovala to už, jak tady padlo ten ten stereotyp té hloupé blondýny, tak když s ní takhle bylo jednáno přímo na place nebo během natáčení. Ona právě, když odešla ze studia Fox a chtěla založit svoje vlastní studio Marilyn Monroe Production, tak první film, který zde zrealizovala Prince a tanečnice, tak natáčel režisér Laurence Olivier, velká osobnost. A ona doufala v prvé chvíli, že to pomůže, to známé jméno, že pomůže etablovat ten film toho nově vzniklého studia, než se ukázalo, že oni dva na place se právě vůbec nesnesou. A že ten Laurence Olivier od ní v její vlastní společnosti vlastně vyžaduje stejné herectví a stejný stereotyp, jako od ní vyžadoval ten Fox.
1: A Šárko, když se podíváme právě na tu zmiňovanou roli v filmu Mustangové, Misfits, který pro ní vlastně do určité míry napsal její tehdejší manžel, byť už se to manželství pomalu rozpadalo, Arthur Miller, tak je to ta zásadní role?
0: Tak jako pro mě ne, říznám, jakože z mýho, vlastně z mojí zpětné perspektivy já tuhletu roli vlastně jako nemám moc ráda, protože já ji právě nejradši vidím v těch rolích, kde ona jakoby naplňuje ten svůj typ a záměrně neříkám stereotyp, protože si myslím, že ano, jak už jsem tady jako říkala, znova to zopakuju, že si myslím, že to je forma talentu, jakoby nalézt všechny tyhle ty svoje silné stránky. A Tomáš tady připomněl film Prince a tanečnice, kde si myslím, že ta srážka těch dvou jako hereckých světů je opravdu viditelná i ze samotného toho výsledku, toho výsledného filmu. On potom teda existuje i film, který se jmenuje Můj týden s Marilyn, který vlastně vypráví o několik dekád let později o tom, co se vlastně jako stalo, nebo jak tohleto natáčení probíhalo. A tam je vidět, jak vlastně ten Laurence Olivier jako ten typ toho shakespearovského herce vlastně velmi, jako člověk, který to měl velmi jako vydřené, velmi jako intelektuálně nastudované, jak se vlastně nebyl schopný poradit s tím jako vyloženě filmovým charizmatem jako na plátně, protože to on, nechci říct postrádal, ale jak říkám, mám pocit, že to měl víc vydřené, když to prostě u té Marilyn Monroe to bylo tak nějak víc jako automatické, víc jako spontánně to působilo, přirozeně. Ale zároveň je to taky někdo, kdo si jako uvědomoval, teď myslím Marilyn Monroe, že se nebezpečně blíží k věkové hranici, kdy už se vlastně na to své charisma, na to své mládí, na tu svou sexuální přitažlivost jako nemůže spoléhat, takže všechny ty role, které se vlastně blíží k tomu, řekněme k tomu, nebo jsou vlastně po tom 30. roku života, tak já v nich prostě vidím jako nějaké jako rostoucí zoufalství.
1: Tomáši, kolem Marilyn Monroe se točí opravdu veliké množství stereotypů, možná i legend. A co ta legenda, která mimochodem souvisí nejenom s filmem Mustangové, o té absolutní nespolehlivosti a nedochvilnosti. Vy jste použil slovo náročná.
2: Ano, eufemisticky jsem řekl náročná. To nebylo, samozřejmě ta náročnost nespočívala pouze v tom, že ano, chodila na natáčení později, což známe třeba i z případu filmu Někdo to rád horké. Ale tady vlastně to je taková trošku bulvární rovina, řekněme. Ono je právě tady velmi těžké rozpoznat, kde se máme těm věcem ještě jako seriózně věnovat, nebo kde skutečně už je ta hranice těch, jak řeknu, drbů. Jo. A jak už Šárka zmínila v jednu chvíli, ona opravdu, ten její život byl velmi turbulentní, ten osobní život, ten soukromý život, nutně se to muselo propisovat právě i do natáčení. Ale tím, že byla náročná, při těch natáčeních jednotlivých filmů to neilustruje jenom to, že by třeba chodila pozdě nebo chodila nepřipravená, později měla problém třeba s návykovými látkami. Tam šlo třeba i o to, že ona v jednu chvíli, právě když založila to své vlastní studio, tak se chtěla vydat tou cestou toho metodického herectví. Začala třeba velmi pilně a poctivě studovat psychoanalýzu a našla si novou hereckou koučku Paulu Strasberg, která se pro ní skutečně stala obrovskou mentorkou a ona si třeba vynutila, že s ní musí chodit na to natáčení, přímo na ty placi, kde ta Paula Strasberg často přejímala role těch režisérů. Takže ta náročnost nespočívala jenom v nějaké nedochvilnosti.
0: Já jenom si můžu dodat, já si myslím, že u těch legend, o těch náročných ženách bychom se měli mít vždycky trošku na pozoru, protože většinou, kdo nám je vypráví, tak jsou to muži. Takže... ne, ale u té Marilyn Monroe, ale u té Marilyn Monroe je to opravdu jako důležité, že jako přesně jak říkal Tomáš, ona to nebylo o tom, že by byla prostě nepřipravená, ale protože ona jako i tím, že se o ní říkalo, vědělo, ona sama to velmi pravděpodobně dobře věděla, že prostě je spíš herečka jako intuitivní, že má nějaké jako charisma, tak ale to není něco, co byste mohli kontrolovat a máte strach, že vás to někdy jako opustí. Ten syndrom té podvodnice podle mě tam musel být jako strašně veliký u ní.
1: Akcent. Společně se Šárkou Jelínek-Gmiterkovou z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a s Tomášem Hubáčkem z Národního filmového archivu se bavíme o Marilyn Monroe. A teď vlastně na závěr můžeme říct, jestli skutečně je vlastně důkazem toho, jak skvělou mediální osobností byla nejen ve své době, ale vlastně dodnes to, že ona přežila tu zkoušku časem, Tomáši. Ona na rozdíl od mnohých svých souputnic, prostě byly v té době herečky, které byly možná stejně slavné, ale které už si vůbec nepamatuje. Když jsem si nacházel jména jako Jane Russell anebo Jane Mansfield, já vůbec nevím.
2: Do jisté míry je to pravda. A tady se dostáváme k tomu, co vlastně už jsme tady tak trošku naťukli, že to jméno zůstává známé, ale zůstává vlastně známé dnes zejména díky právě té bulvární rovině. Pro mě je velkým jako smutkem nebo určitým nepochopením toho života Marilyn Monroe, že když na nejmenované vyhledávači dnes zadáte její jméno, první odkaz je, jak měla vysoké IQ. A vlastně ta všechna práce, to úsilí, vlastně dokonce i ty filmové role, protože si nejsem úplně jistý, kolik těch filmových rolí Marilyn Monroe skutečně je dobře známých, tak vlastně se vytratilo. Zůstala vlastně jenom představa těch fyzických aspektů té herečky. Zůstalo několik útržkovitých zpráv, drbů, bulváru, případně ještě jejího zpěvu na narozeninách prezidenta Kennedyho, ale vlastně to všechno dál zatím, včetně třeba její, o tom jsme vůbec zde nemluvili, její politické angažovanosti, tak zkrátka se bohužel vytratilo.
1: No a když jste zmínil politickou angažovanost?
2: Ta rozhodně přišla ve chvíli, kdy ona začala poprvé stýkat s Arturem Millerem. Jenom připomeňme, Artur Miller, dramatik, v tu dobu velmi, nebo ještě před válkou angažovaná osobnost komunistické strany a následně pronásledovaný za doby McCarthyismu.
1: A výsostný newyorský intelektuál.
2: A výsostný newyorský intelektuál, mimo jiné autor skvělé hry Smrt obchodního cestujícího. Tak ona v tu chvíli se začala poprvé angažovat politicky. Nebo poprvé velmi výrazně se začala angažovat politicky. Ona veřejně odmítala právě ty výslechy toho výboru pro neamerickou činnost organizované za té McCarthyovské éry. Opakovaně podporovala demokratickou stranu například. Některé její činy se mohou dnes třeba jevit už i konzervativní, kontroverzní, omlouvám se, ale v každém případě si nemůžeme vlastně tu postavu odmýšlet od toho veřejného života. Ona byla v tomhle ohledu velice činná.
1: Šárko, jak vlastně moderní kinematografie se vyrovnává s jejím odkazem? Protože když vznikl film Blondýnka, Blond, před nějakými 4 lety, tak když už použil Tomáš to slovo kontroverze, tak v souvislosti s tímto filmem to slovo je příznačné, protože ji opět stylizoval do role trpící oběti.
0: No a to je přesně ten důvod, protože ten film nemám ráda. Protože si myslím, že ten její obraz vlastně jako je opravdu jako prostoupený charizmatem, je vlastně v něčem jako ryze filmový. Jo, v tom, že jak pro ní, já se zase vrátím obloukem k těm blond vlasům, ale že ona opravdu pro ní ty blond vlasy byly klíčové, že vlastně ta její kariéra nebo vůbec ten kontrakt s tím studiem přišel teprve ve chvíli, kdy ona se odbarvila na blond, protože ta černobílá kinematografie nebo i ta technikolorová opravdu těm blond vlasům jako přikládá jako velkou váhu, protože jsou zdrojem světla, že jo. A vlastně to jí opravdu jako vytvářelo takovou jako nádhernou jako auru kolem toho obličeje. A myslím si, že to je někdo, na koho bychom vlastně neměli vzpomínat jako jenom na oběť vlastně toho systému, ale jako na někoho, kdo jako se navzdory těm ne úplně dobře jako rozdaným kartám zpočátku se dovedl vlastně upevnit nebo vystoupat vlastně po těch jako žebříčcích až jako na vrchol. A to, proč vlastně ona jako stále přetrvává v té kulturní paměti, tam je potřeba si jenom uvědomit, že ten obraz její jako zamrznul v takový té věčný jako mladosti, jo? Že jí nebylo nikdy dovoleno zestárnout, což vlastně v případě těch hollywoodských hereček může být spíš i požehnání, protože to potom nejsou hezké osudy ve chvíli, kdy ty dámy překročí 40 nebo nedej bože 50.
1: Jaká by byla vlastně Marilyn Monroe, Tomáši, hypoteticky v době sociálních sítí?
2: Těžká otázka, velmi těžká otázka.
0: Já vím.
1: Tak Šárka ví?
0: Já to vím, existuje takový velký trend, fenomen, který já mám jako osobně strašně ráda, a to jsou obrázky vlastně takové jako drsné, potetované Marilyn Monroe, které opravdu jako lidé různě jako kreslí a kde ona je opravdu jako taková ta girl boss a tohle mám vlastně jako ráda.
1: Mm-hmm, dobře.
2: Myslíš to přejímání vlastně síly a určité vlastně získávání té nezávislosti té, a té dominance v tom jako čistě jako mužském prostředí toho Hollywoodu právě skrze tu ženskost. Tahle subverzivita tam by tam určitě byla, takže já s tím jednoznačně souhlasím.
1: A když se teď vrátím ale zpátky právě k filmům, protože Šárka Kmitrková zmínila, že dramatická role Marilyn Monroe v Mustangzích nebyla ta její oblíbená, tak která je ta oblíbená? A Tomáš se mezi tím
0: rozmyslí. Pánové mají raději blondýnky.
1: A proč?
0: Protože se mi tam líbí ta, jak oni spolu vlastně fungují s tou Jane Russell a vlastně vždycky, a to je taková jako poslední poznámka pro fajnšmekry, všimněte si, jaký jako kostýmy ona nosí, protože na rozdíl od svých dobových souputnic ona nikdy nemá nějaký korzety nebo není to její tělo nějak jako dotvarovávaný těma šatama. Ale je opravdu zase jako přirozený, spontánní, krásný v těch svých křivkách, který vlastně nepotřebují vůbec žádnou přidanou modeláž.
1: Svobodný.
0: Ano.
1: Mm-hmm. Tomáš?
2: Já bych tam asi jako na první dobrou dal samozřejmě někdo to dát horké, ale to je taková celkem jednoduchá odpověď. Takže já bych v tom případě naopak se vlastně přiklonil k tomu, že mě se v něčem ty dramatičtější role, které to nabourávají, ten typ, tak se vlastně líbí, ale nedal bych tam Mustang. Já bych vybral asi autobusovou zastávku.
1: Mm-hmm. Dobře. V dnešním akcentu jsme se věnovali Marilyn Monroe, u které si připomínáme 100 let od jejího narození. V brněnském studiu s námi byla filmová publicistka a kritička Šárka Jelínek-Mitterková, která působí v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Moc děkujeme.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A s námi ve studiu v Praze byl filmový historik a publicista Tomáš Žubáček z Národního filmového archivu. Díky.
2: Děkuji moc.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura Tasnim s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrútu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hizballáh. Hlavní iránský vyjednavač Bager Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů v Libanonu. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu iránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dříve omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie. Informovala o tom agentura Reuters. Historička, teoretička, kritička a pedagožka Milena Bartlová dostala cenu umělecko-historické společnosti za celoživotní dílo. Cenu Josefa Krásy pro mladé badatele pak získal historik umění Jan Wollner. Společnost obě ceny udělila v pátek při jednání své valné hromady. Zároveň se její členové shodli na nepřijatelnosti projednávané novely stavebního zákona. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě ze společnost informoval Tomáš Klička. A ještě počasí, zítra ráno čekáme jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Postupně většino oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na webu irozhlas.cz. Ty na Vltavě dočetla v 17 hodin a 2 minuty Markéta Kaňková ve vedlejším studiu. Už je připravené pardubické duo moderátor Tomáš Klement a také Michal Mareda alias Márdy, frontman kapely Vypsaná fixa. Řeč bude mimo jiné o jejich novince Ideál. Užijte si dnešní Art Café a opatrujte se.

0: Art Café.
1: V 90. letech to v Česku s mírnou nadsázkou vypadalo tak, že v každé druhé garáži pobouchané platy od vajíček drhla akordy nějaká kapela. Podobně živo bylo i v Pardubicích, kde v 90. letech byla velmi aktivní iniciativa Pach, která sdružovala desítky místních kapel. Dnešních dnů se bohužel dožila jen hrstka a nejúspěšnější je z nich bezesporu Vypsaná fixa. Kvartetu právě vychází už 11. album nazvané Ideál. A zde je všechno, zda je všechno po 32 letech ideální a proč fungování v kapele občas připomíná ping-pong, se budu bavit s frontmanem Vypsané fixy, zpěvákem a textařem a velkým sportovním fanouškem Michalem Maredou alias Márdím. Ahoj, vítej.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: A příjemný večer vám přeje Tomáš Klement. Nová deska se jmenuje Ideál, já si ji beru do ruky, mám jako vinyl, pokud by to náhodou nebylo jasné, tak na obálce je ping-pongová raketa a na ní ten slavný pingpongový míček se značkou Ideál. Čili vlastně by se dalo říci, že stolní tenis je oblíbená hra kapely Vypsaná fixa.
2: Tak je to hra, kterou všichni čtyři zvládneme ve fázi podprůměrných rekreačních hráčů.
1: A kde je z kapely nejlepší?
2: Hele, já myslím, že když jsem to tak viděl, když jsme teďka dělali v kafe v lese takzvanou release party desky, jak tomu jsme tam ten pingpongový stůl jako dali k dispozici, tak nejlepší byl basák Krištof, který teda hrál dobře. A ten
1: no nejmladší, jasně.
2: Je to tak, no.
1: No a jak tobě to jde?
2: Hele, já jsem tam měl mnoho povinností, takže jsem se dostal k jednomu jedinému zápasu s hokejistou Jirkou Hrdinou, který mě naprosto vyškolil svým podáním a potom, když viděl, jak jsem marnej, tak mi gentlemanský pár bodíků nechal.
1: No, Jirka Hrdina hraje i jednu z rolí v klipu k písni Bylo to jistý. Jaký je tam příběh vlastně v tomhle klipu?
2: Hele, je to taková love story z malého města nebo větší vesnice, kde vlastně místní starosta s místostarostou zorganizují pingpongový turnaj a na něj dorazí pelmel obyvatel a nakonec tam je i ta ústřední dvojice teenagerů, která se tam seznámí a nakonec spolu nějakým způsobem třeba tráví další čas.
1: Jednu z těch postav hraje právě i zmíněný Jirka Hrdina, legendární hokejista, dneska tuším scout jednoho z klubů kanadsko-americké NHL. On s vámi občas hraje na těch velkých koncertech jako host, ale jak se povedlo ho přemluvit, aby si obléknul montérky a zahrál si vlastně tak trošku divadlo?
2: Hele, to se povedlo Kohákovi,
1: Jakub
2: který,
1: Kohák.
2: Který vlastně přesně režisér klipu Jakub Kohák ho do tohohle oblékl a Jirka musel sundat svoji mikinu Dallas Stars, který tam přišel, jakože se měl přijít ve sportovním oblečení a stal se z něj regulérní jezeďák. A já jsem ho normálně jako nepoznal, když jsem tam přišel, tak jsem koukal, co to tam je za chlapa. A byl to Jirka Hrdina, no.
1: Jak se ještě vlastně propsal ten ping-pong do toho nového alba? Nejenom tím obalem, klipem, ale tam těch konotací je ještě mnohem víc.
2: Hele, tak abych řekl pravdu, tak my jsme ten název vymysleli až ve chvíli, kdy ta deska už byla vlastně skoro nahraná. A tam vlastně na začátku všeho je slovo a to slovo bylo Ideál, ale ten ping-pong přišel až potom. Ale myslím si, že určitá jako hravost, kterou můžeme k pingpongu taky přiřadit na té desce je a možná, když přimouříme oči, tak i ten míček by třeba v písni Velryba mohl být slyšet.
1: A taky, když tu desku rozevřu, tak se objeví takový pingpongový stůl. Já to mám zadělané, takže já to ještě nevidím, ale je to tak, myslím.
2: Hele, tady ten vinyl, co máš ty, tak to je takový řadový vinyl.
1: Tam
2: se ten stůl objeví taky, ale potom jsme vydali takovou specialitu, takovou limitku takzvanou. Mm-hmm. A tam to je tak, že vlastně ty ten vinyl otevřeš a je to jako Leporello. A tam to je i ze sítí a v podstatě, kdyby se někdo hodně snažil, tak by se mohl na tom nějak třeba pinknout nebo tak.
1: Ještě chvilinku zůstaneme u sportu a pojďme k hokeji. Ty seš velký fanda pardubického Dynama, což je jedna z věcí, která nás spojuje. A já můžu prozradit, že dneska tady moderuju v takovém speciálním červeném mistrovském, že jo, viď?
2: Vynikající tričko.
1: Tušil, že tě to potěší. Mistrovské tričko pardubického Dynama, které letos oslavilo titul. A já vím, že z tebe se stal i takový hokejový módní návrhář. Ty jsi navrhl i speciální hokejový dres.
2: No tahle sezona byla fakt strašně výjimečná pro mě. Já tam chodím už dlouho, ale až vlastně tuhle sezonu jsem byl osloven, abych s naším grafikem vytvořil dres, který je inspirován hlavním městem našich písní, kterými uvádíme, jsou to jako Pardubice, ale my tomu říkáme San Diego. A oni za mnou přišli, že by prostě hráli v dresech San Diego. Já jsem z toho byl v šoku a říkal jsem, hele, ale to moc nikdo nezná, to je neblázněte, ale oni si to nedali vymluvit, tak se ten dres vytvořil a nakonec ukázal, že jako začal přinášet štěstí, protože takovýhle dres, to ten hokejový tým může vždycky vytvořit jednou za sezónu. Speciální dres. No a do téhle doby udělali 4 a ani jeden nikdy nevyhrál v tom zápase.
1: Tak no, konečně.
2: A tenhle to prolomil zázračným způsobem a potom já jsem v tom dresu chodil na všechny domácí zápasy playoff a všechny ty zápasy jsme vyhráli.
1: Takže to je díky tobě.
2: No jako potom to zjistili, že to funguje. Já jsem jednou byl na koncertě a už jsem to nestíhal. No a on mi zavolal, borec Dynama Marcel, co to tam má na starosti tyhle věci, a říkal, hele, musíš přijet, prohrávám. Takže jsem tam dorazil před zimák v tom dresu, který jsem si pro jistotu vzal sebou do dodávky, protože už mi to říkal předtím. A hned to byla 1-2. Sotva jsem dosedl na místo, bylo to 2-2.
1: Maskot. A
2: bylo to, no. Bylo to, pak to otočili, vyhráli jsme. Ale venku to nefungovalo. To jsem s ním byl na Spartě a to ne. Ale doma byl neporazitelný.
1: Možná ještě dodám, že na tom dresu jsou názvy některých písní vypsané fixy. Nebo slogany možná, třeba jaké je tvoje jméno.
2: Je to jo? Tak, no. Tímhle to bylo vlastně speciální, že to bylo propojené s našima písničkama. A my jsme vlastně mohli vymyslet, vzít tyhle ty fragmenty z našich textů a propojit je s hokejem, když to šlo. Takže třeba tam bylo Vlnovka se zvedne, to bylo daný na ruce, jakože když dá gol, tak je zvedne, a Hrdinové nekeca jedou do tmy, tak to byl takový ústřední slogan, který se hodil na ty hokejisty, který vždycky chodí tím tmavým tunelem, a takhle jsme to všelijak vymýšleli a nakonec to bylo docela jako dobrý a jsme rádi, že jsme tuhle šanci dostali.
1: A ty jsi měl taky v rámci uvedení toho dresu, toho dne, takové speciální krátké vystoupení. No. Neříkej mi, že jsi nebyl nervózní. Vyprodaná aréna.
2: Bylo to strašné.
1: Solo vystoupení.
2: Sám na kytaru. No. Ještě jsem jako byl tvrdý a řekl jsem, že nechci iníry.
1: To jsou odposlechy do uší.
2: No, odposlechy do uší, protože jsem si tam zkoušel před jako v prázdném stadionu a tam mi to přišlo, že to dám bez těch inýrů od poslechů, ale když jsem tam přišel, tak se úplně změnila ta akustika, jak tam přijde těch 10 000 lidí a mělo to zpoždění, takže jsem to v podstatě dohrál nějakým zázračným způsobem, jsem to jako dotáhnul a byl jsem úplně mokrý, jako kdybych ten zápas hrál.
1: Pardubické téma uzavřeme tím, že vypsaná fixa před pár dny dostala cenu města Pardubic. Za co to bylo? Za vzornou reprezentaci města?
2: No tak po určitý době, 32 let, z toho si myslím, že dejme tomu ty první roky bych to tak jako nepovažoval, ale určitě takových jako od toho roku 2000 jezdíme po celý zemi, jsme navštívili docela dost zemí mimo Českou republiku a reprezentovali jsme hrdě naše město, tak teď si toho někdo konečně všiml a pochválil nás, no, dal nám medaily, tak...
1: A tam byla nějaká sázka, tuším, taky v kapele. Maila, myslím, vyhrál, kytarista Maila.
2: No Maila, když jsme chodili ještě v těch 90. popíjet kolu s vínem do parku, tak vždycky říkal, že jednou nás tady to město bude jako oslavovat jako největší jako borce a že nám dají, on říkal, vyznamenání. tak jako se to stalo, no, tak měl pravdu.
1: Takže vyznamenaná skupina Vypsaná fixa a první ukázka z nového alba Ideál, zmíněný klipový single Bylo to jistý.

0: Bicí Petr Martínek alias Peter, s kytara Milan Kukulský alias Mejla, baskytara Krištof Mašek, zpěv a kytara Michal Mareda alias Márdi. To je kapela Vypsaná fixa. A právě s Márdím se bavíme o novém albu Ideál, které je překvapivé hned v několika směrech. My jsme třeba právě v doznělé písni Bylo to jistý slyšeli klávesy. Kde pak se vzali u Vypsané fixy klávesy?
1: Hele, dostal jsem jak narozenina od svojí manželky, tak jsem to rozbalil a koukal jsem na to docela překvapeně. Říkám, co s tím mám dělat? A ona se mě koukla a řekla, měl by ses posunout.
0: A posunul ses?
1: Tak jako vzal jsem je do svého kutloku 2x2 metry, kde zabrali spoustu místa a když už tam teda stáli, tak jsem na něm občas hrál a některé ty party nakonec i na tu desku pronikly, takže asi to splnilo svůj účel.
0: Kapela s tím neměla problém, že najednou máte klávesy? Sice lehonce, ale máte.
1: Jo, tak my jsme na nahrávkách je využívali i jako na předchozích deskách. Pro mě bylo nejhorší vždycky vlastně to jít nahrát v tom studiu, protože doma mám klid a můžu to dělat několikrát, ale tady jsem to prostě musel, a hlavně jsem tam musel najít ten zvuk v tom rejstříku, který jsem volil náhodou většinou, takže jsem musel projít třeba 200 zvuků kláves, než jsem našel ten, který jsem tam použil, protože jsem si to nezapsal, tak to bylo takový, vyvolalo takový stresy ve studiu někdy.
0: A další taková drobná novinka je, že si tuším poprvé při skládání použil basu, bylo to tuším v případě dalšího singlu Fucking Party, je
1: ano.
0: To tak?
1: Jo, to se stalo. Protože jsem měl od našeho bubeníka doma půjčenou takovou modrou Jolanu, na kterou se docela dobře hraje, nebo lizní ruce, a udělal jsem takový kolečko basový. Náš basák Krištof se mi hrozně smál. Já jsem tam udělal takový jako postup úplně jako triviální a ještě jsem tam sjel o půl toho na to jako to asi ty basisti, takový ty multi-instrumentalisti považují něco, jako když se vezmeš, já nevím, ponožky do sandálu, a říkal, tohle bude nejhorší píseň desky. Ale opak je pravdou a Fucking Party se tlačí do první trojky, takže jako na mý jako basový hře něco bude.
0: A máš ještě v plánu nějaký další nástroj?
1: No ale...
0: Jaký dechový třeba,
1: ne,
0: pozoun?
1: Ne, to ne, to bych už nezvládl, to za mě vždycky zastoupí producenti a i tyhle ty moje jako výkony v fúzovkách tam byly spíš takový jako náhodný a takový jako koření, no.
0: No to nové album vyšlo 4 roky od minulé desky Kusy radosti. 4 roky jsou vaše největší prodleva, což je teda mezi náma pořád úctyhodné, co by za to řada jiných kapel dala. Co vás zbrzdilo? Invence, děti, moc práce?
1: Hele, všechno dohromady a hlavně nás zbrzdily ty věci, co jsme natočili předtím, které byly jako v pozici nějaký laťky, kterou jsme chtěli překonat a ta laťka už byla jako na nás poměrně vysoko, takže jsme věděli, že je to výzva a snažili jsme se to dělat pořádně a paradoxně nám pomohlo to, že ta minulá deska byla docela dobrá, dostali jsme za ní Anděla, takže je zkušenost ta, že když se ti něco povede, tak to dlouho vydrží. No a takže jsme získali určitý čas a já jsem za něj rád, protože to fakt není jednoduchý nahrazovat ty prověřené věci novinkama.
0: Já vím, že ta minulá alba vznikala většinou tak, že vy jste jeli na seč do takového malého studia, kde jste natočili pracovní verze těch písní. Bylo to vlastně takové soustředění a potom až na základě těch demo nahrávek se pracovalo na, řekněme, tom regulárním albu. Jak to bylo teďka?
1: Hele, teď to byl takovej pelmel, kdy vlastně jsme taky měli soustředění, z něj tam je takových, já nevím, 45%, něco jsem nahrál doma a něco i vzniklo přímo na místě, takže to bylo tak různý a i jsme střídali studia, byli jsme na Slovensku, byli jsme v Propasti u Petra Janda, tam Jandy, tam jsme byli nejvíc a byl to takový myšmaš. No.
0: No celkem ta studia byla 4, Birdland, Gitón, Jámor a Propast. Producenti Ondřej Ježek, Dušan Neuwirth, čili trošku opačný přístup, než dneska volí většina současných kapel, které se snaží co možná nejvíce práce si natočit doma. Vy jste šli do velkých studií.
1: Jo, to přesně, když jsme třeba přišli do Propasti, tak Petr Janda, majitel studia, byl rád, že tam někdo je, protože řekl, ale oni se to za covidu všichni naučili dělat doma a tak já jsem rád, že jsem někdo přijel, takže my jsme spíš jako příznivci těch studií, pořád to tam má ten génius loci, má to tam prostory, má to tam různý nástroje, je to prostě místo, kde je nastřádána nějaká energie, navíc Petr Janda tam má nějakou pyramidu, která je ve střeše, takže tam dobí energii. No, my jsme prostě takový, z takových starých školy. No.
0: A znali jste se s Petrem Jandou? Potkali jste se předtím na nějakém festivalu?
1: Hele, párkrát jsme se takhle potkali, ale takhle jako přímo, že bychom u něj nahrávali, to ne, to byla naše premiéra, já jsem to studio měl spojený teda s hodně jako tvrdšíma metalovýma partama, i jsem se jako trochu bál a pak jsem byl strašně příjemně překvapený, jak je to tam skvělý a největší část té desky jsme natočili právě tam.
0: A nejenom, že jste natočili velkou část té desky, ale Petr Janda si tam i zahostoval v písni Jak jinak, legenda.
1: Sví k svýmu.
0: No, sví k svýmu. Jak ta spolupráce s Petrem Jandou vznikla, jak došlo k tomu, že tam nahrál takové to ikonické kytarové solo, které si za chvilku poslechneme?
1: No, došlo k tomu tak, že on tam prostě bydlí a vždycky ho zajímalo, co děláme, a každý den se tam jednou nebo dvakrát stavěl a vyprávěl nám nějaký vtipný historky, jak pašovali aparát, na který jsem nahrával ze západního Berlína, a byl takový vtipný a dobrý a my jsme se přestávali stydět a pak někdo řekl, hele, ta legenda, je tady legenda, kdo mu to řekne, tak zase probíhalo dlouhý jako jednání, kdo mu osloví, tak pak na někoho to padlo, to nevím, kdo to udělal. On řekl jasně, připravil se a nahrál to a je to úžasný, úplně si to ukradl pro sebe, tu píseň.
0: Já se ještě vrátím k Ondrovi Ješkovi a Dušanovi Neuwirthovi, který s váma dělali už třetí desku. Jak ano. Moc se změnila vaše spolupráce za ty roky?
1: No tak jsou takový fáze, že jo, nejdřív jsme natočili tři desky s Dušanem, potom jsme udělali v podstatě tři desky s Ondrou a pak už jsme nevěděli s kým a jak a někoho napadlo, že bychom tyhle dva spojili, takže nejdřív nám to přišlo divný, ale potom se ukázalo, že vlastně to vůbec divný není, že se skvěle doplňujou. Tak jsme to natočili s nima, teďka vlastně dokončujeme trilogii, tohle je třetí deska v téhle sestavě. Takový jako společenstvo písňového prstenu.
0: Tvůj oblíbený příměr.
1: Je to, jako mám to rád a jsem za to rád, že to s náma dělají, protože je to hodně jejich zásluha, jak ta deska zní a jak, jak dokázali partu, která v podstatě dělá jednu písničku, tak dostat z nějaký cesty na nějaký zajímavý stezky, který mohli projít a díky tomu oživit svůj sound.
0: A vhodili jste s Ondrou Ješkem a Dušanem Neuwirthem ten prsten do hory osudu a končíte tohle putování, nebo se k té spolupráci ještě do budoucna vrátíte?
1: Hele, abych ti řekl pravdu, tak jako to samozřejmě k tomuhle vybízí, ale v téhle chvíli vůbec nemám zdání, co budeme dělat. Akorát vím, že ten časový úsek, který je mezi těma deskama, je docela dobrý na to, aby se to nějakým způsobem udělalo, aspoň podobně dobře, takže nevím. Nevím, ale asi pocitově, kdybych se měl teď rozhodnout, tak bych chtěl s nima dělat dál.
0: Každopádně teď si pustíme Vypsanou fixu Petra Jandu a Legendu.

0: Stále posloucháte Art Café, dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement a také můj dnešní host Mardi z Vypsané fixy. Už jsem zmiňoval, že Vypsaná fixa dostala cenu města Pardubic za, řekněme, vzornou prezentaci města. Je docela vtipné, že na tom novém albu Ideál se San Piego, čili Pardubice, ani žádný jiný místní motiv neobjeví.
1: Je to tak, no, vydali jsme se za

0: vždycky ti to ta deska hodí zpátky, ani jako co tam vlastně se děje, že to shrnutí jako poznáš, až když to je hotový. A na téhle desce fakt hodně tam lítají ptáci, tak jo, pták to je takový posel mezi tím nějakým duchovním světem a tím tady naším, tak jsem si to vlastně potom spojil s tím, že když jsme vydali tu poslední desku Kusy radosti, tak bohužel zemřela babička legendární naše a měla žech a já jsem tam šel, protože žech to není nic, to tě jen spálí a nasypou do krabice, ona tak chtěla, nebo do takové urničky. A tak jsem se tam šel rozloučit a postával jsem u toho kremáku a nad tím kremákem najednou takhle visel ptáček a najednou přiletěl a pověsil se nad mojí hlavu a tam mával křídlama, hrozně dlouho se nehejbal. No a tak mi to přišlo jako pozdrav, pak jsem na to zapomněl, no a pak se mi to propsalo ty ptáci tyjo, na desku, no, jich tam dost. No.
1: Takže můžeme brát i ta zvířata, že mají často metaforický význam.
0: Jo, tak to jsou vždycky nějaký symboly šamanský, ty zvířata, ale je to zvláštní, no, jak se to takhle vynoří, třeba píseň Tři malý opičky jsem zase udělal, u téhle mojí babičky v obyváku, kde ona, když teda zemřela, tak si tam můj synovec udělal zkušebnu. Má tam bicí a tam s ním někdy chodím hrát. On chodí do páté třídy, ale už bubne dobře. A tam jsem udělal takový riff a já jsem potom si do toho něco nabroukal a šli jsme ven a ten Dan mi říká, starý do, a co to bude za píseň? A já jsem najednou vyhrk Tři malý opičky a vůbec nevím, proč mě to napadlo, ale něco takového tam je, no, magického, co někdy se stane a ty nevíš, proč se to děje a dojde ti to třeba později.
1: Co ani tentokrát nechybí, jsou nejrůznější popkulturní odkazy. Číslo na Nešpora v určitou chvíli zkoušel sehnat asi každý muzikant.
0: Jasně, no.
1: Co ten Lasica, Satinský a Terence Hill, jak se dostali do tvých textů?
0: No tak tam, že jo, tam je píseň Pelikán, kde vlastně jako je to symbol Lasica, a Labuda jsou vlastně jako...
1: Jo, Labuda, ne? Ano, máš pravdu.
0: Lasica a Labuda, že jo?
1: Ano. Jo,
0: a já se taky ale pletu. A to teď bych to nepřiřadil.
1: Já to byl Lasica Satinský.
0: Satinský je teď, a teď to, no, ale to jsou vlastně...
1: Tam možná máš Labudu.
0: Labuda, je tam Labuda, no, mezi teda. Lasicou a Labudou.
1: No.
0: A to je vlastně jako... Ty tam vlastně v té písni proplouváš mezi Skylou a Charybdou, což jsou vlastně nějaký symboly nějakého tvýho jako doteku s šílenstvím, kde to potřebuješ nějak jako dát a někdy, jako když jsi na tom blbě, tak ti pomůže humor a to symbolizují tyhle ty Lasica a Labuda. No, já mám rád, jako ty, tam vidím ty jejich obliče slovenský s těma rypák, teda nosama.
1: No,
0: jako chnírama, nebo a tak. A tak je to tam takový, jako vlastně jako to, že se to dá s tím humorem někdy zvládnout líp, než bez něj. No.
1: Cituji z tiskových materiálů. Ideál je deska, na které jsme si po 30 letech sáhli skoro na strop. Takže už se to blíží ideálu. Konečně jste natočili album, se kterým si ty osobně bez výhrad spokojen.
0: Ale nenatočili, hned jsem tam jako objevil spoustu věcí, které jsem třeba mohl jako vypilovat. No a, ale myslím si, že bychom... Je to 11. deska, vidím takovou tu horu, na kterou lezu a myslím, že ta 12. bude, to bude ten jako vrchol, kdy tam vylezu a začnu se rozhlížet, ale vůbec nevím, co bude dál, no, tak uvidíme, no.
1: My si teďka pustíme píseň Terence, která začíná takovou lehce kakofonickou akustickou kytarou. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem se díval, jestli mi nehraje něco na pozadí,
0: jo.
1: Ale nehraje. Čí to byl nápad?
0: Hele, to jen hodně to vzešlo z dema, který jsem doma nahrál a v podstatě mě to vybrnkávání jako evokovalo takový jako Morriconeho westerny a z toho se vlastně vyvinul potom ten následný text, kdy vlastně jsem si vzpomněl na hrdinu svého dětství, Terence Hilla a všechny tyhle westerny, který jsem sledoval a nějakým způsobem jsem to jako dal do toho textu, který teda jako není přímo, bo Terence Hill je vlastně tam anděl, který tam přichází zachránit takového zoufalce, co tam je v zoufalství, no, tak mně to přijde, že to docela tam funguje.
1: Já vím, že třeba tahle skladba se ve studiu potom docela hodně změnila. Jak to bereš ty jako výhradní autor, když se potom tvoje dítě ve studiu, ať už za pomoci producentů nebo zbytku kapely, dost výrazně změní?
0: Hele, myslel jsem si, že jsem s tím úplně v pohodě, ale zrovna na téhle desce se mi stalo, že tady ta píseň se změnila, to jsem ještě celkem jako ustál, ale pak je tam ještě jedna, to se jmenuje Velryba a ta se změnila úplně.

0: A to jsem byl jako hodně naštvaný, protože jsem si myslel, že ten můj demáč, který stačí jen dobře nahrát, je jako hyperhit. A byl jsem naštvaný, no, ale pak jsem tak vydechal a zjistil jsem, že tahle ta verze je lepší, no, ale trvalo mi to.
1: A je teďka všechno v kapele Vypsaná fixa ideál? Já vím, že před časem Mejla, kytarista, měl takovou pauzu, už je to všechno zažehnáno.
0: Hele, teď je to dobrý, ale jak říkám, no, je to těžký v tom, že je to podobně jak manželství, je to taková sinusoida, kde prostě seš jednou vejš, jednou níž a my to teď máme docela dobrý a doufám, že to vydrží. Protože úplně nejlepší je, když to je nejvíc na dně a teď se z něj odpíchneš, jako, tak tam, a teď to roste nahoru, tak to mám rád, protože to je to stoupání a všechno se zlepšuje, je to bezvadný, ale snažím se nějak to jako úplně se z toho neradovat, protože vím, že zase přijde ten propad. No. A ten přijde prostě.
1: Třeba nás poslouchá někdo z nějaké mladé kapely, který začíná hrát a máš třeba nějaký recept na to, jak se i 32 let hraní v kapele z toho nezbláznit a fungovat po lidské stránce docela v pohodě?
0: Hele, já nevím. Já si myslím, že je to spíš nějaký jako osud a vůbec můžu říct nějaký vzorce, který používáme my, ke kterým jsme se jako těžce dopracovali a který jsou vlastně strašně jednoduchý, ale je k ním složitá cesta, no.
1: Tak aspoň dva recepty.
0: Hele.
1: Stručně.
0: No, snažte se ne všude spát a pařit do rána na šňůře, dodržujte nějaký duševní hygieny, buďte chvíli sami, ale je to těžký, protože když jste na začátku, tak s těma lidma prostě pořád chceš bejt, že jo, ale ono to někdy pak přeroste jako z absolutního nadšení do ponorky a musí se na to dávat pozor, no.
1: Tak pojďme na toho Terence.

0: S Márdím z Vypsané fixy se bavíme o novince Ideál, která kromě obligátních streamingových platform vychází i jako CDčko a gramodeska. Také jsme v úvodu zmínili, že máte takový deluxe box, takovou výpravnou vlastně verzi toho LP. Jaký je podle tebe smysl těchto speciálních edicí?
1: No tak jako pomáhá nám to bránit ten formát té celé desky, že jo, vizuálně jako jí to zobrazuje hmatatelně a není to jen taková jedna vystřelená píseň, ale je to nějaká brána do nějakého světa. Já jsem ty vinily, když jsem byl malej, tak jsem prostě, máma měla ty vinily a já jsem tam seděl u toho gramofonu a bral jsem si je do ruky a prohlížel jsem si ty obaly a strašně jsem jako u nich dlouho vydržel. Pamatuju se, že třeba obal Sergeant Pepper od Beatles pro mě byl jako takový magicko-strašidelný hororový jako místo, ale pořád mě to přitahovalo, takže proto my to děláme, protože to všechno k té nahrávce patří, jo, a už to asi jinak nebude.
0: Já jenom pro posluchače dodám, že máš na sobě i takové hezké tričko s velkým barevným vinylem a nápis vinyl, takže...
1: No to jsem si dneska vzal, že jsem viděl, že o tom budu mluvit, tak bych se podporoval i takhle. Jako.
0: A ty jsi ještě zažil éru, kdy vlastně prodej CDček kapely živil, byť u Vypsané fixy to nebylo až tak slavné, ale přeci jenom ty prodeje CDček byly docela podstatné. Jak dneska podpořit kapelu, která vydá novou desku?
1: Hele, je to vlastně, jsou různé možnosti. My jsme třeba zrovna včera dali celou tu desku ke stažení na našem webu. Kdo chce, je tam QR kód, může přispět. Některý lidi to udělají. Není jich moc, ale udělají to. Potom je tady další věc, to jsou ty vinily. Ty se nějak jako zmátořily a lidi to kupujou. Nevím teda, kolik procent si to z nich poslechne, ale v podstatě to používají tak, jako my jsme třeba si dávali na zeď plakáty. Takže vinily pomáhají. No, nebo si můžou koupit i to CD, který pořád ještě děláme a pořád si ho jako někdo koupí. Zrovna dneska mi to překvapilo, že jsou lidi, včetně mě, já mám ve svém starém autě pořád CD přehrávač, takže si demáče vypálím na CD a pak si to poslouchám. Jo, je to soustava různých možných věcí, včetně třeba nákupu trička, tak tyhle ty věci my prostě dáváme na kupu a nerozdělujeme se a dáváme to potom vždycky všechno do té desky.
0: Každopádně asi nejlepší způsob, jak podpořit kapelu, je přijít na koncert.
1: Ano.
0: Konkrétně třeba 20. srpna do pražských Holešovic, kde v rámci Prague Open Air pokřtíte nové album Ideál. Už tušíš, jak ten křest bude vypadat? Koho vám tam vaše manažerka nanominuje jako hosta?
1: No hele, budou tam, nějaký hosti tam budou a budou tam taky legendy českého stolního tenistu, kteří...
0: Marie Hrachová.
1: No, Marie ne zrovna,
0: Petr Korbel.
1: Ale ten taky ne.
0: Tak počkej.
1: Ale
0: tak...
1: to už vyčerpal z toho. A ty tam třeba budou a budeme tam my a bude tam spousta lidí a bude to často docela dobře prodává, ale stejně bych všechny pozval. A je to takový náš hlavní koncert léta. Hlavně my máme 20. srpna narozky. Tam to bereme jako datum, kdy jsme vznikli, kdy jsme se sešli ve zkušebně a rozlosovali jsme si nástroje, takže to bude nejen křest, ale i oslava narozenin.
0: A velká šňůra potom bude následovat na podzim.
1: Ano.
0: A vím, že vy uvažujete, že byste na podzim tu desku zahráli celou, takže třeba v první půlce koncertu deska Ideál a pak v druhé části zbytek vaší bohaté tvorby, nebo jak to máte vymyšlené?
1: Hele, my jsme si teď řekli, že nebudeme sraby a že už v létě prostě tu desku budeme hrát. Takže hrajeme z téhle desky ve festivalovém setu 6 věcí, 5 a 6. To znamená, že už je máme dobře ve formě, v hratelné formě a myslím si, že ta deska drží pohromadě a budeme se snažit jí fakt zahrát celou nebo z 90%. Takže je to asi jediná možnost, kde takhle zazní, protože pak samozřejmě dojde k selekci a přežijou jen ty nejsilnější.
0: Tušíte už během nahrávání, které ty písně do budoucna nepřežijou selekci a na koncertech je zahrajete jednou, dvakrát, třikrát a pak se nad něma zavřou vody?
1: No, někdy si to tak říkáš, ale jistý to není nikdy.
0: Občas se překvapíte.
1: Občas tě překvapí něco, co bys jako neřekl, třeba máme píseň Kostel Biohazard McDonald, kterou jsme nahráli na druhý desce jako jam v obýváku v prastarém programu Cool Edit, kterou jsme tam měli jako, jako takový jako odpočinkový model a tohle, to se přilepilo jako bonus na desku a je to, a teď je to jeden z největších hitů jako na koncertních, takže tohle naštěstí ještě pořád jako na to nejde přijít a to je asi dobře. No.
0: A jak myslíš, že do budoucna dopadne Velryba, takové funky disco, které nás teďka čeká?
1: Hele, to hrajem a to mají lidi rádi, i když třeba na první poslech říkali, hele, to jsem byl z toho takový v šoku, ale teď to miluju. Takže to už hrajem i živě a ta si myslím, že jako tam bude, protože i kluci z kapely milujou a vyžadujou, aby se hrála.
0: Počkej, kluci z kapely i Peters? Protože i pro něj je ta píseň docela těžká, pro bubeníka.
1: No, je to, hraje to naživo ještě trošku rychle, ale už se tam dostává, jo. To je strašně je to těžký. Jedna věc je to nahrát a druhá věc je to hrát. A už tam jsme a každý ten koncert, máme takový koeficient, že jeden koncert, kde zahraješ tyhle ty živý věci, vydá za 10 až 15 zkoušek. Takže myslím si, že Velryba tam bude.
0: A Velryba každopádně teďka i v Art Café.

0: Ještě chvíli hostem Art Café zůstává zpěvák, textař skupiny Vypsaná fixa Márdi. Já jsem vás celkem nedávno viděl v pardubickém klubu Žlutý pes, kde vy jste vlastně i začínali před těmi 32 lety. Zaujalo mě, kolik mladých lidí na vás dneska chodí. No já tam byl skoro nejstarší v tom klubu.
1: Tak to je samozřejmě...
0: No teď jsem na tebe zvědavý.
1: Dobrá zpráva pro všechny.
0: A myslíš, že zatím třeba jsou i ty letní festivaly, na kterých hodně hrajete, třeba Rock for People?
1: Hele, já si myslím, že mám takovou teorii, že jak byl vlastně ten covid a ty lidi byli zavřený doma, tak některý ty mladí lidi asi dostali takový podobný pocity, jaký jsem měl, když jsem některé věci skládal, který dřív jich tolik nebylo a teď nějak jako to vzali za svý, no, tak nevím, čím to je. Jako.
0: Trefil se s ním do noty.
1: Prostě nějak, jako samozřejmě, je to pro nás vlastně fajn, že tam jsou mladí lidi, takže asi připadám se jako Iggy Pop, když se dostal do Trainspotting.
0: A taky mě zaujalo, opravdu zaujala taková vlastně velmi vřelá atmosféra, že celý klub zpívá, zná texty, poguje, při antidepresivní rybičce půlka klubu sedí a vesluje.
1: No, tak mají takový různý rituály a my jako lidem nebráníme v ničem a podporujeme tyhle ty mošpity a jako takzvaný kotel, protože já třeba osobně jako, když jsem absolvoval nějaký takovýhle typ koncertu, kde jsem byl jako v těch prvních lajnách a narážel jsem tam, tak jsem potom se cítil hrozně dobře. Takže my z toho máme radost, jako je to lepší, než kdyby tam stálo tyjo, nevím, 500 jako znuděnců, který by tak nás jako blazeovaně pozorovali.
0: A nepřekročí to občas už nějakou únosnou mez? Neskouší třeba někdo vám hrábnout do strun nebo s váma zpívat?
1: No, tak někdy samozřejmě jako k takovýmhle věcem jako dochází, ale my se snažíme jako jim to vysvětlit, že tam je zákon jako toho pobytu na pódiu je několika vteřinový. Prostě přijdeš tam, skočíš, ostatní tě chytěj nebo tak, ale nejhorší jsou takový ty lidi, kteří jako mají tam pocit, že třeba tam chtějí udělat selfie, tak to jako to jako těžce jako se snažíme vymítit tenhle zlozvyk.
0: Máte evidenci, kolik jste za těch let odehráli koncertů?
1: No, několik tisíc. Podle mě to jako bude, jako teď jsem to hrozně dlouho, no jako už to bude přes 2000 určitě, možná ještě 2500. Jako hodně.
0: Váš dlouholetý spolupracovník Lady s vám, myslím, dělá takový pravidelný přehled koncertů každoroční?
1: Jo, jako párkrát jsem si to už vytisk, když si potřebuji na něco vzpomenout, ale teď to prostě z hlavy nedám, ale je to fakt velký množství, i když teda musím říct, že poslední jako roky jsme přibrzdili a už to tak není, jako v prenatálních časech, kdy jsme měli těch koncertů třeba 140 za rok nebo 150, tak to už v žádném případě není pravda.
0: Hmm. Já vím, že ty jsi i začal sepisovat knihu o historii kapely Vypsaná fixa. V jakém seš roce a jakou ta kniha má formu? Jsou to povídky, glosy?
1: Hele, udělal jsem to tak, že vlastně to, co vlastně na té kapele nejdůležitější, tak to tam teď tvoří kapitoly. A je to vlastně, začne to demosníkama čtyřma a vlastně tam je 1994 až 2000, teď jsou tam ty demosníky a jsou tam nějaký příhody z toho období a co se dělo a tak. No ale jde mi to pomalu, teď jsem někde za krásou nesmírnou, takže tak nevím, snad už to, jako to posunu teďka, až bude zase ten klid po té desce.
0: Taky píšeš sloupky, které vyšly knižně v publikaci Hlas ze San Piega, co nějaký ucelený příběh na delší ploše, román, novela.
1: Nějaký texty rozepsaný mám a už jsem to jako takhle řekl, že to vydám, ale trpím velkou sebekritikou a zatím se na to nevěřím, ale je to jedna z výzev, kterou jako bych ještě mohl pokořit, no, ještě pár let na to
0: ještě
1: mám.
0: Ještě jsi mladý.
1: Ještě bych to mohl dokázat, no, plus jako solovka, tohle. Jsou tam věci, které pořád je dobrý nějaký ty body před sebou vidět. No.
0: Takže solová deska, knížka, to jsou takové, řekněme, mety do budoucna. A co dál s fixou? Já jsem v jednom rozhovoru četl, že ideál je předposlední velká deska fixy.
1: No tak v téhle chvíli mi to tak připadá, že jo, protože jsem z toho úplně vyždímaný, sebralo to strašný mentální energie a jsem rád, že to asi dopadlo dobře, ale máš fakt pocit, že dlouho nic dělat nebudeš, ale on potom zase to pomine, ale uvidíme, no, tak minimálně jednu ještě vydáme.
0: Tak se budeme těšit. Hostem Art Café byl Márdi z Vypsané fixy. Člověk potřebuje jistoty a jsem rád, že jistota jménem Vypsaná fixa tady už je 32 let. Ať se vás stále drží reprezentační forma a ať vás ani po 30 letech fungování neopouští ideály.
1: Tomé, díky, bylo tady skvělý a myslím si, že před mnoha lety, když jsme v našem regionálním rádiu byli v tvým alternativní pořadu, by nás nikdy nenapadlo, že se sejdem na Vltavě v Českém rozhlasu, takže to je, je to vlastně jako hollywoodský film.
0: Takový hezký happy end, i když ve vašem případě to ještě není end.
1: No, tak ani v tvým ne. Ale.
0: Moc děkuju, měj se krásně. Díky. Příjemný zbytek večera i vám všem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement a na závěr si dáme píseň Koloběh.

0: Tak to bylo dnes naposledy na Vltavě setkání s kapelou Vypsaná Fixa, její frontman byl hostem dnešního Art Café. Je to kapela, která hraje víc než 3 dekády. A zítra bude Art Café také hudební, ovšem setkáme se se členy kapely, která byla založena teprve v roce 2021. Má za sebou hned několik evropských turné. Za debut Tell Me When You Pass The Sun získali téměř všechny hudební ceny, které u nás existují, a ještě stihli rozpoutat bouři na sítích prostřednictvím své děkovné řeči na cenách Anděl. Se členy kapely Ida the Young bude v zítřejším Art Café rozmlouvat Michal Pařízek. Leďte Vltavu zase krátce po 17. hodině. Teď je přesně 18. Od vltavského mikrofonu vám pěkný pondělní podvečer přeje Martina Kolajová. Ovšem už za malou chvíli předám slovo Davidu Bradovi, autorovi, tak jako každé pondělí i dnes, autorovi jazzového podvečera. Zatímco pro vltavské dopoledne David Brada v rámci dnešního dne dětí vybral skladby ze speciálního alba Tria Medesky Martin a Wood. Už za malou chvíli nám představí playlist, který připravil pro následující půl hodinku. 18. hodina a 30. minuta. Pak bude časem, kdy pravidelně hudbu měníme za literaturu, a dnes nás už po 8. čeká Igor Bareš a četba na pokračování z knihy Petra Placáka Fízl. Posloucháte Vltavu, hezký podvečer.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. Přesně před týdnem zemřel tenor saxofonista Sonny Rollins, jedna z posledních žijících osobností, které formovaly jazz už od 50. let. Pojďme se tedy společně ohlédnout aspoň za některými jeho zásadními nahrávkami.

Dozněla skladba St. Thomas z alba Saxophone Colossus z roku 1956, tedy nahrávka, která Sonnymu Rollinsovi definitivně přiřadila přezdívku saxofonový kolos. Základem téhle skladby je melodie, kterou Sonny slýchal doma od své maminky, která pocházela z ostrova Svatý Tomáš, odtud tedy St. Thomas, to je karibský ostrov. Jedná se o lidovou píseň, která je v anglosaském světě známá také jako Fire Down Below. Rollins z tohohle jednoduchého motivu, jak jste sami slyšeli, udělal něco, co se v budoucnu stalo jeho podpisem, tedy veselou melodii s výrazným tanečním calypso groovem, v tomhle případě bubeníka Max Roache. No a v té melodii je krásně slyšet, jak Sonny Rollins dokázal variovat tohle téma, jak měnil rytmické akcenty a hrál dlouhé, logicky vystavěné improvizace, aniž by se přitom odchýlil od původního charakteru skladby. Dnes pochopitelně stihneme jenom zlomek z dlouhé a neskutečně bohaté kariéry a tvorby Sonnyho Rollinse. Máme necelou půl hodinku a proto jsem pro vás na Spotify připravil zhruba 3hodinový playlist jako bonus. Hledejte tedy profil, který se jmenuje podle tohoto pořadu Jazz Update, a na profilu Jazz Update pak najdete playlist Goodbye Sonny a můžete si užít 3 hodiny mého výběru z jeho fantastické hudební kariéry. Teď se společně vrátíme k albu A Night at the Village Vanguard z roku 1957 a pustíme si skladbu Softly as in a Morning Sunrise.

Ve slavném newyorském klubu Village Vanguard hrál Sonny Rollins delší šňůru na podzim v roce 1957. Hledal tehdy ideální kapelu, několikrát měnil obsazení a nakonec skončil u radikálně odlehčeného tria, které jste právě slyšeli. Tenor saxofon, kontrabas a bicí, tedy úplně bez klavíru. Tím získal nový prostor v harmonii a taky úplně novou svobodu v práci s rytmem. Album A Night at the Village Vanguard, na němž najdeme i blues Sunny Moon for Two, které je taky velmi slavné, patří k nejzásadnějším živým jazzovým deskám Sonnyho Rollinse. My se teď vrátíme k jedné z jeho nejznámějších skladeb. Ta se jmenuje Olio. Vznikla v roce 1954 jako krátké bebopové téma postavené na takzvaných rhythm changes, tedy na harmonickém standardu skladby I Got Rhythm. Rollins z téhle skladby udělal jeden z nejhranějších standardů druhé poloviny 20. století, skladbu, která se stala povinným číslem všech jam sessions na celém světě.

Posloucháte jazzový podvečer na Vltavě a vzpomínáme na Sonnyho Rollinse, který zemřel před týdnem ve věku 95 let. Teď se přeneseme na začátek 60. let, protože po úspěších v 50. letech, kdy už byl uznávaný jako jeden z nejdůležitějších saxofonistů své generace, se Sonny Rollins rozhodl zmizet z veřejného života. Nebyl totiž spokojený jednak sám se sebou, ale hlavně se svým hraním na tenor. Denně proto chodil cvičit klidně i na 15, někdy na 17 hodin na lávku u newyorského Williamsburg Bridge, a to za každého počasí skoro 2,5 roku. No a tenhle rituál na mostě se nakonec stal součástí jeho osobní i hudební legendy. Hráč, který se na vrcholu kariéry zastavil, aby znovu našel vlastní nový zvuk. Na pódia se pak vrátil s albem The Bridge v roce 1962 po boku kytaristy Jima Halla, kontrabasisty Boba Crenshawa a bubeníka Bena Rileyho. A takhle zní titulní skladba alba The Bridge.

Pokud posloucháte a znáte hudbu Sonnyho Rollinse, asi jste poznali, že tohle nebyla skladba The Bridge ze stejnojmenné desky. Tohle totiž byla The Freedom Suite ze stejnojmenného alba z roku 1957. To je takové politicky citlivé téma, které, a sice rasismus, které Sonny Rollins na téhle desce otevřel. Taky byla nahraná v triu, a sice s Oscarem Pettifordem a Max Roachem. A vlastně vznikla tak, že Sonny Rollins se v roce 57 při pronájmu bytu v New Yorku setkal právě s rasovou diskriminací a rozhodl se reagovat hudbou. Podobně reagoval hudbou i na 11. září 9/11, protože když k němu došlo, tak on bydlel o 4 domy vedle. A to je vlastně celý jeho příběh, velmi osobní a velmi citlivý. Sonny Rollins totiž přinesl jazzu hlavně představu, že improvizace může být nekonečná a vždycky smysluplná. A právě tahle smysluplnost činí jeho hudbu naprosto jedinečnou. Teď se tedy vrátíme ještě k albu The Bridge na začátek 60. let a pustíme si tuhle skladbu. Já znovu opakuju, že se do 30 minut prostě vejde jenom velmi omezený výsek z jeho hudby a proto vás odkazuji na 3hodinový playlist na Spotify. Hledejte můj profil Jazz Update a na něm najdete playlist nazvaný Goodbye Sonny. Těším se na slyšenou opět za týden a přeju příjemný večer.

0: vzpomínkou na Sonnyho Rollinse byl dnešní jazzový podvečer, připravil ho a uváděl David Brada. Nás už za malou chvíli čeká četba na pokračování, konkrétně další kapitola četby z knihy Petra Placáka Fízl, ale pak se v rámci dnešního vltavského večera vrátíme opět k hudbě. V 19 hodin v rámci 7. nebe k hudbě, kterou přinese do studia Sára Vondrášková, a ve 20 hodin nás čeká koncert pražských rozhlasových symfoniků. Dnes opět s výběrem Ondřeje Šolce a tentokrát s hudebním výběrem ve znamení dnešního dne dětí. A tak nás čeká řada skladeb, třeba Dykasův Čarodějův učeň, Ravelova Má matka husa nebo Špalíček Bohuslava Martinů. To vše v koncertu Sočru od 20 hodin.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Největší rodina.

0: Jiné setkání Přemyslovců, královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Četba na pokračování.
2: A my si za malou chvíli, milí posluchači, budeme už po desáté poslouchat četbu z knihy Petra Placáka Fízl. Bude číst Igor Bareš pod režijní taktovkou Vlada Ruska. A my se tedy opět setkáme s knihou historika spisovatele Petra Placáka, který v knize Fízl nekomentuje cizí zkušenost, ale materiály STB, které se týkají jeho samotného a jeho přátel. Podle Petra Placáka má jeho kniha i didaktický účel. Je to návod, jak se bránit jakémukoliv vnějšímu nátlaku, ať už je jeho původcem stát, anebo cokoliv jiného.

Kaše, kterou vařili estébáci, byla čím dál řidší. Nebyli schopni provést jediný úkon, který by měl z jejich hlediska aspoň trochu smysl. Například vyslechnout někoho k mému podílu na nahrávkách skupiny Plastic People. Celé se jim to rozpadalo pod rukama. Chtěli si vytipovat vhodnou osobu k operativnímu využití. Pro boha koho? A na co? O čem by jim asi tak mohl nějaký agent referovat? Že nemám rád komunisty a doma mám starý Smith Premier typewriter? To bych jim kdykoliv potvrdil osobně. I kdyby existoval doktor Faust, neměl by se komu upsat. Profilakticko-rozkladné pohovory, které mě měly diskreditovat mezi závadovou mládeží, to už byla úplná fantasmagorie. Pravděpodobně z druhé poloviny července pochází informace o provedeném opatření na základě poznatku získaného AOP, agenturně operativními prostředky, ZTU Přestavba, týkající se styku československého státního příslušníka, rozpracovávaného v signálním svazku číslo 36485 pod krycím názvem Fagot, který je synem bývalého mluvčího Charty 77 doktora Bedřicha Placáka na československého státního příslušníka Davida Kopelenta, že jej pravidelně třikrát týdně vyučuje a zdokonaluje v jazyce německém, byla provedena ze strany orgánů ministerstva vnitra následující opatření. Po zavedení prošetřování na osobu Davida Kopelenta bylo zjištěno, že s Placákem se seznámil v průběhu měsíce dubna letošního roku zcela náhodně. Důvodem vlastního seznámení bylo, že Kopelent, který má za manželku státní příslušnici NDR, pravidelně vyjíždí k návštěvě svých příbuzných do NDR a velmi dobře ovládá německý jazyk. Na základě zjištěné skutečnosti, že jmenovaný společně s Petrem Placákem dne 21. května 85 navštívili NDR na dobu 4 dnů pod záminkou zdokonalování dosud získaných jazykových schopností Petra Placáka, byl s Davidem Kopelentem proveden dne 9. července 85 zpravodajský pohovor, který měl za cíl ověřit si dosud získané poznatky a účinnou preventivní formou docílit diskreditace Placáka před Kopelentem a přerušit dosud pravidelnou výuku v německém jazyce. Provedeným zpravodajským pohovorem byly ověřeny námi dosud získané poznatky, v širší formě byla objasněna společná turistická cesta do NDR a v neposlední řadě pak vzájemný vztah Kopelenta s Placákem. Přitom byl Kopelent vhodnou formou upozorněn na závadové jednání Placáka a možné důsledky při dalším aktivním styku, dále pak možných potížích při vzájemných cestách do NDR a dalších socialistických států, které by mohl Placák zneužívat pro svůj prospěch nebo ve prospěch svého otce. Prověřením získaného poznatku a následně pak provedením zpravodajského pohovoru s Davidem Kopelentem bylo dosaženo plánovaného cíle, a to diskreditovat Placáka před jeho styky, přáteli a kamarády. To je také úplná hovadina. S Davidem Kopelentem, ke kterému jsem chodil na němčinu do Náprstkova muzea, kde dělal hlídače, jsem se znal léta z pražského undergroundu. Před estébáky ovšem vystupoval jako můj náhodný učitel němčiny. O nějaké mé diskreditaci před ním nemohla být pochopitelně řeč. Estébáci se nepřestali pokoušet dostat mě na příživu. Přes STB Jablonec nad Nisou zjistili, že jsem od 26. června do 26. července 85 pracoval jako brigádník u lesního závodu Nisa Liberec a můj finanční výdělek činil 619 korun. Za pomoci ZTU nasazených v akci bude zjišťován současný způsob života objekta, neboť jeho příjmy za rok 85 neodpovídají jeho výdajům a je zde důvodné podezření, že se nechává vyživovat svým otcem. Poznamenává si na konci léta STB, jako by vyplňovala kolonku v předtištěném dotazníku.

5. září 85. Z 5. září 85 pochází záznam z odposlechu bytu v Křivenické. Pramen byl přítomen rozhovoru Petra Placáka s bývalým mluvčím Charty 77 otcem doktorem Bedřichem Placákem. Rozhovor se uskutečnil v bytě Placákových. Jak Pramen poznamenal, v průběhu rozhovoru se Placák, otec, dotazoval svého syna, co má odpovědět pracovníkům bezpečnosti, až se budou po synovi schánět. Na to Petr Placák poznamenal, že jim, příslušníkům, má sdělit, že je na služební cestě a že až přijede, tak jim zavolá. Význam zprávy spočívá ve zjištění, že Petr Placák se nechá před bezpečností zapírat a vymlouvá se na služební cestu. Vyplývá z toho, že doktor Bedřich Placák se propůjčuje k tomu, že omlouvá údajnou nepřítomnost svého syna na místním oddělení veřejné bezpečnosti, kam byl řádně Petr Placák předvolán, i když v té době je syn doma. Jistě, nechal jsem se zapírat, jak pak by ne. S tátou to ale bylo občas těžké. Byl ze staré školy a věci jako zaměstnání, škola nebo i určitý respekt k moci úřední, tím není myšlena STB, a podobně, měl vštípené výchovou a bylo těžké mu vysvětlit, že na to kašlu, že je mi to úplně ukradené. Z toho samozřejmě vznikala nejrůznější napětí a konflikty. Mne rozčilovalo, jak si mé problémy bere a jak je konzultuje se svými přáteli a známými. To jsem byl vždycky úplně vzteky bez sebe. Nejenže to podle mne žádné problémy nebyly, ale především nikomu potom nic nebylo. Navíc STB se tak dozvěděla řadu věcí, o kterých by jinak neměla ani ánunk. Nakonec to skončilo tak, že si otec přečetl Medorka, o kterém mu Miloš Reichert namluvil, že to je dobré, a pak mě vyhodil z bytu. Byla tam mimo jiné pasáž o rodičích, kterou otec vztáhl na sebe. Nebral jsem ovšem vyhazov z bytu nijak tragicky. Naopak, bylo to jako v pohádce. Šel jsem do světa na zkušenou. Nejdřív jsem bydlel měsíc ve sklepě, kam mi máma nosila jídlo, a pak jsem se přestěhoval k Martinovi Machovcovi do Břevnova, kde to ale taky moc nešlo. Nakonec jsem skončil u Pepy Janíčka v Chelčického na Žižkově, který v té době bydlel u své přítelkyně. S otcem jsem se ovšem nepřestal stýkat, naopak, vztahy mezi námi se urovnaly. Otec se až do své smrti názorově vyvíjel a postupně, jak ztrácel jednoho přítele, či spíše známého za druhým, ať už proto, že se báli, nebo se s nimi názorově rozešel, zbližoval se s bratrovými a mými kamarády a nakonec byl s nejrůznějšími máničkami v hantýrce STB s takzvanou závadovou mládeží raději než se svými vrstevníky. Po své anabázi v komunistické straně, kam politikou zcela nezasažený vstoupil v roce 45, naivně, z vlasteneckých důvodů, došel k přesvědčení, že už by nikdy nebojoval za něco, ale vždy jen proti něčemu. Mýlil se. Ve svých 74 letech podepsal manifest českých dětí, proklamující obnovu českého království. Podepsal ho s tím, že král je aspoň odpovědný Bohu, zatímco ti, kteří jsou dnes u moci, nejsou odpovědní za nic, nikomu a ničemu. 1. října 1985. Záznamem odposlechu z 5. září můj první spis z let 1982 až 85 de facto končí. 1. října provedl jeho revizi zástupce náčelníka 2A odboru správy STB Praha, kapitán doktor práv Jaroslav Mariško, a došel k tomuto rezultátu. Dnešního dne jsem provedl kontrolu stavu rozpracování signálu Fagot. Vzhledem k tomu, že jde o syna bývalého mluvčího Charty 77 a o osobu inklinující k takzvané volné mládeži, byla s objektem provedena řada preventivních opatření. Konkrétní trestná činnost prokázána nebyla. Vzhledem k výše uvedenému ukládám. Do 30.10.85 získané materiály komplexně vyhodnotit a převést svazek na spis PO prověřovaná osoba s tím, že nadále bude objekt prověřován i za využití příslušníků veřejné bezpečnosti. V případě signálu o konkrétní trestné činnosti zavést aktivní rozpracování a dokumentaci.
Evidovat objekta v rámci kontroly druhých a třetích garnitur VN. První trochu inteligentnější fízl. VN je vnitřní nepřítel, kterého měla STB rozčleněného do tří garnitur podle stupně nebezpečnosti. Nejnebezpečnější byla garnitura první. PO je prověřovaná osoba, to je osoba v zájmu STB, která byla průběžně sledovaná. 22. října 1985 STBáci provedli komplexní vyhodnocení signálu Fagot s předstihem a náčelník 2A odboru správy STB Praha nadporučík Jaroch Vladimír mohl už 22. října schválit následující účetní uzávěrku. Vyhodnocení. Předkládám vyhodnocení a návrh na uložení signálního svazku číslo 36485 pod krycím názvem Fagot, ve kterém byl prověřován československý státní příslušník, placák Petr, narozen 8.1.64. Odůvodňuji. Signální svazek k prověření jmenovaného byl založen dne 3. ledna 85 na základě poznatků získaných AOP, že objekt Petr Placák se v posledním období aktivně zapojil do závadové činnosti ve spojení s osobami z řad signatářů Charty 77 a stal se jedním ze zakládajících členů závadové hudební skupiny Hovězí porážka, kde se podílí na vytváření textů písní, které jsou tendenčně zaměřené proti socialistickému zřízení a zesměšňují socialistické zřízení v ČSSR. Petr Placák je synem bývalého mluvčího Charty 77 a bývalého plukovníka Československé lidové armády, chirurga Ústřední vojenské nemocnice doktora Bedřicha Placáka, který je na zdejší součásti rozpracován v osobním svazku chirurg pro podezření z trestné činnosti dle paragrafu 98 a 112 trestního zákona. Petr Placák je od útlého mládí vychováván v nepřátelském tendenčním duchu proti socialistickému zřízení v ČSSR, v nepřátelském duchu proti spojenectví se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy. Z toho pramení také vztah Petra Placáka k vojenské prezenční službě a především jeho vztah k práci, kdy se této soustavně vyhýbá a vyhledává pouze krátkodobá zaměstnání, jako například pomocný dělník v lesním závodě, noční hlídač a jiné. Od doby přerušení studia na ČVUT v Praze se řádně nezapojil do pracovního procesu. V průběhu období byly prováděny profilakticko-rozkladné pohovory se zjištěnými styky Petra Placáka, jako například Janem Dejmalem, Davidem Kopelentem a Ivanem Vernišem, který je na zdejší součásti prověřován v PO spise Verne. Při těchto byl Petr Placák diskreditován před svými přáteli, přičemž ale nebyly zjištěny poznatky o závadové činnosti Placáka. Přes všechna prováděná opatření, využití operativních, technických a agenturních prostředků se nepotvrdila nepřátelská činnost Petra Placáka. Z toho důvodu navrhuji operativní svazek uložit do archivu Ministerstva vnitra na dobu 10 let a svazky dokumentace, korespondence a pomocné písemnosti zničit. Dále osobu Petra Placáka na základě rozhodnutí vedení 2A odboru nadále prověřovat ve svazku PO. Vypracoval poručík Hrubý Pavel, náčelník 2. oddělení 2A odboru nadporučík Šípek Zdeněk. Petr Placák je od útlého mládí vychováván v nepřátelském tendenčním duchu proti socialistickému zřízení v ČSSR, z čehož pramení jeho vztah k vojenské prezenční službě a především jeho vztah k práci, kdy se této soustavně vyhýbá. Od doby přerušení studia na ČVUT v Praze se řádně nezapojil do pracovního procesu. Přesně tak. To nebyla lenost, ale světonázor. STBáci se svým geniálním instinktem fízla přišli na to, že jsem se systematicky vyhýbal jejich vojně, jejich práci, jejich zábavě, jejich společnosti a nemohli dělat nic jiného, než to konstatovat. STB rezignovala i na fakt, že si mohu psát, co chci, hrát, s kým chci, stýkat se, s kým chci, žít, jak chci. Dělal jsem si, co jsem chtěl a zabýval se pouze tím, čím jsem chtěl a nebylo to trestný. Nebyl to úžasný režim.
Dne 22. října 1985 jsem z takzvaného aktivního rozpracování klesl zpět mezi masu ostatních osob, které měly to štěstí, že se o ně zajímala STB. Z pomyslného výslechu jsem se vrátil zpět na celu mezi ostatní vyšetřovance. Přes úvodní klopítnutí, kdy se člověk ještě rozkoukával, jsem první poločas utkání s STB vyhrál 1-0. Pak nastala určitou dobu pauza a vše začalo na novo, jen se hrálo o stupínek výš. Po období intenzivní buzerace následovalo období buzerace rutinní, která byla prokládána občasnými výslechy. Například celé rodině, včetně mámy a sestry, nechala STB sebrat cestovní pasy, což mi bylo úplně ukradené, protože na západ nebo jinam do světa stejně člověk cestovat nemohl a ve spřátelené cizině to bylo stejné jako u nás. Léta jsem jezdil na Slovensko a to mi bohatě stačilo. Během několika let života v reálném socialismu se obraz fízla radikálně změnil. Fízl ztratil démonický rozměr klukovských let a z jeho neustálé přítomnosti v běžném životě se stala všednost. Z démona zbyl otravný úředník. Z romantické představy o souboji se zlem, kterou si člověk do života projektoval z dobrodružných knížek, se stala každodenní psychologická válka, vedená většinou administrativními opatřeními a všelijakými rádoby šikanami, které jen někdy přerostly v otevřenou agresi a fyzické napadání. Neklamnou známkou toho, že se fízlům fízlování nedaří. Fízlové se snažili dostat vás do konfliktu s rodinou, přáteli, okolím, rozprostřít kolem vás síť nedůvěry, podezření, pomluv a především vás znesvářit se sebou samým. Snažili se vás rozložit, znejistit, aby člověk začal pochybovat o správnosti a účelnosti svého jednání a tak dál. Jenže to není jako dát někomu přes hubu. I když byli STBáci cvičeni v nejrůznějších rozkladných postupech a komunisté v tom měli mnohaletou praxi, operativci STB i jejich nadřízení na vedení psychologické války většinou nestačili. Jejich rozkladná opatření měla často docela opačné účinky a vlastně nám po celou dobu nepřestávali hrát do karet. Major kulturista. Do druhého kola, a jak se ukázalo 17. listopadu 89, kola závěrečného, nastoupila STB v pozměněné sestavě. Z první party zůstal Šípek, který mezitím povýšil na kapitána a stal se zástupcem náčelníka 2A odboru správy STB Praha. Šípek byl klasický lumpen proletář. V roce 67 se vyučil v ČKD Praha a pracoval jako soustružník v ČKD Kompresory. Jelikož se mu ale nechtělo makat ve fabrice, hned jak se naskytla příležitost, zběhnul od frézy k SNB. V červenci 1970 si podal žádost o přijetí k ministerstvu vnitra na úsek pasové kontroly na letišti v Ruzyni a už v září 1970 složil služební přísahu, ve které se zavázal, že bude vždy rozhodně bojovat proti nepřátelům své vlasti, nepřátelům Sovětského svazu i ostatních socialistických zemí a slíbil, že je připraven vynaložit všechny své schopnosti a nasadit i život v boji za zájmy Československé socialistické republiky, za vítězství míru a komunismu. Výkřikem tak přísahám končí předtištěný slib, který skládali všichni vnitráci. V roce 1974 vstupuje Šípek do KSČ a rok na to přechází z pasovky k STB. V roce 1980 je starším referentem specialistou na druhém oddělení 2A odboru pražské správy STB na úseku antisocialistických sil. Postupně šplhá nahoru. V roce 1982 se stane náčelníkem oddělení, 1. května 89 je povýšen na majora a 17. listopad 89 ho zastihne ve funkci zástupce náčelníka celého 2. odboru pražské STB pro boj s takzvaným vnitřním nepřítelem s platem 4500 korun plus 600 korun takzvaného diferenčního příplatku.
Vedle toho dostávali estébáci cirka jednou za dva měsíce odměny od 500 do 2000 korun. Šípek byl takový klasický vejtaha. V kolonce osobní záliby je v Šípkově v nitráckém hodnocení uvedeno kulturistika a vzpírání. Působil v tělovýchovné jednotě Start Praha. Dělal frajera, neměl na to. A jak už to u takových týpků bývá, měl z toho mindráky. Všem zásadně tykal. Měl permanentní potřebu ponižovat a urážet zadržené a mít moc nad druhými mu dělalo potěšení, které se ani nesnažil, či možná nedokázal, skrývat. Otce o 35 let staršího univerzitního profesora oslavoval zásadně jako placáka a byl i takový detailista, že svým hochům nakázal, že nesmějí na předvolánky psát profesorský titul, ačkoliv se otec na Univerzitě Karlově řádně habilitoval a v roce 1968 mu tam byla udělena po náležitém řízení před vědeckou radou profesura. Sám se pak tento dělnický vyklous snažil získat titul doktor práv, kterážto meta se mu splnila na vysoké škole SNB, takzvané komunistické Sorboně ve Bokovicích. Šípek byl ve svém živlu, když mohl řídit, rozkazovat, velet, usměrňovat. Proto byl také neustále v terénu a vždy v první linii, což se mu stalo osudným 17. listopadu 89, kdy ho nějaká kamera zachytila, jak bije pěstí demonstranty na Národní třídě. Podobně si užíval během Palachova týdne i při jiných demonstracích. Vždycky někam vrazil jako první a zařval bezpečnost, všichni zůstanou na svých místech. Ať to bylo v restauraci U Holubů, kde se měli diskutovat rozepře uvnitř charty, nebo na Harovce, kde měl být ustavující kongres HOS Hnutí za občanskou svobodu. Jeho charakter dokresluje také to, že mu po listopadu okamžitě spadl hřebínek a vymýšlel si všelijaké zdravotní potíže, jen aby nemusel k soudu. Kromě bití demonstrantů se mu kladlo za vinu, že v rozporu se zákonem organizoval provokaci s nasazením estébáka Zivčáka do studentského prostředí. K naší rodině měl obzvláštní policejní příchylnost, která byla zřejmě umocněna sousedstvím. Šípkovi bydleli ve Střešovicích na náměstí před bateriemi a Šípkova sestra chodila s mým starším bratrem do třídy. Znát nějakou reálii ze života komunistických bosů bylo ovšem neodpustitelné. Pamatuji se, že mladá Šípková chodila do školy v pionýrském šátku a jako kluci jsme na ní kvůli tomu pokřikovali a posmívali se jí. Kdykoliv nás policejní štěstěna svedla dohromady, Šípek si neodpustil, aby neučinil nějaký výpad, schválnost a podobně, často na hranici infantility. Řídil ovšem i zásah proti demonstraci v Královské oboře, odkud mě fízlové odvezli do křivokládských lesů, kde mě zmlátili. Není divu, že se Šípkem se veškerá rozkladná, nebo jak STB také říkala, profilaktická opatření nejen míjela účinkem, ale naopak ve vás posilovala odhodlání něco dalšího podnikat. Že se tento týpek stal zástupcem šéfa druhého odboru pro boj s takzvaným vnitřním nepřítelem, svědčí o úrovni pražské správy STB.

z dobových úředních materiálů Státní bezpečnosti a konfrontovaných vzpomínkami, poznámkami a texty. Tak z toho Petr Placák sepsal knihu v roce 2007, nazval jí Fízl, a o rok později za ní získal cenu Magnesia Litera. My z knihy Petra Placáka, českého spisovatele a historika, posloucháme na Vltavě 14-dílnou četbu na pokračování, kterou připravil Jiří Vondráček a v režii Vlada Ruska načetl Igor Pareš. A ke knize Fízl Petra Placáka se vrátíme už po 11. zítra opět v podvečer o 6:30. Teď je 19 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním sedmém nebi zazní skladby od tří velmi výrazných hudebnic, producentek, skladatelek a také zpěvaček v některém případě. Jako první si poslechneme Helen Fogelsinger, bude následovat Catherine Moore a na úplném závěru si poslechneme ukázky z nadcházející desky Kelsey Lou. Ale vraťme se k první skladbě, která dnes zazní od Helen Fogelsinger a ta nese název Communion.

Skladba Murmuration a francouzská skladatelka, zpěvačka a sound designérka Helen Vogelsinger. Helen Vogelsinger se pohybuje na pomezí ambientu, experimentální elektroniky a zejména modulární syntézy. Studovala orchestraci filmové a herní hudby na Berklee College of Music v Bostonu a postupně si budovala výraznou pozici na současné elektronické scéně. Díky svým velmi zvláštním, zajímavým a velmi specifickým živým vystoupením s modulárními syntezátory. Jelikož Helen je známá právě tím, že své koncertní nahrávky a videa, ale i studiová alba právě často realizuje v opuštěných budovách, industriálních prostorech nebo přímo v krajině. Například u moře nebo v nějaké vybydlené továrně a vždy si tam přinese své nástroje, své modulární syntezátory, mikrofon, sedne si někam na zem a vlastně to video se skládá i z různých dronových kamerových záběrů například té opuštěné budovy a Helen takhle vždy nahraje nějaký ten set, klidně i desetiminutový, a dává je na svůj YouTube. Čili pokud vás její hudba baví, tak určitě doporučuji Helen Vogelsinger si najít, nebo tato videa. A některé z nich nejsou zase tak industriální, jsou natočené nebo nahrané v lese, nebo někde u moře. A právě velkou pozornost přinesla Helen také série těchto živých modulárních vystoupení publikovaných pro takový projekt Patch Notes, který vznikl pro platformu FactMag a byl následně vydán na vinyl ve spolupráci s Vinyl Factory. My si poslechneme, nebo dnes posloucháme, tři skladby z jeho nového alba a následuje skladba Revelation.

Skladba Transmission z nového alba Reappearance Helen Vogelsinger, francouzské hudebnice, která má svou hudbu nebo svůj zvuk založenou na modulárech nebo na modulární syntéze, lépe řečeno. Na její dlouhodobý zájem o propojení prostoru zvuku a improvizace právě nové album Reappearance navazuje a potvrzuje, myslím, velmi silně pozici jakožto jedné z nejvýraznějších osobností současné modulární elektroniky. Přesuneme se ke Catherine Moore, americké hudebnici, skladatelce a field recordistce, nebo teď nevím přesně, jak bych to přeložila dobře do češtiny, ale rozhodně Catherine Moore se zabývá také terénními nahrávkami, stejně jako předchozí hudebnice Helen Vogelsinger. A Catherine Moore se pohybuje více na pomezí experimentálního folku, ambientu a takové temnější elektroniky. Pozornost si získala především díky práci právě s terénními nahrávkami, velmi syrovou produkcí a výrazně atmosférickým zvukem. Vydává u nezávislého labelu The Flancer, který doporučuji sledovat, protože se jedná o takový velmi svěží, čerstvý americký label, kde vychází mnoho velmi dle mého názoru kvalitní a dobré, zajímavé hudby. Je právě tento label známý pro umělce na nějaké hranici nebo pomezí experimentální hudby a ambientu a takové dumovější estetiky. My si poslechneme dnes 4 skladby a první z nich nese název Commit, Catherine Moore.

Catherine Moore a skladba Idiocy. První výraznější nahrávkou Catherine Moore bylo EP Holy z roku 2022, na kterém spolupracovala s hudebnicí velmi zajímavou a mu oblíbenou Midwife. Její debutové album Catherine Moore Waiting Room vyšlo v lednu 2025 a vznikalo během umělecké rezidence v bývalé rybí továrně ve východu islandském městě Stavrafjörður. Album si napasala sama, nahrála i si jej produkovala a o mix a mastering se postaral Nicholas Wilbur z Washingtonu. Waiting Room získalo výraznou pozornost hudebních médií, včetně renomovaného Pitchforku, který desku ocenil známkou 8,4, což je na Pitchfork, myslím, velmi krásné číslo, a zařadili ji mezi výrazné nahrávky toho roku. Kritici vyzdvihovali spojení folku, ambientu, terénních nahrávek a industriálních textur. Catherine Moore je známá také intenzivním koncertováním na americké nezávislé scéně a sdílí pódia s umělci spojenými s okruhem labelu The Flancer a bývá srovnávaná například s PJ Harvey, Grouper či Julianou Barwick. Poslechneme si další její skladbu s názvem Owner.

Catherine Moore a skladba Property, která je prvním zveřejněným singlem z alba Carve, které bylo napsáno během několika let posledních Catherine Moore a dokončeno bylo v kalifornské Mojavské poušti. Přesuneme se od americké Catherine Moore k další americké zpěvačce, violončelistce a skladatelce, kterou pouštím v Sedmém nebi trochu častěji, ale je tomu tak, jelikož nejen, že ji mám velmi ráda a mám velmi ráda její skladby, ale jelikož postupně představuje nové skladby z nadcházející desky, která vyjde velmi zanedlouho. Je to Kelsey Lou, která patří k nejvýraznějším osobnostem současného avant-popu a experimentálního R&B. Pochází ze Severní Karolíny, vyrůstala v rodině hudebníků, kteří se zabývali klasickou hudbou a také klasickou hudbu studovala již od dětství a po přesunu do New Yorku se začala pohybovat na tamní nezávislé scéně a velmi rychle si získala pozornost díky právě velmi originálnímu a netradičnímu spojení violončela, elektroniky, komorní hudby a výrazného vokálního projevu. My si poslechneme první skladbu v dnešním Sedmém nebi Kelsey Lou, která nese název Better Than That.

Skladba Comfort ze stejnojmenného nadcházejícího alba Kelzilu, které vyjde již 12. června na label Dirty Hit. A Kelzilu na něm spolupracovala především s Jackem Antonoffem a Yvesem Rothmanem. My si poslechneme poslední skladbu dnešního 7. nebe, Portrait of a Lady on Fire od Kelzilu. Já bych si s vámi tuto skladbu ráda rozloučila. Moc děkuji, že jste poslouchali 7. nebe se Sarou Vondráškovou a budu se na vás těšit opět za týden ve stejný čas. Hezký večer.

0: Portrait of a Lady on Fire, poslední skladba pondělního vltavského sedmého nebe Sáry Vondráškové, kterou zítra opět v 19 hodin ve studiu Vltavy vystřídá Milan Zais.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A právě odbyla 8. hodina večerní u pondělního večerního programu Českého rozhlasu Vltava. Vás vítá Martina Kolajová. Na našem technickém pracovišti je tu se mnou Jana Studecká a za všechny, kteří pro vás připravili program, který nás čeká až do půlnoci, vám přejeme krásný a nerušený poslech a hezký večer. A nás už za malou chvíli čeká pravidelné pondělní večerní koncertní setkání s pražskými rozhlasovými symfoniky. A tentokrát nás čeká koncert klasické hudby, připravený k dnešnímu dni, a tedy ke dni dětí. Ondřej Scholz vybral skladby inspirované nejen pohádkami, ale i dalšími literárními příběhy. První z nich uslyšíme už za malý okamžik. 10. hodina večerní přinese souzvuk a dětský rozhlasový sbor Dismanův soubor nám připravil zábavný průlet celým rokem. Čekají nás lidové písničky všech ročních období, rčení a moudrá přísloví, třeba o počasí a přírodě, a také pranostiky, které nám předávali naši předkové. Od jara až do zimy v dnešním souzvuku mezi 10. a 11. budeme poslouchat, jak se rok mění v hudbě i slovech. Hodina před půlnocí bude časem, kdy už po páté nalistujeme stránky proslulého románu Johna Irvinga, který líčí život a názory fiktivního spisovatele T.S. Garpa. Román Svět podle Garpa jako předpůlnoční četba s hvězdičkou v podání Michala Bumbálka dnes o 23. hodině. A společně se vzpomínkami sochaře, také uměleckého řezbáře a pedagoga Jana Zemánka se rozloučíme s dnešním vltavským programem Osudy a vzpomínkové vyprávění Jana Zemánka. První část dnes o 23. hodině a 30. minutě. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, ještě jednou vám všem krásný vltavský večer. Dnes je 1. června. A první červnový den je od roku 1954 oficiálním dnem dětí. A není snad žádné dítě na světě, které by nemělo rádo pohádky. Ty se staly inspirací pro řadu skladatelů klasické hudby. A právě do této oblasti dnes večer zavítáme v dnešním setkání se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Ondřej Scholz vybral pro dnešní večer skladby inspirované nejen pohádkami, ale také dalšími literárními příběhy, také záhadami i zvířaty. Koncert Sočru a výběr z nahrávek rozhlasových symfoniků se skladbami Paula Dukase, Maurice Ravela, Josefa Haydna a nebo Edwarda Elgara. Víc už za malou chvíli Ondřej Scholz.
1: Koncert Sočr.
3: Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Čas pondělního večera bude na vltavských vlnách tradičně patřit Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a Ondřej Scholz, který vás bude tímto nahlédnutím do fonotéky provázet, vám přeje klidný poslech. První skladbou dnešního večera bude symfonické skerco francouzského skladatele Paula Dukase, které nese název Učeň čaroděj, nebo někdy také Čarodějův učeň. Dílo vzniklo na samotném konci 19. století, konkrétně v roce 1897, a jeho téma reflektuje významný atribut tohoto období, kterým je inspirace dílem německého básníka Johanna Wolfganga Goethe. Stejnojmenná balada tohoto básníka z roku 1797 se tedy stala o 100 let později předlohou ke kompozici, která tehdy 32-letého skladatele doslova katapultovala mezi dobovou skladatelskou elitu. S odstupem více než jednoho staletí je do určité míry stěží pochopitelné, že je Dukas znám především díky této jediné skladbě, byť je seznam jeho kompozic poměrně obsáhlý. Příběh Goethovy balady vypráví, jak ostatně název napovídá, o mladém učedníkovi čarodějnictví. Poté, co zjistí, že jeho mistr opustil dům, ve snaze ulehčit si práci nechá kouzlem oživnout koště, které použije k nošení vody z nedaleké řeky. Nejprve je učedník pyšný na své vědomosti, ale velmi záhy se situace vymyká kontrole. Když už je vody dost, nemůže si vzpomenout na zaklínadlo, které celé kouzlo zastaví. Popadne sekeru a koště rozsekne na dvě části, to ale nepomůže. Naopak každá z nich pokračuje v přinášení vody dvojnásobnou rychlostí a celý dům se začne zaplavovat. Když dochází k potopě, učedníkovi nezbývá nic jiného, než volat svého mistra o pomoc. Ten se naštěstí vrátí, kouzlo zastaví a celý příběh se uzavírá výrokem, že mocné duchy by měl vzývat pouze mistr. Skerco Paula Dukase Učeň čaroděj si nyní na Vltavě poslechneme prostřednictvím snímku, který byl pořízen na abonentním koncertě ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v dubnu roku 2018. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí dirigent Ondřej Lenárt.

Symfonické skerco Učeň čaroděj z pera francouzského skladatele Paula Ducase na motivy stejnojmenné balady Johanna Wolfganga Goethe doznělo v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil dirigent Ondřej Lenard. Vážení a milí, u francouzských skladatelů setrváme i prostřednictvím další skladby. Znít nám bude baletní svita Maurice Ravela s názvem Má matka husa. K jejímuž vzniku byl autor inspirován pohádkovými příběhy svého krajana, spisovatele Charlese Peralta. A první verze pro čtyřruční klavír byla stejně jako pohádky určená dětem, a to Mimi a Jeanovi Godebským, potomkům Ravelových přátel. To bylo v roce 1910, ale už o rok později se Ravel pustil do další verze, tentokrát orchestrální, a o další rok později pak dílo ještě rozšířil do podoby baletní hudby pro jevištní uvedení. My si poslechneme Ravelovu svitu Má matka husa ve verzi druhé z roku 1911, která je strukturována do pěti částí. Jejich názvy jsou vskutku pohádkové. Pavana šípkové růženky, Paleček, Šeretka vládkyně Pagod, Rozhovor krásky a zvířete a Kouzelná zahrada. Do těchto pohádkových příběhů nás rozhlasoví symfonikové zavedou společně s dirigentem Alexandrem Liebreichem prostřednictvím záznamu z amonetního koncertu, který se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina konal v listopadu roku 2019.

Má matka husa. Svita francouzského skladatele Maurice Ravela z roku 1911 dozněla v provedení rozhlasových symfoniků řízených dirigentem Alexandrem Liebreichem. Ve Francii ještě chvíli zůstaneme, avšak naším průvodcem bude autor český, a to Bohuslav Martinů. V polovině 30. let, tedy zhruba v polovině

svého pařížského období se Martinů rozhodl ke kompozici baletu o třech dějstvích, jehož obsah vlastními slovy popsal jako řadu výjevů ze známých pohádek a českých lidových zvyků. Na počátku roku 1931 tedy začal komponovat dílo s názvem Špalíček. Po více než roční práci byla kompozice dokončena. Premiéra se pak uskutečnila v Pražském národním divadle v září roku 1933. Špalíček je, jak už jsem zmínil, členěn do tří jednání, avšak jejich děj na sebe nenavazuje. První a druhé dějství tvoří krátké pohádkové epizody a příběhy z tradic českého venkova. Jednání třetí pak zpracovává legendu o svaté Dorotě a také Erbenův příběh s názvem Svatební košile. Na počátku 40. let se Martinů rozhodl k revizi díla. Zásadním důvodem byl především skladatelův záměr o uvedení Špalíčku ve Spojených státech amerických. Došlo proto k formálnímu sjednocení celého díla, dále pak ke zkrácení třetího dějství a k úplnému odstranění svatebních košil. A právě tato druhá revidovaná verze se stala základem orchestrální svity číslo 2, kterou se svolením Bohuslava Martinů vypracoval na konci 50. let skladatel Miloš Říha. Tvoří ji celkem 7 částí. Tanec čertů, Ševcova rozmarná zákaznice, trh tanec čmeláka, vysvobození princeznino, tanec dvorních dam a venkovských děvčat, v zakletém zámku a okouzelné mošně. Orchestrální svitu číslo 2 z baletu Špalíček skladatele Bohuslava Martinů nám prostřednictvím snímku z roku 1992 zahrají rozhlasoví symfonikové pod taktovkou dirigenta Petra Vronského.

Dozněly tóny orchestrální svity číslo 2 z baletu Špalíček Bohuslava Martinů. Pod taktovkou Petra Vronského nám ji přednesl Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ve vltavském koncertu Sočru, jehož vysíláním vás od mikrofonu i nadále provází Ondřej Šolc, se nyní přesuneme do roku 1786. A vlastně tak trochu stále zůstaneme na území Francie. Znít nám k tomu bude hudba rakouského skladatele Josefa Haydna. Otevřeme partituru jeho symfonie číslo 82 C-dur, která je opatřena názvem Medvěd a patří do cyklu Haydnových pařížských symfonií. Skladatelova tvorba měla v 80. letech 18. století mnoho obdivovatelů po celé Evropě a díky tomu tak Haydn obdržel od hraběte Rigoletta objednávku na 6 symfonií. Ty vznikly, jak už jsem naznačil, v letech 1785 a 1786. Právě symfonie číslo 82, která se za malou chvíli rozezní, byla vydána tiskem jako první, a to i navzdory tomu, že byla z cyklu pařížských symfonií zkomponována jako poslední. A stejně jako u většiny Haydnových symfonií, ani tato nebyla opatřena názvem od samotného skladatele. Svůj název Medvěd dostala podle použitého motivu, který připomínal posluchačům hru na dudy a další lidové nástroje, které doprovázely průvody s cvičenými medvědy. Symfonie číslo 82 C-dur Josefa Haydna s názvem Medvěd se nyní rozezní v provedení rozhlasových symfoniků hrajících pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera, a to na archivním snímku z roku 1983. Symfonie je členěna do 4 vět, které jsou nadepsány tempovými označeními Vivace Assai, Allegretto, Menuet a Finale Vivace.

Pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera přednesl Symfonický orchestr Českého rozhlasu symfonii číslo 82 C-dur skladatele Josefa Haydna, která je opatřena názvem Medvěd. Vážení a milí, zbývající vysílací čas našeho dnešního setkání s nahrávkami rozhlasových symfoniků bude patřit hudbě britského skladatele žijícího v letech 1857 až 1934 Edwarda Elgara. Poslechneme si jednu z nejslavnějších skladatelových kompozic, variace Enigma. Přestože od okamžiku jejich premiérového uvedení uplynulo už více než 125 let, dodnes není úplně jasná podoba či příběh hlavního tématu, což přímo koresponduje s významem slova enigma, záhada či hádanka. Po úvodní introdukci přichází celkem 14 variací, které jsou nejčastěji pojmenovány pouze iniciálami, což byla opět skladatelova hříčka s tajemností, o kterého z jeho přátel se ve fiktivních hudebních portrétech jedná. Poslední variace pak nese označení Edu, v ní Elgar vypráví sám o sobě, neboť přesně tak jej oslovovala jeho manželka. Enigma, variace na vlastní téma pro orchestr opus 36 Edwarda Elgara, se nyní rozezní prostřednictvím záznamu z abonentního koncertu, který se ve Dvořákově síni Pražského Rudolfina konal v lednu roku 2020 a rozhlasové symfoniky na něm vedla estonská dirigentka Anu Tali. A hudba Edwarda Elgara nás, milí posluchači, dovede až k závěru dnešního pořadu Koncert Sočru. Od mikrofonu Vltavy se loučí a za společný poslech děkuje Ondřej Šolc.

Hudba tu létá vzduchem, stačí jen vzít si tolik, kolik potřebujete. Tak to jsou slova skladatele Edwarda Elgara, jehož variace na vlastní téma pro orchestr Enigma právě dozněly. A dozněly v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který dirigovala Anu Tali. Poslouchali jsme další z pondělních koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnešní koncertní večer z nahrávek rozhlasových symfoniků připravil Ondřej Šolc a jak už bylo řečeno, na závěr vybral Elgárovu Enigmu. Je to dílo, do které skladatel vnesl neobvyklý osobní tón, totiž různé podoby tématu, portréty jeho přátel. V průběhu 14 variací Elgar načrtl ve své skladbě Enigma hudební podobenky několika spisovatelů a básníků a poslední variace je autoportrétem samotného skladatele. Nakonec partitury Elgar napsal citát Stasa. Toužím po mnohé, doufám v málo, nežádám ničeho.

0: Co dělat, padne-li ti něco do oka, jak si přivolat milého či milou? Před námi, milí posluchači, je teď souzvuk s podtitulem Český rok a je plný říkadel, her, zaříkání, pranostik a písní lidové poezie. Od svatého Matěje až po nový rok se teď vydejme všemi ročními obdobími s jejich rituály a zvyky všedních i svátečních dnů. Hraje a zpívá Dismanův rozhlasový dětský soubor a diskolegium řídí Jakub Sejkora.
1: Souzvuk.

0: pranostiky, písně, zvyky, všednodenní práce našich předků nebo třeba slova jako cep, kadlub, dratev. To jsou pojmy většině dnešních dětí vzdálené a nesrozumitelné. Díváním do prosklených vitrín se jim svět našich předků moc nepřiblíží, a tak jsme se vypravili s dětmi z Dismanova rozhlasového dětského souboru do Chříče, kde v pivovaru místní nadšenci vybudovali muzeum každodennosti. Je to muzeum, ve kterém si můžete všechno vyzkoušet, potěžkat, obléci, obout, ohmatat. Muzeum, které vypráví příběhy lidí, kteří v Chříči žili, místního obchodníka, ševce, řezníka, truhláře. A tak, než se zaposloucháte do souzvuku z lidové poezie Český rok, pojďte s námi na chvíli nahlédnout do muzea každodennosti. Provází nás jedna ze zakladatelek muzea, Jana Jakubíčková.
1: Jdeme teďka do muzea každodennosti ve Chříčském pivovaru a stoupáme po schodech do bývalého hvozdu, což je ta pivovarská věž. Muzeum každodennosti vzniklo v prostoru takzvaného humna, což je vlastně pivovarská půda, kde dřív, když se tady vařilo pivo za první republiky a do začátku druhé světové války, tak se tady uchovával obilí, z kterého se pak tady ve hvozdě v té věži dělal slad, vlastně pražený obilí, a z toho se do dneška teda vaří pivo. Protože jsou tady takové konzistentní tepelné podmínky, tak to obilí tady vydrželo. Vzhledem k tomu, že když v 50. letech zabrali pivovar komunisti, tak potom potřebovali někde uskladnit obilí a věděli, že tady se to obilí uskladňovalo, tak ten prostor začali využívat pro ten samý účel, takže ho nezničili, jako vlastně zbytek toho pivovaru. Původní trámy, je to nejstarší humno na severním Plzeňsku. Podle těch trámů a toho krovu, ještě co teď není vidět, co je nad náma, tak je to z pozdní renesance. Takže když jsme pivovar koupili a začali ho předělávat, tak jsme si řekli, že by tady mohlo vzniknout nějaký malý muzeum, a vzhledem k tomu, že nám pak lidi nosili různé věci, ozývali se nám, že mají třeba nějakou i kompletní sbírku, třeba po dědečkovi celou dílnu ševcovskou, truhlářskou, tak jsme si vlastně říkali, že by bylo fajn udělat muzeum řemesel a toho, jak ty lidi dřív žili, a napadlo nás, že ho nazveme Muzeum každodennosti.
2: Kolik starých věcí máte v muzeu?
1: Tak to nevím, to jsme nikdy nepočítali. Zkuste odhadnout.
3: Tady jsme objevili takový přístroj, na něm napsáno pračka ruční Valchová. Taková velká železná bedna na dřevěných nohách, na který je přidělaný kolo železný, kterým se točí, který posouvá takovou páku, která vede dovnitř a která tam asi to prádlo prala nějak.
4: Otevřeli jsme to a je tady taková mísa dřevěná s mezerami. Pod tím je ta železná nádoba.
3: Prádlo bylo v té železné nádobě pod tím, a tím, jak se hýbal tady ten dřevěný půlválec, tak tím třel tím prádlem o tu stěnu.
2: Tak jako na dnešní pračku to nemá. Máte tady nějaký stroj, který je nejcennější a nejstarší?
1: Myslím, že hodně cenný je tady ten pult. To je vlastně původní obchod, který je kompletní, a je to obchod, který pochází tady ze Chříče. Takhle, jak je, tak je to rekonstrukce toho, jak to skutečně vypadalo před 100 lety v tom obchodě, protože se dochovaly popisky, jak to v tom obchodě vypadalo a co kde stálo. A my jsme to podle toho vlastně udělali.
3: Na stole tady leží spoustu skleněných lahví, uprostřed je malá váha, pod ní na zemi je velká váha asi na vážení pytlů nebo nějakých hodně velkých věcí. Dvě velké plechové konvice, předpokládám, že asi na petrolej nebo na něco podobného.
1: Tady jsou šuplíčky ocení dámy, tady jsou třeba punčochy, nějaký látky, je tady mídlo za korunu 20, rukavice.
3: Plechová cedule, na které je napsáno František Čern, obchod s božím smíšeným.
1: Sirky, kůže, nějaký časopisy můžete prodávat, papíry se prodávaly.
2: Dobrý den, chtěla bych si koupit 4 papíry.
4: pokud byste chtěla černý, tak můžete i bílý. Jsou velmi rozlišný, kvalitní.
2: Já bych si vzala tyrkysovou.
4: Nebo hnědý.
2: Potom by jsem si vzala
4: vlnu ovčí.
2: Potom by jsem si vzala dvě vlny.
4: Nechcete radši tři, dáme vám slevu.
2: Tak a to třeba bude všechno, to bude všechno.
5: Třeba nějaké pití.
4: Třeba olej nebo.
2: Tak já si vezmu jeden olej.
4: A nebo kávičku si u toho můžete pít. Tady výběrová směs. Můžete si ji tady umlít.
3: Je tady k vidění příběh Františka Franka, který byl Švec. Má tady i boty, které vyráběl, nástroje, které k tomu používal. Různé kusy kůže.
2: Kružítko.
3: Já si myslím, že je to spíš odpichovátko na měření asi velikosti bot.
4: Majda si zkusila jedny dřeváky a snaží se v nich chodit, jenže to moc nejde, protože jsou opravdu obří.
2: Jsou docela těžký, když v tom chodíte a koukáte se na ně, tak to vypadá, že vám nejsou, ale jsou vám.
5: Docela špatně se v tom chodí, protože ty boty jsou tvrdé, takže se v tom nedají ohýbat nohy.
4: Tohle docela změnilo můj názor na dřeváky, protože jsem si vždycky myslela, že budou pohodlný, takový jako pro pocit takový jako útulný mi přišly vždycky a teď vidím, že jsou vlastně studený, velký a takový jako takový kopita to jsou prostě.
2: Vidíme tady dřevěnou kolíbku houpací, ve který jsou nějaký šátky, různý vyšívaný dečky. Na rozdíl od dnešních dětských postýlek vlastně je tady ta krásně vyřezávaná. Dneska jsou kolíbky takový obyčejný, ale pohodlný. A děti se neuspávají houpáním kolíbky, ale spíš, že se jim buď něco zaspívá, anebo se jim čte pohádka a rádi koukají na večerníček určitě. Podle mě se nečetlo, já nevím, jestli lidi uměli číst, ale vyprávěli se příběhy, si myslím, a zpívalo se.
6: Ježí, běží, nepoleží, nemá vůz ani saně, přece nikdy neustane.
7: Neviděli jste tu svatého Matěje?
2: Teď tu byl?
8: Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
9: Svatý Matěj hodný svatý, kožichy dolů.
8: Volám na svatého Matěje.
2: Volám na svatého Matěje.
10: Volám na svatého Matěje.
8: Kudy můj hlásek obejde, tudy mráz škodit nebude.
2: Kudy můj hlásek obejde, tudy mráz škodit nebude.
10: Kudy můj hlásek obejde, tudy mráz škodit nebude.
8: Obilí ovoce dost bude.
2: Jabka, hrušky, kadlátka, bude toho plná zahrádka.
10: A těch umůněných trnek budeme mít plný hrnek.
11: Na svatého Řehoře led plave do moře, žába hubu otevře.
12: Na svatého Řehoře čáp letí od moře.
2: Kam pak, čápe, kam letíš?
12: Do té zlaté komory.
2: Co tam budeš dělati?
12: Stříbro, zlato lámati.
2: Kam ho budeš dávati?
12: Mlynářově dcerce, aby pletla věnce.
2: Vlaštovičko, lítej, do chléva nám vítej.
8: Když jsem tady byla, byly plné stodoly, plné komory. A teď není nic. Bože všemohoucí, Bože všemohoucí.
2: Huso, huso divoká, kde jsi tak dlouho byla?
11: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy ruce, abych byla bílá, bílá jako křída.
13: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy ruce, abych byla bílá, bílá jako křída.
8: Bože všemohoucí, Bože všemohoucí.
13: Svatý Petr voře na zelený hoře. Slepička mu popohání, všecka mračna mu rozhání.
8: Dále,
14: až k nebeské skále.
15: Sedláčku, sej, míru.
16: Dvě.
17: Sej, sedláče, sej, když nemáš, vypuč.
18: Vrku, milý brachu, půjč mi hrachu. Až namlátím, zas ti vrátím.
19: Sedláčku chudý, nasej hrášku všudy, pro nás chudé holuby. Jestli nemáš,

0: Svatý Jiří volá, země se otvírá.
1: Smrtná neděle, ptám se já tebe, kde jsi poděla klíče, klíče od země? Smrtná neděle, kde jsi klíče dala?
2: Dala jsem je dala květné neděli.
3: Květná neděle, kde jsi klíče dala?
4: Dala jsem je dala květným pondělkům.
3: Květný pondělku, kde jsi klíče poděl?
5: Poděl jsem je poděl zeleným čtvrtkům.
3: Zelený čtvrtku, kde jsi klíče poděl?
0: Poděl jsem je poděl svatému Jiří. Svatý Jiří vstal, zemi odmykal, aby rostla tráva, tráva zelená.
5: Svatý Jiří volá, země se otvírá, aby rostla tráva, tráva zelená.

0: Na svatého Jiří vylézají hadi štíři.
1: Trap, tris, tripa, veni, veni, stozi, kvende, veni, běž, běž, běž.
2: Tau mi leona contra olicano, lekiene et conjurat, poa mi leona tep.
1: Trap, tris, tripa, veni, veni, stozi, kvende, veni, běž, běž, běž.
3: Žehnám proti uštípnutí hada neb všelijaké potvory. Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Od hada,
0: hadice,
3: štíra,
0: štířice,
3: ještěráka,
0: ještěřice,
3: žabáka,
0: žabice,
3: slepáka,
0: slepáčice.
2: Všechny potvory, všechny zeměplazy, ingule, mingule, akcen elis.
0: Bude už čtvrtek zelený, bude beránek pečený.
4: Bude míst Jidáše.
5: S medem kousek kaše a tři lžičky medu vezmem proti jedu.
6: Když se hory zelenaly, modrým kvítkem prokvétaly, šla Maria, šla plačící, svého syna hledající.
0: Nalezla tam apoštoly, byli smutní, neveselí. Jak ve čtvrtek při večeři, když chléb lámal a rozdával, svou svatou krev pít jim dával.
7: Pijte, jeste a hodujte, této noci pamatujte.
5: S naším milým Kristem Pánem, až na věky věkův. Amen.

0: Vítám tě, vodičko čistá. Odkud jsi přišla?
1: Já jsem přišla z Jordána. Viděla jsem Krista Pána.
2: Vodo, vodo, vodice. Krista Pána křtitelnice. Piju tě jako sojka.
3: Nejsem sojka.
2: Saju tě jako krysa.
3: Nejsem krysa.
2: Chlentám tě jako pes.
3: Nejsem pes. Chci, aby...

0: Když volá zelená žabka,
1: bývá ráda kapka.
2: Pojďme domů radši, v dolině jsem radši. Než domů dojdeme, do nitky zmokneme.
3: Ach, co by chtělo, aby pršelo, to májové zlato. My prosíme o to, aby se lilo.

0: Kde schodila dnešní noci?
1: Sbírat Bailey na nemoci.
0: Kdo pak s tebou chodil? Kdo tě lesem vodil?
1: Nejmilejší přítel, sám svatý Jan Křtitel.
2: Velký Bože, svatý Jene, prosím tebe poníženě, oznám ty mi sám, za koho si vdám?
1: Trávo, trávo zelená, po paměti pletená, pověz ty mě pouhou pravdu, za koho se vdávat budu?
3: Když chceš, aby tě ženská měla ráda, vezmi kočičí drápky, nejlépe z černého moura, a škrabej s nimi za štědro večerní noci na vrata jejího domu. Srdce se jí otevře.
4: Svítej, svítej, moje milé, přemilé svítáníčko.
1: A ranní rosičko ty nepadej.
5: A jasné slunečko ty nevycházej. A neosvěcuj na hory, na doly, na křížové cesty.
6: Ale ty padej a sedej na mého vyvoleného, který je mi od Boha souzený, aby byl do mého srdce zaštěpený.
4: Ty jasné slunečko, ty na něho svítíš, ty ho vidíš, tak mu rozněti ho srdce.
5: Aby on nemohl ani jísti, ani píti, ani spáti, ani veselý býti, jenom ke mně běžeti.
1: Aby mu nebyla hodina hodinou,
7: rodina rodinou, sestra sestrou, bratr bratrem, matka matkou, otec otcem. Jak je za horami, ať se přerube, jak je za vodami, ať se převeze, jak je za železnými mřížemi, ať je rozláme, ať nemešká, neprodlévá a ke mně přiběhne.

0: Ach, beze, beze, zimnice na mne leze, ať ze mne sleze a do tebe vleze.
1: Proti zimnici, vezmi špičatý jitrocel, usuš jej a kamenem struč na prášek. Jak cítíš zimnici od lesa přicházet, vypij ho v teplém víně na lačný žaludek. Víc nepřijde.
2: Vezmi špičatý jitrocel, usuš jej a kamenem sluč na prášek.

0: Dej sedláče, dej syna, bude veliká vojna.
1: Já jenom 3 dcery mám. Ach můj bože, kterou dám? Ty dceruško nejstarší, jdi za mne bojovati.
2: Ach tatíčku, nepůjdu, já bojovat nebudu.
1: Ty dceruško prostřední, jdi za mne bojovati.
3: Já jsem srdcem někého, já se bojím každého.
0: Poslal pro tu nejmladší.
1: Tebe já mám nejradši. Pojď, dceruško, pojď domů. Pojď za mne na vojnu.
3: Já, tatíčku, já půjdu. Za vás bojovat budu. Já jsem srdce tvrdého, nebojím se žádného.
4: A když jí oblékali, obě sestry plakali.
5: Když jí vlasy splétali, všecky pany plakali.
6: Jak do vojny přijela, 3x

0: jak po třetí střelila, všecky Turky zahnala.
1: Podivil se císař pan, a co je to za husar?
2: A já nejsem vojáček, ale já jsem dceruška chudobného tatíčka.
1: Jen jednoho syna mám, tobě děvečko ho dám.
3: Hned se bojí na

0: Padne-li ti něco do oka, uchop za brvy víčko očí, třesím a přitom říkej. Když jsem šel okolo potoka, padlo mi něco do voka.
1: Do voka. Kdo mi to vyndá, panenko Maria?
0: Když jsem šel okolo trní,
1: už mi to v oko brní.
0: Když jsem šel okolo meze,
1: už mi to z voka leze.
2: Pro paměť.

0: Třikrát se opakuje.
1: Zvoní hranu, nevím komu, bradavice jděte dolů.
2: Zvoní hranu, nevím komu, bradavice jděte dolů.
3: Zvoní hranu, nevím komu, bradavice jděte dolů.
4: Pro vlasy. Vezmi roj lesních včel, zavaš je v šat a usuš na kamnech. Setři je potom a smyš ten prach s medem. A kdekoliv pomažeš, budou vlasy růst.
5: Aby na tebe pes neštěkal, chyť za večera do želez v lese lasici, vezmi z ní srdce, uvař je a dej tomu rozštěkanci sežrat. Nebude už na tebe štěkat.
0: Proti flusům. Přidrž sobě piluňku na temenu hlavy. Ta ti zadrží všechny flusy.
6: Svatý Vavřinec, první podzimec.
7: Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
8: Svatý Jilí jasný, bude podzim krásný.
9: Svatý Václav zavírá zem.
10: Svatý Václav praví, puste krávy do Otavy.
11: Koupil jsem si kozu od jednoho ševce. Secakramenská koza, ona dojít nechce.
12: Stojí vrba košatá, na ní koza rohatá.
13: Přišel k ní kmotr vlk. Paní kmotra, dolů pojď.
14: A já dolů nepůjdu, ty máš velký zubiska, natáh bys mi kůžiska.

0: Já mám pěkný vinohrádek, v tom mě rostou trnky. Kdybych já těch trnek neměl, co bych se já hladu naměl?
1: Pojďte, holky, do oborky, chlapci půjdou s námi. Půjdeme se podívat, jsou-li trnky zralí.
2: Nejsou zralí.
3: Jsou kyselí.
2: Půjdem na ně až v neděli.
1: Hej, hej, Bartoni, kam pojedeš na koni?
0: Já pojedu do Němec, Janíčkovi pro věnec.
4: A mě taky jeden.
2: A chlebíček s medem.
5: A koláče s trnkama.
6: Brnky, brnky, brnky, to jsou dobrý trnky.
7: Požeň ty ovčáčku, požeň domů.

0: Od svatého Václava usedláka zlá strava.
1: Hrnec jablek,
2: hrnec řepy
3: a do ruky hodný cepy.
4: Bouch, bác, bouch, bác.

0: Naši už mlátili, já ještě ležel. Oni šli k snídani, já taky běžel.
1: Proč běžíš k snídani? Vždyť si nemlátil.
0: Když už jsem na cestě, tak se nevrátím.

0: Stojí, stojí krám
1: a v tom krámě pán.
0: Prodává šátky
1: 3 za 2 zlatky.
0: Prodává koše
1: 3 za 2 groše.
0: Prodává konopě a len.
1: Kdo nekoupí, ať jde ven.
2: Šel sedlák na jarmark do lisí, měl sebou peníze, vejskal si.
3: Selka šla taky, měla 2 zlatý, že koupí Mariánce na šaty.

0: Kde jste kdo? Můžete si u mě vybrat všelico. Inkoust, sirky, kacabajky, mandle, ocet, pěkný fajfky, pečír vosk, pečír vosk.
1: Hej, hej, hej, máme na prodej. Máme tady pěkné peří, co se na něm hezky leží. Hej, hej, hej, máme na prodej.
2: Hezké zboží máme, komu je prodáme?
3: Ten, kdo kupuje, ten je potřebuje, tomu je prodáme.
4: Za co ti voli?
5: Za 100 dolarů.
4: Co myslevíte?
5: Ani krejcaru.
4: Nic?
5: Nic.
4: Ani krejcaru?
5: Ani krejcaru.
1: Kupte brousky a vidličky, nebo nože, ach můj bože.
2: Trnky brnky, starý hrnky.
1: Boty, boty, do roboty, kdo je koupí, neprohloupí.
2: Trnky brnky, hej, hej, starý hrnky,
6: pečí, máme brousky, boty, brnky, pečí, brnky,
7: starý. Byl jeden forman, ten měl hůl, pohádky je půl.
8: Byl druhý forman, ten měl bič a pohádka je pryč.

0: Po teplém září říjen zle se tváří.
1: Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
2: Na svatého Martinka dobrá bude peřinka.
3: Na svatou Kateřinu zales pod peřinu.
4: Na svatého Martina pláče husí rodina.
5: Vítáme.

0: Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim. Jak nepřijdou vaši k našim, tak nepřijdou naši k vašim.
1: Špity, špity, bábo, já jdu pro to sádlo. Aby dědek nevěděl, on by na mě pověděl.
2: Špity, špity, dětku, vem na bábu štětku. Podrbej jí záda, ona bude ráda.
3: Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
4: Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
5: Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
6: Pojďte děti, pojďte domů. Táta na vás volá. Bude u nás posvícení, zabili jsme vola.
7: Čtyři ovce a dva skopce, prase taky k tomu. Bude u nás posvícení, pojďte děti domů.

0: Na svatého Ondřeje zem se ještě ohřeje.
1: Prosím já tě, Ondřej, zjev mi mého milého, co já půjdu za něho.
2: Svatý Ondřeju, olovoleju, pověs mi, koho se naděju.
3: Svatý Ondřeju, já plotem chvěju, abys mi pověděl, komu se dostanu.
4: Kde je můj milý dnes, ať mi tam zaštěkne pes?
5: Třesu, třesu plotisko, aby přišlo ku mně chlopisko.

0: Co to máš, děvečko, co to máš za krásu? Jak na tě pohlednu, celý se zatřasu.
1: Co to máš, děvečko, co to máš za líce? Když na tě pohlednu, zabolí mě srdce.
0: Co to máš, děvečko, co to máš za ruce? Když za tebou přijdu, domů se mě nechce.

0: Všichni mě říkají, že já se nevdám, že já vyšívané zástěrky nemám. Když nemám, nemám.
1: Kudlička je za krejcárek, za krejcár je taky nůž. Když ty budeš hodná žena, budu já za zhodnej muž.
2: Kážeš-li mě pro kvasnice, já ti pro něho neběžím. Bez čepice
3: všecko ti udělám, zuju střelíce.
4: Vohledám slepice
5: a ještě více, naseču trávy,
4: podojím krávy.
6: Všecko ti udělám jen k tvému zdraví.

0: Po svaté Baruši střes nosu i uší.
1: Na svatou Barboru saně do dvoru.
2: Anděl páni zlámal sáně.
3: Svatý David dal je spravit.
4: Svatá Eva dala dřeva.
5: Svatá Tereza dala železa.
6: Svatý Jakub dal je okut.
7: Svatý Job na ně hop.
8: Svatý Jan vozil se na nich sám.
1: Milý dobrý Mikuláši, vejdi do našeho domu, vyndej dárky z pytle ven a pospíchej za

0: Na Zelený hoře kostelíček stojí
1: a v tom kostelíčku dveře mramorový.
2: A za těmi dveřmi tři panenky stojí. Zeptejme se jich, jak které říkají.
1: První Máří Magdaléna,
3: druhá svatá Apolena,
1: třetí všeho světa máti a ta nám slíbila všem koledy dáti.

0: Na nový rok oslepičí krok.
1: Na tři krále oskok dále. Na hromnice o hodinu více.
2: Ježí, běží, nepoleží, nemá vůz ani saně, přece nikdy neustane.
3: Tak to, milí posluchači, byl na Vltavě pondělní souzvuk. Dnes jsme v jeho rámci uvedli pořad Český rok, ve kterém vás provedli všemi ročními obdobími členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Hudbu vybral a diskolegium řídil Jakub Sejkora, mistrem zvuku byl Roman Špála. Z knihy Český rok Karla Plicky a režná bába Miloš Doležala připravila a režii měla Jana Franková. A čas, který zbývá do 11. večerní, milí posluchači, teď vyplní skladba Vítězslava Nováka. Je to raná skladba tohoto českého skladatele, balada pro klavír e-moll s opusovým číslem 2 a je inspirována dramatickým básnickým dílem Manfred, anglického romantického básníka Lorda Byrona. Novákovou baladu e-moll si teď poslechneme v podání Martina Vojtíška.

0: Lord Byron a jeho básnické dílo Manfred inspirovalo českého skladatele Vítězslava Nováka ke zkomponování balady E-moll s opusovým číslem 2. My jsme si tuto klavírní skladbu právě poslechli v nahrávce klavíristy Martina Vojtíška. Je to klavírní balada, která patří k prvním důležitým opusům Novákovy tvorby a odráží se v ní tehdejší vliv romantismu a také fascinace temnými a tragickými tématy Byronova hrdiny. Posloucháte Vltavu, je tu 11. večerní.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Ano, hodinku před půlnocí se opět setkáváme společně nad stránkami knihy a už po páté jsou to stránky kultovního románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Děsí mě, jak se současný vývoj obrací. Když jsem dopisoval Garpa, bál jsem se, že až kniha vyjde, nebude aktuální, poněvadž všechny motivy, jako jsou legalizace potratu, přijetí homosexuality či feminismus, mezi tím budou běžná, akceptovaná věc. Mýlil jsem se. Už je to všechno znovu aktuální. Tak to je ukázka z rozhovoru Johna Irvinga z roku 2023 o románu, který vyšel už v roce 1978. A my si teď pojďme společně poslechnout další, jak už bylo řečeno, pátou část četby na pokračování, kterou z Irvingova románu Svět podle Garpa připravil Ludvík Němec, čte Michal Bumbálek.

V jednom ze stovek dopisů Heleně mladý T.S. Garp napsal: jak můžu psát, když se mi moje máma pořád dívá přes rameno? Helena mu poradila, ať místo studia na vysoké škole radši odjede na nějaký čas do Evropy. Když Garp tu ideu opatrně nadhodil před matkou, překvapilo ho, jak rychle souhlasila. Evropa? To bych tedy rozhodně ráda zkusila. Být jenom tady v Americe člověka ubíjí. To už Garpa překvapilo víc a nemile. Uvědomil si totiž, že matka hodlá zůstat s ním. Upřesnila to zcela kategoricky. Hned najdu místo, které by bylo dobré pro spisovatele. Sama totiž pomýšlím na to, že něco napíšu. To bylo třetí překvapení. Skoro šok. Ale Jenny postupovala podobně jako tehdy, když dala Garpa zapsat na zápasení. Akorát, že tentokrát se šla poradit s Garpovým angličtinářem Tinchem, který vkládal do Garpa velké naděje. Tinch byl v Evropě naposledy v roce 1913. O 40 let později Jenny poradil: jeďte do Vídně, tam jsem našel tu pravou Evropu. Byla tam dumavá a umělecká atmosféra. Člověk tam cítil smutek a velkolepost zároveň. Vídeň? Řekl Garp Jenny a vyslovil to tým způsobem, jakým jí před pár lety řekl Zápas, když ležel nemocen a pln pochyb o jejich schopnostech vybrat mu ten pravý sport. Ale vzpomněl si, že tehdy měla pravdu a on o Evropě stejně neví skoro nic. Jak si automaticky sice snil o Paříži, ale tam je prý teď víc Američanů než Francouzů. Navíc měl na steeringu 3 roky němčinu, což mohlo znamenat jistou pomoc. A Jenny zase kdysi přečetla jednu knihu o podivných souložnicích rakouské historie, o Marii Terezii a o fašismu. Po maturitě se všechno seběhlo tak rychle, že Garp se stihl svěřit se svými obavami jedině svému trenéru Erniemu Holmovi. Ten ovšem řekl: tvoje matka určitě ví, co dělá. Hlavně, abys to ty věděl taky. Garp věděl pouze to, že on udělá cokoliv, aby složil na žíněnku Holmovu dceru Helenu. Ale ona si chtěla vzít spisovatele, ne zápasníka. A on zatím neměl pro Helenu žádnou dost dobrou povídku. Nezbývalo tedy, než odjet do Evropy a napsat ji tam.

Později T.S. Garp napsal: umělickou atmosféru může mít každé místo, samozřejmě, když tam pracuje umělec. Ve Vídni Jenny a Garp nemařili mnoho času a brzy se rozhodli, že chtějí bydlet na Ringstraße, na té dlouhé kruhové třídě, která obepíná srdce starého města. Jenny neuměla německy ani slovo, takže Garp se docela bavil tím, jak se matka náhle stala jeho svěřenkyní. Dej si šnicl, mami, radil jí. Já myslela na tyhle kalbsnýrn, to zní tak zajímavě. To jsou telecí ledvinky, mami. Chceš k obědu močový filtr? Ale co se moči týče, největším Garpovým evropským objevem byl evropský záchod. Titěrná místnůstka, ve které není nic jiného než toaletní mísa. To bylo to první v Evropě, co Garpovi dávalo smysl. Napsal Heleně: je to ten nejmoudřejší systém. Močit a vyprazňovat střeva na jednom místě a čistit si zuby na jiném. Nechápu, proč to v Americe děláme jinak. U nás by Freud asi napsal docela jiné teorie. WC se samozřejmě výrazně uplatnilo v Garpově slavné povídce Pension Grillparzer. Ale Garp ještě nějakou dobu tu povídku nezačal psát, stejně tak jako nic jiného. Přestože byl na 18letého chlapce neobvykle disciplinovaný, bylo tu přece jen ještě příliš mnoho věcí, které musel nejdřív vidět. Po řadu měsíců tak jediné slušné psaní, kterému se věnoval, byly dopisy Heleně. Hodně Heleně vyčítal, že mu málo odepisuje, což byla známka, že on jí psal až příliš. Nech chudáka Helenu na pokoji, radila mu Jenny. Já myslela, že budeš vedle dopisů psát ještě něco jiného. Mohla to říct s patřičnou blahoskloností, protože aktivním spisovatelem byla v tomto podivném párečku ku podivu ona. Jenny Fieldsové bylo těsně po 40. Domnívala se, že tu zajímavou část života má za sebou a nechtěla nic jiného, než o ní vydat svědectví. Denně sedala k psacímu stroji, i když nedovedla psát. Začala prostě od začátku. Narodila jsem se a tak dále. A samozřejmě došla jsem k závěru, že chci vlastní dítě. A v průběhu času jsem toho docílila následujícím způsobem. Garp dost těžce nesl pomyšlení, že by měl soutěžit s matkou v jednom bytě. Její psací stroj se nikdy nezastavil k zamyšlení. Garp měl pocit, že to vytrvalé bušení snad ukončí jeho spisovatelskou kariéru ještě dřív, než začne. Moje matka vůbec nezná ticho revidování, napsal Heleně. Jenny rychle vyplodila přes 500 stránek a přesto měla pocit, že její kniha ve skutečnosti ještě ani pořádně nezačala.

Garb ovšem nezačal s psaním vůbec. Chodil po Vídni a nejasně snil povídku o podivné rodince, jejíž otec je nějaký inspektor či co. Jezdí z místa na místo a jeho rodina ho doprovází. Zaměstnání spočívalo v kontrole všech restaurací a hotelů a penzionů v Rakousku. Otec rodiny je musel všechny ohodnotit a klasifikovat je podle stupnice A, B, C. Což byla práce, kterou by Garb ve své představivosti rád dělal. Ale dál se s přípravami na povídku nedostal a tak raději psal Heleně. Ty dopisy o Vídni měly do značné míry cvičný ráz, asi jako když se zápasník rozcvičuje, než se pustí do boje. A Helena si to nejspíš uvědomovala. Napsala mu, trochu si připadám jako knihovna budoucího klasika. Vypadá to, že si snad ze mě chceš udělat svůj pořadač. Garb ovšem nepochopil, že to byla decentní stížnost. Pouze jí odpověděl, že se chystá začít psát. Věří, že se jí výsledky budou líbit. Třeba, že tehdy Helena pocítila slabé varování, jestli by se od něho neměla radši odtáhnout, žádné obavy najevo nedala. Ostatně Garpovi dopisy byly psány nesmírně pěkně. Jen kdyby jich bylo trochu míň, myslela si. Ale než mu to stačila naznačit ještě důrazněji, její přání se nečekaně splnilo. V míře, která jí ovšem moc příjemná nebyla. Protože Garb konečně přestal psát dopisy a začal psát svou povídku. K průlomu došlo, když na nádraží viděl, jak z vagónu vykládá své zařízení čtyřčlenný cirkus z Maďarska nebo z Jugoslávie. Pokusil se představit si tyhle lidi ve své povídce. Byl tam medvěd, který jezdil po parkovišti pořád dokola na motocyklu. Schromáždil se tu hlouček lidí a nějaký chlapík, který chodil po rukou, vybíral na medvědí představení do misky, s kterou balancoval na chodidlech. Tu a tam spadl, ale to medvěd taky. Garb zůstal skoro hodinu. Ale ne, že by měl zájem o další výstupy tohoto zvečelého cirkusu. Najednou už měl ten cirkus celý v hlavě. Věděl, jak se členové této rodiny setkají v penzionu s rodinou klasifikujícího inspektora a co všechno z toho bude. Ve světě literatury z toho byla dlouhá povídka Penzion Grillparzer. Garb s ní prorazil v literatuře a prorazil s ní i u Heleny. To ale až za pár měsíců. Napřed bylo třeba se vypořádat s jiným problémem. S chlípností.

chlípnost trápila Garpa natolik, že už si párkrát tajně koupil služby několika levnějších prostitutek. Jenže jeho matku trápila chlípnost ještě víc. A to, protože o ní vůbec nic nevěděla. Nejasně tušila, že tento deficit by mohl poškodit její psaní. A nejen proto, že většina dobrých knih, které dosud přečetla, byla chlípnosti plná. S Garpem o tom zasvěceně diskutovali, když mu dala přečíst později slavnou pasáž o scéně v bostonském biografu, kde se na ní chtěl přilepit ten neznámý vojín. V rukopisu doslova psala: v biografu se ke mně pokoušel přiblížit voják zžíraný chlípností. Ale to je strašné, mami, vyjádřil se Garp. Tak strašné to zase nebylo, uklidňovala ho Jenny. Měla jsem přece své zásady a svůj skalpel. Ale já myslím ten výraz, zžíraný chlípností. Ale nic jiného to nebylo, tvrdila Jenny. Jen a jen chlípnost. Nebylo by lepší třeba napsat, že s ním mával sex? Jenny synův návrh na revizi odmítla, ale stejně bylo jasné, že jí chlípnost nesedí. O chlípnosti pak spolu debatovali ještě i u večeře. Garp se přiznal k chlípnosti, jakou cítil vůči kuší Persiové, a předložil matce náležitě krotkou verzi scény u kanónů, kde málem přišel o panictví a o iluze. Jenny se to vůbec nelíbilo. A co Helena? K Heleně tohle cítíš taky? Garp připustil, že k Heleně cítí chlípnost taky. To je strašné, vzdychala Jenny. Tomu pocitu nerozuměla a vůbec nechápala, jak jej může Garp spojovat s něčím jako láska. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, citoval Garp nepřesvědčivým tónem vídeňskou modlu Marka Aurelia. Jeho matka ale jen vrtěla znechuceně hlavou. Dokonce odešli z restaurace bez dezertu.

První vídeňský obvod zářil pestrou vánoční výzdobou. Mezi tyčícími se věžemi svatého Štěpána a masivní budovou opery se táhlo na 7 bloků obchodů, restaurací a hotelů. Před jedním z nich stály 3 ženy v dlouhých kožiších. Jedna měla ještě rukávník z téže kožešiny, držela ho před obličejem a dýchala do něho, aby si zahřála i ruce. Na pohled byla elegantní, i když na těch 2 dalších ženách jakoby uvízlo cosi z vánočního pozlátka. Jenny záviděla té nejstarší její rukávník. Po tomhle už dlouho toužím, oznámila Garpovi. Kde je to kmání? Ukázala na ženy před nimi, čímž ovšem Garpa naprosto zmátla. Bylo mu jasné, že ty ženy jsou prostitutky. Když prostitutky pozorovali, jak Jenny přichází s Garpem po ulici k ním, i oni byli trochu zmatené. Viděli hezkého chlapce s prostou, ale docela hezkou ženou, dosti starou, aby to byla jeho matka. Ale když šla Jenny s Garpem, vždycky se do něho jaksi formálně zavěšovala. A v tom Jennině a Garpově rozhovoru jako by bylo nějaké napětí a zmatek. A proto si prostitutky mysleli, že jde o další prostitutku, která načerno pracuje v jejich rajónu a klofla kunšovta, který mohl zaplatit jim. A tak jim výhružně zastoupili cestu. To jsou kurvy, mami, pošeptal Garp. Jenny Fieldsová zůstala jako přimražená. Žena s rukávníkem na ní spustila cosi ostrým tónem. Jenny nerozuměla ani slovo a jen na Garpa zírala, aby jí to přeložil. Z ženy se na Jenny valil úplný proud slov, ale Jenny neodtrhovala oči od syna. Moje matka se vás chtěla zeptat, kde jste koupila tak pěkný rukávník, řekl Garp zadrhávající němčinou. Hele, to jsou cizinci, řekla žena. Pane bože, je to jeho matka, pravila druhá. Žena s rukávníkem hleděla na Jenny, která už zase upírala zraky na rukávník. Jedna prostitutka měla na čele jizvu po neštovicích, jež vypadala jako otisk broskvové pecky. Druhá byla mladičké děvče s vlasy vyčesanými vzhůru a posetými zlatými a stříbrnými hvězdami. Jenny ještě zahlédla jizvu, která lehce porušovala křivku jejího horního rtu. Její ostatní křivky ale byly v naprostém pořádku. Zeptej se jí, kolik jí je, řekla Jenny Garpovi. Jich bin 18, odpovědělo děvče. Znám anglicky dobře. Přesně tolik je mému synovi, řekla Jenny. Dosud nepochopila, že jí prostitutky pokládali za konkurenci a když jí to Garp později vysvětlil, nijak jí to nepohoršilo. Copak se většinu života nestarala o chlapecká těla? Můžu se podívat na ten váš rukávník? Zeptala se starší ženy. Garp matčinu žádost přeložil a žena zdráhavě stáhla rukávník. Matce se líbil rukávník, Garpovi zase jeho majitelka. Měla dlouhý, jakoby posmutnělý obličej. Z jejího těla, jak si Garp představoval, musel vyzařovat klid. I ústa měla poklidný výraz. Pouze podle jejich očí a holých rukou Garp poznal, že musí být nejméně matčina věku, možná dokonce starší, a měla nádherný hlas. Něco podobného, i když ne tak drahého, můžete koupit třeba tamhle u Štefiho. Ale řekněte prosím matce, ať už mi to vrátí, mrznou mi ruce. Když dlouhé obnažené prsty plné prstenů zase zmizely v rukávníku, Jenny navrhla, pojďme si s ní popovídat. A o čem, mami? Já bych se jí chtěla zeptat na tu chlípnost. Proboha, mami, vsadila bych se, že ví o chlípnosti trochu víc než ty, chlapče. Řekni, že si chceme jen sednout někam do tepla a trochu si pohovořit. Zaplatíme jí. Já se prostě musím dozvědět víc o mužské chlípnosti. Tedy také o tvé chlípnosti. O tom přece kurva musí něco vědět, ne? Was macht's? Zeptala se ta krásná prostitutka. Chce ten rukávník koupit? Ne, ne, odpověděl Garp. Chce koupit vás. Starší prostitutka jen zírala, ta poděbaná prostitutka se zasmála. Ne, ne, upřesňoval Garp, jenom hovořit. Moje matka by vám chtěla dát jen několik otázek. Někde vevnitř, kde budete chtít? Zeptej se jí, kolik by si počítala, zeptala se Jenny.
Wifil Kostet? Zaskuhral Garb. Na tenhle druh německé konverzace její škola nepřipravila. Obvyklá suma za obvyklé služby je 500 šilinků. I tehdy, když si s ní jenom promluvíme, divila se Jenny. Nakonec to usmlouvali na polovinu. Ale prostitutka se tvářila pochybovačně. Jakoby pro ně byl takový rozhovor obtížnější než ony obvyklé služby. Garb viděl, že prostitutka si v duchu představuje společný sexuální akt matky a syna, dorůstající nějaké monstrózní výstřednosti.

Šli do maličké kavárničky, kam se prostitutky chodívaly ohřát. Podnik byl nejspíš jakýmsi domácím teritoriem, mimo služební zónou, a starší prostitutka se tu asi cítila bezpečně. Zeptej se, kolik je jí let, řekla Jenny Garpovi, ale prostitutka měkce přivřela oči a zavrtěla hlavou. Tak dobře, pokračovala Jenny. Zeptej se jí, proč si myslí, že se líbí mužům. Garp obrátil oči v sloup. Ale tobě se přece líbí, ne? Zeptala se ho Jenny. Garp řekl, že ano. No a kvůli čemu bys jí tedy chtěl? Zeptala se Jenny. Já nemyslím jenom ty tělesné partie, které souvisejí se sexem. Mám na mysli něco, na co by člověk mohl myslet ve své fantazii. Něco, o čem by mohl přemýšlet. Něco jako, co já vím, jako nějaká aura. Mami, pro boha. Proč nezaplatíš těch 250 šilinků radši mě a jí by ses už nemusela na nic trapně vyptávat? Nebuď drzý, okřikla ho Jenny. Nevím jak ty, ale já jsem spisovatelka a tak mi nesmí být nic trapné. Chtěla bych prostě vědět, jestli je to pro ní ponižující, že si ji berou pro jednu jedinou věc, anebo jestli si myslí, že tohle je ponižující i pro ty muže. Strápený Garp se ze všech sil snažil její slova přeložit. Zdálo se, že se o tom žena pokouší velice vážně přemýšlet, ale možná jen nerozuměla otázce nebo Garpově němčině. Já nevím, řekla nakonec poctivě. Nevadí, mám ještě další otázky, pravila Jenny. Takhle to pokračovalo ještě hodinu. Pak prostitutka prohlásila, že musí zpátky do práce, a když jí zaplatili, zvedla se s očividnou úlevou od stolu. Garp se styděl, ale nikdy nechtěl nikoho tolik jako tuhle ženu. Poznala to nejen ta kurva, ale dokonce i Jenny, která ještě pořád nevěděla o chlípnosti skoro nic. Chceš ji? Zeptala se matka tak náhle, že nemohl lhát a jenom nešťastně přikývl. A Jenny si to opět upřesňovala. Chci říct, po tom všem, a když jsi si mohl prohlédnout a mluvit s ní, chceš s ní ještě něco mít? To víš, že jo, mami, odpověděl Garp nešťastně. Jenny nevypadala, že by otázce chlípnosti rozuměla víc než před večeří. Ale velkory se pravila. Tak dobře, dělej si, co chceš, anebo spíš myslím, co asi musíš dělat. Ale prosím tě, nejdřív mě odvez domů a nepiš o tomhle Heleně. Potřebuješ peníze? Prostitutka pozorovala, jak jdou další peníze z ruky do ruky. Přesnou sumu už měla v oku. Poslouchej, obrátila se na Garpa a dotkla si jeho ruky prsty stejně chladnými, jako byly její prsteny. Že mě chce tvoje máma koupit pro tebe, proti tomu nic nemám, ale fakt nemůže jít s náma. Aby se na nás dívala, to já nemůžu. Jsem pořád ještě katolička, ať tomu chceš věřit nebo ne. A jestli chcete něco divného, tak si budete muset říct Týně. Garp uvažoval, která je Týna. Vzrušovala ho totiž myšlenka, že té asi není nic divného. Ale promluvil seriózně a cudně. Musím teď maminku zavést domů a zpátky k tobě se už nevrátím. Ale ona se na něho vědoucně usmála a Garp měl pocit, že mu erekce snad prorazí kapsu s drobnými šilinky.

0: Aby z toho večera matka aspoň něco užitečného vyzískala, Garpí v taxíku vysvětloval vídeňský systém prostituce. Jenny nepřekvapilo, když slyšela, že prostituce je tu legální. Spíš jí překvapovalo, že je v tolika jiných místech na světě nelegální. Proč by neměla být legální? Divila se. Proč by nemohla žena užívat svoje tělo, jak sama uzná? A když za to někdo chce zaplatit, je to jenom jeden další ubohý kšeft, ne? Je za to 500 šilinků moc? Ne, to docela ujde, odpověděl Garp zkušeně. Aspoň u těch pěkných je to cena hrozně nízká. Oba překvapilo, když ho Jenny plácla po tváři. Teda, ty o tom víš všechno. Ale pak se mu omluvila. Ještě nikdy ho neuhodila, to jenom, že té zatracené hloupé chlípnosti nerozumí. Vůbec. V bytě Garp rozhodně prohlásil, že už nikam nepůjde. A byl v posteli a spal ještě dřív než Jenny, která si ve své pracovně ještě dělala poznámky z dnešního přínosného večera. Garpovi se zdálo, že spí v teplém a voňavém bezpečí, jako by celý byl v norkovém rukávníku té krásné kurvy. A pak do toho rukávníku vklouzly její prsty s chladnými prsteny.
1: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
3: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
4: Tak to byl Michal Bumbálek a v jeho podání pátá část četby na pokračování z kultovního tragikomického románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. 31-dílnou četbu pro rozhlas z překladu Radoslava Nenadála připravil Ludvík Němec, režii měl Radim Nejedlý a k Irvingovu románu Svět podle Garpa se s vltavskou četbou s hvězdičkou můžete vrátit zase zítra o 23. hodině, kdy pro vás budeme mít připravenu šestou část.

Skladba, kterou jsme právě poslouchali, se jmenuje Coming Home Baby. Původně ji složil americký jazzový kontrabasista Ben Tucker a dočkala se skvělého zpracování v podání českého jazzového klavíristy Naiponga. My jsme poslouchali verzi, která vznikla v rámci hvězdného tria, které Naipong tvořil společně s kontrabasistou Georgem Mrázem a britským bubeníkem Mattem Fishwickem.

profesoře, uměleckého řezbáře a také pedagoga Jana Zemánka. Pětidílné osudy s ním za technické spolupráce Jiřího Flosmana připravil Jiří Kamen. Tak tedy Jan Zemánek, novojičínský sochař a řezbář a jeho vzpomínky poprvé.

Pocházím z rodiny řemeslníků z otcovy strany. Dědeček byl kovářem, otec měl lakírnickou dílnu. Měl výtvarný talent, amatérsky maloval, myslím si, že ty geny jsem zdědil po něm. Pořád jsem se pohyboval mezi lidmi, kteří se živili prací rukou a ten okruh řemeslnický mě vždycky s tím způsobem i přitahoval. Mám takový čichový zážitek z dětství, dodnes si ho dovedu vybavit, že nedaleko bylo stolařství Šefrany a když si na to vzpomenu, tak okamžitě mi naskočí právě ta vzpomínka čichová na vůni čerstvě nařezaných fošen, ta hraň toho dřeva a zároveň i kočičích extrementů, koček, kterých tam bylo mnoho a patřili k tomu stolařství. Mám to asi tak, jakože i dodnes, když mám podat nějaký výkon, tak se o toho musím zapotit, takže je to taková fyzická nějaká práce, bez které pokud nejsem nějak zapocen, tak nejsem spokojen. Maminčiny strany, maminka byla učitelka a její tatínek byl řídícím učitelem v Černotině na vsi, tak asi odsud mám ty kantorské geny. Mám staršího bratra o 3 roky Václava. Já jsem se narodil do města Nového Jičína a to město mě velice dlouhou dobu připadalo, že si nepatří. Že bylo to asi takovým tím pocitem, Nový Jičín byl z větší části německý obyvatel plný a po odsunu vlastně se tady nastěhovali noví osídlenci a nebyly zde vytvořeny takové ty běžné tradiční rodinné vztahy, kdy se ty rodiny znaly po generace nebo takto. Takže on to trochu bylo asi cítit, i když přesto to město teda bylo vytvořeno velice rozumně a mělo teda ten urbanismus vymýšlený už vlastně na začátku, řekněme 20. století, kdy fungovaly nejenom průmyslové zóny, kde byly zóny odpočinkové, kde měly všechno lázně a obslužnost byla v dosahu, řekněme, té koňské bričky. Myslím si, že některé tady z těchto funkcí jsme i zapomněli během používání toho města, nebo že se dokonce vytratili. A je to škoda, protože dnes je znovu se snažíme obnovit.

Pokud mám mluvit o dětství, tak jsou to hry takové ty běžné klukovské ve městě na ulici s klukama, jsme se tam honili, že kolíčka, takové opravdu ty staré hry. Hra na vojáky, bylo to několik let po válce, ještě tady byla spousta třeba nějakých těch reziduí poválečných, takže se našli třeba i přilby, jsme si mohli nasadit přilby a hráli jsme si na vojáky. Dokonce se mi podařilo od jedné dívenky vyměnit bubínkový revolver za 5 plátků žvíkačky originál, to mi dovezla teta z Vídně, která jezdila na hroby svých předků tady do Nového Jičína. A ta mi přivezla skutečně originál americké žvíkačky a já jsem za těchto 5 plátku žvíkačky dostal starý rakouský revolver. To bylo úžasný, protože jsem byl tím pádem okamžitě jmenován velitelem celé tlupy těch opřilbených mládenců a jsme se honili. Hráli do chvíle, než bratr mi natoušil krásné kožené pouzdro, měl jsem zavěšeného opasku. Po Strejdovi jsem měl nádhernou brigadírku z první republiky i s tím ještě tradičním označením Československé armády. A do chvíle, než narazil na mladého, horlivého příslušníka veřejné bezpečnosti,

které mu vadily, ale především to označení na té čepici. Až posléze si všiml, že mám revolver. A v tom, že jak už jsme byli, tak nám vynadal a jdeme domů. A tak jsme se otočili a v tom si všiml toho revolveru u opasku, tak a co to je. A samozřejmě ta, která mě dovedl domů a tam vyčinil i rodičům a všema, že to bude teda ještě pěkně zatopeno. No naštěstí se nic nestalo, myslím si, že si revolver nechal. Byla to starožitnost už téměř, takže následky to nemělo. Ale je to takový nějaký zážitek, na který si usmívám dneska vzpomenu, i když tehdy mi do smíchu samozřejmě nebylo. Na další možná takovým s dětstvím spojeným je pak už vlastně taková inklinace k nějaké té tvorbě, kdy ty hry byly vlastně jako hra s plastelinou. Je fakt, že v té době nebyly k dostání nějaké hračky. Jednak bylo to přece jenom už nadstandardní mít nějakou pěknou hračku, to už vyžadovalo opravdu i dost peněz. Tak nejsnadnější bylo mít hroudu plasteliny a jste si ty hračky udělat. Takže já jsem se bavil tím, že skutečně jsem hodně modeloval, dělal jsem si figurky, dělal jsem si scény, s těmi figurkami jsem si hrál. Došlo to tak daleko, že jsem nakonec modeloval jsem pod vlivem těch filmů, které v té době v 50. letech natáčel Vávra, husitskou trilogii, tak jsem si udělal takové diorama bitvy u Sudoměře. Z té plasteny jsem vytvořil vojsko křižáků, vojsko husitů na vozech a jejich vzájemný střed. No, dostala se ta informace k mojí třídní paní učitelce, ta to chtěla vidět, no a bylo to jako teda asi zajímavé. Tak to byl můj první úspěch, protože tuto bitvu, která byla vlastně na metru čtverečním, tak byla vystavená za okny státní okresní pojišťovny na náměstí v Novém Jičíně. To byl první můj výtvarný úspěch, na který jsem teda opravdu byl docela, musím říct, pyšný dodnes. Ta bitva u Sudoměře vlastně, to byl víceméně jako počátek, ale i když jsem si pořád jako s tou plastelinou nějak jako se mi opracovával, tak nebylo tady výtvarného školení. To se dostavilo až někdy v roce 1961, když jsem byl v 8. třídě a to se otevřela tady Lidová škola umění, obor výtvarný, který vedl profesor František Svačina. Byl to výtvarný pedagog, veliký nadšenec taky a znamenitý malíř, který studoval taky sochařství u Makovského. Takže měl dobré základy a věděl, co chce. A jeho výuka byla opravdu velmi originální, protože v té době vzniku těch lidových škol umění neexistovaly nějaké zavedené postupy, tak každý učil v podstatě, jak myslel, že nejlépe. Pan profesor Svačina učil tak, že měli jsme zátiší třeba džbánek a skývu chleba, kterou jsme malovali temperama, tak, že nám teda vysvětlili zavřeli, ale potom přistoupil ke každému z nás a přemaloval to, jak by to mělo být. Takže na začátku jsme přicházeli každý se svým jménem, ale na konci lekce jsme odcházeli všichni malí Svačinové. Bylo to jako legrační, ale dalo nám to aspoň nějaký základy, které se potom postupně dál jako rozvíjely. To už se vlastně blížil konec školní docházky. Rozhodoval jsem se kam dál, protože skutečně teda ještě nebylo jasno v hlavě, co a jak, i když to výtvarno už tam hrálo dost velkou roli, tak zvítězila přece jenom střední škola a v té době se jmenovala Střední všeobecně vzdělávací škola, byla 3 léta, byla tady v místě. S tou střední školou se potom, to už je období té puberty, toho dospívání, kdy jsme skutečně zažívali i už tu první studentskou recesi, ale i ty vzpomínky se možná vážou na takové ty typické produkty. První brigáda, která utkvěla, byla Chmelová brigáda, kdy jsme ještě před nastoupením do prvního ročníku střední všeobecně vzdělávací školy jeli na Chmel pomoci národnímu hospodářství a pivnímu průmyslu. Zatím v té fázi teda přípravy a produkce toho piva, nikoli v konzumace. A tak jsme strhávali chmel na chmelnici v Postoloprtech. No a když jsme u těch brigád, tak potom opravdu se vybaví i další, že když jsme pomáhali našemu zemědělství tím, že jsme jezdili na bramborové brigády a tam k tomu jako možná jenom takový připodotknutí. Aby jsme splynuli s tou dělnickou třídou, tak jsme se oblékali, to byla úplně taková potom posedlost, kdo se obléče co největší hadry na sebe. Když bylo město
plné takových hadrníků, tak bylo jasné, že se buď jde, anebo byla bramborová brigáda střední školy.

těch letech potom všude mě provázela četba. K té četbě měl jsem jako hrozně blízko. V těch 50. letech byl problém s dobrodružnou literaturou a vůbec s kvalitní literaturou. Naštěstí jsem měl bratrance, který byl hodně starší a byl skautem ještě za první republiky a měl krásnou knihovnu dětských knih a vůbec i dobrodružných knih. Takže jednou matka jsme se zbalili, jeli do Ostravy a přivezli si celý kufr knížek, které pak se staly vlastně jádrem mé knihovny, než jsem je zase zpátky potom vrátil, ale vlastně to duchovno nebo čerpání tady těch příběhů mě hodně ovlivnili. Já si vzpomínám, že úplně nejkrásnější knihou celého mého raného dětství byla kniha od Richmol Crumptonové, anglické spisovatelky z 30. let, který se jmenoval Jirka Postrach rodiny. Bylo to takové hochovi, který prostě taky překračoval ty pravidla, ale neumyslně, tak jako víceméně prostě jenom z té snahy poznávat a jít za něčím trošku dál a tím vždy přestoupil pravidla. Vedle toho samozřejmě už potom později nastupoval Ernst Thompson Seton, dva divoši, Rolf Zales, takže tam už se najednou začala objevovat ten vliv toho bratrance skauta a jeho knih, které měl od spisovatele Jaroslava Foglara. Potom samozřejmě Rychlé šípy mě ovlivnili. No a gradovalo to vlastně v tom období taky Markem Twainem, Dobrodružství Huckleberryho Finna a tak dále. Takže doba se uvolňovala, ta edice knih Odvahy a dobrodružství Kot, a z těch jsem opravdu měl radost a to byla ta četba, která, myslím si, člověka formuje a ovlivňuje. No a potom na té střední škole tam už ten výběr byl samozřejmě náročnější a určitě, jako kdybych měl jmenovat jednu knihu, která mě hodně ovlivnila, tak to bylo vydání v těch 60. letech Jacka Kerouaka a myslím, že první vůbec vydání jeho tady v češtině bylo Říjem železniční zemi. Byla to kniha právě o tom nespoutaném tuláctví, o takové té svobodě toho vykročení, to, co v té době toho mládí my jsme pocitovali asi jako největší touhu jít svobodně za něčím, toulat se, nebýt vázaný na ty statky, na to a jenom se spíš tím způsobem realizovat té romantice. Samozřejmě ještě i v té době byl vliv toho Františka Svačiny v té Lidové škole umění, kde už jsem podstoupil nějakou přípravu na talentové zkoušky, kde šlo o to tedy skutečně se propracovat těmi základy kresby, malby i grafiky a modelování hlavě, kde už šlo o poměrně seriózní přístup k studiu toho výtvarného umění a samozřejmě i dějiny umění a teorie.

I na té střední škole potom se objevuje ještě další fenomén, konec 50. let, začátek 60. let, a kdy nastupuje éra kytar a kdy člověk jako najednou je úplně uchvácen tím elektrizujícím zvukem elektrických kytar, kdy to drnčivé a rytmické údery do nástroje v nás rozproudily krev. Jsme byli úplně posedli poslechem zahraničních stanic. Radio Luxemburg, ten tady byl opravdu hodně těžko slyšitelný, ale přesto jsme ho poslouchali každý večer. Stát lepší příjem byl z Vídně, to si vzpomínám, že to bylo to Autofahrer Unterwegs z Vídně, kde vedle těch jejich tyroláckých písní jsem tam zazněl i nějaký hit, tak to bylo jako očekávané. No a potom pochopitelně radost z té hry. Bylo to takový, že maminka mi koupila jednu z nejlevnějších kytar a že jsem se sám začal tedy učit hrát na kytaru. Samozřejmě to byla jenom ta touha být zajímavým, protože hudebního talentu jsem nepobral, takže jsem nedovedl dvoje hlasy, to bylo neudržitelné v mém případě. Tak jsem aspoň teda pomáhal klukům, kteří to uměli a kteří už vytvářeli ty skupiny i tady, první Big Beatové skupiny, tím, že jsem jim maloval plakáty. A s tomu mám taky jeden krásný zážitek, neopakovatelný, kdy vznikla skupina Telstar na základě krásné instrumentální skupiny Telstar z 60. let. Tak tato skupina se takto pojmenovala a měla mít první vystoupení. To vystoupení mělo být v závodním klubu Autopal, to byly ještě takové dřevěné baráky, jak po válce z nějaký haly udělány. Tam nanosili amatérskou aparaturu a měli mít vystoupení. Tak, aby se to dovědělo, tak jsem měl vytvořit 5 plakátů, které byly rozvěšeny po městě. Bratr vymyslel, že bychom to mohli, ať to je stejné, takže bychom použili, že by to byly takové 4 figury kytaristů a že by se to udělala taková jedna šablona a ta by se potom přes tu šablonu bychom to přestříkali na papír. Ty figury byly takové jako trochu vlasaté a měly na sobě takové hábity a měly ty kytary elektrické, z nich trčely a pod tím byl nápis Telstar a tehdy. Když jsem to dokončil, tak jsem to šel vyvěsit, vyvěsil jsem to po městě. Bylo asi tak 2 hodiny, kdy zazvonil zvonek domu a dole stál příslušník pomocné stráže VB s tím, jestli jsem maloval ty plakáty, ale že okamžitě to půjde dolů. Tak ta potupa, kdyby to byl aspoň Eisenbach, ale pomocní stráž VB a s ním jsem šel po městě, on měl tu pásku, taková, to byla taková žlutá páska, tam byla pomocná stráž, tak s ním jsem šel a teď jsem sundával ty plakáty, které byly vyvěšeny. Ale ten pocit takové potupy v těch letech puberty nakonec dosáhl nějakého zadosti učinění. Ta satisfakce přišla asi za půl roku poté, kdy se slavilo výročí, takže to bylo v roce 1965, kdy se slavilo výročí 20 let osvobození. A měli jsme udělat ve třídě velkou nástěnku k tomu výročí osvobození. A tak mě nenapadlo nic jiného, než použít tu šablonu tady těch kytaristů, ale ustřihnout těm klukům ty konce kytar a přidat tomu jako zásobníky a vypadalo to jako sovětští vojáci s těmi ruskými samopaly. A tak to jsme potom jako dali na tu nástěnku a 20 let osvobození bylo věnčeno vlastně napůl kytaristy, napůl osvoboditeli.

Na maturitu mám takové zvláštní vzpomínky, protože já jsem maturoval, jak v té době bylo zvykem, z jazyka českého, z matematiky, z jazyka ruského a volitelný byl čtvrtý předmět a to jsem měl dějepis. A ty otázky se mi kdysi nedávno dostaly do rukou a byly to otázky jako například, nejenom, že v dějepise to byly dějiny dělnického hnutí, ale ten proletariát se promítal i do literatury české, kdy to taky měla být proletářská literatura. V ruštině tam o tom ani nemluvím. A v matematice snad tam v té geometrii jsme se nenarazil na nějakého bolševika. Je to takové zvláštní, protože dneska si říkám, to byla úroveň maturity. To přece kromě té matiky, tam to bylo exaktní, tam co si člověk musel umět spočítat, to ostatní byl balast. Tak se na to člověk musí podívat realisticky.

té době taky samozřejmě s těma kytarama, když jsme takhle jako řádili, tak nebylo nemožné potkat Karla Kryla. Karel Kryl se vrátil do Nového Jičína, myslím v 7. třídě jeho. On byl o 3 roky starší, chodil do třídy s mým bratrem Václavem. A potom odešel zase na studia do Bechyně, na střední keramickou uměleckou průmyslovou školu. Krylovi byli zajímaví. Já jsem s ním začal jako kamarádit, protože, jak říkám, tam nás dovedli jednak i ten zájem o to výtvarno. A ten původ tiskařské rodiny Krylů je velice jako zajímavý, protože oni vlastně byli tady od roku 1907, kdy přišli z Ostravy dva tiskaři, Karel Kryl nejstarší a Scotty, jeho kamarád, a založili českou tiskárnu ve většinově německém městě, což samo o sobě byl sebevražedný podnik. Přesto se udrželi a naopak ve 20. letech ta tiskárna získala veliký věhlas díky tiskům bibliofilii a díky tomu, že tiskli avantgardu českou. Tak si jenom namátkou vzpomínám na vydání knihy Lotremontovi Zpěvy Maldororovi, které k vydání připravil Karel Tiger. Ty knihy měly neobyčejně kvalitní tisky. Takže oni vlastně byli ten Kryl tiskárna, potom se osamostatně, bylo to jenom tiskárna Karel Kryl na Moravě, tak vlastně museli v záboru v 38. roce, kdy se Nový Jičín stal součástí SUD, tak museli opustit ten Nový Jičín a tím se stalo, že šli do Kroměříže, ta tiskárna tady zanikla, starý pan Kryl z toho byl opravdu nešťastný, protože dokonce vím, že z pozdější literatury, že musel dokonce zaplatit ještě živnostenskou daň do konce roku, i když odešel někdy na jaře. Vlastně byli to ti první vyhnaní Češi, kteří odsud odcházeli. A oni se potom jako vracejí, že až někdy v těch 50. letech, a tím Karel se narodil vlastně v Kroměříži. Tak to jenom na okraj, ale spolu jsme potom jako zažívali právě tu pubertu, takže on přijel jako z Bechyně, buď na Velikonoce, Vánoce, kdy to bylo další svátky, tak jsme se potkali. A potom jsme jezdívali na naši chatu na Bystřičku, to je údolní přehrada Bystřička mezi Valašským Mezříčím a Vsetínem. Poměrně známé turistické středisko a hlavně pro mládež, protože ti se tam scházeli a taky tam bylo spousta těch trampských a kytarových skupin, které vlastně tam v té přírodě měly tu jedinou možnost si svobodně nějak zahrát a se realizovat. Takže mé vzpomínky na Karla jsou spojené zatím tady s tímto obdobím jako vlastně tak té puberty, toho zrání, kdy on už samozřejmě skládal své písničky, ale když jsme se setkali, bo když to bylo v nějaké společnosti děvčat a kluků, tak Karel samozřejmě vytáhl své písně, ale ty děvčata tak chtěla spíš tancovat. Tam jako on jednak byl tím vzrůstem malý, ale nebylo to to, co by ty holky tak nějak zvlášť přitahovalo. A on taky jako byl takový trochu ješita, takže se nenechal tak odradit. A vlastně tím, že se nenechal odradit, tak odrazoval. Ano. Ale jinak to s ním bylo velice jako fajn, protože on měl úžasnou teda tu výbavu po otci, tím, že on načetl ty, že měli doma knihovnu té produkce, Kryl a Scotty a později Kryl. Takže on měl vlastně tady toto všechno, celou českou literaturu měl prožito, měli v krvi. On měl to básnické střevo a měl z čeho čerpat. To byl, myslím si, Karel Kryl tak raný. Já jsem se s ním potom setkal později.

Volnými přeměnými skulpturami, objekty a monumentálními sochařskými realizacemi se nejčastěji zabývá Jan Zemánek. A my jsme si právě poslechli první část pětidílného rozhlasového vzpomínkového vyprávění tohoto sochaře, uměleckého řezbáře a pedagoga. Za technické spolupráce Jiřího Flosmana osudy připravil Jiří Kamen a další vzpomínkové vyprávění Jana Zemánka najdete v programu Vltavy buď zítra půl hodinku před polednem, anebo jako v tuto chvíli ve 23 hodiny a 30 minut. Posloucháte Vltavu. Hezký večer.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney, soprán, Catherine Wynn Rogers, alt, Jamie McDougall, tenor, Stephen Gett, bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne – flétna, Robert Cassier – hoboj, André Boutard – klarinet, Gérard Fezandier – fagot, Michel Berges – lesní roh a Jacques Février – klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagnet flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivecké. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerseel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.